0: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. Polský ústavní soud neuznal podobu registrace stejnopohlavních párů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po úterním jednání se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Ministr chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Řekl ale, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
2: Paní ministryně vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
0: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovsky. O tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změnit šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. Nadpisy údaje ženy a údaje muže nahradili volitelné nadpisy údaje muže nebo ženy. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu, který je PiSu blízký. Ústavní soud teď jejich výtku uznal. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek zákonem procesu.
0: Sport. Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jorika Treje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
4: Yeah, I think it's life and destiny.
5: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
4: To be a head coach for next season is a big honor and big responsibility.
0: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 za sjezdem na 100 a omezení na D55 u Olomouce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na 100 vyšetřují nehodu. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením, kolem se ale projíždí prakticky bez zdržení. Na dálnici D55 opatrně na výjezdu z Olomouce na Přerov. V okolí křížení s dálnicí D35 silničáři chystají nové omezení, stavějí tam dopravní značky. V každém směru je to teď průjezdné jedním pruhem. A na D1 z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Mají to dnes opravovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 9. Přes den pak čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
7: Hodiny ukazují 5,5 minuty po druhé, posloucháte noční radiožurnál a teď budeme soutěžit o audioknihu na radiokartě Tropické noci od Jakuba Franka. Jedná se o psychologický thriller zasazený do Moravské vsi, kdy tamní samotář jednoho dne objeví na zahradě spoutanou dívku. A co se bude dít dál, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit o audioknihu ve vynikajícím podání herce Jiřího Orálka. Stačí zavolat právě teď na 221 552 100 55 nebo 255 na konci, a to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce. Tak máte-li zájem o příjemný poslech třeba k vodě nebo i někam na další cesty, soutěžte s námi.
1: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: To byly Foster the People v nočním radiožurnálu a teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás si dopřeje poslech kvalitní audioknihy, tak to zjistíme právě teď. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý den, to je Peťo. Zostupavý do Slovenska.
0: Zdravím vás, Petere. Než se pustíme do soutěžení, prolétnu pravidla. Mám pro vás soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Jakub Fránek je vám znám zejména jako spisovatel. Napsal jednak antiutopickou novelu s prvky sci-fi s názvem Běž a také psychologický thriller Tropické noci, o který dnes v podobě audioknihy hrajeme. Nicméně jeho hlavním povoláním, tedy Jakuba Fránka, je jiný obor, který vystudoval na Masarykově univerzitě a dnes se ptáme, o jaký obor se jedná. Napovím, že tento obor vystudovali i zpěváci Jiří Macháček z kapely MIG 21 a také písničkář Ivo Jahelka, který se mimochodem té profesi stále věnuje. Za A to může být lékařství, za B právo, za C filozofie.
3: Tak je to B právo.
0: B právo, říkáte to přesvědčivě, nebudu vás napínat, je to samozřejmě správná odpověď. Takže gratuluju.
3: Děkujem.
0: Není vůbec zač, jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít tedy příležitost zase zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Tina Turner zazněla v nočním radiožurnálu a zamíříme na silnice, ovšem nečeká nás mimořádná zelená vlna, ale další reportáž. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z takzvané náhradní výsadby. Ředitelství silnic a dálnic je vysadilo při modernizaci dálnice, která skončila před 5 lety. Ve Stránecké Zhoři na Žďársku si místo pokácených stromů řekli o třešně a vysadili z nich alej.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stránecké Zhoře. Josef Kadela.
1: Máme tady alej

0: Máme ze 100 dní. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. Až to poroste, tak budeme mít z toho radost. Hlásí ho zase vedra.
1: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
1: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Radiožurnál.
3: Je ráno, jdu spát, nevím, co je dneska za den.

0: Poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že když už ten film zobrali do Benátok, tak nemůže být taky zlý. A ten film skončil a jednoducho jsem se usmíval. A nie z toho úspěchu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o té tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímně pobavili?
3: Můžete se nám podepsat, já jsem říkal, no jasně, je to, není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti proti vám nečekaně, vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmelová.
7: Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. A hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně, než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají.
0: Sport.
7: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D8 za Roudnicí a také na D5 za odbočkou na Stot. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy překážejí následky nehody za Roudnicí. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty a průjezd může být omezený, na místo jede policie. Na nehodu pozor i na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se tam netvoří. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 107,5 pojedete kolem porouchaného osobního auta, které tam blokuje odstavní pruh. A na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cidlinou. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Co dělat se závislostí na sociálních sítích? V Itálii se rozhodli spustit Centrum pro digitální prevenci. Vznikne ve Florencii a jak přesně má fungovat a jakou pomoc nabízet, tak to zjistíte, když se podíváte na irozhlas.cz do rubriky Životní styl, kde se tomuto tématu podrobně věnujeme. A teď už dál zazní britští Bad Styl.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: turn to dust. All that I adore. Za chvíli budeme v nočním radiožurnálu mluvit s vědci, kteří vyrábějí kopie vzácných mincí a také medailí. Podle nich se hodí dělat i takové, které se od originálu výrazně liší. Dozvíme se proč, jak už jsem říkal, za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Poznat se dají na dotek. Vědci stále vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Zamíříme teď za nimi do přenosné laboratoře Pražské vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci, aby si na to lidi mohli šáhnout. Na originál sahat nesmíte, že jo? Ten by byl určitě ve vitríně hlídán a tak dále. Když budete mít kopii, tak tam může projít lidem rukama.
2: Můžu si sáhnout na ten tvar, i když ano. To nebude zrovna ten materiál, jaký to měl.
1: To se tady potom dá vyplnit třeba nějakou pryskyřicí. Můžu si ji opravdu prohlídnout zblízka, vzít si do ruky, osahat si, když to originál nikdo do ruky nepůjčí.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Nemusí být jenom ze silikonu, ale třeba i ze sádry nebo jiné tvrdé hmoty. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu.
2: A v ní je ponořená měděná destička.
1: Ano, to je jako anoda.
2: A druhý pol je ta grafitová vrstva na umělohmotném vzorku.
1: Ano, no, při správném nastavení proudové hustoty a spojení obvodu dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. Čest italského badatele Luigiho Galvániho. Jeho pokračovatelé ulehčili život zlatníkům, usmívá se Šárka Msalamová.
1: Místo, abyste si vyráběl zlaté věci, tak jste si je dokázal pokovit.
2: Nemusí to být úplně celé zlaté, ale stačí, když je to pozlacené.
1: Pozlacené. Předtím se používala taková metoda srtutí, která zlatníka otrávila, když to tento objev vedl k tomu, že zlatník žije delší dobu.
2: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat. Třeba jak nanést kovovou vrstvu co nejvíc rovnoměrně a s co nejlepším povrchem.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskutvorné přísady. Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně. Okay. Když se podíváte tady na ty neumělý, tak tady to jsou zbytky grafitu.
2: To je takové zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
1: V tomhletom případě to splňuje účel. Třeba nějaké leskutvorné přísady tady máme, ale každá firma si to tají docela. Pod komerčním názvem nevíme, co to je.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit, ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Takové šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Linkový rostlinný motiv. Díky tomu skenování jsme si ho mohli domodelovat.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali přenášením té kopie v programu.
2: Některé chybějící tvary je potřeba vyrobit úplně znovu. A v poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Pro archeology nebo kunsthistoriky z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic a tím, že si ji dotiskneme v té reálné podobě, můžeme i dál se tímhle zabývat.
2: Pokud má ovšem kopie dlaždic, fasády a dalších částí skutečně nahradit chybějící části památky, tak se také hodí, aby se lišila od dochovaných zbytků.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Domov Mikasa v Ostravě pravděpodobně skončí, zařízení chybí peníze. Fotbalový trenér Mancini po druhé povede italskou reprezentaci a dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
4: Popsal starosta Bordeaux Thomas Cazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Bar Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
5: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
1: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství včera znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za 1 miliardu 75 milionů korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování, uvedl to Pavel Šunda, generální ředitel centra, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání z roku 2024 podle něj přestalo odpovídat současným potřebám. Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum je zajistí v rámci vlastního vývoje. Nové funkce pro akumulaci nebo takzvaný síťový semafor chce spustit od 1. srpna. Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
6: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikace na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
1: Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovstvích světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 za Roudnicí a překážka na D1 za Větrným Jeníkovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se uklízí po nehodě za Roudnicí nad Labem. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty. S opatrností je to ale průjezdné plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Větrný Jeníkov na kilometru 107,5 nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavný pruh, projíždějte opatrně. A na dálnici D55 počítejte s novým omezením na příjezdu do Olomouce od Přerova. V místě křížení s dálnicí D35 je provoz převedený do protisměru. Nedá se tak najet směrem na Ostravu na D35, ani najet od Ostravy směrem na Holici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
8: Hladíte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 3. hodině a dnes je středa 29. července. Nový život, tak se jmenuje seriál radiožurnálu, ve kterém se tento týden věnujeme lidem po transplantaci orgánu. V dalším dílu budeme za chvíli mluvit s příjemcem i dárcem ledviny, kteří se přímo znají.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Nejčastějším transplantovaným orgánem jsou v Česku ledviny. Lékaři jich jen loni nahradili 580. Většina z nich pocházela od zemřelých dárců. Ve 40 případech se ale jednu ze svých dvou ledvin rozhodl darovat žijící člověk. Přesně tak to bylo i v roce 2018, kdy herec Karel Zima daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi. O tom, jak se oba s odstupem času mají, je další díl seriálu Radiožurnálu Nový život.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: My jsme byli ještě mladíci. Musím tady říct, že zákrok se povedl, to jsem do dneška velice rád.
1: Takhle mluvil po operaci příjemce Karel Vaněk.
2: Mně se tady říct skvěle, určitě jako mám mnohem víc jako energie.
1: A takhle mluvil Karel Zima, tedy dárce.
3: Dobře se cítím, všechno je v pohodě. Mně vyšly všechny výsledky v pořádku, ostatně i tady v nemocnici teď. Takže teďka už mě čeká akorát jedna kontrola ročně vždycky a cítím se dobře.
1: Ty operace proběhly v září 2018. Jak se máte dnes?
2: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den. No. Neberu to jako šmahem, jako někteří. Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
4: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
4: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad slepým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím, k zádům. No. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, tak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
4: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležité věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasný.
1: A Karle Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
2: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
2: Ano, je to tak, no. To tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
4: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
2: Je to nefér.
4: Aby to bylo vyrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
2: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
4: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná, vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři, berete léky?
2: Léky ty imunosupra jsou každý den vlastně, ráno jich asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
4: Vypuzení toho orgánu.
2: Vypuzení toho orgánu, no, vlastně. No.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval. To dopadlo?
4: Jo, to dopadlo. A dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
4: Já u toho nechci bejt asi.
2: Já to řeknu jako úplně z té největší jako lidské stránky. Člověk, já nevím, přesně honí v různý, já nevím, chce auto a prostě věci. A jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčurat. Fakt zase si vzpomenu na toho Karla, jako je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
4: Přesně. Já tě nemít, hele.
2: Mám zařídil i takovouhle banální jako věc, no.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Podrobně píšeme o transplantacích na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Blood Runnin' a Ray Dalton s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Restaurátoři teď obnovují velkou skleněnou kopuli na historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního centra Breda. Je to unikátní operace skleněných tvárnic, takzvaných Luxfer, je totiž několik tisíc a váží celkem až 5 tun.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř. Kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna luxfera?
2: Jedna luxfera, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch luxfer je 4200.
1: Už jste to někdy dělali, protože to je dost neobvyklá práce?
3: My vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži.
4: Pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Té ruční práce opravdu hodně.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
5: To znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat, včetně kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla a některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
1: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Z Opavy Martin Knetl, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváče zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Silné zemětřesení v Japonsku nepřežili nejméně dva lidé, uvedla to agentura Kyodo. Ostrov Kyushu včera zasáhly otřesy o předběžné síle 7,1 stupně. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. A poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Sport. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 na místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u Hustopečí i na D35 u Olomouce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz u sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Vzhledem ke slabému provozu se ale jede plynule. Na dálnici D35 začalo nové omezení u Olomouce. Kvůli pokračování stavby dálnice D35 do Přerova se na kilometru 276 nedá sjet na Holici od Mohelnice ani od Ostravy. Na D1 z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Dnes to mají opravit. A na Královéhradecku se vyhněte překážce na silnici 323 z Nechanic do Dobřenic. Za Bohariní leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik zprávy. Teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Třetí díl série se zaměří na slony.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Já zdravím vás i posluchače.
4: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
5: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
4: Takový trpasličí sloni.
5: Tak říká se jim anglicky pygmy elefanti, když nadále není úplně vyjasněn jejich původ. Jo? Jsou teorie, že tam kdesi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
4: Jenom 1000?
5: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně ti sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
4: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
5: No, oni řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
4: Protože část toho klu je skutečně schovaná pod tou kůží.
5: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu lajsky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit rýev v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajzíci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu.
4: Tím, že mají
5: auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
4: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
5: Opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
4: A ten asijský trh, na něj směřují tykly nejčastěji?
5: Ano.
4: Tam jsou ti hlavní odběratele.
5: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle, a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90% slonoviny.
4: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
5: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru,
4: tak jasně,
5: my sami jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu, a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma, a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Asie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako asijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak asijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti. Ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipují ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více, a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2- až 3metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů. To ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů.
0: Dvou kilogramů.
1: Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: Mm. I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci s plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic, a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to se děje. To jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají, nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne, že na ně nemusí
1: do jisté míry ano,
0: lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak, a ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete, a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem, a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kli jsou to jediné, pro co loví v Africe třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě, nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina. I když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dávno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí. A dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
0: Na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé, chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti. Dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku z centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit ta pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad.
0: Letošní za loňský rok nebo už za ty?
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá. V případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow. To je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a jak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících, a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali, a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky, řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel.
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá, a konkrétně na těch smyslových orgánech, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví, a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi, předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu anebo vůli nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný, na snadě, zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi
0: nepříjemné. Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Thank you. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Není to tak dávno, co příběh Keporka Katymiho, který uvízl na severu Německa na Mělčině, plnil lokální i světová média. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to vlastně říká o stavu přírody dnes? Hostem radiožurnálu byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu?
0: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál?
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová a zpravodajský souhrn.
4: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužováním země. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry a dnes bude jasno až polojasno, teploty až do 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
5: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
6: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
4: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřelt.
7: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
4: Neřolt dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku.
0: Sport.
4: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
8: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian. A ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
4: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár vozidla na D3 u Tábora a omezení na D11 před Prahou. Na dálnici D3 dejte pozor u Tábora ve směru do Prahy. Na 78. kilometru máme teď čerstvě hlášený požár vozidla. Na dálnici D11 počítejte s novým omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Ve sjezdu na Pražský okruh směrem k dálnici D1 silničáři budou opravovat svodidla. Čekejte je v pravém pruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně kolem sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. S opatrností projedete plynule. A na Jindřichohradecku čerstvá nehoda na silnici 24 Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí. U obce CEP havarovalo osobní auto, bude se vyšetřovat, tak počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Společnost vám dělá stále noční vysílání radiožurnálu, a to necelých 6 minut po 4. hodině, a přeji příjemné probuzení do časného středečního rána s datem 29. července. Také letos můžete navštívit po celém Česku letní divadelní scény a venkovní akce slaví úspěch. Vyprodaná představení hlásí Muzeum Kampa, Studio 2 i letní Shakespeareovské slavnosti. My se k tématu za okamžik vrátíme podrobněji.
0: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: to vím.
1: V průběhu celého léta můžete navštěvovat venkovní divadelní scény a divadla a organizátoři akcí potvrzují oblíbenost programu Pod širým nebem. Návštěvnost se podle nich v posledních letech ustálila, v některých případech letošní ročník minulé sezóny předčí. Třeba Pražské muzeum Kampa si pochvaluje dlouho vyprodaný muzikál Klan Baťa. Studio 2 zase hlásí až 100% návštěvnost nové komedie Patrika Hartla Blbka.
2: Marek Adamčík, Jakub Kohák nebo Dana Batulková jsou tvářemi komedie Omylů. O představení je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
3: Největší úspěch má komedie Omylů, letošní premiéra, která už svou pražskou část má za sebou. Teď jede zájezdy Brno, Ostravu. Vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
2: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech. V Praze, v Holešovicích a na Vyšehradě, potom také na Tvrzi Divice a na letní scéně Vítězná nedaleko Dvora Králové. Pokračuje mluvčí Tomáš Přenosil.
4: Největší zájem je samozřejmě o novinky. Letos to byla novinková komedie Patrika Hartla Blbka, kde návštěvnost dosahovala i třeba 100%.
2: Dodává, že z počátku léta byli diváci opatrní a dávali přednost krytému divadlu, ale postupem času mají větší chuť letní scény navštěvovat. Další trend, který organizátoři pozorují už od pandemie covidu, je pozdější kupování vstupenek. Diváci si je často pořizují jen několik dní předem. Spokojenost hlásí i letní scéna muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa, který zaujme obsazením herců a zpěváků Oskara Hesse, Tomáše Kluse nebo Marka Lambory. Klan Baťa, my jdeme dál, nelechvěří, nemusíme, ať se zapumete na jest. 29 představení se odehrálo na Biskupském dvoře v Brně. Celkem je navštívilo přes 17 000 lidí. Vyšší návštěvnost souvisí i s počasím, které letos pořadatelům vyhovuje, vysvětluje Kateřina Komárková, ředitelka divadla Bolka Polívky.
5: Chápeme, že ten způsob letošního léta není úplně ideální pro zemědělce a příroda sténá. Nicméně pro nás je to po tom loňském částečně propršeném ročníku vítaná změna. Zatím jsme nemuseli kvůli dešti nebo větru, bouřce rušit žádné představení.
2: Většinu letních scén je možné navštívit až do září. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď tu pro vás máme další díl letní autoškoly radiožurnálu, kterou připravila redakce Zelené vlny. Tentokrát se podíváme blíž na silniční kontrolu a také na to, jaké doklady musíte mít u sebe.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V letní autoškole už jsme se v jednom díle silničním kontrolám věnovali, ale dnes půjdeme trochu víc do detailu. V dnešním díle se dozvíte, co všechno se vám může při běžné silniční kontrole stát. Ale otázka zní, může vás policie zastavit kdykoliv? Veškeré odpovědi poskytl plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A když už se tak stane a policie řidiče zastaví, co všechno je potřeba předložit?
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. Není nutné předkládat řidičský průkaz, nemusí mít osvědčení o registraci vozidla, nemusí mít u sebe povinné ručení zelenou kartu, protože máme přístup do evidencí. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě.
2: V dnešní době už navíc policie předchází tomu, abyste dlužili peníze za neuhrazené dřívější pokuty.
3: Až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553 @rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Je 5:30. Krátké zprávy má Monika Chmilová.
8: Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 13. Oznámila to dnes premiérka Sané Takajčiová. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Na místě pokračují vyprošťovací a záchranné práce. Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. A v Litomyšli dnes večer začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti.
0: Sport.
8: Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achilovy šlachy a od té doby nezávodil. O účasti na 5-kilometrové trati na evropském šampionátu Ingebrigtsen informoval na sociální síti Instagram.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D3 u Tábora a nehoda u Suchdolu nad Lužnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy projíždíte opatrně kolem Tábora. Na kilometru 74,5 stojí v levém pruhu kamion. Zřejmě má poruchu, na místě policie i hasiči. Průjezdné je to teď pouze odstavným pruhem, výrazně se ale nezdržíte, provoz je zatím slabý. Na D1 z Ostravy na Přerov čekejte omezení za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 343 jsou kvůli poškozeným svodidlům zavřené levé pruhy v obou směrech. A na Jindřichohradecku pozor na nehodu u Suchdolu nad Lužnicí. Na silnici 24 do Třeboně havarovalo vozidlo na železničním přejezdu. Je to mezi zatáčkami a zasahují tam záchranáři. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno. A nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
10: Za chvíli se podíváme do Králík, kde už brzy začne sanace areálu bývalé Tesly. Z výroby tam zbyla skládka 600 tun zářivek a kalové jezírko s nánosem nebezpečných usazenin. Víc za pár minut v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nebezpečné kovy a další látky jako pozůstatky průmyslové výroby po celém Česku ohrožují podzemní vody, půdu i krajinu. Daří se je ale postupně odstraňovat. Takovým případem je i areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Sídlí v něm už jiná firma a s likvidací nebezpečných látek chce začít ještě letos.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů. A vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy. Asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtu. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Kolik toho je?
2: Asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027. Říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová. Radio Žur.

0: Kostel v Týnci nad Sázavou vydal tajemství. Stavaři objevili ve věžičce časovou schránku. Byly v ní mimo jiné noviny z roku 1975. Co se v nich psalo, tak i to vám za chvíli řekneme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Noční radiožurnál 10 minut před celou pomalu končí. V 5 začne ranní vysílání a s vámi bude Petr Král. Tak pojďme ještě na poslední slíbenou noční reportáž. Když se věžička kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou před časem začala naklánět, našli v ní stavbaři při podrobném průzkumu časovou schránku. Včera ji zástupci církve a města otevřeli a byly v ní například Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalý tady přináší kulatou měděnou schránku zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou.
2: Kdyby tam byly mince, aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
3: Pan farář, je to vaše.
1: Pan farář tady jde vyndavat uschovaný poklad.
4: Jo, já nemám brýle tam.
1: Takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. Pak tady vidíme další, Sobotní práce a Katolické noviny. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
5: Jež i Sanktuska byly renovovány v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo.
6: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Takže neděle 23. listopadu, Praha 9.05. Hrajeme za dobrou práci. 10.30. Ruský les. 11.00 koncert přátelství.
4: Tak výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
6: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy začaly přípravu na ledě a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě země mají stoupat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Zničili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 lidí. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU ČSL a nezávislých.
7: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
6: Schválit zvýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Krkonošský národní park varuje před rizikem požáru, které se s nadcházejícím horkem v Česku ještě zhorší. Lidé v Krkonoších by neměli rozdělávat ohně, kouřit ani tábořit v lese nebo jinde v přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí parku Radek Drahný.
8: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
6: Požáry přitom hrozí nejenom v lesích, ale i na loukách. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat až 2 týdny. Pro organismus jsou škodlivé i vysoké noční teploty, při kterých si tělo dostatečně neodpočine. Kvůli plánům na výstavbu nového plavebního stupně na Labi se dnes v Děčíně sejdou ministři z Česka a Saska. Za Česko bude na jednání ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
9: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
6: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod.
1: Sport.
6: Další kluby hokejové typ Sport Extraligy začaly přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními jsou to České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě ta už do přípravy zapojila všechny posily a připravuje se s novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
10: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
6: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník pak začne 15. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: překážky na D3 u Tábora i na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte omezení u Tábora. Na 75. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Uzavřený je levý pruh v zatáčce, pravým pruhem zatím projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
12: Je na blikačkách, je tam trojúhelník, ty lidi stojí u toho ve vestách, blikají nějakou baterkou ještě na projíždějící kamiony.
11: Na D1 z Prahy do Brna opatrně u odbočky na Vlašim a Kácov. Na 49. kilometru stojí porouchané vozidlo. Místo je označené světelnou šipkou. A na 9. z České Lípy do Nového Boru osobní auto srazilo srnu. Nehoda se stala za odbočkou na Častolovice na rovném úseku. Raději tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů a foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: 5.06. Ranní radiožurnál se vším, co od něj čekáte, je tady. Dobré ráno vám všem a k tomu poděkování a přání šťastné cesty našim dopravním zpravodajům.

0: s vámi ranní Radiožurnál. Reportážně ho začínáme ve Višňové. Odsouzení z liberecké věznice právě tam teď pomáhají s protipovodivými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé. Ano, právě ta často obec zaplavuje, také její okolí. Naposledy se to stalo před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá.
1: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
2: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
1: Byli jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek. Takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
2: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
3: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
2: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
4: Velmi důležitá, protože chlapi tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině.
2: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
4: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
2: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:06. Nadcházející vlna veder může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorní na to vědci z projektu Intersucho Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Kvůli vysokým teplotám bude podle nich téměř v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. No a novou předpověď počasí pro nás už chystá kolegyně Marcela Hálová. Za chvíli uslyšíte. A teď ještě zpěvačka Diana Ross. Ta právě dnes poprvé vystoupí v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Zpěvu se věnuje už od dětství, je velmi úspěšná a máte šanci jí třeba vidět, pokud tedy seženete lístek.
1: Dnes bude slunečno a místy se vyskytnou tropické teploty. Jasné až polojasné nebe beze srážek doplní teploty od 29 do 34 stupňů. Na severovýchodě bude o trochu chladněji kolem 27 stupňů a podobně bude i na Šumavě. Na ostatních horách dnes ukážou teploměry kolem 23 stupňů Celsia. A právě kvůli velmi vysokým teplotám vydali meteorologové výstrahu. Pozor bychom měli dávat hlavně na seniory a děti, pro které jsou tropické teploty největší zátěží. Důležité je držet se ve stínu, nepřetěžovat se a dostatečně pít nealkoholické nápoje. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 5 hodin 18 minut. Budeme slavit Saskia Burešová. Určitě ji znáte, jakmile padne tohle jméno. Každý si vybaví její tvář na obrazovce. Ano, ona patří k televiznímu pořadu Kalendárium už od roku 1993. Začínala ale u filmu. No a postupně se stala také velmi oblíbenou televizní hlasatelkou, což je profese, která už z obrazovek zmizela. No a Saskia Burešová právě dnes slaví 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Robotický pes panáčku je teenager, cestují virtuální realitou a natáčejí příběhy před zeleným plátnem. Tak takhle to vypadá v Jihočeském vědecko-technickém parku v Českých Budějovicích. My vás tam teď v ranním radiožurnálu také zveme. Můžete tam zažít něco, co jste nezažili. Zveme na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka, ale třeba také z Rakouska.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlem a helmou. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí ten účastník v brýlích. Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Mohou vyzkoušet práci s robotickým psem, vibe coding, virtuální realitu, nějaké aplikace, i zábavné, i naučné.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: První tři dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností. Zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
6: So it's a cool experience.
5: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
5: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde mají kamarádi, se kterými si mají co říct, mají rády výzvy, zajímají se o vhled do různých oborů.
1: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 5:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely přidat i automatickou valorizaci. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech zřejmě vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času. Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Anja Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii. Sport. Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagávím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Doteď hrál v egyptské lize. Slavia oznámila, že kontrakt platí do června 2030.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Popovice a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru hlásíte kusy pneumatiky v jízdních pruzích.
4: Tam kamionu praskla guma a je to tam rozsypané na celé dva pruhy. Jo? To je to dost taky blbé, že to je vidět na poslední chvíli.
3: Kamion pak zastavil o kus dál, stojí před sjezdem na Benešov na kilometru 20,5 je v odstavném pruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 74,5 stojí kamion s defektem. Je v levém pruhu označený šipkou a vybočuje se tak doprava. A na silnici 17 na cestě z Čáslavy do Chrudimi pozor za Bukovinou. V křižovatce na Holotín je hlášená nehoda. Na místo jedou hasiči, záchranáři, policisté, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tuto chvíli je nad Českem jasno nebo skoro jasno, nikde neprší a teploty klesly ještě na celkem příjemné osvěžující hodnoty. Drží se nejčastěji mezi 11 a 17 stupni, necelých 18 naměřili meteorologové v Moravských Budějovicích. Naopak nejchladněji je opět na Šumavě, jen pár desetin stupně pod nulou ukázal teploměr na Rokycké Slati. Přes den pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, s velmi vysokými teplotami, místy i tropickými teplotami od 29 po 34 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území, tam bude kolem 27 stupňů. A pak také na horách, tam naměříte 23, na Šumavě až 27 stupňů. Foukat k tomu bude dnes jen slabý nebo mírný jihovýchodní vítr. A podobné počasí nás čeká až do pátku. Teploty ale stále ještě porostou, místy mohou dosahovat až ke 40 a také se začnou vyskytovat přehánky anebo bouřky. To byly zprávy. A teď už je u mikrofonu ranního radiožurnálu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a krom toho počasí, které jsme teď s Marcelou Hálovou všichni slyšeli, předpovědi nás čeká také dnes úplněk, ten nastane přesně v 16 hodin 35 minut a samozřejmě nejlépe pozorovatelný bude pochopitelně večer. Úplněk a za chvíli také úplné zatmění, a sice zatmění slunce, za ním se vydáme s vědeckým týmem do Brna a bude to docela daleká cesta.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: ranním radiožurnálu 7 minut po půl šesté, jeden z headlinerů uplynulého festivalu Colors of Ostrava, tedy Swims. Pokud se chystáte na ten další, tak už si teď do kalendáře můžete zapsat datum 21 červenec až 24 červenec 2027. A teď ještě o jiných plánech, které jsou bližší. Brněnští vědci se znovu totiž vydají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplným zatměním slunce, letos zamíří na Island a také do Španělska. 12. srpna tam chce při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které expertům pomáhají zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Norbuk jedou.
2: Já mám vypálení oči.
3: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
4: Oficiální expedice Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je to 16.
3: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
4: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
3: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
4: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
3: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
4: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, potom jsou to optiky, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem tady ten filtr stojí 8 000 dolarů a musí být vyroben speciálně pro nás.
3: Kolik těch objektivů a těch zařízení vlastně v tu chvíli na to zatmění slunce bude mířit?
4: Já si myslím, že jich máme něco kolem 40. Na jednom pozorovacím místě minimální počet je 4. Na těch dobře vybavených místech je 16.
3: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Martin Šebek z FSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
5: Před vámi můžete vidět 4 objektivy připevněné pomocí konstrukce kovové soustava slouží na synchronizování těchto kamer, aby všechny byly stejně zaměřené.
3: Výsledkem jsou snímky, na kterých lze rozlišit různě horké části sluneční korony. Doplňuje jeho kolega Václav Široký.
6: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem. Objektiv 300 mm. Na jehož konci je úzkopásmový filtr, který je naladěný přímo na vlnovou délku daného jontu železa, které pozorujeme.
3: Teď se koukáme na obrázek, kde vidíme, dejme tomu, černou kouli, což je to zatměné slunce, a z něho vychází taková červená a zelená záře.
4: Ta zelená záře je záření jontu 13x ionizovaného železa. Ta červená je záření 9x ionizovaného železa. To zelené je horká část sluneční korony a to červené je chladná část sluneční korony.
3: Vysvětluje Druckmiller. Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
7: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
3: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
4: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné. Na to je nejlepší opravdu zajít nějakou hvězdárnu, kde něco takového bude k dispozici.
3: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál k rybníku vyrazil František Dobrota a my se tam vydáme také. Vy možná také kvůli letním teplotám se bude hodně koupat v přírodě, což může skončit i svědivou vyrážkou a my vám poradíme, jak zjistit, kde takové riziko hrozí ještě před 6 hodinou. S vámi Radiožurnál je 6:15. Právě dnes projednají senátoři návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má vzrůst o 50 tisíc korun, tedy na celkem 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Podrobnosti chystáme do vysílání už krátce po 6. hodině. Irán v noci vypálil několik balistických střel na základny Spojených států na Blízkém východě. Všechny americká armáda podle svého velitelství zlikvidovala. USA a Saudská Arábie naopak zaútočili proti Iránem podporovaným milicím v Iráku.
1: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Popovice a také na D3 u Tábora. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna stále ještě opatrně za exitem na Velké Popovice. Na 18. kilometru leží v jízdních pruzích kusy pneumatiky z kamionů a kamion pak stojí opodál.
2: Tam stojí kamion, střelil zadní balon a je to tam celé rozházané ta guma, jako tam letí osovákem nebo i kamionem, tak má všetek rozbitý, no.
1: A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Tábor. Na 74,5 kilometru stojí kamion s defektem, je v levém pruhu, čeká na odtahovou službu, je ale označený šipkou, na místě i policisté a vybočuje se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, která se drží nad východní Evropou a kolem této oblasti k nám začíná proudit velmi teplý vzduch od jihu až jeho západu. Máme před sebou další převážně slunečné období s velmi vysokými teplotami. Dnes bude jasno až polojasno a teploty odpoledne vyšplhají nejčastěji na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměříte kolem 27. Úplně se neochladíte ani na Šumavě, tam bude také kolem 27 stupňů. Pokud přece jen potřebujete nižší teplo, pak se vydejte do ostatních hor, kde v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 23. Vítr dnes bude foukat jen slabý, výjimečně mírný od jeho východu. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Přichází vlna veder, zhorší se sucho, stíží se život starým lidem i těm, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Hromadně se bude prchat do stínu či k vodě, což může přinést nejen ochlazení, ale třeba i svědění. Dávejte dobrý pozor, vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy právě teď se pokoušejí vyvinout nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku právě po koupání v přírodních koupalištích. Experti teď například hledají jejich DNA a hledají ho přímo ve vodě.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, jedna filmová vzpomínka a hudební vzpomínka na jednoho bojovníka. No a další bojovník míří do Radiožurnálu. Floretista Alexander Šumetiš Šupení se stal v sobotu prvním českým mistrem světa v šermu a dnes po 13. hodině ho můžete slyšet živě v exkluzivním rozhovoru.
1: Host Radiožurnálu.
2: Alexander Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dnes po 13. hodině.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Poslechněte si zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ukrajina by mohla spolupracovat s americkou firmou Lockheed Martin na výrobě zbraní. Opozice kritizuje vyjádření premiéra Andreje Babiše o plánovaném schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužováním země. Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal nový trenér Zinedine Zidane. Na nehodu pozor na silnici 17 Čáslavy do Chrudimi u Holotína. A bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajina by mohla spolupracovat s firmou Lockheed Martin. S vedením zbrojovky jednal ve Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale taky jejich společné nebo licenční výroby.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že s vedením společnosti Lockheed Martin projednal společnou výrobu a výměnu zkušeností v oblasti technologií. Ukrajina má podle Zelenského co nabídnout těm, kteří jí pomáhají chránit životy. Americký a ukrajinský tým už hledají řešení, jak nejrychleji přejít ke společné výrobě, uvedl Zelenský a upřesnil, že spolupráce se týká především systémů protivzdušné obrany Patriot. Lockheed Martin kromě toho vyrábí také zbraňové systémy Atacams, HIMARS a stíhačky F-16, které Ukrajina používá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Opozice kritizuje vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
5: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
3: Premiér Andrej Babiš taky řekl, že v příštím roce bude tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem rozpočtu 310 miliard korun. Česko čeká další vlna veder. Může se tak výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat až 2 týdny. Extrémní teploty přitom zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Hasiči zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby ho oheň nevzplál znovu. Vilu nechal ve 20. letech minulého století postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě. Jejich starší dcera emigrovala do Austrálie krátce po nástupu komunistů k moci. Mladší dcera Dagmar strávila 14 let ve vězení, než se jí v roce 1968 podařilo i s matkou odejít za sestrou. O útrapách v komunistických žalářích napsala knihu Byli jsme tam taky.
1: Sport.
6: Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval jen Real Madrid, se kterým vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažmá.
7: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
6: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Itali trénoval už mezi lety 2018 a 2023.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silný provoz na D1 v Brně a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D1 je silnější provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 je kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, zatím zdržení asi 5 minut. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy stále ještě pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 74,5 stál kamion s defektem v levém pruhu. Před pár minutami už odjel, na dálnici ale zůstala stát světelná šipka, tak se stále vybočuje doprava. Na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi pozor za bukovinou. V křižovatce na Holotín havarovalo osobní auto, na místě jsou hasiči, záchranáři, provoz řídí policisté Kivadlovy, ale bez zdržení. A v Ostravě se plní příjezd do města po Rudné ulici směrem Zavířová před odbočkou na Kunčice u Hutí, zdržení v koloně od Radvanice, od sjezdu na Radvanice asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: 6 hodin 5 minut, středa 29. července. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Ze studia vás zdraví Karel Janů, Adam Procházka. Adame, krásný den.
9: Dobré ráno.
7: Pojďme to rovnou otevřít velkou novinkou, potenciálně fotbalovou novinkou. Jsem moc rád, že tady ve studiu sedím zrovna s tebou, protože je to zároveň taky trošku španělská fotbalová novinka, zdá se.
9: Ano, píše se o možném novém trenérovi české reprezentace a píše se o něm ve španělském deníku AS a není to náhoda, protože ten trenér by měl být Španěl, jmenuje se Santi Denia, je mu 52 let, no a má za sebou zajímavá angažmá, on vlastně prošel tou strukturou španělské fotbalové reprezentace, vedl výběry do 17 let, do 19 let, s oběma těmito výběry získal titul mistra Evropy, potom dovedl Španěle i ke zlatu na olympijských hrách v Paříži, tak tenhle pán by měl vést českou reprezentaci podle deníku AS.
7: Tak Luis de la Fuente asi nebyl úplně volný, abychom ho přetáhli a stali se příštími mistry světa, tak bereme tu druhou nejlepší volbu, chápu to správně.
9: Přesně tak. A vlastně shodou okolností Santi Denia přebíral ten výběr do 19 let i potom do 21 let právě po Luisi de la Fuente.
7: No já se strašně těším, jak bude česká reprezentace pod španělským trenérem, pokud to tak dopadne hrát. A moc se těším, jestli to dopadne vlastně před tím vzájemným střetnutím. To by bylo jako ano, hodně peprné.
9: To by bylo hodně zajímavé, ale doufejme, že Santimu Deniovi někdo vysvětlil, že nemáme v Česku Pedriho, Kubarsího, Fermína, které vedlo třeba v tom olympijském výběru, tak případně to sám zjistí.
7: Snad nebude zklamaný. Nejenom potenciálně nový trenér fotbalového národního mužstva, samozřejmě jedním z témat, které budeme probírat v ranním Radiožurnálu Sport, tak nás poslouchejte dál a přejeme krásnou středu.
1: Radiožurnál Sport.
10: Karel Janů a Adam Procházka.

0: V 6 hodin a 11 minut v ranním radiožurnálu Sport Rag & Bone Man vítkovičtí hokejisté začali už tento týden letní přípravu na ledě Ostravar Areny. Přepravovat se budou až později. Po úterním dopoledním tréninku, focení a mítinku s útočníky věnoval chvilku radiožurnálu Sport nový trenér Jorik Trej.
1: Ten už ve Vítkovicích působil jako hráč, strávil tam první dvě sezóny v letech 2008 až 2010 z celkově pětiletého působení v extralize.
2: To je život a osud, někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější, hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
3: Říká Jorik Trej, který nahradil ve Vítkovicích Václava Varaďu. Kontakt od klubu přišel hned po sezóně. Vysvětluje Francouz Trej, jak byl kontaktován vedením a majitelem klubu. To, že Vítkovice zná z doby hráčské kariéry, považuje za výhodu.
2: Ano, je to už 15 let, ale věřím, že město zůstalo skoro stejné. Lidé tu jsou skoro stejní a klub znamená stále to též. Je to pro mě výhoda, že jsem tady byl dvě super sezóny. Mám tu rodinu a s realizačním týmem se známe, což je výhoda.
3: Pokračuje Trej, navíc jako trenér francouzské reprezentace měl dění v extralize a tím pádem i ve Vítkovicích pod dohledem.
2: Vždycky jsem zpovzdálí sledoval Vítkovice a moje bývalé kluby. Navíc jako trenér francouzské reprezentace jsem českou extraligu hodně pozoroval, protože jsme tady měli léta naše hráče. Nesledoval jsem extraligu tolik jako v posledních čtyřech letech švýcarskou soutěž, ale mám dobrý přehled.
3: V posledních čtyřech letech byl asistent trenéra a poté i hlavní kouč v Servette Ženeva. Jak už bylo řečeno, v poslední sezóně vedl i francouzskou reprezentaci. Obojí ho si vážil.
2: Obojí je skvělé, když můžete svou zemi reprezentovat na velkolepé akci, jakou byla letošní olympiáda, je to největší čest. Ale mám rád i dennodenní práci, což mi umožňuje klub.
3: Dodává Jorik Trej. V době, kdy působil ve Vítkovicích jako hráč, byli v kádru čtyři slovenští hokejisté a jeden Francouz. Teď jde o mnohem mezinárodnější složení. Ve Vítkovicích jsou čtyři Slováci, jeden Polák a pět zámořských hráčů. David Procházka, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, 6 hodin 19 minut, středa 29. července, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme na tenis, Jakub Menšík v utkání prvního kola ve Washingtonu na turnaji ATP 500 splnil roli favorita, nicméně na kurtu byl 3 sety a přes 2 hodiny. Aktuálně 17. hráč světa měl poměrně, dá se říct, velké problémy s outsiderem z 5. stovky Trevorem Svajdou, no a domácího hráče tedy porazil 6-2, 6-7 a 6-3, postupuje dál.
1: A ve stejné fázi uspěla v Memphisu taky další česká tenistka, a to Daria Vidmanová, která si poradila ve třech setech se Španělkou Basolsovou 6-2, 3-6 a 6-4. To jsou dva poměrně čerstvé výsledky, protože tím časovým posunem se samozřejmě hrálo okolo půlnoci, respektive i po půlnoci. No a vlastně už za zhruba hodinku by nás měl čekat další zápas českého tenisty.
0: Je to tak, promiň, Dalibor Svrčina narazí, teď už se přesuneme ze Spojených států amerických do Mexika, konkrétně na turnaj v Los Cabos, no a tam tedy na českého hráče čeká Australan Adam Walton.
1: A hrát na tom stejném turnaji bude taky Jiří Lehečka, tedy už pod novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem, a hrát bude proti Wongovi, to znamená zápas, který by měl ale začít až večer našeho času, byť je to tedy ve stejný den, a samozřejmě ještě doplním, že Wong je tedy z Hongkongu, 22 let, pozice v žebříčku ATP 108.

0: 6 hodin 24 minut, příjemné středeční ráno, příjemné středeční vstávání s radiožurnálem Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte. Novým hráčem ve fotbalové Slavii je egyptský mládežnický reprezentant Ibrahim Nagavi. Začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Adame, teprve 17-letý hráč.
1: Je mu 17 let, je to pravý křídelník a doposud hrál tedy tu domácí soutěž v Egyptě za klub Ismaili. No a Pražané oznámili, že s nimi podepsal ten hráč smlouvu do roku 2030.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno, je 6:30. Další zprávy má Tereza Tomášková.
6: Irán v noci vypálil několik balistických střel na americké základny na Blízkém východě. Podle zdrojů stanice CNN šlo maximálně o 4 střely. Všechny americká armáda zlikvidovala. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají dál ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Kvůli plánům na stavbu nového zdymadla na Labi a dalšímu zlepšení lodní dopravy se dnes v Těčíně sejdou ministři dopravy, životního prostředí i zemědělství z Česka a Saska. Projekt za 9 miliard korun má zajistit lepší propojení vodních cest. Jeho součástí bude i pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Pondělí bylo nejtragičtějším dnem na silnicích v Česku za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Dalších 5 je těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle nebo u Holovou s Najíčínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc jich bylo 35.
1: Sport.
6: Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace a začal se s ní připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni jako kapitán dovedl tým na mistrovství světa ke 4. místu. Pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Ostravě a nehoda v Brně. Na dálnici D1 vázne provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně v omezení mezi sjezdy na Porubu a Přívoz. Stálo tam nepojízdné auto, v zúžení už je ale odklizené, nicméně stále čekejte kolony mezi kilometry 354 a 361, a to v obou směrech vždy asi na 10 minut. 10 minut pak naberete na příjezdu do Ostravy i po Rudné ulici směrem z Havířova, a to před odbočkou na Kunčice. Na dálnici D1 jsou teď čerstvé komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 hromadná nehoda 3 osobních aut a zpomaluje se. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova zdržení před omezením u letiště. Na 2. kilometru je tam omezení dlouhodobě a kolona od sjezdu na Středokluky ze 4. asi na 10 minut. V Praze pak sílí provoz na hlavních tazích, plní se Pražský okruh obousměrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Pomaleji se jede od Lochkovského tunelu také od sjezdu na Jinočany. 10 minut v Praze naberete i na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové nebo také v Novopatské z Černého mostu směrem do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Slunečno a horko, takový bude dnešní den i ty další. Teploty dnes vyšplhají místy až ke 34 stupňům. Zítra se musíme připravit na 38 stupňů a úplně nejteplejší den v tomto týdnu bude pátek. Na nebi bude převládat jasno nebo polojasno během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, tedy hlavně v Čechách i s přeháňkami nebo bouřkami. V pátek večer pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a k tomu se přidají i další srážky. Teploty po ránu se budou držet kolem 20, nejčastěji mezi 22 a 18 stupni, přes den pak ale 34 až 39 stupňů. O malinko chladněji bude v severozápadní polovině Čech a na severovýchodě, tam se bude teplota držet kolem 33 stupňů Celsia. Během víkendu se pak slabě, zejména na západě a severozápadě naší republiky, ochladí, naopak na východě a jihovýchodě Moravy zůstanou teploty velmi vysoké, stoupat budou až k 36 stupňům. Nebe bude polojasné až oblačné s občasným deštěm nebo bouřkami. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut, krásnou středu 29. července přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Alexander Šupenič, nově mistr světa. To samozřejmě není ta přelomová a velmi čerstvá informace, co ale je, možná pro naše posluchače čerstvá informace je, že právě dnes odpoledne, tedy po 13. hodině, Alexander Šupenič dorazí do budovy Českého rozhlasu a tady na Radiožurnálu Sport vám nabídneme rozhovor, bude to rozhovor i pro Radiožurnál Sport, i pro Radiožurnál, moderuje Jan Pokorný. Měla by to být necelá půl hodinka s mistrem světa, tak si to určitě nenechte v našem odpoledním vysílání ujít.
1: Ale kromě šermu nás čeká hodně spoustu taky dalších témat a dalších hostů ve vysílání Radiožurnálu Sport. Třeba už po půl osmé se spojíme s bývalým trenérem Jiřím Chytrým, bavit se budeme o trenérech národních týmů. Zinedine Zidane je novým koučem Francie, ale třeba předtím se stal Jürgen Klopp novým trenérem Německa a tak dále, takže o tom všem si
0: budeme... Itálii to bylo veselé.
1: Itálii to bylo taky veselé, tam to vypadá na Roberta Mancinyho, takže určitě je o čem mluvit. No a budeme taky mluvit třeba o trenérovi Slovanu Bratislava, protože tím je, jak už možná víte, Jaja Touré, bývalá legenda Manchesteru City nebo Barcelony. No a bavit se budeme s slovenským reportérem, s kolegou ze Slovenského rozhlasu, s Martinem Kajglem, a to po 9. hodině.
0: Za chviličku zahraniční weby, teď.

0: 6 hodin 43 minut, krásné středeční ráno s radiožurnálem Sport. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra, alespoň podle informací španělského sportovního deníku AS. Adame Procházko, velké překvapení, jestli to opravdu tak je, jestli můžeme španělským kolegům věřit, o koho jde?
1: Velké překvapení je to Santi Denia, což je tedy trenér, který vedl ty mládežnické reprezentace Španělska do 17 let, do 19 let i do 21 let. A zajímavé je, my jsme o tom mluvili, že by se měl stát trenérem, ale když si otevřeme AS, tedy ten španělský deník, tak tam se vyloženě píše Santi Denia, nuevo seleccionador de Republika Čeka. To znamená hotovo, nový trenér české reprezentace a podle těch dalších informací by měl tedy podepsat smlouvu na 2 roky v Česku a zároveň samozřejmě AS zdůrazňuje tu zajímavost, že se Česko utká se Španělskem na podzim v Lize národů, takže kdyby skutečně Santi Denia se stal trenérem české reprezentace, tak to bude mít na úvod hodně zajímavé.
0: My tady na Radiožurnálu Sport, jak slyšíte, pročítáme i zahraniční weby, tak pojďme na trošku jiné než ty fotbalové, i protože pilot a dvojnásobný mistr světa Formule 1 Španěl Fernando Alonso slaví 45. narozeniny, tak mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví a nadále dlouhou kariéru dál. Tak ale hledala kolegyně Veronika Šlajzová zajímavosti na automobilových a zároveň lifestyleových zahraničních webech. Veroniko, přejeme krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno. Bývalý spolumoderátor populární show Top Gear Richard Hammond dostal od britského soudu pokutu skoro 30 tisíc korun. Dvakrát byl totiž během 3 týdnů přistižený při překročení povolené rychlosti, píše zpravodajský server The Guardian. V posledním zveřejněném případě Hammond řídil luxusní Bentley a radar ho zachytil při rychlosti takřka 110 km v hodině, a to na úseku s povolenou 50. Ostatně rychlá jízda není Hammondovi cizí, vždyť při natáčení pořadu Top Gear letěl ve speciálně upraveném autě přes 450 km v hodině.
1: A pokud právě jedete do práce nebo na dovolenou, snad ne tak rychle jako Richard Hammond, tak jeďte opatrně, my jedeme tedy dál. Roberto Mancini byl podruhé jmenovaný trenérem italské reprezentace, o tom už jsme taky mluvili. Co o tom píše italský deník La Gazzetta dello Sport?
2: Připomíná, že největším favoritem na uvolněné místo po Gattusovi byl Andrea Pirlo. S mistrem světa z roku 2006, ale kvůli jeho vazbám na ruskou sázkovou společnost svaz ukončil jednání. Právě kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního trenéra Itálie skončila na pozici technického ředitele svazu další legenda, Paolo Maldini. Nově se jim stane Claudio Ranieri.
0: Takže kulový blesk v Itálii podle všeho končí. Zahraniční weby pročítala Veronika Šlajzová. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: 6 hodin 49 minut, středa 29. července roku 2026. Ono se to nezdá, ale velmi rychle čas utíká a vlastně už za 2 roky tu budeme mít další letní olympijské hry. Ty se budou konat ve Spojených státech amerických. No a právě už se začíná pomalu, ale jistě řešit, jak se to všechno v tom olympijském roce naskládá, protože těch velkých akcí pravidelně bývá hodně. No a letní olympiáda ta do toho samozřejmě významným způsobem zasáhne.
1: A hodně natěsno to budou mít hlavně třeba tenisté, protože tenisový turnaj na těch olympijských hrách v Los Angeles ten začne 19. července a potrvá do 28. července, tedy za 2 roky. No a tím pádem začne jenom 3 dny potom, co skončí Grand Slamový Wimbledon v Londýně.
0: No a hodně podobné to budou mít třeba taky cyklisté, protože Tour de France kvůli tomu dokonce pro rok 2028 netradičně svůj start posunula už na červen. Startovat se bude pro změnu trošku ve Francii tradičně v Remeši. No ale bude to vlastně úplně stejné, protože po konci největšího cyklistického závodu na světě budou mít cyklisté jenom pár dnů na to, aby se přesunuli na druhou polovinu planety. A samozřejmě tohle vždycky vyvolává otázky, jestli je to úplně ideální, jestli ta největší jména, ať už tedy v tom sportu nebo v jiném, budou mít vlastně dost času na přípravu a jestli tedy třeba jednu z těch akcí nevynechají, protože přeci jenom olympiáda je jenom jednou za 4 roky.
1: Tak.

0: Should I stay or should I go? Didier Deschamps měl jasno už před tím posledním mistrovstvím světa, že to bude jeho konec na lavičce francouzské fotbalové reprezentace, a to znamená, že po 14 letech na ní usedne někdo jiný.
1: Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání tedy Deschamps se nahrazuje bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998 Zinedine Zidane.
2: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířili své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
3: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova. Snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu. Je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
2: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který co by hlavní coach dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů.
3: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
2: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
4: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
2: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Dobré ráno, v 7 hodin. S vámi Radiožurnál a zprávy Terezy Tomáškové.
1: Česko čeká další vlna veder. Stoupat bude i riziko požárů. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Golfistku Sáru Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. Hromadná nehoda překáží na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká další vlna veder. Může se tak výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Před požáry varuje i Krkonošský národní park. Lidé by neměli rozdělávat ohně, kouřit ani tábořit v lese nebo jinde v přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí Krkonošského parku Radek Drahný.
3: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
1: Požáry přitom hrozí nejenom v lesích, ale i na loukách. O tom, jaké nás čeká v následujících dnech počasí, budeme mluvit hned po zprávách. A k rizikům spojeným s horkem se vrátíme v ranním radiožurnálu i po 7:30. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich se zřejmě pokusí do novely přidat i automatickou valorizaci. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
4: V žádném případě ne. V této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
1: Schválit navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupil na 13. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
5: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Sport. Golfistka Sára Kousková nastoupí už zítra do druhého turnaje elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu je čeká Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
7: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
6: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open zítra po 11:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 v Brně a také na D6 u Prahy. Na dálnici D1 čekejte komplikace na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 na konci zúžení hromadná nehoda 3 auta v levém pruhu. Pomalej stak jde od Kývalky z kilometru 182 celkově, to asi na 20 minut. Také na dálnici D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru se srazilo více aut, jsou v pravém a odbočovacím pruhu.
9: V odbočovacím pruhu, myslím, že tam bylo asi 5 aut v sobě, řetězová nehoda. Teď už stojí kolona od odbočení třeba 800, tak tam už ty auta teď brzdí poměrně hodně.
8: Na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova, kolona začíná v okolí 4. kilometru a zdržení pak do zúžení u letiště asi 10 minut. Na Pražském okruhu je silnější provoz směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou nesouvislé, od Vesce pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov a v Praze je pak silný provoz také na jižní a Štěrboholské spojice, tam ty kolony jsou od Lanového mostu, také od sjezdu na Běchovice a vždy k Průmyslové naberete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů. Foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
10: 7 hodin 5 minut, středa 29. července, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a společně s Adamem Procházkou vás teď pozveme hned na dvakrát, já nejdřív na příští týden, konkrétně na 6. srpna do Zubří, protože právě tam se koná další plánovaný výjezd desítky Pavla Horváta. Jak víte, tak v roce 2026 tradičně s Pavlem Horvátem se těchto akcí účastní taky Antonín Panenka, slavíme 50. výročí té jeho legendární bělehradské penalty, bude na místě samozřejmě taky Honza Pěruška a těšit se tentokrát můžete i na Miroslava Kadlece. Ještě jednou připomínám, příští desítka Pavla Horváta live tedy v Zubří 6. srpna. Vstupenky jsou k dispozici přes naše internetové stránky, se na ně dostanete sport.rozhlas.cz.
11: A já pozvu na povídání po 8. hodině, taky to bude fotbal, ale trochu možná jiné téma. Možná jste se všimli už v úvodním kole fotbalové šance ligy na to, že se lecos možná změnilo, co se týká rozhodčích. Nová pravidla, která přebírá šance liga z fotbalového mistrovství světa, například zrychlené vhazování, rozhodčí odpočítává sekundy, kdy hráč musí rozehrát a tak dále. Tak nejenom o tom si budeme po té 8. hodině povídat s Radkem Příhodou, to je bývalý rozhodčí a taky někdejší předseda komise rozhodčích, takže uslyšíte i jeho pohled na to, co se mění i v české šancelize.
10: A teď už v ranním Radiožurnálu Sport, Ariem.
2: Radiožurnál Sport,
6: Karel Janů a Adam Procházka.

0: 7 hodin 11 minut, krásné ráno, posloucháte radiožurnál Sport. Hongkong hostí mistrovství světa v šermu a právě dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran, takže zůstávají Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. No a v Hongkongu se k ním přidá taky Matyáš Pavlík.
1: A tenhle šampionát samozřejmě už dokázal pro český sport přinést opravdu velikánský úspěch a my se k němu dnes po 13. hodině ve vysílání radiožurnálu Sport vrátíme. Můžete se těšit na opravdu speciálního hosta. Dorazí totiž nedávný mistr světa v šermu fleretem Alexander Šupenič.
2: Congratulations, our newly world champion!
3: Alessandro Grande!
4: Alessandro Grande, neboli Alexander Veliký, jak Šupeniče překřtili na šampionátu v Hongkongu, se zlatem postaral o největší úspěch samostatného českého šermu. Ještě v neděli byl v Ázii. Ve středu se posadí do studia Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
5: Titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat a je to úžasný a samozřejmě je to titul, takže první místo určitě nad bronz.
4: Porovnával 32letý Šupenič titul z mistrovství světa s olympijským bronzem z her v Tokiu.
5: Vážím si ty podpory. Vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratuluju a přeju, takže moc toho vážím.
4: A třeba dojde i na netypický, ale velký koníček českého reprezentanta, kariéru hudebníka, rapera. Chceš tu bitvu, chceš ten boj, jsi tak silný, jsi jak stroje, jdou pod tobě celý roj. Rozhovor Alexandra Šupeniče s moderátorem Janem Pokorným uslyšíte po 13. hodině živě na této stanici. František Typovský, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Sam Fender dohrává ve středečním radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 17 minut. Fotbalový obránce Mark Kukureja už má na své paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Adame, splněná sázka.
1: Splněná sázka, Španělé se stali mistry světa, takže Kukureja musel. Myslím, že i sám de la Fuente se k tomu vyjádřil ve stylu, že jsou to chlapy a chlap dodrží své slovo, takže i Kukureja musel tedy splnit ten slib. A pozor, to není vlastně jediný slib. Kukureja nebyl jediným. Tuším, že Gavi slíbil, to je záložník Barcelony, že se nechá vlasy přebarvit na růžovo. Pedri, to je další záložník Barcelony, ten zase na blond. No a Lamine Yamal, tedy asi největší hvězda španělského výběru, tak ten zase slíbil, že si nechá několik týdnů narůst fousy. Takže našel jsem si datum následujícího El Clásica ve španělské La Lize 25. října v 10. kole, takže tam to bude možná vypadat hodně zajímavě, a to nejenom z hlediska výkonu hráčů na trávníku, ale taky z toho, jak vypadají.
0: No on, Mark Kukureja, totiž přebarvoval, jsem se právě teď dočetl, už minule, už po vítězství na Euro, takže teď už logicky musel o ten krok dál, no, prostě ano. Už to nestačilo, jenom ty jeho nepřehlednutelné vlasy na červeno, teď už tam má de la Fuenteho, tak říkajíc, na pořád, na pravém tricepsu.
1: Ano, přesně tak. Dva večer.

0: Po skupině Činasky v 7 hodin 22 minut přejeme krásné středeční ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Blokař Adam Zajíček se necelý rok po konci reprezentační kariéry vrací do národního týmu, který loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa až k tomu senzačnímu čtvrtému místu.
1: A zajímavé je, jak to vlastně vysvětloval, a to v rozhovoru pro Českou televizi. Řekl, že toho bylo potom mistrovství světa hodně, tak se tak prostě rozhodl, ale netušil, že mu to bude tolik chybět. Chybělo mu to a tak se rozhodl vrátit se. Můžeme taky doplnit, že 33-letý lídr Kladna s reprezentačním výběrem už zahájil v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijový evropský šampionát.
0: Je to tak, do něj Češi vstoupí v Itálii zápasem s Řeckem, předtím se v rámci víc než měsíční přípravy utkají s Bulharskem a Belgií.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 26 minut je středa 29. července. Jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. No a na Radiožurnálu Sport ve středu pravidelně hodina mezi 10. a 11. patří našim moderátorským osobnostem a dneska to konkrétně bude David Novotný a jeho pořad Na place.
1: No a hostkami budou veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šendručková, což jsou české veslařky, a samozřejmě bude určitě o čem mluvit, protože není to ani měsíc, co právě tyhle dvě české veslařky v kategorii dvojek bez kormidelnice ovládly závěrečný závod světového poháru v Lucernu a tím pádem ovládly i celkové hodnocení seriálu.
0: Ještě jednou tedy připomínám, dnes Na place s Davidem Novotným mezi 10. a 11. hodinou tady na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Jsme moc rádi, že nás posloucháte ve středu 29. července. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
3: Dobré ráno, 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kterého nominoval prezident Donald Trump. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton v roce 2020 během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby. V Brně se dnes lidé sejdou u dlouhého stolu. Pořadatelé sousedské akce ho postaví na Moravském náměstí, od tramvajových kolejích na České až do parku k fontáně. Na akci není potřeba registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení, ale třeba i hudební nástroje, na které můžou zahrát.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík v prvním kole turnaje ve Washingtonu porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17-letý hráč žebříčku tak splnil roli favorita. V zítřejším osmifinále ho čeká další Američan Brandon Nakashima.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 u Prahy a také na D1 v Brně. Na dálnici D6 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru řeší hromadnou nehodu 5 aut v odbočovacím a také v pravém pruhu. Hasiči, záchranáři jsou na místě a kolona z 5. kilometru je do Prahy asi na 20 minut. Ucpává se příjezd do metropole i z Chomutova po dálnici D7, a to před omezením u letiště. Kolona od Středokluk ze 4. a 5. asi na 20 minut. V Praze pak je ranní špička, ucpává se třeba jižní spojka směr Smíchov, před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác naberete asi 15 minut. 15 minut se pak jede také po Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové. Stejně tak se plní třeba i Novopatská z Černého mostu do omezení Vekbelské, zdržení také asi 10-15 minut. Na dálnici D1 připomínáme komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova a Ostravy za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 na konci zúžení hromadná nehoda 3 osobních aut, blokují levý pruh a pomalej se tak jede už od Kývalky z kilometru 182. Celkově pak do Brna naberete asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V tuto chvíli je nad Českem jasno nebo skoro jasno, nikde neprší a teploty v noci a po ránu klesly ještě na celkem příjemné osvěžující hodnoty. Nejčastěji byly mezi 11 a 17 stupni, necelých 18 naměřili meteorologové v Moravských Budějovicích. Naopak nejchladněji bylo opět na Šumavě, jen pár desetin stupně pod nulou ukázal teploměr na Rokické slati. Přes den pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, s velmi vysokými teplotami, místy i tropickými teplotami, od 29 do 4 a 30 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území, tam bude kolem 27 stupňů, a pak také na horách. Tam naměříte 23, na Šumavě ale až 27 stupňů. A foukat k tomu bude dnes jen slabý nebo mírný jihovýchodní vítr. A podobné počasí nás čeká až do pátku, teploty ale stále ještě porostou, místy mohou dosahovat až ke 40 a také se začnou vyskytovat přehánky a nebo bouřky. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Po zprávách dál posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Tomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp a teď taky Zinedine Zidane, další elitní kouč s úspěchy z klubového fotbalu, se přesouvá do fotbalu mezinárodního. Témata, která probereme s bývalým trenérem Jiřím Chytrým. Pane trenére, hezké ráno.
7: Dobré ráno.
3: A to jsme nezmínili ještě třeba Pepa Guardiolu, který byl kandidátem na pozici trenéra Itálie. Server The Athletic to označuje za trend, že dřív bylo angažmá v národním týmu pro trenéry často třeba tou poslední kapitolou v kariéře, což se teď mění, že se zkrátka ti nejlepší trenéři tak nějak častěji přesouvají do toho fotbalu národních týmů. Tak souhlasíte s tím, je to podle vás trend?
7: Tak vypadá to, že je. Těžko říct, uvidíme. Asi může to být určitá konstelace, kdy ty trenéři tak nějak dosáhli nějakého maxima v té práci na klubové úrovni a prostě teď je toho asi více než předtím.
2: Vy máte jako trenér zkušenost z toho klubového i z mezinárodního fotbalu, tak přeci jenom Klopa, Zidana, Tuchla, myslíte, co na tom je může lákat? Myslíte, že už opravdu si řekli, že na té klubové úrovni nemají, co by dál mohli ještě dosáhnout?
7: Nemyslím si, že by si řekli, že nemají na té klubové úrovni co dosáhnout, ale myslím si, že dospěli do fáze, kdy přece jenom pokud pracujete v tom špičkovém klubu v dnešním fotbale, tak prostě té práce jako opravdu na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A myslím si, že prostě po určité době u těch trenérů prostě dojde určitým způsobem taková ta energie, kdy je potřeba být prostě každý den 100% strašně dlouhou dobu, prostě je to obrovský zápřah. A oni pracovali v těch špičkových klubech, dosáhli tam prostě s něma na ty úspěchy, prostě vyhráli Ligu mistrů a tak dál. Tak si myslím, že částečně v tom může hrát roli taková snaha o jakoby to hledání nové motivace, nové energie, a přece jenom ta práce v tom národním týmu je malinko jiná, je to nová výzva. Tam já vidím, že tam jako hlavním dílem může být ta motivace dělat něco jakoby jinýho, vyzkoušet si jiný prostředí, jiný způsob práce a nabrat jakoby trochu novou energii.
3: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s bývalým trenérem Jiřím Chytrým. Tím posledním, kdo vymění klubový fotbal za reprezentační, je z toho výčtu, který jsme zmínili na začátku, Zinedine Zidane. Jak těžké to bude mít navázat ve francouzské reprezentaci na Didiera Deschampse?
7: Tak zase jako složitá otázka, která se asi bude hodnotit prostě jenom podle výsledku. Navázat si asi trenérský, bych řekl, pro něho nebude problém, protože vlastně trénovat francouzský nároďák, bych řekl, že on je ideální kandidát jako obrovská persona, osobnost, čili on tam přijde, bych řekl, s absolutním jako respektem, bez pochybností a prostě hodnotit asi tu jeho práci budou výsledky. Jinak ten tým je fantastický. Dál si myslím, že Francie na jakýmkoliv turnaji bude patřit vždycky k největším favoritům a prostě bude záležet na tom, jestli Zidane bude úspěšný, stejně jako Deschamps nebo třeba ještě víc.
2: S Jiřím Chytrým si povídáme v ranním Radiožurnálu Sport o velkých trenérských osobnostech, které se přesouvají k reprezentačním výběrům. Bez pochyby velká osobnost je i nový kouč Německa Jürgen Klopp, a za zmínku asi možná stojí i ta jeho úvodní tisková konference, která vpravdě byla netradiční, protože jako první věc on řekl, cituji: "V den, kdy už mě nebudete chtít, řekněte mi to a skončím bez odstupného. A pokud se budete chovat nevhodně a nenecháte moji rodinu na pokoji, tak se otočím a půjdu." Tak tohle jako mi přijde opravdu trošku netradiční. Co vy na to?
7: Tak je to netradiční, asi chtěl deklarovat, já nevím přesně třeba jaká tam byla historie právě vůči těm médiím, jestli jeho rodina byla pod nějakým enormním tlakem a tak dál, takže možná si chtěl tu pozici vyjasnit prostě hned na začátku a trošku vlastně ulevit tomu tlaku, který by případně ta jeho rodina čelila. On předpokládám sám, že je na to zvyklý a pracovat s tím umí, ale asi tam došlo k něčemu, co se mu nelíbilo, a chtěl to vyjasnit takhle předem.
3: A když zůstaneme u Jürgena Kloppa a u německé reprezentace, tak ta neprožívá úplně ideální období. Když se podíváme na výsledky na světových šampionátech, tak to bylo dvakrát konec v základní skupině, teď naposledy v úvodním kole play-off s Paraguayí konec. Tak myslíte si, že Jürgen Klopp dokáže Německo dostat zpátky mezi tu elitu, protože připomínám, že je to 12 let, co Němci vyhráli mistrovství světa?
7: Zase řeknu za mě, německá reprezentace sama o sobě, bez ohledu na to, kdo ji povede, má všechny předpoklady pro to, aby prostě, nebo pořád podle mě mezi tu elitu patří. Teďka měla dva turnaje, kdy to nepotvrdila. A konkrétně Jürgen Klopp za mě je tou osobností, která prostě tam může přinést ten rozdíl prostě. Tak jak to dokázal v těch klubech, dokáže ty hráče přesvědčit, získat na svoji stranu a prostě já věřím tomu, že jo, že to může být ten správný člověk pro německou reprezentaci.
2: To říká v ranním Radiožurnálu Sport bývalý trenér Jiří Chytrý. Tak pane trenére, moc děkujeme za váš čas a přeju hezkou středu.
7: Taky děkuju, mějte se, naschle.

0: Skupina Scorpions v ranním vysílání radiožurnálu Sport 7 hodin 43 minut a my tak trošku navážeme na téma, které jsme probírali před chviličkou. Fotbalové reprezentace Francie a Itálie mají nové trenéry. Francouze povede legendární Zinedine Zidane, někdejší mistr světa i Evropy, který jako trenér s Realem Madrid získal 2 španělské tituly, 3 triumfy v Lize mistrů. Podrobnosti k novému trenérovi Itálie přidá v úvodu sportovního přehledu Veronika Šlajzová. Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Italskou fotbalovou reprezentaci bude mít znovu na starosti trenér Roberto Mancini. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
2: 61letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
3: A jdeme na hokej. Kluby Tipsport Extraligy začínají před novou sezonou s přípravou na ledě. Mezi posledními byli hokejisté Olomouce, Vítkovic nebo Mladé Boleslavi. Bruslaři se chystají s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišli bývalé extraligové hvězdy a teď asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Pokračuje útočník Mladé Boleslavi Dominik Lakatoš.
4: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokej jistý, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
0: S vítkovickými hokejisty už se připravuje i posila Střince David Čenčala, ten minulou sezonu osobně nehodnotí jako povedenou, proto po rozmluvě se sportovním ředitelem Janem Peterkem zvolil změnu. Trenéři Vítkovic, Trej i Trnka měli o Davida Čenčalu zájem.
5: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak tam padlo, tady ta možnost a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
1: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. V minulé sezóně Urban odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a přidal 11 přihrávek.
3: Čtvrtou letní posilou basketbalistů nově sformované Slavie Praha NBK se stal americký křídelník Travis Harper. Dosud nastupoval za tým Univerzity Tennessee State, teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slávie před novou sezónou po rozhrávačích Segovi a McCollumovi.
0: Jiřího Lehečku čeká osmifinále tenisového turnaje v mexickém Los Cabos, v něm si zahraje proti Číňanovi Wongovi. Zápas by měl začít po 19. hodině, osmifinále turnaje ve Washingtonu si zase zahraje další český tenista Jakub Menšík. Ten v prvním kole porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi.
1: A tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Tolik sportovní přehled připravila ho Veronika Šlajzová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: To byl Phil Collins, je 7:51, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Byl by to tedy u české reprezentace vůbec první zahraniční kouč v historii?
1: Už jsme zmiňovali, že má úspěchy se španělskými výběry do 19 let a do 17 let, se kterými získal titul mistra Evropy, ale co jsme ještě neřekli, tak to, že jeho poslední štací byl klub Al-Shahania v katarské soutěži a nezmínili jsme taky, že strávil chviličku v roce 2009 jako asistent trenéra v Atlétiku Madrid, možná i proto, že jako hráč odehrál za Atlético většinu své hráčské kariéry, 10 let hrál za Atlético mezi lety 1995 až 2005 a chvíli hrál taky za Albacete, kde se narodil, a tedy připomínám, že podle informací španělského deníku AS by jeho další štací měl být post trenéra české reprezentace.
0: A Španělé tvrdí, že je podepsáno na 2 roky. Hotovo.
1: Hotovo, přesně tak.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
12: Ano, Sport ze všech úhlů, posloucháte ranní Radiožurnál Sport krásně krátce před 8 hodinou. Připravili jsme pro vás další aktuální zprávy.
13: Radiožurnál je 8 hodin. Tereza Tomášková, zprávy.
14: Generál Roman Hyďha chce podle zjištění Radiožurnálu zpátky prověrku. Žaluje proto Národní bezpečnostní úřad. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na odvetu proti norskému Tromsø. Kolona kvůli nehodě popojíždí na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Generál Roman Hyďha podle zjištění Radiožurnálu žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral potom, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou proto, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány. Hyďha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedl telefon. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 000 korun na 400 000. V případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
15: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
14: Schválit zvýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě země mají stoupat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Zničili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc lidí.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
5: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barblon Londýn Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
14: Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Anja Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí už zítra k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Podle hradeckého útočníka Mika van Birena ukázal norský tým i přes porážku 0-1 na domácím hřišti svou kvalitu a vsadit pouze na defenzivu nemusí k postupu stačit.
16: My musíme prostě být lepší na balón, jak jsme byli tam. Určitě bude tam nějaký tlak, protože oni jsou velmi dobře na balón, takže musíme dobře bránit, ale když dostaneme ten balón, musíme jako správně rozhodnout a jít s balónem na volný prostor a nemůžeme jako jenom bránit, protože pak bude fakt český.
6: Duel Hradec Králové Tromze začne zítra v 19 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Blokovaná Kbelská v Praze a nehoda na D1 v Brně. V Praze je aktuálně neprůjezdná Kbelská směrem z Letňa na Černý most. Před Novopatskou se srazilo osobní auto s kamionem a provoz směrem z Ústecké D8 na Boleslavskou D10 je tak v omezení pozastavený. Osobním autem se to dá objet přes Prosek a nebo Letňany, Kbely a Satalice. A ucpává se i opačný směr příjezd do Kbelské. Po Novopatské stojí se půl hodiny z Černého mostu. Ucpává se v Praze i jižní spojka směr Smíchov. Před Barandovským mostem se asi 20 minut jede krokem od sjezdu na Pankrác. Na dálnici D6 stále komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na půltem kilometru dořešují hromadnou nehodu. Kolona z 5. kilometru na 20 minut. Ucpává se i příjezd a také výjezd z Prahy po dálnici D7 do Chomutova. U letiště je omezení dlouhodobě a kolony od Středokluk a také od Evropské vždy na 20 minut. A na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na konci omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197 tři auta po nehodě v levém pruhu, pomaleji se jede od Kývalky z kilometru 182, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů. A foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
12: 8 hodin, 6 minut, středa 29. července. Jsme moc rádi, že dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a s Adamem Procházkou vás teď rádi taky pozveme na 8 hodinu a 50. minutu plus minus, protože to pravidelně soutěžíme.
19: A pokud nás posloucháte, tak to určitě víte. Ještě jednou přeju dobré ráno a taky můžu doplnit to, o co se dnes bude hrát. Hraje se o 2 vouchery na vstup do Aquaworldu Lipno a taky o červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport.
17: Radiožurnál Sport.
20: Karel Janů a Adam Procházka.

0: Zrychlené vhazování, odpočítávání rozhodčího, více možností pro video rozhodčí. To je jenom pár z mnoha novinek, které jsme sledovali na fotbalovém mistrovství světa. Většinu z nových pravidel přebrala taky Šance Liga, ta má za sebou úvodní kolo, a tak si o tom popovídáme s bývalým elitním českým sudím a někdejším předsedou komise rozhodčích Radkem Příhodou. Přejeme hezké ráno.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Dobré ráno, než se ponoříme do pravidel, tak kde jsme vás zastihli? Pokud si správně pamatuju, tak jste mi do telefonu říkal, že jste někde na soustředění.
1: Ano, jsme na hokejovém soustředění loňského týmu 2017-2016 v Klášterci nad Ohří.
0: Na hokejovém soustředění?
1: A. Přesně tak.
2: To mě překvapilo. To máte syna nebo že byste se i vy sám připravoval?
1: Ne, a ne, syn hraje hokej, tak jsme tady s ním.
0: S Radkem Příhodou pojďme už od hokeje k fotbalu. Když se vrátíme k tomu světovému šampionátu, určitě jste to velmi pozorně sledoval minimálně jako fanoušek fotbalu. Tak jak jste v průběhu turnaje obecně vnímal ty nové změny v pravidlech?
1: Tak já si myslím, že ty změny jsou vnímány pozitivně, většina z nich, nebo si myslím, že pomalu všechny jsou pro fotbal, je to zrychlení té hry, není tam tolik zdržování, není tam tolik toho času, kdy se nehraje. Mně se to líbilo a myslím, že to byla dobrá cesta, ty změny.
2: Povídáme si s Radkem Příhodou v ranním vysílání radiožurnálu Sport s bývalým rozhodčím. Jedna změna se do českého prostředí nepropsala, a to je červená karta za zakrytí úst. Je dobře, že tohle pravidlo Šance Liga tady nemá?
1: Ano, já jsem si úplně v pohodě a myslím si, že to je dobře, že jediný tohleto, když jsem koukal to mistrovství a viděl jsem to a najednou byla červená karta, tak jsem si to trošku lék. Myslím si, že na to je čas, a vemte si, že když si otřete obličej rukou, zastavíte se někde v půli obličeji, tak někdo to může říct, hele, on něco mi řekl, a bude se to dokazovat. Já jsem s tím úplně v pohodě, že to tady není.
2: Mě by právě zajímalo, jak byste třeba vy, kdybyste byl v tu chvíli rozhodčí, posuzoval, jestli je to konfrontační rozhovor nebo není, protože to je vlastně ta podmínka, která by měla potom určit, jestli to má být červená karta za zakrytí úst nebo nemá.
1: Já myslím, že vy to jako stoprocentně, pokud to neslyšíte, objektivně vyhodnotit nemůžete, a proto to pravidlo té Šance Lize není, a je to dobře. To bylo by spoustu spekulací, si myslím.
0: No, právě to tady vlastně během sledování toho šampionátu přišlo, že tak trošku ta červená karta byla nebo nebyla udělena prostě a jednoduše podle reakce toho adresáta. Prostě v okamžiku, kdy a byly tam takové případy, ten druhý člověk vlastně neměl problém s tím, že na něj někdo mluví a má ruku před ústy, tak se to prostě přešlo dál, a jakmile začal rozhazovat rukama a běžel směrem k rozhodčímu, tak z toho, jestli se nepletu, byly nakonec tedy na šampionátu dvě červené.
1: Říkáte to úplně přesně, tak když to budeme zjednodušeně, tak v podstatě rozhodčí byl ten hráč, který rozhazoval těma rukama, a čím víc rozhazujete, tak padne červená, takže já jsem fakt v pohodě s tím, že to tady není.
2: A kdybyste měl vypíchnout třeba jedno z těch nových pravidel, ze kterého máte největší radost, tak které by to bylo? Nezmínili jsme třeba možnost videorozhodčího zrušit nesprávně nařízený rohový kop, nebo třeba 10-sekundový limit pro střídajícího hráče, aby opustil trávník?
1: Tak líbí se mi ta oprava toho rohového kopu, to je, pokud je to zjevný a vidí to úplně všichni u televizních obrazovek, tak je dobře, že se to opraví, stát se chyba může, a je vidět, že všichni chtějí, aby ta spravedlnost byla, takže za mě dobrý. Odpočítávání je skvělá věc, všechno se zrychlilo, hráč, pokud opustí hrací plochu, minutu venku, gólmanovi se odpočítává při autech. Myslím si, že jsme všichni viděli, že se víc hrálo než balon mimo hrací plochu.
0: S Radkem Příhodou si povídáme v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Ještě je taková trošku osobní otázka. Nemrzí vás, že taková pravidla jste neměl k dispozici, když jste ještě pískal českou nejvyšší soutěž, nebo si to neberete osobně?
1: Tak samozřejmě se to vyvíjí, neberu si to osobně. Fotbal je dopředu, ono se to všechno zrychluje. Když se podíváme na nějaké mistrovství z 80. let a dneska, tak je to úplně jinde, a je to dobře. I ty pravidla se musí vyvíjet a v podstatě se to upravovat k té hře a pro diváka hlavně.
0: To říká Radek Příhoda v ranním radiožurnálu Sport. Ještě jednou moc děkujeme za váš čas a přeju hezkou středu.
1: Já vám také děkuji, ať se vám daří. Mějte se fajn.

0: Se vstupem fotbalistů Jablonce a Hradce Králové do předkol evropských pohárů vám tento týden na Radiožurnálu Sport velmi rádi připomínáme úspěchy českých klubů v některé z evropských soutěží.
1: Teď se vrátíme o 7 let zpátky do pražského Edenu. Slavia tam 14. března roku 2019 vyřadila španělskou Sevillu 4-3 po prodloužení a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy.
2: Nechci říkat, že to je od mě, a nechci slyšet, že si to užijeme, my to neužijeme. My budeme vyválčit další dva zápasy uši a další postup, je to jasný. Protože uběháte, ubojujete, usoublujete, znepříjemíte jim to, ale musíte o tom být přesvědčený.
3: Slavia si přivezla ze hřiště Sevilla nadějnou remízu 2-2. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský měl před odvetou k celému týmu památný proslov, který zazněl i v podcastu Totální sezóna, věnovaný i dramatickému duelu proti španělskému týmu.
2: Dneska si můžete šáhnout na něco, na co budete vzpomínat celý život. Tak ať to neformální, ať nechodejdeme dneska večer do garáže s tím, že už se to nedá vrátit. Buďte odvážní a držte při sobě. Jasný?
3: V úvodním poločase vidělo 19 000 fanoušků na stadionu v Edenu 2 góly, po jednom na každé straně.
2: Oši, poslouchejte, je to super, jo? Jsme pole poločas od postupu, jo? 45 minut. Za 45 minut jsme v podstatě nesušli do žádný šance, kromě poslední střely.
3: I ve druhém poločase padly 2 góly. Nejprve z penalty poslal Slávii do vedení kapitán Souček. Za hosty vyrovnal nádhernou ranou Munir. Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm se Sevilla dostala poprvé v utkání do vedení díky Vasquezovi a Slávia tak postupu musela dát 2 branky.
4: Traoré, jeho prostrkávačka Olajinka, kombinace, Van Buren může zakončovat, nakonec mu tam stojí. Je to gól! Van Buren prostřel jak Kjera, tak Vaclíka na vzdálenější tyč a v polovině 102. minuty Slávia srovnává na 3-3.
3: Naději dal domácí nizozemský útočník Mick Van Buren, který vyrovnal na 3-3 a ve 119. minutě dostala Slávia možnost zahrávat trestný kop po faulu na Ibrahima Traorého.
4: Konec ještě Olajinka dostává balon ve vápně, Olajinka si to natáhl na levačku, stále Olajinka a tohle střela, kterou dávají Slávisté gol 4-3. 119. minuta utkání, Slavia dává postupový gol a tady je neskutečná radost a euforie.
3: A právě Traoré byl posledním slávistou, který se dotkl míče, než ho hostující Kjær dostal do vlastní sítě za záda brankáře Vaclíka.
4: Míč končí v zámezí, ale konec, je konec. Slavia vítězí v neuvěřitelném utkání 4-3 po prodloužení. Skutečně tohle bylo drama se vším všudy.
5: Samozřejmě to hezky bylo takový spontánní, skvělý pocit a hlavně jde o to, že vlastně vidíte v tu chvíli, kolik lidí uděláte šťastných a to je to nejdůležitější prostě, proč to hrajeme. Samozřejmě my jsme šťastní, my si převezeme další tým, ale prostě vidíte ty lidi, ty šťastní, kteří jsou tady do půlnoci a ráno určitě půjdu do práce do toho a jsou tady s váma a užijou si to.
3: Řekl po postupu do čtvrtfinále trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
6: To bylo neskutečný, to se prostě nedá zapomenout a ty emoce, co vidíme ještě teď.
7: To byl takový zápas, který každýho pohltí a já měl radost stejnou, jako kdyby hrál. To byl takový zápas, který si určitě každý bude pamatovat, prostě 120. dá takovýhle gol. Krásný zápas, no.
3: Popsali své pocity v rozhovoru pro klubovou televizi útočník Milan Škoda a záložník Josef Hušbauer. Cesta Slávie Evropskou ligou skončila v dalším kole. Ve čtvrtfinále ji vyřadila londýnská Chelsea, která vyhrála 1-0 v Edenu a 4-3 na domácím hřišti. Alena Benešová, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin a 25 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport a Mezinárodní fotbalová federace FIFA má další smělé plány. Plánuje tentokrát prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa, a to soukromým investorům. Ti by měli získat 20%, tedy menšinu, zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů, to je skoro 90 miliard korun. No a federace hodlá založit dceřinou společnost FIFA Forward Enterprise, krásný název, která by měla mít celkovou hodnotu 20 miliard dolarů, to je skoro 500 milionů korun. Tak sport není o penězích vůbec.
1: Sport, přesně tak. Reagovala na to už UEFA, tedy Mezinárodní unie fotbalových asociací, Evropská unie fotbalových asociací, a ta, když ji budu citovat, říká, že se tím překračuje hranice, kterou by instituce odpovědné za fotbal nikdy neměly překročit, a že duše a vedení fotbalu nejsou obchodním zbožím, což tak tedy podle toho, jak FIFA dál koná, úplně nevypadá.
0: Asi možná se ještě sluší dodat, že podle zdrojů britských The Times jsou do těch Infantinových plánů nepřekvapivě zapojené osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, se kterým Gianni Infantino je kamarád. Viděli jsme to o fotbalovém šampionátu. No a hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, to je bratr Trumpova zetě Jareda Kushnera. No a sám Gianni Infantino by pak údajně po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který by mu v případě znovu zvolení vypršel v roce 2031, tak to tak hezky vychází, mohl právě tuhle novou společnost vést jako generální ředitel.
1: No, je zajímavé, kam se vlastně za poslední roky posunula hranice toho, co je normální a co není, protože tady to je vlastně černé na bílém a ani se vlastně nic neskrývá. Prostě je to zvláštní.
0: Ne, vůbec pánům Trumpovi a Infantinovi tohle přijde absolutně v pořádku.

0: Je 8:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: Irán v noci vypálil několik balistických střel na americké základny na Blízkém východě. Podle zdrojů stanice CNN šlo maximálně o 4 střely. Všechny americká armáda zlikvidovala a informovala o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají dál ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a Východního Timoru. První 3 z nich budou sídlit v Praze, velvyslankyně Východního Timoru bude působit z Bruselu. Policisté v Třebíči pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života. Policie to napsala na síti X. Hledaný muž je asi 180 cm vysoký, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít khaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí taky brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158. Sport. Tenistu Jiřího Lehečku čeká 8. finále turnaje v mexickém Los Cabos. V něm si zahraje proti Číňanu Wongovi. Zápas má

0: 12. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolaps na severu Prahy a nehoda také na D6 před Prahou. V Praze kolabuje doprava na severu metropole. Po nehodě je neprůjezdná Kbelská ulice, a to z Letňan směrem na Černý most. V omezení u Novopatské provoz blokuje nehoda. Podle zpravodaje osobní auto vjelo pod kamion.
3: Ty balský ty nehodě toho osobáku, to bude asi na díl, protože tam ten osobák je úplně vystřílený, airbagy všechno je rozmlácené. Mě tam natrouvá otahovka pro ně a takový je to prostě nepojízdný, no. Nejde to obět prostě, no.
2: Kolona začíná už na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem, brzdí se u Zdib a ta kolona narůstá. Osobním autem se to pak dá objet přes Prosek a Vysočany nebo druhou stranou přes Letňany, Kbely a Satalice. A ucpává se i opačný směr v Novopatské a na východní části okruhu se stojí už z Černého mostu, je to asi na půl hodiny. Na dálnici D6 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru, tam stále dořešují dřívější hromadnou nehodu 4 aut a kolona z 5. kilometru je asi na 20 minut směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Slunečno a horko, takový bude dnešní den i ty další. Teploty dnes vyšplhají místy až ke 34 stupňům. Zítra se musíme připravit na 38 stupňů a úplně nejteplejší den v tomto týdnu bude pátek. To bude na nebi převládat jasno nebo polojasno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, tedy hlavně v Čechách i s přeháňkami nebo s bouřkami. V pátek večer pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a k tomu se přidají i další srážky. Teploty se budou po ránu držet kolem 20, nejčastěji mezi 20 a 18 stupni, přes den pak ale 34 až 39 stupňů. O malinko chladněji bude v severozápadní polovině Čech a na severovýchodě, tam se bude teplota držet kolem 33 stupňů Celsia. Během víkendu se pak slabě, zejména na západě a severozápadě naší republiky, ochladí. Naopak na východě a jihovýchodě Moravy zůstanou teploty velmi vysoké, stoupat budou až k 36 stupňům. Nebe bude polojasné až oblačné s občasným deštěm nebo s přeháňkami a bouřkami. Tolik zprávy.

0: 8 hodin 37 minut, krásné středeční ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu až, musím to takhle říct, 24. místo v soutěži družstev.
1: Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45 a můžeme doplnit, že předloni získali Jurka, Rubeš, Čupr společně ještě s Jiřím Beranem bronz na olympijských hrách v Paříži.

0: pravidelné encyklopedii se tento týden na Radiožurnálu Sport věnujeme videu ve fotbale a dnes si připomeneme případy, ve kterých takzvaný VAR, tedy systém pomocných rozhodčích, kteří sledují zápas u televize a z videozáznamu pomáhají hlavnímu sudímu opravit jasné chyby, výrazně pochybil.
1: Možná nejznámější příklad je z anglické Premier League, ve které před 3 lety Liverpool přišel o úvodní gol v utkání s Tottenhamem kvůli domnělému offsideu. Vzpomenete si v naší nesoutěžní otázce, kdo byl tehdy střelcem té zmiňované branky?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to Kolumbiec Luis Díaz, tedy teď už bývalý útočník Liverpoolu a současný hráč Bayernu Mnichov. Po Díazově gólu následoval obvyklý postup, kdy se na obrazovce kreslily čáry, aby se určilo, jestli brance předcházel offside.
0: Darren England, který u videa seděl, se mylně domníval, že rozhodčí Simon Hooper gól uznal a tak potvrdil jeho verdikt s tím, že VAR zasahovat nemusí. Pokud by udělal opak, vedlo by to ke správnému uznání gólu. Anglický orgán rozhodčích později přiznal, že k neuznání branky vedla významná lidská chyba videoasistenta rozhodčího.
1: Další velké pochybení videorozhodčích nabídl třeba skupinový zápas Portugalsko-Uruguay na mistrovství světa v Kataru před 4 lety. V závěru utkání se Uruguayec Jiménez snažil zablokovat centr Bruna Fernandéše do pokutového území. Míč zasáhl Jiménezovu ruku, kterou se při skluzu opíral o trávník, aby udržel rovnováhu. Asistent u videa rozhodčímu poradil, aby situaci přezkoumal a sudí nakonec nařídil penaltu, kterou Portugalci proměnili a po výhře 2-0 postoupili do osmifinále.
0: Zhruba o rok dříve přitom Mezinárodní fotbalová federace FIFA vydala oficiální pokyn, podle kterého nastřelená ruka, kterou se hráč opírá, není důvodem k nařízení pokutového kopu.
1: A na závěr ještě jeden příklad z české ligy. V květnovém duelu Slávie v Liberci hostující Moses v souboji trefil loktem do obličeje libereckého Hodouše, který musel střídat se zlomenou čelistí a zamířil rovnou do nemocnice. Asistenti u videa rozhodčího k obrazovce vůbec nepozvali, nigerijský záložník i tak od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dostal 8-zápasový trest. Víš, já budu čekat nad ránem.

0: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Pasolsovou ve třech setech, dočkala se druhé výhry na okruhu WTA, no a její příští soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude ovšem těžká soupeřka, bývalá světová trojka, vítězka US Open z roku 2017, Američanka Sloane Stephensová.
1: A právě teď se hraje v mexickém Los Cabos a hraje tam i jeden český hráč aktuálně a je to tedy český reprezentant Dalibor Svrčina, který hraje proti Australanovi Woltonovi, no a je to zatím tedy v prvním setu 4-2 pro českého tenistu a můžeme taky připomenout, že ještě dnes nastoupí taky Jiří Lehečka ve večerních hodinách, ten už tedy v osmifinále a to pokud se nepletu, tak teď mě vypadl jeho soupeř, ale zkusím to znovu dohledat, ale no teď mě zmizel. Tak
0: Jiří Lehečka zmizel.
1: Ano, Jiří Lehečka zmizel, ale už jsem našel tedy pavouka v mexickém turnaji v Los Cabos, no a Jiří Lehečka bude hrát proti Wongovi z Číny, tak teď už to máme. Popřené.
0: Teď už Dermot Kennedy a popísni se, určitě nikam nezmizí soutěž, tak nám zavolejte, pokud budete mít zájem.

0: Dermot Kennedy v ranním radiožurnálu Sport, je 8 hodin 51 minut. Vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, co následuje každý všední den. Je tu soutěž, já připomenu pravidla, pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte, dejte šanci vyhrát taky ostatním. Budeme pouštět za malý okamžik soutěžní zvuk, ještě k tomu něco určitě s Adamem Procházkou přidáme za kontext, ale taky předtím, Adame, pojďme říct, o co dneska hrajeme.
1: Hrajeme o 2 vouchery na vstup do AquaWorld Lipno, to znamená, kdyby se vám chtělo v dnešním hodně teplém počasí se trochu schladit, tak tohle je ideální příležitost. A kromě toho hrajeme taky o červenou kšiltovku radiožurnálu Sport. A my vám tedy pustíme zvuk, protože je to přesně 5 let od jednoho zlatého českého úspěchu na olympijských hrách. Teď bych asi vpustil zvuk a pak bych doplnil tu otázku.
0: Jdeme na to.
2: Velké obětí 2 Čechů a troufnu si říct, že dojetí se dere do tváří českého realizačního týmu. Lipták mává, roztahuje ruce, má zlatou olympijskou medaili a Češi ovládli olympijský závod. Lipták si teď sedá do tureckého sedu, jakoby nevím.
0: Já vím, kdo to byl. Já poznám, jestli chceš poznat autora toho hlasu. František Kuna.
1: To je přesně tak, František Kuna. Ze zvuku už taky jde poznat, že tím olympijským vítězem se stal střelec Jiří Lipták v disciplíně trap v Tokiu na olympijských hrách, ale taky bylo slyšet, že to bylo české finále. A my se tedy ptáme ne na Jiřího Liptáka, ale na toho druhého, tedy poraženého stříbrného Čecha, který byl právě ve finále střelby v disciplíně trap v Tokiu v roce 2021.
0: Tak to pojďme zkusit. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Slyšíme se a slyšel jste otázku?
3: Otázku jsem neslyšel v autě, takže můžu poprosit ještě jednou.
0: Můžeme.
1: Jasně, otázka zní tak, že jsme slyšeli zvuk, ve kterém tedy Jiří Lipták získal olympijské zlato v Tokiu ve střelbě a nás zajímá ten poražený druhý český střelec ve finále.
3: No, byli oba z Brna.
0: No to jo, přesně ano, tak. Přesně tak to i potom František Kuna tak trošku komentoval, že to byl víceméně přebor Jižní Moravy.
3: No, já si na ně asi nespomenu teďka.
0: Tak vám,
3: vidím oba dva, ale
0: je mi to jasné, tak se omlouváme, popřejeme vám šťastnou cestu a zkusíme to s někým jiným. Mějte se hezky.
3: Dobře, díky, naschle.
0: Tak pojďme tedy, první pokus nevyšel, šance číslo 2, krásné ráno.
4: Krásné ráno, Standa u telefonu.
0: Stando, dobrý den, přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Slyšel jste otázku a znáte odpověď?
4: No, otázku jsem slyšel, odpověď trefím, trefím David Kostelecký.
0: No vidíte, jak jste se trefil, výborně, gratulujeme.
4: Tak super, děkuju.
0: Výborně, tak lístky na Lipno jsou vaše, dostanete se někdy tím směrem?
4: Jo, já tam jezdím 2x do roka, i v zimě, i v létě, takže máme to tam rádi, takže super.
0: Vůbec se nedivím, na Lipně je krásně. Takže samozřejmě vstupenky posíláme, zůstaňte nám určitě na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a mějte se hezky, naslyšenou.
4: Jo, děkuju moc, naschledanou.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí nad centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 9 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
19: Ukrajina by mohla spolupracovat s americkou firmou Lockheed Martin na výrobě zbraní. Česko čeká další vlna veder. V pátek má být až ke 40 stupňům. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. Po nehodě je opět průjezdná Kbelská ulice z Letňan na Černý most a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Ukrajina by mohla spolupracovat s firmou Lockheed Martin. S vedením zbrojovky jednal ve Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale taky jejich společné nebo licenční výroby.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že s vedením společnosti Lockheed Martin projednal společnou výrobu a výměnu zkušeností v oblasti technologií. Ukrajina má podle Zelenského co nabídnout těm, kteří jí pomáhají chránit životy. Americký a ukrajinský tým už hledají řešení, jak nejrychleji přejít ke společné výrobě, uvedl Zelenský a upřesnil, že spolupráce se týká především systémů protivzdušné obrany Patriot. Lockheed Martin kromě toho vyrábí také zbraňové systémy Atacams, HIMARS a stíhačky F-16, které Ukrajina používá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Vedení pražských Řep chce prosadit omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
3: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
6: Říká pan Jaroslav Zřep. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5. hodinou raní.
8: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
6: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
7: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
6: Zahájení stavby 2. dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
19: Zpěvačka Diana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje.
16: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako sólová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
20: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa. Ten po čtvrtém místě na uplynulém mistrovství světa po 14 letech skončil u národního týmu.
21: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
22: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem dva španělské tituly a tři triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy, kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: V Praze je lepší situace ve Kbelské ulici směrem z Letňan na Černý most. Nehoda u Novopatské už nepřekáží a kolony z D8 od zdi, a také v opačném směru z Pražského okruhu od Běchovic se budou rozjíždět. To zdržení je ale poměrně výrazné. V Praze pak jsou ucpané také příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce je to od sjezdu na Pankrác na 20 minut, ve Strakonické pak 15 minut naberete od Závodiště. Na jižní spojce pak komplikace i směr Černý most za Spořilovskou, tam stojí dodávka v prostředním pruhu. Kolona od magistrály je na 10 až 15 minut. Kolony jsou pak i na příjezdech do Prahy. Po D5 z Plzně od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh, na D6 z Varů kolona ze 3. kilometru k nehodě před okruhem na Pultem a na dálnici D7 ze Slaného před omezením u letiště fronta od Středokluk asi na 15 minut. A ještě aktuálně pozor, na D1 z Brna směrem do Prahy za Humpolcem na kilometru 76,5 hlásíte pohyb chodce v odstavném pruhu.
25: Je tam auto s defektem. Po dálnici se tam pohybují lidi, chtěli volat asi odtahovou službu nebo něco tam řešit a pán tady trapkal po dálnici směle.
24: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27. Tolik zprávy.
26: 9 hodin 6 minut před námi je další letní den, středa 29. července. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport, nejdřív tenisově a aktuálně v Mexiku Los Cabos. Dalibor Svrčina hraje s Australanem Boltnem. V prvním setu aktuálně český hráč je 2-15 od zisku první sady, protože vede 5-4 a při soupeřově servisu je to nerozhodně 30-30.
27: A protože se pomalu, ale jistě blíží taky 10. hodina, tak vás zveme na rozhovor na place s Davidem Novotným. Hostkami budou veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková, tedy české veslařky, které ovládly před měsícem celkové hodnocení světového poháru.
26: A teď už Dexys Midnight Runners.
23: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Adam Procházka.

0: 113. ročník cyklistické Tour de France je za námi. Po páté v kariéře ji dokázal vyhrát Tadej Pogačar. No a do cíle v Paříži dojeli i všichni tři čeští zástupci. Jakub Otruba, Matias Vacek a taky Pavel Bittner. A právě Pavel Bittner by s námi teď měl být ve spojení. Tak přejeme krásné ráno.
1: Krásné ráno, zdravím všechny.
0: Pavle, ze všeho nejdřív se musím zeptat, vy jste tam měl na Tour de France dva pády, tak takhle pár dnů po Tour de France, po konci, jste v pořádku zdravotně?
1: Tak určitě, není to nic příjemného, jsem trošku naražený teďka po té cestě domů a samozřejmě celkově po té tour jsem hodně unavený, takže těžko říct, jestli jsem unavený z celé té tour nebo z toho pádu, ale naštěstí si to nenesu nějaký těžký zranění, takže to vidím pozitivně.
2: A co si vlastně, Pavle, odnesete z Tour de France, protože zmínit můžeme páté místo v osmé etapě, ale samozřejmě taky trochu smůly, dva pády, tak co si z toho odnést?
1: Tak popravdě teďka ještě potřebuji pár dnů, abych to nějakým způsobem zpracoval, protože jsem měl po dojezdu hodně smíšený pocity. Na jednu stranu jsem měl velkou radost z toho, že se mi podařilo jít do Paříže a že jsem byl konkurenceschopný i s hodně krátkou přípravou potom zranění, co jsem měl v květnu. Ale na druhou stranu jsem byl dvakrát hodně blízko nějakému hezkému výsledku a dvakrát to bylo zhatěný nějakým pádem, s kterým jsem, nebo kdy jsem nemohl skoro nic udělat, takže samozřejmě člověka to hodně mrzí a pořád si říká, jak je možné, že se něco takového děje, ale asi nezbývá nic jináčího, než prostě makat dál a připravit se příští rok na Tour líp. Samozřejmě to jsou ještě jináčí závody, ale ještě o tom musím popřemýšlet, ale nemám z toho největší radost.
0: S Pavlem Bittnerem si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Pavle, je mi jasné, že jako profík nejste na Tour de France od toho, abyste si užíval atmosféru. Na druhou stranu zeptat se vás na to chci a musím, jak vy třeba jako vlastně sprinter vnímáte ten okruh, kdy se teď jezdí v Paříži přes Montmartre?
1: Tak letos se to trošku pozměnilo oproti minulému roku. I to, že to počasí bylo trošku lepší, bylo sucho, tak to udělalo trošku bezpečnější a vlastně výhodnější pro sprintery. Takže mě se letos v Paříži hodně líbilo a vlastně na závěr to bylo tak natěsno, že člověk nevěděl, jestli vyhraje někdo z úniku nebo jestli někdo z té menší skupiny z těch sprinterů, takže za mě se mi to jako hodně moc líbilo. A kdyby to nechali tyhle formáty do příštích let, tak by mi to úplně nevadilo. A samozřejmě ta atmosféra na Montmartre byla úplně neskutečná. Tam byl takovej hluk, to jako na Alpe d'Huez to bylo super, ale tohle bylo ještě trošku něco jináčího na té ulici.
0: No přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli ta Paříž trumfne třeba i Alpe d'Huez nebo Vogézy, tak za Pavla Bittnera ano.
1: Je to možný, určitě jo. Myslím, že tím, že je to ve městě, tak tam těch lidí může přijít ještě trošku víc. A přece jenom Alpe d'Huez je prostě někde úplně uprostřed přírody, ale i to, kolik tam přijde lidí, je prostě ikonický. Takže za mě se to těžko porovnává, ale ta atmosféra byla v Paříži fakt neskutečná.
2: To říká Pavel Bittner v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, jeden ze tří českých cyklistů, kteří závodili na skončené Tour de France. Pavle, snad prominete, já bych se ještě vrátil k tomu jednomu pádu, k tomu prvnímu ve 12. etapě, protože mě potom zaujalo, že jste vlastně říkal médiím, že nejste úplně zvyklý nosit rukavice, měl jste odřenou i dlaň vlastně po tom pádu. Tak jak to je, protože mě to třeba jako laika překvapilo, že rukavice vlastně nemají všichni cyklisté, tak je to normální nebo to není normální mít ty rukavice a proč vlastně vy nejste zvyklí je mít?
1: Tak je to taková hodně osobní věc. Já prostě nemám rád nějaký extra věci, hlavně když je třeba horko, ty rukavice navíc. Líp se mi prostě drží řídítka bez rukavic. A takže to někdo je má rád, někdo ne. Já nejsem úplně fanoušek, nikdy jsem s nima extra nejezdil. Ale samozřejmě, když se pak stane, že člověk spadne a musí se zachránit těma dlaněma, tak ten extra toho textilu trošku zachrání samozřejmě ty dlaně, takže to je taková jedna věc, která mě trošku vymstila. Takže po zbytek tur jsem vozil rukavice, ať už dvě, tak aspoň jednu na tu pravou ruku, protože jsem ji měl zalepenou celou tu dlaň, protože tam mám díru. ale uvidíme do budoucna, jestli budu vozit nebo ne, no spíš ne.
0: Úplně nejlepší asi bude, když Pavel Bittner zůstane na kole a nebude potřebovat je při nějakém dalším pádu. Pavle, ještě se vás na závěr musíme zeptat, jasné, že teď ještě vás čeká pár dnů odpočinku, tak jaké vlastně plány v roce 2026 má ještě Pavel Bittner, jaké jsou plány dál?
1: Tak letos ještě samozřejmě pár závodů máme, nebude to zase takový signifikantní závody, jako byla třeba Tour de France, ale je tam pár hezkých závodů, který se mi dařilo minulý rok a snad tam uděláme hezčí výsledek než minulý rok, takže teďka mě čeká 3 týdny bez závodění a vrátím se v Hamburku na jednom jako z velkých jednorázových závodů a potom pojedu Renewe Tour v Belgii. Takže na to se moc těším a pak tam bude víc těch jednorázových závodů. Bohužel Czech Tour letos nepojedeme, tak to mě trošku mrzí, ale pár hezkých závodů tam ještě letos bude.
0: Takže v příštích 3 týdnech vás třeba posluchači Radiožurnálu Sport budou moc někde potkat na Berounsku, na Křivoklátsku, chápu to správně?
1: Přesně tak.
0: Tak se budeme těšit. Pavel Bittner v ranním Radiožurnálu Sport, moc děkujeme za váš čas.
1: Děkuji, mějte se.

0: už keď to bolo o triedu, poslal na ihrisko 16-ročného Matúša Tomáška, čo pod trénerom Weissom v podstate o takom niečom sme ani nechyrovali, ani neslýchali. Takže naozaj, že toto je ako keby ten nový Slovan, toto je ten nový Jaja Ture, čo chce priniesť.
1: Povídáme si s sportovním reportérem Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem o tom, že Jaja Ture trénuje Slovan Bratislava. Jaké jsou vlastně cíle Slovanu Bratislava pod trenérem Jajou Turem v té nové sezóně?
0: Nemyslím si, že sú ako keby iné ako pod trénerom Weissom. Ciele sú jasné, vyhrať titul a vyhrať, respektíve dostať sa do pohárovej Európy. Minimum je teda konferenčná liga. Hovoríme samozrejme o hlavnej časti v tomto prípade teda o ligovej časti minimálne konferenčnej ligy. Tieto ciele sa nemenia a Slovan je ako keby aj dosť finančne závislý na tom, aby Slovan dosahoval tieto ciele. Fungovanie klubu, pardon, je to extrémne dôležité. Druhá stránka sú dlhodobé ciele. A to je niečo, podľa mňa, čo na Slovane takto precízne zadefinované dlho nebolo. A teraz ako nechcem, aby to vyznelo ako kritika toho, čo sa dialo posledných 6 rokov na Slovane pod vedením trénera Weissa, pretože tréner Weiss je naozaj to je najlepší tréner na Slovensku, ktorý svoje úspechy dosahoval, kde bol v podstate Slovan, doniesol do Ligy majstrov niečo, čo naozaj nebolo vydané v našich geografických šírkach tak často. Ale jednoducho tie dlhodobé ciele stáli iba celé na tom, že Slovan musí hrať Európu a musí vyhrať titul. Teraz sú tie dlhodobé ciele postavené na tom, že Slovan chce hrať atraktívny, proaktívny futbal, vďaka ktorému bude môcť ako keby lákať pozornosť zahraničných klubov, zahraničných skautov, ktorí si potom následne môžu vyťahovať hráčov z toho klubu, aby Slovan mohol následne tých hráčov predávať a tým pomáhať svojmu klubovému rozpočtu. No ale na to potrebuje zároveň aj zapájať hráčov z akadémie, aby tí najbonitnejší hráči, teda tí mladí perspektívni, dostávali príležitosť. A práve to teraz, ako som už aj predtým spomínal pri tých dvoch hráčoch, tréner Jaja Ture robí. Čiže tie dlhodobé ciele sú v podstate prezentovať sa ako moderný futbalový klub v Európe, nielen hrou na ihrisku, ale aj svojim správaním.
2: Tak já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Moc děkujeme za to, že jsme si mohli o Jajovi Turému a o Slovanu Bratislava a o slovenském fotbale popovídat s kolegou ze Slovenského rozhlasu Martinem Kajglem. Přejeme krásnou středu.
0: Ďakujem aj vám, majte sa.
3: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
5: Karel Poborský.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
8: Ahoj, dobrý den.
3: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
9: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
10: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
11: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
12: Mám já tohle za potřebu se svojí historií.
11: Pitomec se tady dří tak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
13: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
3: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
4: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
14: Žurnál je 9:30 a vysíláme zprávy. Generál Roman Hyďha podle zjištění Radiožurnálu žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral po tom, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány. Hyďha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedl telefon. Kvůli plánům na stavbu nového zdymadla na Labi a dalšímu zlepšení

0: Vodní dopravy se dnes v Děčíně sejdou ministři dopravy, životního prostředí i zemědělství z Česka a Saska. Projekt za 9 miliard korun má zajistit lepší propojení vodních cest. Jeho součástí bude i pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Policisté hledají 13-letého chlapce z Aše. Nikolas Ferko v úterý odjel se svým kamarádem do Chebu a od té doby se nikomu neozval. Chlapec je vysoký 160 cm, je hubené postavy, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. V době odchodu z domova měl na sobě modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. A v Brně se dnes lidé sejdou u dlouhého stolu. Pořadatelé sousedské akce ho postaví na Moravském náměstí od tramvajových kolejí na České až do parku k fontáně. Na akci není potřeba registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení, ale třeba i hudební nástroje, na které můžou zahrát. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolosovou 6-2, 3-6 a 6-4. Dočkala se tak druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále v kariéře bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Bíteše a kolony před Prahou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy vázne provoz na pomezí Jižní Moravy a Vysočiny u Velké Bíteše na kilometru 162. Tam pracují silničáři, projíždí se aktuálně na Prahu pouze jedním pruhem a kolona je od 9 křížů z kilometru 168, je to asi na 20 minut. Hodně plné jsou stále i příjezdy do Prahy. Na dálnici D5 z Plzně kolona je od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení provozem asi 30 minut. Na dálnici D6 na příjezdu do metropole z Karlových Varů před nájezdem na pražský okruh na 0,5 kilometru už auta po raní nehodě odklidili, kolona se tam rozjíždí. Hodně zaplněná je i dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště na 2. kilometru, kolona od Středokluk z 5. je to asi na 20 minut. A také příjezd do Prahy po dálnici D8, to je z Ústí nad Labem. Tam ta kolona začíná na 3. kilometru za sjezdem na Kralupy a krokem se pokračuje až do omezení ve Kbelské v Praze. Tam byla nehoda, ta už ale nepřekáží, takže zdržení se bude zkracovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut Inhaler, These Are The Days ve středečním radiožurnálu Sport. Ze všeho nejdřív aktualizace, pokud jde o fotbalového trenéra, pokud jde o českou reprezentaci, Adame.
1: Dobré ráno ještě jednou. Mluvili jsme o tom, že španělský deník AS píše o tom, že je to hotová věc, že novým trenérem české reprezentace se stává 52-letý Santi Denia, tedy trenér, který má zkušenosti z těch výběrů Španělska do 17, 19 i 21 let. Naposledy tedy působil jako trenér v Kataru. No a to je vlastně ta jediná informace, kterou jsme do této chvíle měli ze španělského tisku. Teď už se k tomu vyjádřil i předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda, a to na sociální síti X, tak ho budu citovat. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace. Konec citace, takže taková informace, neinformace.
0: A není to úplně potvrzení od, řekněme, španělských kolegů, kteří tvrdí, že je hotovo.
1: Tak, přesně tak.
0: My každopádně od fotbalu jdeme na házenou. Je to zhruba 15 let, co v národním týmu válel Filip Jícha, nejlepší hráč světa roku 2010, už svoji profesionální kariéru ale dávno ukončil. Příjmení Jícha, respektive Jíchova, se teď ale do reprezentace vrací. Víc už řekne František Typovský, který se házené ve vysílání radiožurnálu Sport dlouhodobě věnuje a kterého vítáme ve studiu. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Právě dnes odehrají české házenkářky do 18 let první zápas mistrovství světa v Rumunsku. No a v nominaci je i Valérie Jíchová, dcera zřejmě nejlepšího českého házenkáře všech dob Filipa Jíchy. A potatila se je jedinou členkou národního výběru, která nastupuje v Německu za tým Handewitt a navíc hraje podobně jako táta na pozici levé spojky. A pokud trochu přidá na produktivitě, může za pár let táhnout i reprezentační A tým.
1: A jaké jsou, Františku, další opory týmu trenérky Petry Vítkové?
2: Česku se daří teenagerky zapracovávat do ligových soutěží a v dorostenecké kategorii jdou výkony i výsledky jednotlivých týmů směrem nahoru. Československou interligu už chytá Justýna Hodková z Plzně, pravidelně nastupuje například i Markéta Kéningová z Kinžvartu, její starší sestra Kristýna už má dokonce i starty v elitním národním družstvu. Jádro českého celku tvoří házenkářky z Plzně, zastoupení jsou ale i Zlín, Slavia, Olomouc, pražské Kobylisy nebo i moravská Velká nad Veličkou. V obci u Hodonína totiž hraje křídelnice Adéla Janků. I v tomto je občas kouzlo těch mládežnických šampionátů.
0: Teď už pojďme k samotnému turnaji v Rumunsku. Před dvěma lety skončily české dorostenky deváté. Jaké jsou jejich současné ambice? Připomeňme, ve skupině budou hrát s Mexikem, to je tedy dnes, zítra s Jižní Koreou a v sobotu potom s Dánskem.
2: Snem je určitě účast ve čtvrtfinále, jednoznačným cílem pak postup ze skupiny. Dál projdou dva nejlepší výběry. Mexiko by při vší úctě k tomuto zámořskému soupeři měli reprezentantky v podvečer doslova převálcovat. Klíčový duel pak bude ten zítřejší s jeho Korejkami. Ale pozor, ani s Dánskem nejsou svěřenkyně Petry Vítkové bez šance. V přípravě předváděli velmi dobré výkony a loni v listopadu tento současný český tým Dánsko dvakrát porazil.
1: Vítězit tak nad Dánskem i mezi dospělými, to je zatím takový sen. Teď jsme se bavili o dívkách, jak jsou na tom čeští dorostenci.
2: Také oni dnes zahajují vrcholnou akci, nejde ale o světový šampionát, nýbrž o Euro v Srbsku. A taky tam jsou hráči se známým příjmením. Sourozenci Filip a Matěj Štochlovi jsou synové bývalého golmana a dnes trenéra mistrovské Plzně Petra Štochla. Maminkou Matouše Keka z Dukly Praha je zase někdejší reprezentantka Petra Keková, dříve tehdy známa i pod příjmením dívčím svým Čumplová. Cíle týmu jsou podobné, postoupit s velmi vyrovnané skupiny, ve které budou Češi hrát s Portugalskem, Izraelem a Chorvatskem.
0: Probrali jsme s Františkem Typovským, moc děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: A ještě můžeme připomenout, že zápas dorosteneckého Eura mezi Českem a Portugalskem začne v Bělehradě v 17 hodin, o půl hodiny později odstartuje v rumunské Krajově duel světového šampionátu dívek mezi Českem a Mexikem.

0: Imagine Dragons, I Bet My Life, 9 hodin 45 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport, je 29. července a zase pojďme na chviličku v našem vysílání za tenisem. Zajímá nás turnaj, který se hraje v Mexiku, v Los Cabos, a je tam aktuálně stále jeden český zástupce na kurtu.
1: Je to zápas prvního kola, Dalibor Svrčina prohrál první set s Australanem Woltonem 6-7 v tiebreaku, tedy 2-7, teď se hraje druhý set a v něm Svrčina prohrává 1-2, ale teď je na podání, oba tenisté si drží podání. Ocean.

0: 9 hodin 48 minut, středa 29. července 2026, je to na den přesně 5 let, co na sebe před superfinále olympijské střelby na trap se usmáli dva Češi. Jiří Lipták v Tokiu nakonec porazil Davida Kosteleckého a slavil olympijské zlato. A právě s Jiřím Liptákem si na to teď tak trošku zavzpomínáme. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré dopoledne,
2: než začneme vzpomínat, kde jsme vás zastihli, jak máte nabitý program, co už jste všechno dneska stihl, protože pokud si to správně pamatuju, tak do telefonu jste říkal, že budete touhle dobou jezdit po lese.
1: máte pravdu, protože můj koníček je myslivost a zrovna jsme tady včera měli nějakou brigádu, takže dneska ještě krmíme a takže jsou v lese, jsou v krásném prostředí.
0: Tak to je krásné, zdravíme do lesa a jsme moc rádi, že i tam jste si udělal čas na Radiožurnál Sport. Jak už jsme říkali, je to 5 let od českého finále a vašeho zlatého olympijského úspěchu, tak krátká zvuková ukázka, pojďme si to připomenout.
3: Velké obětí dvou Čechů a troufnu si říct, že dojetí se dere do tváří českého realizačního týmu. Lipták mává, roztahuje ruce, má zlatou olympijskou medaili a Češi ovládli olympijský závod. Lipták si teď sedá do tureckého sedu. Jakoby...
0: Tak co si po těch 5 letech nejživěji pamatuje Jiří Lipták? Moment vítězství, předávání medailí.
1: Jo, tady to, co jste pouštěli, úplně mám husí kůži, už je to teda jakože 5 let, takže ten čas nezastavíme, letí to neúprosně dál, ale jsou to strašně krásný momenty a tiše závidím těm fanouškům, kteří byli doma a mohli to sledovat, protože my na tom místě, na té střelnici, na tom palpostu jsme to prožívali úplně jakože jinak a musel to být i krásný zážitek pro fanoušky, pro Čechy prostě, no.
2: To zní skoro, jako by to pro vás krásný zážitek nebyl.
1: No, jak říkám, jo, nám než to tam vlastně jakoby docvaklo, co jsme dokázali, tak to chvíli trvalo možná tím, že byl vlastně covid a tribuny byly prázdný a nebyli tam ty lidi, kteří tam měli v plánu jakoby jet, naši přátelé, naši fanoušci sportovní střelby a tak dále, takže ty tribuny tam byly opravdu jakože prázdný. Bylo to takový jako zvláštní pocit, ale radost jsme měli oba dva, se Zdíškem jsme se neubránili, že jo, ten moment byl úžasný. Je to věc, která už se nemusí v životě opakovat a vlastně ve střelectví je to zlatá medaile z olympiády nejvíc, co se dá dokázat, no.
0: No a dnes od toho zlatého a taky stříbrného dne pro českou střelbu je tedy přesně 5 let, tak my si o tom povídáme s Jiřím Liptákem, olympijským vítězem. Máte tohle datum 29. července mimochodem někde poznamenané nebo nějak v paměti?
1: Jo, určitě, to z té paměti člověk jakože nedostane a většinou vám to ještě připomínají na sociálních sítích, takže to datum tam je a určitě to nějakým způsobem doma s rodinou oslavíme.
2: A když zůstaneme u té střelby, tak jak se třeba od té doby ta česká střelba změnila? Samozřejmě vy a David Kostelecký, to jsou stálice, ale rostou podle vás v reprezentaci třeba nové budoucí naděje?
1: Máme tam mladý kluky teďka, který nám šlapou na paty. Jo, teďka zrovna absolvujeme nějaký nominační závody na mistrovství světa. Samozřejmě zatím je na tom velice dobře David. Pak z těch nominačních závodů mám nejlepší výsledky a ti kluci nám šlapou na paty. Takže uvidíme, může se to ještě zamíchat. Mistrovství světa máme až v listopadu. A je to dobře, že vlastně taková ta generační obměna tam bývá, že jednou za 10 let vyroste i další střelec vlastně světového nebo minimálně evropského formátu, takže jakoby o budoucnost české střelby brokové nemám strach vlastně.
0: To říká Jiří Lipták ve středečním Radiožurnálu Sport. Vy, Jiří, střílíte už skoro 30 let, tak dokdy je vlastně možné takhle to provozovat na té nejvyšší úrovni? Vy to tedy očividně stále zvládáte, není to ani rok, co jste v disciplíně trap společně s Davidem Kosteleckým a Janem Palackým v Aténách získali týmový bronz na mistrovství světa.
1: Já, jak říkáte to dobře, no, ono, když člověk něco dělá na takovéhle úrovni 30 let, tak už má trošku obroušený a raný, jo, už tam není takový ten zápal, jak na začátku, ale stále mě to baví tím, že nějaký ty výsledky jsou, tak to člověka baví a pro mě je teďka nový impuls a já jsem si pořídil novou zbraň, nový model, takže tam mě chvíli trvalo, než jsem vlastně se s tím naučil střílet, protože tam u té nové zbraně musí se tam spoustu věcí technických dělat trošku jinak. Pro laika je to asi jakoby nevysvětlitelný, ale u nás, kde rozhoduje každý terč, jo, tak je to alfa omega. Takže pro mě je to takový nový impuls a dokonce jsem byl třeba i 5 dní po sobě na střelnici, jo, když jsem tu zbraň novou dostal a udělal jsem si pažbu na míru, což už se mě poslední dobou nestávalo, jakoby, že bych tam strávil tolik času. Takže jo, mám z toho, stále mě to naplňuje, mám z toho radost, takže pojďme si říct, že minimálně tady do téhle olympiády to vydržím a u těch střelců je ta životnost trošku větší než u atletů a gymnastů, že jo, nebo tak. A teoreticky bych mohl zvládnout ještě tu olympiádu v Brisbane, ale uvidíme podle momentální formy a tak, a když se tam bude rýsovat někdo mladý, tak to máme nastavený, takže prostě by se upřednostnilo mládí, jo.
0: Rozhodně, ale myslím, dobrá zpráva pro posluchače Radiožurnálu Sport, že to Jiří Lipták, a co jsme naposledy se bavili s Davidem Kosteleckým, tak rozhodně ani on nehodlají balit, když si někdo po 30 letech pořídí novou flintu a musí upravovat tedy svoje vlastně střílení, tak to rozhodně neukazuje nakonec. Tak za to jsme moc rádi a jsme moc rádi, že si na nás Jiří Lipták dnes našel čas a že jsme mohli nejenom tak trošku zavzpomínat na ten zlatý a stříbrný den v Tokiu před 5 lety. Tak Jiří, ještě jednou moc děkujeme za váš čas. A zdravíme tedy do lesa.
1: Já děkuju za zavolání a přeji krásný den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
6: Česko čekají další vedra, stoupat bude i riziko požárů. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku. Hokejisté Vítkovic už před svou novou sezónou trénují na ledě. Nepojízdné auto komplikuje provoz na dálnici D10 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Prahy. A počasí bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vedro může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Před požáry varuje i Krkonošský národní park, a to nejenom v lesích, ale na loukách. Podle mluvčího parku Radka Drahného by lidé nikde v přírodě neměli rozdělávat oheň.
7: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
6: Informace o případných požárech anebo i podezřelém kouři mají turisté volat přímo hasičům na linku 150, případně i na krizovou linku parku. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
8: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne stovku filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry českých i zahraničních snímků, včetně například nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci programu pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do Litomyšle správný krok.
9: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
1: Sport.
10: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. A vítkovičtí hokejisté tento týden začali pod dohledem hlavního trenéra Jurika Trejleho v tréninky na ledě. Ten hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzskou reprezentaci.
11: To je život a osud, někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější, hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
12: To be head coach for next season is a big honor and big responsibility.
1: Z
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Komplikace na D10 v Mladé Boleslavi a omezení na D1 u Bíteše. Na dálnici D10 hlásíte komplikace na výjezdu z Mladé Boleslavy směrem do Prahy. Za sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 42,5 zasahují hasiči u úniků provozních kapalin.
14: V tuhle chvíli je tam to průjezd levým pruhem, do kterého se to tam svádí a hasiči se tam dosypávají vapexem.
13: Provoz byl na chvíli zcela zastavený, teď je zdržení z kilometru 44, 10 až 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy čekejte pomalejší provoz u Velké Bíteše. Na kilometru 162 pracují silničáři, průjezdní stále pouze jeden pruh a do kolony se brzdí před sjezdem na 9 křížů na kilometru 168, pak je to asi na 15 minut. A stále hodně zaplněná je dálnice D7 jak na příjezdu, tak také na výjezdu z Prahy do Chomutova. Je to kvůli omezení u letiště. Kolona na Prahu je od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut a směrem z Prahy je kolona od konce okruhu od Evropské ulice asi na 20 minut až do omezení na cestě k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27, na horách většinou kolem 23, na Šumově taky až 27 stupňů. Tolik zprávy.
15: Na place s Davidem Novotným.
16: David Novotný na place a se mnou na mým place jsou Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, holky veslařky. Ahoj holky.
17: Ahoj.
18: Ahoj.
16: Holky veslování. To je jako z mýho laického hlediska a dneska vás poprosím, abyste mě brali jako laika, který prostě jako veslování viděl z dálky, z rychlíku, tak to je prostě taková chlapská dřina, když to řeknu úplně blbě. A teď chci, ať se do mě pustíte.
17: Já se si pouštět nebudu, protože jo, to... je to chlapská dřina. V podstatě fakt? Jako je to sport samozřejmě i pro ženy, to jako nebudu to říkat, že samozřejmě, že je. Ale třeba náš trenér vždycky říká, že chtěl trénovat chlapy tak moc, že si z nás dělá ty chlapy na vodě.
18: Já se k tomu taky vyjádřím, teď je to vlastně otrocká práce, že jo? Tam to začalo, no. To jsou prostě galejníci, to jako začalo všechno tím, že to lidi jako nutili dělat.
16: Vikingové a zajatci na lodích prostě převeslovávali oceány. A to teda, a tak tam asi mezi něma taky byli asi ženský, no. Ale já jsem to nechtěl jako genderově vlastně jako zvrátit někam, jako kam to nepatří, jo. Ale vy jste prostě ramena té holky, to je to, co lidi nevidějí, co posluchači teďko jako nevidějí, to vidím já. Já obdivně na vás zírám, že to je prostě jako taková plavecká figura, že jo. Že to je vysekaný nahoře, pak je jako přesýpací hodiny v podstatě.
17: Dneška to máš tě potržený tím, že je vlastně bývalá plavkyně, takže...
16: Takže opravdu, jo, takže... no vidíš. Ano. To je taky otázka, jako jak jste se k tomu veslování dostali, přes jaký sporty původně, anebo rovnou jako vesla do ruky a čau. Nepředpokládám, že ve 4 letech třeba jako vemeš veslíčko a jdeš si někam na vodičku.
17: No já jsem dělala jako takové ty klasické sportovní kroužky. A jako
16: gymnastiku.
17: Jako je vybíjená, basketbal, zkoušela jsem i jako judo, když mi byla asi 3-4, protože moje maminka byla judistka, takže jsem to jako zkoušela. Ta zjistila, že tam radši lezu po žebřinách a že mě to nebaví. Takže skončila, pak jsem rovnou šla veslovat asi v 8 letech. Takže...
16: Teda v 8 se může začít s veslováním. No, to je docela zajímavé. A ty Aničko?
18: No v 8 je to docela brzo. Abych řekla, že Pavče, spíš výjimka, že většina těch veslařů začíná tak jako 12 dál. Ale myslím si, že první jako naše žákovská kategorie je od 10, kdy jako už můžou závodit.
17: No 9, 10.
18: No. Takže Pavčata to ještě měla fakt jako
17: začala hodně brzo.
16: Tak, že pro děti je vlastně ten sport jako nežádoucí, protože je fyzicky namáhavý.
18: Jo, pro nás je úplně nejvíc žádoucí dostat už jako fyzicky připravený jedince z nějakých jiných sportů, aby pak chytili to veslo a začali jezdit strašně rychle.
16: Takže to tvoje plavání je třeba jako cajk v tohle.
18: Jo, to bylo úplně vlastně jako skvělý základ. Skoro bych řekla, že plavání je jako nejlepší taková jako kolíbka pro ty veslaře. No.
16: Jo, protože voda? No, anebo protože námaha?
18: Protože třeba ten dech jako je hodně namáhaný, nebo i právě jako podobný svaly se zapojou. Řekla bych, že to je fakt jako super sport. No,
17: no to určitě, protože třeba když si vezmeme teďka nejlepšího skifaře na světě, Olivera Zeidlera Němce, tak to je bývalý plavec. Mm-hmm. Který jako plaval hrozně dlouho, pak začal veslovat asi po 2 letech. Prostě byl mezi nejlepšíma. Takže to plavání je určitě super a veslovat není špatně, začít jako brzo, ale tam je náročné to, aby tam nebyla ta raná specializace pro ty děti, aby byly všestranně všestranně rozvíjené. A nejenom čistě pro to veslování, protože jak se vlastně zatěžuje celé tělo, tak to potom můžou odnést pohybově ty děti. Jakože záda, protože je to náročné i na tu techniku, takže tam si myslím, že atletika, gymnastika, plavání jsou jako super sporty jak na začátek.
16: Ale úplně zase laicky, jo, jenom to zopakuju, že jsem laik. Když jsou ty trenažéry veslařský, třeba miluju House of Cards, ten, co má jako prezident Kevin Spacey, tak mu tam bublá voda. On zatáhne a tam prostě se točí, vlastně on roztáčí nějakou turbínku. A to mě hrozně baví na tom, když jsem dřívá věc něco takového jako provoz, že můžeš zapojit jako kteroukoliv skupinu. Když chceš, tak můžeš jít nohama trošku, když chceš, můžeš jít ramenama, můžeš i prsama. Jak je to u vás s tím, když vlastně ty říkáš, jak to není úplně vhodný pro děti, protože to zafláká nějakou skupinu svalovou, ale pro mě je to vlastně laicky, jako zaměstná spoustu svalů. Tak kde je ta rovnováha mezi tím? Jsou sporty, které jsou úplně na jednu stranu, že jo? Máš tenis, máš golf, máš hokej, to je prostě seš na jednu stranu. A tohle je prostě, přijde mi to rovnovážný takový.
17: Není to špatně pro ty děti, ale musí k tomu dělat i jako ty ostatní sporty nebo jiné pohybové aktivity, protože tam vlastně náš ten pohyb vychází z přenášení síly z nohou, vlastně z velkého odkopu. Spousta lidí si myslí, že my zatěžujeme nejvíc ruce a ramena, ono to tak úplně není. My vlastně přenášíme přes celé tělo sílu z toho odrazu přes ruce do vesel. Mm-hmm. Takže v tom je to náročné, že musí udržet jako zpevněný ten trup těla a vlastně ten kor, aby to přenesli a neposlali přímo ten odkop, který, když řeknu, už i malé dítě se odkopne víc než třeba 50 kilo, dám příklad, tak by si to poslal celý do páteře, kdyby nebyl jako správně zpevněný, a pak z toho právě vznikají ty vyhřezlé plotínky, takže já když třeba přijdu náhodou do fitka a vidím, jak někteří veslují na trenažeru, tak mě bolí plotínky za ně.
16: Za ně tě bolej, protože hned vidíš, co dělají vlastně jako nesprávně a špatně.
6: No. Anna Šandručková a Pavlína Flamínková jsou hosty Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou jsou tady holky Veslařky, Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Já bych pokračoval ještě v tom mým naivním vyptávání se na to, jako třeba pro mě novinka, že odkop je vlastně jako nejdůležitější. V jaký fázi vlastně toho odkopu zabírají vesla?
1: No tak jako když to člověk, když je šikovný, tak to umí chytit jako hodně vepředu už vlastně tu vodu, ale největší potom ta jako páka je, když je to veslo kolmo. Kolmo k lodi, takže tam jako největší asi ten, no když je
0: člověk musíš čutnout.
1: Ve výhmatu na začátku.
0: Výhmat, super, to potřebuju.
1: Když dojedeme do začátku toho tempa, kde jasně. Vlastně dáváme to veslo do vody.
0: Tak jsi zadkem nejdál na tom.
1: Tak jsem vlastně zadkem nejblíž k patám.
0: No jasně, ke špičce.
1: Takže jsem jako nejdál.
0: Ano.
1: A tam začnou zabírat ty nohy, ale jako tam je to jako okamžitě. To by mělo být fakt jakoby fakt nasetěný.
0: No prostě právě, to, jasně.
1: O to my se jako snažíme, fyzika. Ale ono je to docela těžký tohle udělat taky. No.
0: A tam se dělají ty rozdíly, tam se dělají desetinky.
1: No tam jako
0: tam
1: ještě ten problém, když se tam třeba netrefíme úplně stejně, tak se tam hlavně dělají desetinky, že jo?
2: Ano,
0: jasně. No protože to je, ano, to je dvojka bez kormidelníka, to je taky jako, to je taky mazec, že jo. Vy jste ty holky, co držej pádlo, veslo, pádlo.
2: Budu tady dělat ještě
1: Radši bych to ještě párkrát připomněla, ale jo.
0: Jo, je to veslo, je to veslíčko. A máte vy nějaké jako takové jako oproti kanoistům nebo oproti pádlařům, jste jako vepři nějaký?
1: Tak jako ze srandy.
0: Z legrace,
1: no. Ale teďkonc, jak jim se daří, tak většina lidí prostě v České republice říká pádlo, no. Je to takový, je to víc zažitý, no.
0: Rychlostní kanoisti jsou před váma kousek a i ty slalomáři vodní, že jo, no. Takže no. Pádlisti mají pré a vy to...
1: Cákalové.
0: No, ale vy taky, když se vám to nepovede, tak dovedete docela dobře našplouchat, ne?
1: To jo, ale my se nám říkají zase couvalové.
0: Couvalové, protože jedete po prce. Já se zblázním, dobrý, voda. Ale jinak jste kámoši, jako voda zbližuje, ne, podle mě. No, když to odkejváš, Aničko, celý, tak to bude hrozně potichu, podle mě. Anička kejvá, může se tady zbláznit. Hřívají vlaje, ale posluchači z toho nic moc nemají.
1: Já to jenom potvrzuju, tak šikývám, jsme kámoši, no, je to dobrý. Je to dobrý.
0: Jo. Hele, ještě jako výhmat, pojď ještě nějaký specializace. Co ta loď, ta šlupka, to se nějak jmenuje určitě, viď?
1: No, ta se jmenuje...
0: Šalupa.
1: Loď.
0: Ne, tak my máme... z dílny s takovýhlema názvama, teď to je pro blbce, to musí být jinak určitě.
1: No, tak máme jako skifa.
0: No jasně, jednotlivé.
1: Jednotlivec, dvojskif, dvojka, bez kormidelníka, čtyřka, nonko.
0: To jsou prostě názvy těch posádek.
1: Tak říkáme potom i té lodi samotné, to je prostě loď. Jo. Vevnitř je slide.
0: To je to, po čem se vozíš.
1: To je přesně to, po čem se vozím. Pak mám nohavky.
0: To jsou boty.
1: To jsou boty připevněné v lodi. Tam si dávám nohy.
0: Jak to vypadá?
1: No prostě jsou to boty namontované na desce.
0: Ty do ní vklouzáváš jako komplet.
1: Jo.
0: Tam jdeš nohama do tohohle kompaktu. To je prostě nohavka.
1: Jo, tomu se říká
0: jedna
1: nohavka.
0: Jedna a druhá, jo. Levá, pravá. Přesně. Ale jsou u sebe.
1: Ano, jsou u sebe.
0: Ty nejsou takhle, jako to není šlapadlo.
1: Ne, není to šlapadlo, ty tam jsou prostě napevno namontované v té lodi.
0: Utahuješ nějakýma, jako přeskáče nebo něco
1: ne,
0: takového?
1: Ne, to jsou prostě klasické boty, které tam jsou přišrubované v té lodi, takže normálně mám na suchý zips, je to prostě jak kopačky třeba, když si přestavíte
0: no,
1: na sucháč. To,
0: ale musí ti být, ne? Musí no, jasně, to být tvoje kopačky.
1: Jasně,
0: prostě.
1: Musí to být moje kopačky.
2: Já si mám třeba hrozný problém. Já si jako, teďkon jsme zkoušeli jinou loď a já mám docela velkou nohu, já mám 43 a tam byly 41, že jo? A to prostě nešlo, takže já jsem normálně...
0: Pokrčíš prostě...
2: Ne, já jsem prostě, no to jsem vydržela 8 kilometrů, pak jsem si myslela, že už jako ani metr dál, tak jsem se nemusela vyndat. Ale pak se nevesluje moc dobře, že jo? No tak je blbý.
0: No tak to je jasný.
2: Ale takže dá se to jako všechno vyměnit. Ono u nás na té lodě je strašně moc věcí nastavitelných, jo? To je prostě od toho, jak se posouvá vyložení, tam jako se dá udělat, že to jako
0: vyložení.
2: Různě...
1: Chceš vysvětlit, co je vyložení?
0: Na šalupě.
2: Jsem se nabila hodně, jako já fakt teda ty technické věci na tom tak dobře nejsem. Pavčo, nechceš toho chopit ty? Já mám, že ty to s těma botama, jo, to by nejde.
0: Jo, boty dobrý.
2: Boty v pohodě, to by mi šlo. Takže jsem vlastně si normálně tam musela dát jiný boty, jakoby z jiný lodi, jenže potom, když jsem chtěla jít na tu druhou loď, tak jsem se zase musela odmontovat boty z tamtý lodi a zase se vrátit zpátky.
0: Ta montáž je náročná, jako nebo
2: vemeš
0: prostě...
2: No tak
0: prostě...
2: jako trvá to, že jo, nejhorší, když na to člověk zapomene, takže teďko
0: na tři šrouby.
2: No, ale když tu loď, jakoby už to vynesem, že jo, vyjdem z té lodě, něco dáme se tu loď na vodu, teďko konci s tím je, hele, já tady nemám boty, tak se musím vrátit zpátky.
0: Jasně, to jenom
2: musím někde
0: plus,
2: najít,
0: no,
2: musím někde najít ten klíč, kterým to za sebou odšroubovávat, což se mi samozřejmě nedaří, že jo, takže už to trvá. Pavčata je naštvaná, čeká na břehu. Já mám moc naštvaná, nebejvá, to je dobrý. Ale tak jako všechno to najednou trvá, no, takže je to lepší tady ten si věci. Jako
3: většinou tyhle věci dělá Pavča, aby nebyla naštvaná, že čeká na břehu.
0: Jo, aby si ušetřila toho čekání.
3: Přesně tak.
0: Tak si přešroubuje to, co je potřeba, a madam přijde k hotovýmu, odkejvá hezky a je hotovo. Výborně. Velké, my se dostaneme za chvilku ještě někam dál, ale zůstaneme chvilku u té lodi, mě zajímají ty názvy. Anička Šantrůčková, Pavlína Flamíková, Veslařky.

0: David Novotný a se mnou na place, na mém place je Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, holky veslařky a jsme u vyložení, protože prostě Anička do toho Pavlínu nemočila, protože Anička se tady jenom tak zúčastňuje a když má nějaký vtipný příspěvek nebo bonmotek, tak zasáhne a ve chvíli, kdy to je na paní učitelce, tak to předá prostě Pavlíně. Takhle to máte holky v lodi?
1: Popravdě asi jo.
0: Jo, že jo.
2: Ale vtipné je, že to je paní učitelka.
0: Fakt? No. Jako v čem, ale?
1: No. Já to mám vystudovaný, ale ještě se k tomu moc nedostala prakticky.
0: Ty máš pajďák?
1: No já mám FTVS a přírodovědu, mám jako tělocvik zeměpis kombinace.
0: Tělocvik zeměpis, no tak to seš jak naši oba,
1: no,
0: to je
1: tak
0: jasný,
1: není to moc jako...
0: Znám.
1: Technický vyložení, prostě no, jako trochu jsme to tam řešili, ale pak jsem si říkal, že tu specializaci si radši dělat nebudu, že to trénování přece jenom asi na mě je moc náročný.
0: No tak mi řekni, co je vyložení, Pavlíno,
2: prosím. No, vyložení se nastavuje na křídle nebo na krákorci.
0: A jsme v háji.
1: Já to klidně vysvětlím já, hele.
0: No fakt,
1: vyšlo,
0: křídlo
1: no,
0: a krákorec umíš, jo?
1: Křídlo, krákorec.
0: Věci vodko. Dávejte mi věci vodko,
1: no,
0: to dám.
1: Na, na té naší lodi, co je rozdíl mezi veslicí a potom jakoby tou lodí. Kajak, kánoje, my máme veslo pevně upevněný k lodi. To tam prostě drží.
0: A drží tím to, očkem nějakým.
1: To je havlinka.
0: Havlinka?
1: My to, veslo se dává do havlinky. A ta havlinka je přidělána na křídle a na krákorci.
0: Jo.
1: A to je taková věc, která tam prostě trčí a je to tam jako...
0: Převažuje vlastně.
1: Přesně, kouká
0: ale zároveň,
1: to mimo tu loď.
0: Zároveň i vyvažuje, ne? To je důležitý pro rovnováhu.
1: No,
0: my
1: to vyvažují hlavně ty vesla. Jako kdybyste tam neměli ty vesla, tak to moc stabilní nebude.
0: No jasný, no. Jasně. Takže vy, no jasně.
1: Takže to no. Takže na tom křídle a na tom krákorci se dá nastavit vyložení.
0: Ale krákorec byla havlinka, krákorec jsem ještě minul.
1: Jo, no,
0: to je buď a nebo.
1: Krákorec nebo křídlo. Krákorce už se dneska moc nepoužívají. Tam šlo o to, že to bylo jako z boku lodí, když toto křídlo jakoby je propojený vlastně přes celou tu loď, že to jde i jako přes střed té lodi, bych řekla. No. Ty křídla byly jenom jako, teda ty krákorce byly jenom z boku.
0: Jenom z lodi ven prostě a tohle zasahuje i jako k vám do toho vašeho prostoru.
1: Ty křídla jsou jako modernější, no je to takový, že se to vyrábí až posledních, já nevím, 10-15 let.
2: Jo, dobře. Je tam lepší přenos té síly.
0: Pojďme se vrátit tomu vyložení teda.
2: No, tak to vyložení se právě nastavuje na tom křídle krákorci a je to vzdálenost havlinky.
0: Ano.
2: To je tam, kam se dává veslo.
0: No, jasně.
2: Ke středu lodi, nebo jako, to je tam, kam se dává veslo.
0: No, jasně.
2: Ke středu lodi, nebo jako k
0: veslaři. A to máte každá jinak, protože jste každá jinak stejně, ne, každá jinak
2: ne,
0: velká.
2: To máme

0: my jsme schopni jet s tím veslem, takže jako délka vepředu a vzadu, což je docela důležité, protože samozřejmě je pro nás nejvýhodnější být co nejdelší vepředu i vzadu, v nějaké té efektivní fázi toho tempa.
1: Takže se musíte se shodnout na nějakých parametrech, musíte se shodnout. A jak to probíhá tady takové shodování?
0: No to shodování probíhá tak, že přijde trenér, nastaví
1: dobrý,
0: to.
1: Ještě ne, uvezu to, ne. No. A teď už jo.
0: No, takhle, v podstatě aha, takhle někdy i během tréninku, když jsme třeba hodně unavené, nebo tak si řekneme, hele, je to moc těžké pro nás, jasně, už to jako nemůžeme utáhnout, už to právě jako nemůžeme tak kvalitně vystupňovat to tempo, takže nám to třeba to jako zlehčíme právě na tom vesle.
2: Jasně. A to jde jednoduše, jako jednodušejc než boty?
0: Jo, je to nepříjemné to dělat přímo na vodě, protože si vlastně vezmeme tu rovnováhu, protože to veslo si musíme zatáhnout k sobě a ono nás jako vyvažuje. A teď ještě třeba, když my jsme na té dvojce, tak ta opora pro nás v obě zůstane jenom na jednom vesle. Takže to potom není úplně na to, když
1: je to hodně vratký.
0: Je to hodně vratký. Já si pamatuju, že v Pardubicích na sportáku, když jsem byla, tak jsme to zkoušeli s trenérkou od kanoistů, že si vzala skifa a zkusila ho jako s pádlem ustabilizovat a nejde to. Jako bez těch vesel to nejde. No. Jako určitě si neumím si představit kanoistu, který by si vzal pádlo a pádloval třeba na skifu. To by asi úplně nedopadlo, protože my máme i to těžiště máme.
1: Ale obráceně taky těžký, ne? Asi na tom rychlosti. No. Prostě
3: tam nemáme kam přidělat, že?
2: On je jakoby široký a jakoby proti vašemu tomu, proti vaší loďce je širší, ale
0: to
2: stejně jako...
0: To úplně si nemyslím.
2: Není, jo. Naklekneš tam a...
3: Je to jako jiný ta loď, máme jako delší.
2: Jasně.
3: No. Ale
2: a ten prostor je stejný, teda podle vás, jo.
3: Já si myslím, že je docela, že asi jo.
0: Já si myslím, že jo.
3: Musíš tam vejít zadek.
1: Když vy jste bez kormidelníka.
0: Jak já mám kormidlo na noze. Připevněné k té nohavce.
2: Takže musíš mít nohu venku.
0: Ne, tam je to vlastně, je tam vlastně hýbu s tou nohavkou do stran.
2: A to jenom jako špičkou uděláš nějaký pohyb?
0: Jo,
2: levou špičkou nebo pravou špičkou?
0: Pravou, mám jenom to na pravé noze a buď, když chci zatočit.
1: Tak prostě dáš šajtly, anebo prostě placítku.
0: Jo, když chci zatočit jako na aničinu stranu, tak dám špičku doleva, když na sebe, tak doprava.
2: Hele, tak tohle jsem vůbec nevěděl, to je úžasný. No. Teda jsem nevěděl ani Havlínku samozřejmě, to nevím skoro vůbec nic o tom vašem sportu, ale baví mě si s vámi o tom povídat. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotnýho na place.
4: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
5: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
4: Fakt? A kdy zjistím víc?
5: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
6: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
7: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, o které dnes jednají senátoři. Někteří chtějí do novely přidat i automatickou valorizaci. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko anebo chlad a vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to tamní premiérka. Záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm po otřesech zřejmě vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhlo jihozápad Japonska včera odpoledne místního času. Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Aňa Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů, a to za přínos české kinematografii.
6: Sport.
8: České basketbalisty do 18

0: Brazíle dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. Na šampionátu zatím nestratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A v něm musí zvítězit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D7 Boleslavy a kolona na D1 u Bíteše. Na dálnici D10 stále čekejte komplikace na výjezdu z Mladé Boleslavy do Prahy. Za sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 42,5 stále zasahují hasiči u úniku provozních kapalin. Projíždí se jedním pruhem a kolona je tam asi na 15 minut. Na dálnici D8 velmi pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Provoz komplikují dlouhodobé opravy k Belské ulici, to se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolona kamionů začíná před Prahou už na 9. kilometru.
3: Kvůli opravě k Belské a ta kolona se táhne už od Odolené vody. Je stojící kolona od EMV, pak je kus přerušeno a už od sjezdu na Kralupy v pravém pruhu stojí kamiony. Souvislá kolona kamionů.
2: V opačném směru pak stojí kolony v Praze od Běchovic přes Černý most až do Belské. Na dálnici D1 z Brna směr Praha kolony mezi 9. kříží a Velkou Bíteší zpomaluje se už na kilometru 170 a pomalu se pokračuje do omezení na kilometr 162. Čekejte 20 minut navíc. A ještě dálnice D7, výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je to vždy na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 27. Tolik zprávy.
4: Na place s Davidem Novotným.
5: David Novotný na place, se mnou na mém place Anna Šantručková a Pavlína Flamíková veslujeme. Seznamujeme se s lodí a možná se seznámíme i s nějakýma tratěma. Jaká je vaše oblíbená destinace na těch závodech? Račice?
6: Tak to úplně asi ne.
5: Jak to?
6: Já mám Lucern oblíbený.
5: Lucern, proč?
6: Tou atmosférou i vlastně to závodiště.
5: Umějí to tam lidi udělat.
6: Jo,
5: a voda je rovná.
6: Jo, a hlavně jsou tam krávy se zvonama a to je skvělý.
5: Jako bere tě to, protože jo. Zemědělka.
6: Protože jo, prostě to je ono.
5: Nebo čokoláda Milka, nebo něco se tam prostě jako děje.
6: Mě tam teda jako trochu vadí v Lucernu, tam je koupaliště na startu, jo. A když je tam potom třeba letos, jsme tam měli třeba jako 35-37 stupňů. A to bylo strašný vědro. A teď tam jakoby se soustředím na ten závod, už jsem taková nervózní a najednou tam prostě vidím ty děti, jak se
5: takže
6: jako
5: zavidíš.
6: Já jim normálně jim to fakt závidím.
5: Jakože jim řekli, já bych tam čachtala se.
6: Já bych tam ale skočila.
5: Skočila jako a teď tady, ale musím prostě na
6: teď
5: tom.
6: Tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že jo? Já tam
5: dejte mi pokoj, já chci tamhle být. Aha. No tak jasně, takže to tě štve Lucern, ale jinak teda jako dobrá. A proč ne Račice? Teď to je taková, tam není atmosféra.
6: A jo, taky to tam umí být
5: lidi
6: dobrý.
5: Lidi na kole, podél kanálu.
6: Ale mě tam trochu vadí, že tam není jako nějaký les, nebo takový víc jako, takový trochu betonový na mě, no. Že v tom Lucernu jsme tam tak jako schovaný, teď, že jo, tam je nějaký tady strom, tamhle strom.
5: Je to víc přírodně udělaný.
6: Jo, jo. Tak je to jako přírodní jezero, ty Rače jsou prostě umělý kanál, no.
5: Jo, jo, je mi to jasný. A kdybychom měli porovnávat ještě další nějaký trasy?
6: No, tak já bych tam přijal třeba Henley.
5: Henley.
6: No, Henley regatu, tak tam
5: to zní bylo tak jako tam je to britsky nějak.
6: Ano, to je v Británii a je tam velmi specifická trať, protože tam se jezdí jeden na jednoho, se tam závodí, takže je úzká. Normálně jezdíme v šesti, tady jedeš.
5: Jako
6: tady
5: Oxford, se Cambridge, prostě jedou taky jenom dvě lodě. Ne?
6: Ano,
5: jako prostě
6: nevím, no, co tam mají ty Briti tak rádi, ale oni to jezdí docela často tohle.
5: Že
6: no.
5: Prostě jsou dva a vyřadí se jeden druhý.
6: Jo, no.
5: Jo, je to pavouk prostě, jo, a jedou proti sobě až do finále.
6: Ano. My jsme to teď jeli vlastně poprvé. My jsme tam, teď nevím, jsme byli asi 3 týdny zpátky, no. Tak to byla jako naše premiéra v tenhle tom jako systému závodění.
5: A to je taky
6: jako
5: svěťák? To je taky v rámci světového poháru?
6: Ne, to ne, to už je. To je,
5: nebo to je spíš zábava nějaká, nebo zábava asi v uvozovkách?
6: To je docela prestižní regata.
5: Je to prestižní regata.
6: Je to královská regata.
5: Okay,
6: takže v Británii, když se veslaři jako někomu představují, tak dost často zmiňují dřív, kolikrát vyhráli Henley, než kolik mají olympijských medailí. Takže
5: fakt,
6: tam je to pro ně je to hodně prestižní závod. No.
5: Taková snobárnička.
6: Je to hodně snobárna.
5: Hodně snobárnička. No. Jako Wimbledon de facto.
6: Tak bych řekla, prostě že vlastně přirovnala bych to asi k veslařskému Wimbledonu. No.
5: A v Henley se něco přihodilo. Něco to nám naváže. Já vám musím prozradit, že jsme se tady povídali mezi vstupama a že já jsem se něco dozvěděl a proto jsme takovým oslým můstkem se teď dostali a provážeme dvě věci dohromady. Já je to trasa v Henli a je to něco s kormidelkem, tak mi to pověz.
7: No, my jsme si půjčovali v Henli loď, protože naše loď zůstala doma.
5: Takže přijedeš do nějaký snobárny, přijedeš do něčeho, co je hodně prestižní, ale nemáš svoji lodičku,
7: no,
5: jo?
7: Tak jo. No, nemám, protože to bylo hodně rychle, my jsme měli vlastně den a půl mezi koncem světového poháru a tím, co jsme museli odletět do Henli.
5: A koho napadne, jako to chcete vy? Jako
7: jo, to napadlo
5: to
7: nás.
5: To chcete vy dvě, aby to takhle bylo. A pak nemáte ani svoji lodičku, ale teda.
7: No.
5: A pak se musí něco jako přihodit, no tak to je, no. Ano, tady Anička mě zase rozkejvala studio, je to výborný.
6: No, by tak byla nuda, že bychom tady neměli co vyprávět, kdybychom si nevymýšleli takovýhle věci, jasně, že někam pojedem hned potom, fofr. Tohle, fofr, tamhle. No, ale tohle byla fakt sranda, protože my jsme si půjčovali teda loď, kterou jsme měli půjčenou jako od jedné federace. Tak dobrý, nějak jsme to jako s trenérem nastavili a sedli jsme poprvé na vodu. Teď to pro nás bylo hodně jako nových věcí, protože tam ta jako trať je fakt úplně jiná, než jsme zvyklí. A jezdí tam hrozně člunů. My jsme byli vlastně v pauze. Oni tam mají udělané jako pauzy mezi závodama, kdy se může jít na trénink. Jenže co my jsme nevěděli, že je lepší chodit ráno nebo večer a my jsme šli vlastně v poledne, kdy tam jako je puštěná normálně plavba, jo. Takže tam bylo, já nevím, jestli tam bylo třeba 50 lodí, prostě tam tak jako pro... Jožiš,
5: takže jste jeli na vlnách, prostě na moři.
6: No, to by nebyl ten problém, jenže my jsme jakoby sedli na tu vodu, že jo, a teď jedem a já se ním jakoby vzadu a otáčím se na té lodi a říkám Pavče vlastně, kam má jet, protože Pavče má to kormidlo, což jsem mimochodem ráda, že nemám já, protože to by bylo hrozný. Ale tak říkám Pavče jako pojeď na mě, že máme buď to jako na štroky, na háky, nebo na tebe, na mě, to záleží. Štroky, háky, klidně nějaký vysvětlím. Pavče, štrok, já jsem hák, záleží, na kterou stranu máme to veslo.
5: Tak to je na mě, na tebe, tak to je stejný,
6: no,
5: ne?
6: Je to
5: štrok,
6: stejný,
5: hák,
6: to
5: jako
6: to stejný, no.
5: Seno, sláma.
6: No. To vlastně můžu říct,
7: to je to stejný.
5: Já myslím, že to bude složitější, no, jsou nějaký čtyři směry, ne? Jsou dva směry, na tebe, na mě. No, dobrý, fajn.
6: No, takže říkám Pavče, jako by ať zatočí na mě. A Pavče jakoby najednou to vohla úplně na druhou stranu, že? Jenže tam byla ta loď. Takže jsem byla taková jako aha, super. Tak jsem začala být taková trochu nervní. Nějak jsme to zastavili a říkám Pavče znovu, pojď na mě. No tak Pavče to znovu začala úplně na druhou stranu. Okay. A teď už jsme do té lodi, to byla ještě taková nějaká jako asi poměrně drahá.
5: A už bylo asi jasno.
6: Nějaká drahá dřevěná, taková jako hezký.
5: Ta cizí, co vám převážela.
6: Takový motorový člun, to nebyla jako veslice, to jasně, bylo prostě normálně, že jo. Tam lidi si dávali šampaňský jahody.
5: Civilisty, jo.
6: Civilisti a my jsme tam takhle jim udělali divadlo. No a skončilo to na tom, že jsme dospěli jako k závěru, že vlastně to kormidlo tam bylo špatně uchycený, že nebylo jako překřížený, takže Pavče to točilo na druhou stranu.
5: Čili jako v Británii prostě řízení na druhé straně, řízení vpravo.
7: Ale to nebyla britská loď, to nebyla. Nebyla
5: ale
7: to
5: někdo
7: britská,
5: to
7: ale někdo to tak prostě měl nastavené.
5: Uměl,
7: no.
5: Neuměl šajtly a neuměl prostě placírku.
7: Bylo to na rozvod, na infarkt, hrozný to bylo.
5: Co z toho proběhlo? Nic, ani rozvod se nekonal a ani infarkt se nekonal, že ne? Nakonec. Takže je zbytečná historie. Úplně zbytečná. Holky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková jsou to holky, které veslujou, jsou hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a mými hosty na mém place jsou Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Jsou to holky veslařky a berou mě na svůj plac a to se mi taky líbí. A holky, emoce, to je to, co mě zajímá. A ty jsi říkala, že to bylo na rozvod, že to bylo prostě na infarkt a že prostě popáte hysterii. Jak moc musíte k sobě mít blízko, když si vlastně máte tolik vyhovět v tom sportu, který jste si vybrali?
1: No, je to náročný někdy. Fakt je to jako náročný, protože my jsme tam dvě a jsme spolu teď konc fakt jako skoro pořád. My se vidíme každý den prostě pořád a hlavně se na tu druhou člověk musí strašně spolehnout. Já vlastně na tu vodu bez té pavčí prostě nemůžu. A když já přijdu pozdě, ona na mě musí počkat a nesmí na mě být protivná, protože na mě bude protivná, tak zase potom já budu protivná na ní, že? A ten trénink nebude stát za nic. Takže my
0: dobře,
1: se fakt
0: a když
1: jako...
0: bude protivná zaslouženě, protože si přišla pozdě, protože jako nedrží slovo, tak ty jako nemáš důvod být protivná, ona může být protivná, protože si přišla pozdě a ten důvod tam je zjevnej a ty musíš sklapnout patky prostě chvíli a jako tu to prominoutý vlastně nějakou velkorysost v sobě najít a říct, ano, máš asi právo, bejt na mě naprotivná, ale tak jako dobrý, tak jak dlouho to bude trvat? 5 minut, ještě 10? Jo?
1: Jo, jako já se samozřejmě vždycky zastydím, je to pravda.
0: Ok, dobrý, to jsem si trošku oddech. Dobrý, ale teda je to dennodenní setkávání se pořád se stejným člověkem, na kterého se musíš 100% spolehnout. Jako nevisí na tom život, když jsou na sebe rolesci navázaný, tak asi jde o jiný věci, ale je to pro vás důležitý, abyste se měli rádi? Nebo stačí být profi jako jenom co se týká té lodi a pak si jdete každá po svým?
2: Myslím si, že to úplně nestačí. Musí tam fungovat nějaká lidská chemie, protože já musím Aničce na 1000000% věřit a ona mě taky. Protože jako v podstatě, když třeba jedeme...
0: To není málo milion, ono i to je hodně, ale...
2: Ne, jako já jí musím jako věřit v jakýmkoliv pohybu, protože ještě jako vtipný, já se bojím vody. A pro mě to není sranda jako věřit někomu, že tam neudělá něco a já kvůli ní do té vody nespadnu. Takže jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
0: Ona vesluje a bojí se vody.
1: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat. Já jsem to mockrát neviděla, ale tak...
0: A takže tě tam hodili a proč se bojíš vody? Bojíš se pavouků, myší a hadů? Ne.
1: Ale já se bojím pavouků, to jsou hodně zvířata.
0: Nic, pavouci to nejsou.
2: Já se bojím ucholářů, tomu se říká tady škvoři. U nás se tomu říká...
0: Škvoři, no jasně.
2: No, tak těch se bojím.
1: No, a ta voda to taky jako pavča. Já vlastně nevím, proč si má problém.
0: A odmala nebo co?
2: Jo, odmala mi to vadí, no.
0: Hodili tě někdy někam?
2: Tak jsem se naučila plavat, no. Hodili mě do vody a plav.
0: No a plavala si. Trošku si se nabumbala asi.
2: Ne, tam vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře, což nás třeba čeká mistrovství Evropy.
0: Kde pa?
2: V Itálii, ve Varéze a tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
0: Ale už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
2: No, ale nejdu.
1: Taky se nám tam jednou s pavčou stalo, se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Já prostě jako by nikam nejedu. A teď tam začala na ty lodi fakt jako protestovat. Já jsem, že jo, tak já to sama neodveslu, já nemůžu, protože každá máme právě to jedno veslo. Takže najednou přesně přišlo to uklidňování, hele, vůbec nic se neděje, v pohodě, nadechni se, vydechni se, počkáme, prostě nikam nepospícháme.
0: Pevného bodu, třeba do mě asi.
1: No,
0: ne,
1: nebo... no na mě
0: tak...
1: nevidí. Ona se
0: jo, no. Takže na mě, jo, takže na mě. Vem si zrcátko, já jsem tady za tebou.
1: Takže máme i takovýhle vzpomínky, kdy mi pavča chytla jako nějaký panický trochu záchvat a najednou prostě odmítala jet dál a teď jsem jako já přemýšlela, co to
0: bylo. A to bylo jako při tréninku nebo při závodě? Při tréninku.
1: Při závodě naštěstí to jako nestihne. Tam, on ten náš výkon je fakt jako tak náročný, že tam člověka jako tenhle si věci moc nenapadnou.
0: Tunel nějaký,
1: tunel jedem.
0: Čau, jako jo.
2: No, tam jsou jako ty bojky v závodě, takže to je nějaký pro mě pevný
0: bod. Na tréninku nejsou bojky.
2: No, když jsme jako mimo tu závodní dráhu...
0: Ale je tam ta vaše loď, když se jako chytíš se.
2: To mě nedojde.
0: Havlinky, křídla, krakorce.
2: Já se musím právě koukat jenom pak na špičku té lodi nejdál, že se jako nekoukám kolem sebe moc.
0: Zavřeš tam.
2: Zavřu bublinu a jako nekoukám se jinam moc, protože jakmile se to ještě začne vlnit třeba, tak
0: hele, to je docela unikum, ví to o tobě třeba soupeřky, že by prostě... Víš co, já kdybych o tobě věděl, že se bojíš vody, tak asi asi udělám spoustu různých věcí, které by to nějak jako zvětšili nebo prostě no, přiblížili jako, tu.
1: Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
0: Že nevím.
1: Potkání, no. Není.
0: Tak doufám, že to neposlouchej. Jenomže vlastně jako rozumíš, tak v Česku asi nemáte úplně soupeřky, ne, tady jste prostě namrován a takže jako a venku nám nerozumějí, takže to můžeme tady úplně v klidu jako pouštět. Co olympiády, jak je to s olympiádama?
1: No, pro nás je to vrchol prostě. No. Ten u toho našeho sportu je to jako to nejvíc, co člověk může.
0: Tak žádný mistrovství světa, žádný světový pohár, prostě.
1: Ne, je to prostě olympiáda.
0: To, co
1: prostě
0: je, bohužel olympiáda. Jednou za 4 roky.
1: Jo,
0: tam, je... kde prostě musíš být jako nalepená, jako na to musíš vyladit formu.
1: Přesně, je to to, k čemu my teď směřujeme, no.
0: Los
1: to je
0: Angeles.
1: Taková naše ano. Dohoda, že prostě chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale je to hrozný, je to jako hrozná představa, že fakt je to teďkon za 2 roky vlastně a člověk neví, že jo, teďkon může přijít nějaká viróza, může přijít tohle a teď na to jako nemyslet, makat, ale furt jako počítat s tím, že přesně jako se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no. To je to, proč to děláme a to je to, co jako chceme. Ale a tak chceme to obě.
0: Tak je to i s celým životem, ne? Že se prostě během chvilky může úplně zvrátit a zase na druhou stranu, tak to je jako jasný. Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, holky, málem jsme doveslovali do Los Angeles, ale posloucháte nás na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková veslujeme. A doveslovali jsme do Los Angeles, do Los Angeles. Prostě modlíme se, aby to tam vyšlo. Když si důvěřujete, jakoby na 1000000%, ve chvíli, kdy prostě víte, že to jako není, vstanu ráno a nemám tu náladu. Nemám ani na sebe náladu. Co jako mě namotivuje k tomu, jakože jdu a potkám toho druhýho a dělám zase tu jako denní rutinu?
1: No, je to těžký, no, ale tak to je asi do každý práce člověk, jako někdy se mu nechce z postele.
0: Já ne. Já svoji práci miluju. Já ne. Tak to já jsem výjimka.
2: Tak to je kec.
0: Není. Miluju.
2: Ne, tak já samozřejmě taky svoji práci miluju, ale prostě někdy toho mám plný zuby a no. Nechce se mi nic. No,
0: a jsou
2: ale
0: to ty rutinní záležitosti. A je to pořád ta stejná voda a ta stejná Anička.
2: A to mi vůbec nevadí, ale prostě já si řeknu, hele, tak co dělá tady Rumunka? Ta asi prostě vstane a půjde. Tak si řeknu, přijdu na trénink, vstanu, jdu a řeknu Aničce, hele, prostě dneska nemám svůj den, omlouvám se předem. Asi budu protivná nebo něco, nebudu mluvit.
1: Říkáme jako rovnou ráno, prostě přijdem s tím jako dobrý, špatný a hned víme, s čím pracovat. No,
0: tak to je úplně dobrý, že si to nalepíte prostě na čelo.
1: Ještě teda náš trenér je výborný, když přijdem takový, že jsme zamračený, tak ten jako dělá všechno pro to, abychom se začali tvářit nějak normálně. Takže ten je fakt jako schopný vzít si na sebe ženský šaty, úplně jako cokoliv, co ho napadne. My je takový hodně živý, jo, takže už jsme zažili fakt různý situace, ale vždycky jako to je hezký, že se jako snaží rozesmát.
0: Asi takže se nejde proti té vaší náladě, vlastně jako jde, ale ne násilím.
1: Jo, je to takový správný, že je fakt se jako prostě snaží nás pozvednout na duchu.
0: Okay.
1: Jo. No.
0: Máme tady veselýho chlapíka, který vás mimochodem trénuje, tak zas popadněte ty těžké věci a vrhněte se do té rutiny. Jo, tak to je dobrý. No a ty jsi zmínila Rumunku. Co vlastně jako vaše soupeřky, jak důležitý je umět je číst a umět se v nich vyznat a vědět třeba, jo, tahle Němka dneska nemá náladu, viděla jsem, jak brečí na břehu. Nebo víš jako něco, víš, jak to myslím, nebo víte, jak to myslím.
2: A asi pro mě je třeba důležitý si umět načíst, jak se závodí, takže my máme po dojetí závodu mám průměry po 500 metrech, mám tam vlastně závodní data s frekvencí, s rychlostí lodí po 50 metrech, takže já vždycky si sednu jak datový analytik a sjedu si to. A pak se
0: pomůže to.
2: A pomůže mi to, protože vím, kdy si v tom závodě nastupují. A on většinou se to opakuje u těch závodníků. Takže třeba v loňské sezóně a i sezóny předtím jsme hodně závodili s holkama z Chorvatska. A ty už jsem měla úplně přečtené a vždycky, když jsme třeba přijeli do toho Lucernu, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že je předjedu. Bylo to třeba zrovna jenom na tom závodišti. Oni nás jinde porazili, ale na tom závodišti prostě oni z toho byli ve stresu. Aha. Já jsem věděla přesně, kde oni budou nastupovat, takže tam na mě stačilo, ať to bylo vlastně dřív s Radkou, teďka s Aničkou, tak prostě jsem věděla, že se tam zlomněj. A nikdy se nestalo, že by mě vypekli a nestalo se to. Jako, že jako ne všechny závodnice samozřejmě, nebo všechny ty federace mají pořád stejné složení těch posádek.
0: Jasně.
2: Ale dost se to dá takhle načíst, no.
0: A vy jste taky fluktuovali, jako oddělovali se od sebe a zase se spojovali?
2: Jo, ano.
0: Párkrát k tomu došlo. Byla svatba, rozvod, svatba.
2: V podstatě.
0: A jenom takhle stačilo. Svatba, rozvod, svatba.
1: Jo, ano. Víc, tak jsme si řekli, že to chvíli jako zkusíme udržet ten vztah.
0: Stříbrná svatba je kolik? 15. Jo, tak 25. Papírová. David Novotný na place a se mnou na mém place byly Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Holky veslařky, děkuju moc za rozhovor. Ahoj, holky.
1: Taky děkujem.
2: Ahoj.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČEZ, myslí si 3/5 Čechů. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Začínají mládežnické šampionáty v házené. Dorostence čeká Euro, dívky mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz v Praze na Barandovském mostě směr Smíchov. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě stoupne od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodují senátoři. Někteří z nich se nejspíš pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes, do budoucna ji ale nezavrhuje.
3: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
1: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotáží a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov řekl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a němečtí ministři. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
4: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
1: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez i plavební komora.
5: Sport. České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezony. Chlapecký výběr do 18 let čeká Euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině nastoupí proti Mexiku, Jižní Koreji a Dánsku. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
6: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli, oba dva zápasy jsme vyhráli, takže doufáme, že výsledek zopakujeme a na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
5: Úvodní zápas mezi Českem a Mexikem začne v rumunské Krajově v 17:30. O půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalskům. V bělehradské skupině je pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Bíteše a v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je pomalý provoz u Velké Bíteše na kilometru 162. Pracují silničáři, průjezdný je pouze jeden pruh a kolona je nesouvislá. Poprvé se do ní brzdí za Ostrovačicemi na kilometru 174. Zdržení pro osobní auta pak asi 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kolony na dvou místech za Hustopečemi na 22. kilometru je zúžení, fronta na 10 minut, další kolona na 15 minut, pak i na příjezdu do Brna kvůli omezení u D1, popojíždí se ze 3. kilometru. V Praze jsou komplikace na Barandovském mostě, směr Smíchov, v polovině mostu tam řeší nehodu osobního auta s motorkou, kolona je tak od sjezdu na Pankrác z jižní spojky na 20 minut. Plní se pak spojky, také směr Černý most a pak i dál do Kbelské, do omezení, pomalu se jede už z Lanového mostu, tam ty kolony jsou nesouvislé. Ještě dálnice D7, výjezd a také příjezd do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je to vždy na 15 minut a 20 minut se popojíždí i po pražském okruhu obousměrně před Ořechem, od Lohkovského tunelu i plzeňské D5. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, naměříme kolem 27 a na horách většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
8: Pěkné dopoledne s radiožurnálem Sport, 11 hodin a 5 minut a jistě už jste zachytili zprávu, že českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koupkovi převzít španělský trenér, a to Santi Denia. Tenhle rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým třeba taky ke zlaté medaili na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži. Co se týče reakcí ze samotného vedení fotbalové asociace České republiky, tak její předseda David Trunda napsal na svůj oficiální twitterový účet zhruba před 2 hodinami, že v tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a že během následujících dní bude schopen poskytnout bližší informace. Takže uvidíme, kdy to nakonec bude oficiální a jestli se skutečně fotbalová asociace České republiky se Španělem Santim Deniou dokáže domluvit. My můžeme slíbit z radiožurnálu Sport, že chystáme rozhovory třeba s bývalými českými reprezentanty, kteří právě během své kariéry přišli se Santim Deniou do styku. Je 11 hodin 6 minut, krásný den.
2: Radiožurnál Sport
5: a Adam Weidenthaler.

Pořádně dlouhý je zápas tenisty Dalibora Svrčiny v úvodním kole turnaje ATP 250 v mexickém Los Cabos. Třísetový zápas totiž trvá už skoro 3 hodiny a stále není hotovo. Může za to fakt, že obě dvě dohrané sady zatím končily v tiebreaku. Tu první získal Australan Walton, tedy poměrem 7-6. V tom tiebreaku to konkrétně bylo 7-2. Jenže následně Dalibor Svrčina urval set pro sebe po vítězství 7-2 na svou stranu v tiebreaku druhé sady. Teď se tedy hraje ta třetí, ta je z nich zatím nejsvěžnější a dobře to je i pro českého 23-letého reprezentanta. Dalibor Svrčina totiž v té třetí rozhodující sadě vede 4-2 a teď navíc půjde podávat. Informace o výsledku v dalším vysílání.

0: Chybí vám hokejová extraliga? Pokud ano, tak pro vás máme na Radiožurnálu Sport řešení. Každé úterý po 10. hodině přichází do studia olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka a teď přes hokejové léto nabízí některé velmi zajímavé rozhovory. Včera třeba zavítal jsem na Radiožurnál Sport Michal Vondrka, jedna z těch bývalých hvězd české hokejové extraligy. No a když už se bavíme o nejvyšší domácí hokejové soutěži, která začne za zhruba měsíc a půl, tak co se týče Liberce, Radim Šimek, jeho kapitán musel po skončení právě té minulé sezony na operaci ruky. Problémy mu v závěru playoff způsobil nastřelený kotouč. Na začátku května ještě do startu suché přípravy nastoupil se sádrou, protože nechtěl zůstat bez pohybu, ale teď už je Radim Šimek taky na ledě s týmem a tak může makat v přípravě na ten nový ročník.
1: To vždycky je příjemný se vrátit po té letní, zvlášť když má člověk individuální a vidět znova kamarády, spoluhráče. A věřím, že jsme se těšili všichni, to volno bylo si myslím dostačující, že jsme všichni odechli a teďka můžeme naplno začít makat na novou sezónu.
2: Popsal Radim Šimek pocity na startu finální části přípravy. Tu letní měl připravenou na míru. Museli přizpůsobit zdravotnímu stavu a možnostem.
1: Půlku letní ještě jsem měl sádru po té operaci, takže bylo to v takovém omezeném módu nějakým, ale snažili jsme se s trenérem nějak úplně nevyřazovat nějaký ty partie, který jsem úplně nemohl cvičit kvůli ty ruce, ale myslím si, že jsme udělali všechno pro to, abych byl na tu novou sezonu zase připravený. A zároveň teďka máme 2 měsíce, než začne liga, nějaký měsíc a půl, než začne liga mistrů, takže toho času ještě té přípravy bude hodně, takže věřím, že to ještě vyplu, abych se cítil do startu té sezony dobře.
2: Při začátku na ledě ještě operovanou ruku cítil. Musí si postupně zvykat na zátěž.
1: Ty první 2 ledy, tak jsem trošku i cítil, bylo to pro mě takový nějaký, nechci říct úplně jako zatížení první, ale prostě s hokejkou v jedné ruce pracovat, tak večer jsem to měl trošku bolavý ruku, ale každý den je to lepší a lepší a nějak extrémně to neomezuje, takže jsem za to rád, že ta operace proběhla dobře a je to dobře srostlo a že můžu být na ledě 100%.
2: Jako kapitán je spokojený s tím, že nedošlo k velkým změnám v kádru. Těší ho především návrat útočníka Jakuba Rychlovského ze zámořské AHL.
1: Tak samozřejmě někdo odešel, ale zase přišel Rychlás, prostě nejlepší střelec, teďka nevím přesně jaký sezóny, ale tu kvalitu do toho zakončení má. Myslím si, že takovýhle hráč nám i scházel v tom týmu a hrozně dobře se povedlo ho udělat sem zpátky do Liberce a to jádro zůstalo a když ještě tu naši hru a celkově ten výkon pozvedneme o další level, tak věřím, že ta sezona může být úspěšná.
2: Před startem extraligy čeká ještě Bílé tygry Liga mistrů. Zkušený 33-letý obránce se na konfrontaci s předními evropskými celky těší. Přeci jen už je to nějaký čas, co si soutěž naposledy zahrál.
1: Vlastně možná pro mě to byla sezona 16-17 poslední a je to příjemný si zahrát s nějakýma jinýma týmama, prostě s nejlepšíma týmama z Evropy. Je to určitě lepší, než jezdit, já nevím, 6x nebo hrát 6x i s extraligou, prostě s Boleslaví třeba, s Litvínovem a s Kladnem, takže určitě zpestření a bude to dobrá prověrka pro nás do té extraligy letos.
2: Věří Radim Šimek. Mimochodem, na zmíněnou mladou Boleslav Bílí tygři narazí už při startu série přípravných zápasů, a to 6. srpna doma, o 5 dní později pak na ledě Bruslařů. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

Schyluje se možná k velmi zajímavé debatě dvou velmi mocných fotbalových skupin, protože proti oznámení fotbalové federace té mezinárodní FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým subjektům se tvrdě postavila Evropská fotbalová unie UEFA. Její šéf Alexander Čeferin chce ještě tento týden svolat mimořádné zasedání všech 55 členských asociací a UEFA podle některých zahraničních médií prý dokonce zvažuje, že by třeba bojkotovala světový šampionát, píšou to stanice Sky Sport nebo ESPN, taky agentura Bloomberg. Co se týče toho včerejšího oznámení, tak FIFA řekla, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, taky mládeže i klubů, a to soukromým investorům, kteří by v dceřiné společnosti měli získat 20% a zaplatit dohromady přes 4 miliardy dolarů, což je skoro 90 miliard korun. Pod současným prezidentem FIFA Gianni Infantinem tak jde o další krok k té výraznější komercionalizaci sportu. Můžeme třeba vzpomenout na hydratační pauzy během mistrovství světa nebo třeba taky poločasový koncert v jeho finále. Uvidíme, jak se k tomu tedy UEFA nakonec postaví, jak bude komunikovat to své jednání mezi členskými asociacemi. Na Radiožurnálu Sport se o tom pochopitelně dozvíte.

Foo Fighters dohráli na Radiožurnálu Sport v momentě, kdy už Dalibor Svrčina slaví a odchází pomaličku z kurtu v mexickém Los Cabos. V prvním kole zvládl porazit Australana Voltna 2-1 na sety. První dvě sady skončily v tiebreaku. V té třetí v prvním kole zvládl porazit Australana Voltna 2-1 na sety. První dvě sady skončily v tiebreaku. V té třetí zvítězil český reprezentant 6-3.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Reismiller se k tomu podrobněji Radiožurnálu odmítl vyjádřit. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb J. Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odbor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Sport. Basketbalistka Eliška Hamzová přispěla k prodloužení vítězné série Minnesota ve Women NBA 4 body. Tým v čele se 24-letou českou reprezentantkou vyhrál nad Torontem 193 a je dál nejlepším celkem soutěže. Hamzová se střelecky prosadila po 4 duelech bez bodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a uzavřená 53 u Pohořelic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále silný provoz před zúžením u Velké Býteše. Na kilometru 162 pracují silničáři, průjezdní pouze jeden pruh a pomalu se jede už z kilometru 175. Jsou to od sjezdu na Domašov převážně kamiony, osobní auta projíždí rychleji. A silný transitní provoz je pak na D1 i na příjezd

0: do Brna od Prahy, a to od Kývalky až do omezení u sjezdu na Bratislavu. V Praze jsou stále komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V polovině mostu řeší dřívější nehodu osobního auta s motorkou, navíc tam nově překáží i nepojízdný kamion. Kolona je tak ze spojky od sjezdu na Pankrác na 20 minut. Ucpává se dálnice D7, a to na výjezdu a také na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Tam je dlouhodobé omezení a kolony jsou jak od karlovarské D6 směrem z Prahy, tak také od Chomutova od Středokluk, je to asi na 20 minut obousměrně. Zdržení je pak i na D6 z Karlových Varů směr Praha u Jenči na 4. kilometru práce údržby, kolona ze 6. na 10 minut. A na Brněnsku je uzavřená silnice 53 za výjezdem z Pohořelic do Znojma před Branišovicemi po nehodě. Objíždí se to přes Vlasatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

V Česku už se rozjela ligová sezóna, v těch elitních zahraničních se ale teprve některé týmy chystají, některé se v podstatě ani nesešly. Co týče dnešních přípravných zápasů, tak bude hrát třeba Atletico Madrid ze španělské La Ligy, z italské série A Fiorentina nebo z anglické Premier League zanedlouho Tottenham. Co se týče německé Bundesligy, tak tam brankář Manuel Neuer říká, že ho čeká nejspíš poslední sezóna v kariéře. U něj je to loučení takové prazvláštní, protože už to několikrát vypadalo na to, že odejde tenhle německý brankář do fotbalového důchodu, stejně tak třeba i v reprezentaci. Jenže časy se mění a Manuel Neuer nakonec chytal na tom nedávném světovém šampionátu, kdy vytlačil z brány Německa Olivera Baumana. Prý chce s Bayernem přidat ještě další trofeje, že ho to prostě baví spolu s tímto trenérským štábem, takže i proto si prodlužuje tuhle sezónu s tím, že jeho poslední ročník má být takovým trošku rozlučkovým turné, tak uvidíme nakonec, na co to bude stačit. Manuel Neuer v Mnichově chytá od roku 2011 a právě Bavorům, tedy Bayernu Mnichov, pomohl ke 13 ligovým titulům a zároveň dvěma triumfům v Lize mistrů.

0: Česká fotbalová reprezentace loví trenéra ve Španělsku, i když nic není potvrzené, zdá se, že skutečně tam budou pocházet kroky, nebo odtamtud budou pocházet kroky právě nového trenéra fotbalového národního týmu. Co se týče golfu, tak tam jsou trenéři možná tak trochu v pozadí, spíš se mluví o kedim, nebo třeba i takové manažerovi a vlastně tyhle dvě funkce spojuje jedna jediná osoba třeba v týmu české golfové jedničky, Sáry Kouskové. Ta zítra mimochodem vstoupí do britského Women's Open. Na tomto turnaji elitní kategorie Major hrála poprvé loni a skončila mezi posledními. Letos je ale na tamní podmínky připravená mnohem lépe, což potvrdila dobrým výsledkem na generálce ve Skotsku.
1: Ta hra ve větru se jako obrovsky zlepšila a posílám velkou pochvalu celému svému týmu, protože jsme na tom opravdu zamakali. A musím říct, že jsem pyšná i na sebe, protože to byl fakt skvělý výkon.
2: Pochvalovala si Sára Kousková hru na Scottish Open. Na turnaji, který se koná pod záštitou evropské túry, ale i elitní světové LPGA, se oproti minulým rokům podstatně zlepšila a po dvou kolech prošla takzvaným katem do víkendových bojů.
1: Měla jsem ráda, že jsem se zahrála 4 kola, protože pro mě asi je nejhodnotnější trénovat to v turnaji a v tom turnovém tlaku, takže to vlastně vyšlo úplně nejlíp a byť jsme se třeba nechtěli úplně tolik koncentrovat na výsledek před začátkem toho turné, tak z toho vyšel moc hezký výsledek.
2: Konkrétně dělené 31. místo v největší světové konkurenci. Elita severoamerického i asijského golfu totiž Scottish Open bere jako poslední přípravu na britský major Women's Open a tam je příprava důležitá. Takzvaná linksová hřiště, typická pro britské ostrovy, se vyznačují silným větrem, vysokou trávou mimo fairwaye a specifickými písečnými překážkami. Sára Kousková podle svých slov na tato hřiště našla recept.
1: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet toho jako správného plánu, jak ty jamky odehrát a myslím si, že to bude třeba souviset i s tímto týdnem tady v Lethem na The Open.
2: Cílem pro Kouskovou při druhé účasti na Women's Open by tak mohl být postup do víkendových kol, tak jak se jí to poprvé na majoru povedlo před 3 týdny ve francouzském Evianu. 27letá absolventka Texaské univerzity se ale spíš než na výsledek soustředí na taktickou kázeň.
1: Primárně to, abych se udržela té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Nejvýznamnější turnaj v sezóně britské Women's Open na hřišti Royal Lithem a St. Anne's začne Sára Kousková ve čtvrtek po 11:30 odpoledne. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: V posledních dnech jsme vám na Radiožurnálu Sport velmi rádi říkali o jednom velkém českém úspěchu v šermu, tak čeští kordisté v soutěži týmu na mistrovství světa zase tolik nezazářili, byli v soutěži družstev 24, konkrétně tedy myslím kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík, takže se loučí se světovým šampionátem. Jakub Jurka, ten měl taky jistě ambici na to získat medaily, ale ani jemu to v individuální soutěži nevyšlo. Každopádně jsme velmi rádi za to, že jsme mohli i několikrát na Radiožurnálu Sport taky slyšet slova novopečeného světového šampiona ve fleretu Alexandra Šupeniče. Co se týče dalších tématů, tak dnes se třeba v Táboře sešli hokejoví rozhodčí, kteří absolvují praktický i teoretický seminář před startem nejvyšší soutěže. No a my se na tohle téma vrátíme za chviličku na Radiožurnálu Sport. Vydáme se přímo k ledu. Teď je 11 hodin 46 minut. Krásné, stále ještě dopoledne a dobrou chuť, pokud se chystáte k obědu.

0: Na novou sezonu se nechystají jen extraligoví hokejisté, ale taky rozhodčí, kteří se sešli v Táboře. Před startem soutěží si oživují tradiční věci, ale seznamují se taky s novinkami, no a proto míříme na táborský zimní stadion, kam se vydal za extraligovými sudími taky náš reportér Kamil Jáša. Kamile, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jaký je tady program semináře pro hokejové rozhodčí?
1: Tak začnu aktualitou. Před malou chvílí vstoupili na ledovou plochu hokejisté A týmu Tábora a připravují se tady na druhé ledové ploše. Ta první ještě není zamrazená, takže lety tady na dvojce. A se mnou u mikrofonu je Miroslav Hlocký, zkušený mezinárodně ostřílený rozhodčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ten program, já jsem se na ně díval, jsou tam teoretické věci, praktická část. Ta praktická začne už vlastně zhruba za 18 minut. Je to důležitá věc před sezónou?
2: Určitě pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci. Takže pro nás, když přijedeme už dneska, tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně. A vlastně čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletické testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
1: V té vaší první odpovědi zaznělo slovo kolo. Vy jste přijel sem do Tábora na bicyklu, opravdu.
2: Ano,
1: miluji. Tour de France.
2: Tour de France ne, miluju kolo, miluji cyklistiku a je to 90 kilometrů z domova sem, tak jsem ráno přistal, si stejně si beru dovolenou, takže vzal jsem kolo, věci jsem poslal po kolegyni a přijel jsem sem a v neděli zase zpátky, naložím to někomu jinému do auta a jedu zase na kole.
1: Teď tady máte za sebou 90 kilometrů na kole a připravený brusle za 15 minut skočíte na ledovou plochu, nebude to problém?
2: Nebude, já kolo dělám celoživotně, miluju ho a pro mě to není problém. Ty nohy jsou rozehřáté, já se protáhnu a můžu bruslit. Takže pro mě je to benefit, já to miluju.
1: My jsme teď přímo v Táboře, kde se připravuje táborský tým. Samozřejmě hokejisté už jsou v plné přípravě, profesionální týmy jsou na ledové ploše. Je to součást přípravy i rozhodčích být přímo na ledě?
2: Určitě ano, protože chcete se seznámit, jak nové brusle fungují, jak nová výstroj sedí na těle. To všechno si můžeme teď jako vyzkoušet a součástí toho semináře na ledě je i právě některé nácviky, třeba výjezdy z bulí, hlavní rozhodčí mají pohyby ve středním pásmu, takže i tohle to je skvělé na zopakování. Máme mezi sebou nováčky, takže i ty nováčci díky tomu víc zapadnou do toho prostředí a ošáhnou si právě ty návyky, které na ledě musí mít.
1: Fanoušci jsou hodně zvědaví samozřejmě na celou hokejovou sezonu, na změny v pravidlech. Je tam některá z nejvýraznějších, kterou bychom třeba mohli říct už teď pár dní před startem sezony?
2: Proti jiným letům bych řekl, že tam nemáme zásadní jako velké změny, ale přicházejí změny typu takové, řekněme, organizační, kdy můžeme mít na ledě tři asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezony nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až tři asistenty. To je taková, řekněme,
1: to je zajímavost.
2: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví. A na druhou stranu, co si myslím já, pro čárové rozhodčí je skvělý to, že se přibližujeme k pravidlům NHL a s tím souvisejí vlastně i postupy, procedury na vhazování. To znamená, že od letošního roku zase se vracíme k tomu, že středový útočník, který se účastní vhazování, může být vykázán, když mu hráči na okraji kruhu vjedou do vhazování, nebo on
1: sám. A po icingu při vhazování tam se vracíte zase k původnímu pravidlu?
2: Vracíme se, drží se to stejně, je to z důvodu toho, aby se ta procedura neprotahovala, to znamená, pokud ten tým nebo hráči se opožďují záměrně, nebruslí rychle, tak pořád hlavní rozhodčí má tu kompetenci udělit napomenutí trenérovi jednu za zápas a při dalším porušení už by následoval menší trest. Takže to platí pořád stejně, tohleto.
1: Říká Miroslav Hlocký ve vysílání Radiožurnálu Sport. Díky za to a za malou chvíli se tedy uvidíme s dalšími kolegy rozhodčími na ledě. Díky.
2: Já vám také moc děkuji. Hezký den.
1: Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Do české fotbalové reprezentace se před důležitými událostmi tohoto roku vrátil záložník Vladimír Darida, který dříve plnil roli kapitána národního týmu. Ten jeho návrat přišel po necelých 5 letech a nakonec trval jen pár zápasů. I volejbalová reprezentace ale teď hlásí svého někdejšího kapitána zpět v akci. Necelý rok po konci reprezentační kariéry se totiž vrátil blokař Adam Zajíček, který se připravuje s národním týmem v Jablonci nad Nisou na září evropský šampionát volejbalistů. Přitom po prohraném duelu o bronz na mistrovství světa na Filipínách před rokem řekl, že s největší pravděpodobností odehrál svůj poslední reprezentační zápas, že se chce víc věnovat rodině. Stejně tak to zmiňoval i ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď je tedy ale 33-letý lídr Kladna zpátky. Za chviličku jsou tady aktuální zprávy a tak si pojďme připomenout, co pro vás chystáme na radiožurnálu Sport i v příštím fotbalovém týdnu.
1: Fotbal na radiožurnálu Sport.
2: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes 2 soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
2: Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
1: Pohárový fotbal v přímých přenosech na radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes má být 34, v pátek až 39 stupňů.
7: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci, dbát na dodržování pitného režimu a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
6: Senát rozhoduje o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc a jeho pravidelné valorizaci.
8: Stav, kdy se příspěvek zvyšuje nepravidelně, skokově a podle momentální politické ochoty, není dobrý.
6: Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Nehoda blokuje provoz na silnici z Pohořelic směrem do Znojma. Je středa 29. července a posloucháte zprávy s Kateřinou Couserisovou.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Na vedra se připravují i záchranáři na jihu Moravy. Na jejich základně v Brně je teď reportérka Hana Novotná.
9: Záchranáři v kraji zatím dnes evidují lehce přes 130 událostí. Počítají ale s tím, že výjezdů zejména kvůli horku přibude teď kolem poledne a taky odpoledne. Průměrný počet výjezdů je kolem 300 za 24 hodin. Ve vedrech se ale výrazně navyšuje. Na následující dny proto záchranáři posilují jak dispečing, tak i posádky ve výjezdu. Zároveň upozorňují, že nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Kvůli vysokým teplotám taky stouplo riziko vzniku požáru. Varují předtím i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli tábořit mimo vyhrazená místa a případný požár hned nahlásit. Horko zasáhlo také jihozápad Evropy. Komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až k 41 stupňům. Z plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
10: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
11: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 tisíc hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Tompl, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martá potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Senátoři projednávají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
12: Před senátory obhajoval novelu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Cílem je podle něj snížit dopady inflace a zlepšit tak situaci rodin s dětmi.
13: A to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska možnosti sladění osobního a pracovního života.
12: Někteří senátoři chtějí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, případně vyzvat vládu, aby ji připravila sama. Podle senátorky Leny Mlejnkové z klubu Starostové a nezávislí by mohla být navázaná například na vývoj průměrné mzdy.
14: Tak, aby byla zachována reálná hodnota rodičovského příspěvku v čase.
12: Pokud Senát novelu schválí ve znění, které přišlo ze sněmovny, dostane ji k podpisu prezident. Ze Senátu Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Při tomto postupu může být přijetí zákonu rychlejší, neprocházejí ale připomínkovým řízením. V tom se k návrhu vyjadřují odborníci, profesní komory a další úřady.
15: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
16: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
15: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
17: Byla využívána už v předcházejícím období.
15: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
18: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
15: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
19: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje bojkot následujících světových šampionátů. Informují o tom televizní stanice Sky, ESPN a agentura Bloomberg. Vedení evropského fotbalu protestuje proti plánu Mezinárodní federace FIFA prodat část komerčních práv mistrovství světa soukromým investorům.
20: Mezi ty patří i bratr zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, Josh Kushner. Soukromníci by mohli skrz menšinový podíl ovlivňovat reklamy, vysílací práva, sponzory nebo cenovou politiku jednotlivých turnajů. FIFA počítá s výdělkem v přepočtu asi 90 miliard korun za 4 roky. UEFA to kritizuje a plánuje svolat mimořádné zasedání, kde by její členové mohli řešit i možný bojkot světových šampionátů.
21: Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. Nikdo z nás nevlastní fotbal, není na FIFA, aby ho prodávala.
20: Napsalo vedení evropského fotbalu na sociálních sítích. FIFA chce zisk údajně investovat zpět do fotbalu a ponechat si kontrolu nad všemi sportovními rozhodnutími. František Typovský, Radiožurnál.
6: A tématu se budeme věnovat taky za chvíli po zprávách. Do kin vstupuje nový Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z brusu nový den. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
22: Oblíbený superhrdina se vrací do kin po 5 letech. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
23: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
22: Stejně jako v posledních 3 filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
2: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf FAČR David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A v Praze jsou komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V první polovině mostu odklízí nehodu a zdržení je skoro půl hodiny. Podle zpravodajky se kolona skoro nehýbe.
5: Směr na Smíchov, tam je nehoda na kraji Barandě, to je jedno velké parkoviště. Teď jsou na úrovni krče, prostě to stojí ve všech pruzích.
3: A uzavřená je silnice 53. Za výjezdem z Pohořelic směrem do Znojma před Braničovicemi srazila se tam dvě osobní auta. Objízdná trasa vede přes Vlasatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy.
24: Vítáme vás při poslechu další hodiny Radiožurnálu Sport. Je středa 29. července na place, tedy pořad s Davidem Novotným dnes přivítal dvě veslařky, Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Pokud máte zájem si poslechnout tenhle pořad znovu, tak doporučujeme třeba náš web radiožurnalsport.cz a brzy si taky tohle vydání objeví v podcastových aplikacích. My ale na Radiožurnálu Sport budeme řešit i další témata a tím dnešním hlavním stěžejním je nový trenér české fotbalové reprezentace. Už za chvíli podrobnosti.
4: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Podle španělského deníku AS je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace rozhodnuto. Sama fotbalová asociace České republiky ale zatím jen potvrzuje intenzivní jednání o novém kouči. Pokud by skutečně platila verze číslo 1, tak povede národní tým premiérově cizinec, a to Španěl Santi Denia. Ve studiu je Mirko Vasič. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme nejdřív tedy zopakovat ty události posledních hodin.
1: Tak začnu s tím, že deník AS před nějakými 9-10 hodinami vydal, že českou fotbalovou reprezentaci povede Santi Denia a že dokonce podepsal už dvouletý kontrakt, že by mělo být hotovo. Z české strany přišla reakce od šéfa fotbalové asociace Davida Trundy, ten na sociální X napsal, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a že věří, že v nejbližších dnech budou tady na fačru schopni poskytnout bližší informace. Takže z české strany to potvrzeno není. Když jsem mluvil s kolegy ze španělské redakce, tak ty mě ujišťovali o tom, že deník AS je prostě spolehlivý zdroj, že to je relevantní, že to není v úvozovkách žádný výksik do tmy, ale potvrzené oficiálně to zatím tedy není. Pro český fotbal by to byla zajímavá změna, jenom připomeňme, že hledání trenéra, to je vždycky taková velká telenovela v českém prostředí, protože když vezmeme Jaroslava Šilhavého, který byl poslední kouč, který trénoval něco přes 5 let, měl i zajímavé výsledky, byla tam kritika toho herního stylu a měli to zlepšit další trenéři, ale ani u Ivana Haška, ani následně u Miroslava Koupka se to tak úplně nepovedlo a ta angažmá nebyla nějak dlouhá, byl to zhruba rok a půl u Ivana Haška, no a u Miroslava Koupka je to nějaký půl rok. Připomeňme, že on dostal přes baráž národní tým na mistrovství světa po 20 letech, ale tam to pro reprezentaci zase rychle skončilo a objevila se spousta kritiky k hernímu stylu. Takže stále se to tak nějak opakuje, stále to jede v kruzích u českého národního týmu. A to hledání toho trenéra vždy trvá docela dlouhou dobu, protože připomeňme, že Ivan Hašek byl odvolaný někdy v loňském říjnu a pak vlastně se dlouho nevědělo, přitom už se čekalo na to, aby i vzhledem k té baráži o mistrovství světa byl co nejrychleji znám kouč a to se pak povedlo až někdy po polovině prosince, takže nějaké 2 měsíce a předtím to vlastně svým způsobem bylo podobné, protože někdy v listopadu skončil Jaroslav Šilhavý a Ivan Hašek pak byl oznámený až po novém roce. Vždycky kolem toho bylo spousta tajemností a podobných věcí. Chápu, že při vyjednávání to tak asi musí být. Ale nějak to trvá.
0: Dívám se ještě na webové stránky deníku AS a je zajímavé, že se tam ta informace o českém reprezentačním trenérovi vloudila mezi novinky, které asi Španěli zajímaví o poznání víc, třeba další podpisy pro Joseho Mourinha v Realu Madrid, to, že Manchester City prý rezignoval na svou hlavní hvězdu Rodriho a pak třeba taky zvyšování prodeje a kapitálu na záchranu Atletika Madrid spolu s fotkou nového záložníka Hillmanda. Každopádně, pojďme zpátky k Česku. Santi Denia byl ve Španělsku úspěšný mládežnickým trenérem národních týmů, tak můžeš trochu představit tu jeho osobnost, co on má za sebou?
1: Já začnu tím, že on nejlepší hráčské roky prožil na přelomu tisíciletí v Atletiku Madrid. Byl to docela respektovaný stoper, levonohý, má nějaké trofeje s Atletikem Madrid. A takže jako hráč měl úspěchy, ale to hlavní si myslím, že potom začalo až s tou trenérskou kariérou, kdy on šel k mládežnickým týmům. Začal u kategorie do 17 let a tady taková zajímavost, on vlastně svým způsobem spolupracoval s Luisem de la Fuentem, trenérem, který teď slaví obrovské úspěchy se španělským národním týmem. Teď mluvím o dospělém, vyhrál mistrovství Evropy, mistrovství světa. Španělé jsou ceněni za ten herní styl, byť ne u každého, tak ale Španělé dokáží ovládat hru, trochu se zrychlili i směrem dopředu proti takové té tikitace, kdy si to neustále šolíchali uprostřed pole, ale vlastně se moc neposouvali nahoru. Teď na mistrovství světa byl to i ten pressing, kterým nutili soupeře jenom, aby odevzdával balóny nebo hrál pouze dozadu, ale to jsem trochu odbočil. Každopádně ta návaznost na De La Fuenteho a spolupráce s ním, jeho myšlenky určitě Santi Denia všechno tohle zná. On vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích U17 a U19, tedy do 17 a do 19 let se španělskými národními týmy. Má i olympijské zlato, ale těží právě z toho, že Španělé vlastně odmala jsou zvyklí na stejný systém. Hodně krátkých přihrávek ve středu pole, vynikající technika. Oni prostě mají už odmala prakticky všichni podobné návyky, zná spoustu současných mistrů světa nedávných i z těch mládežnických kategorií. Takže trenér, který umí pracovat s hráči, hlavně s mladými, to určitě je. On naposledy tedy trénoval v Kataru, teď dospělou kategorii, a teď by tedy podle deníku AS měl vést i českou reprezentaci. Ale na to potvrzení, jestli to skutečně bude tenhle 52-letý Španěl, si musíme nějakým způsobem ještě chvíli počkat.
0: Právě to angažma v Al-Shahaniyi v tomhle klubu je vlastně jeho první na dospělé úrovni, protože předtím on byl ještě krátce asistentem trenéra u...
1: Přechodný kouč, ano, Atletico Madrid, hned po konci kariéry vlastně
0: tak,
1: skoro.
0: Tak, tak, chviličku tam byl v Atletico Madrid, ale následně tedy, jak ty si to zmiňoval, pracoval hlavně tedy s mládežníky. Tak co ho může v české fotbalové reprezentaci čekat? Co on může přinést a v čem by mohl lidově řečeno narazit?
1: Já začnu odzadu, v čem by mohl narazit, to je to, o čem jsem mluvil před malou chvílí. Styl české fotbalové reprezentace v posledních letech, možná i s výběrem hráčů, a pravděpodobně i s nějakou trenérskou filozofií, byl vlastně hodně, a teď v uvozovkách, takový jednoduchý, přímočarý. I to, co je vidět třeba v lize. Fyzická vybavenost hráčů, ale zároveň trochu rezignace na kombinaci a takový přímočarý postup dopředu, to znamená zjednodušená hra, dlouhé nákopy, souboj a pak standardní situace. To je velice silná stránka české reprezentace. A teď nemusíme mluvit jenom o rozích, ale třeba i o dlouhých autech a podobně. Tohle asi není úplně v naturelu Santiho Denii, protože ten je prostě zvyklý dlouhé roky, někdy od roku 2010, kdy nastoupil k těm mládežnickým reprezentantům, že mu přijdou skoro hotoví hráči, kteří prostě mají v krvi kombinační fotbal, snaží se hodně dlouho hrát, mají ty návyky, takové ty španělské trojúhelníčky. Jednou to vysvětloval i Xavi, slavný bývalý záložník z Barcelony, popisoval tenhle styl v podcastu pro Voices Coach, Coaches Voice, takhle to je správně. To je, pokud dáte přihrávku, okamžitě se musíte nabízet a ten muž s míčem má vždycky nejméně dvě možnosti, kam přihrát a i dopředu. Tohle podle mě, na tohle je zvyklý i Santi Denia a s tím...
0: Češi na to nejsou zvyklí.
1: Češi na to... nejsou jako dlouhodobě schopní praktikovat takový ten fotbal, takový to fotbal. Aspoň to vypadá, i pokud vezmeme národní tým, i pokud vezmeme kluby, nejúspěšnější český tým posledních let, Slavia je také založená díky tomu, jakou filozofii má Jindřich Trpišovský, na té fyzické náročnosti hodně běhání a taková ta, řekněme, přímočarost, potom je tam někdy ta kombinace se vytrácí, tak tady by mohl Santi Denia trochu narazit v prvních momentech. On samozřejmě asi některé české hráče zná, ale musí se trochu asi on přizpůsobit tomu, koho má k dispozici. Samozřejmě ty výkony české reprezentace třeba na mistrovství světa nebo předtím i v baráži byly zklamáním, ale nějaké výsledky tam svým způsobem byly, ale bude se muset něco změnit a já věřím tomu, že pokud by Santi Denia nastoupil k české fotbalové reprezentaci, tak se bude hodně zajímat i o to, co se děje pod ním. Právě díky té zkušenosti ze Španělska, co je v reprezentaci do 21 let, do 19, možná i v té do 17, bude si aktivně možná vyhledat nadějné hráče, třeba vytvoří i nějakou koncepci pro fotbalovou asociaci ve spolupráci se zdejšími odborníky. Tohle by mohl být jeho největší přínos, že on by mohl svým způsobem změnit celé to české prostředí, které má, a to si přiznejme, málo takových těch konstruktivních hráčů, teď řeknu typu Tomáš Rosický a podobně. Fotbalistů, kteří chtějí hrát ten vzývaný fotbal za každou cenu někdy. Tohle by mohla být velká změna a velký přínos Santiho Denny, ale samozřejmě se od něj budou čekat výsledky. A teď je druhá otázka, jaké dostane vlastně úkoly od fotbalové asociace. Jestli to bude okamžitý nástup do toho, že zlepšíme hru, budeme mít lepší výsledky, fanoušci budou spokojenější, možná i hráči někteří. Těžko říct, jestli se nepustí do toho, že by třeba přemlouval Patrika Šika, aby se vrátil do národního týmu, jestli by na to slyšel tenhle zkušený a asi nejlepší český útočník, který je schopný se prosazovat v Bundeslize, ale tedy po mistrovství světa oznámil konec kariéry. Takže Santi Denny asi bude vyhledávat hráče do tohohle systému, zapracovávat je, asi ho nějakým způsobem i přizpůsobí na české prostředí a každopádně je to pro něj velká příležitost. Pokud by uspěl u českého národního týmu, tak i pro něj osobně to může být přínos.
0: Je taky pravda, že tou českou reprezentací fotbalovou z hráčů, kteří prošli nedávno, tak španělsky asi bude zvládat jen Ladislav Krejčí, který byl v Žironě, jinak mi nenapadá, kdo by dál mohl být naučený na tuhle stopu. Možná mě ještě na závěr s naším reportérem Mirkem Vasičem zajímá tvůj osobní názor. Je dobře, pokud česká fotbalová asociace sáhne do zahraničí, že neskusí některého z těch domácích fotbalových trenérů znovu, že nebude pokračovat ta, řekněme, česká linie?
1: To jsem trochu naznačoval už v té první odpovědi, že vždycky je to jako poměrně těžký úkol. Tady asi variantou číslo jedna byl třeba Jindřich Trpišovský, ale ten si ve Slávii už od roku 2017 buduje něco vlastního, má tam úspěchy, těžko říct, jestli management i s majitelem Tykačem by ho pustili, což se ukázalo, že nepustí, když právě přišel na konci minulého roku Miroslav Koubek a o Jindřichu Trpišovském se mluvilo svým způsobem jako o hlavním kandidátovi. Možná by tam byly i nějaké další varianty, nevím, napadá mě z hlavy, že docela ceněný je Martin Svědík a ten má teď možnost to ukázat ve Zbrojovce Brno ve Slovácku s klubem, který taky třeba neměl takové finanční možnosti, tak taky odváděl dobrou práci a od té doby, co odešel, to se Slováckem nevypadá tak dobře. Je tu asi x dalších trenérů, ale protože se to pravděpodobně nikam neposouvalo, tak prostě zkouší podle všeho lovit fotbalová asociace i v zahraničí a vzít prostě trenéra, který má takovéhle úspěchy a vidí ten fotbal třeba trochu jinak, než je tady v českých poměrech. Možná, že i ti hráči budou někdy, nechci říct, radši, ale bude to prostě pro ně zajímavé. Taky mohou dostat impuls, může to být ukázka pro to zdejší prostředí, že to jde nějakým způsobem dělat jinak a že je tady možnost posunout český fotbal. O tomhle se mluví x let se o tom mluví stále dokola a možná, že Santi Denny by mohl být tím mužem, pokud se opravdu stane trenérem české fotbalové reprezentace, který by mohl vnést vlastně takový impuls do toho českého prostředí.
0: To říká náš reportér Mirko Vasič, který byl taky na fotbalovém mistrovství světa, kde ještě národní tým vedl Miroslav Koubek, ten už jistě pokračovat nebude a teď se řeší právě jeho nástupce, s největší pravděpodobností to bude Santi Denny. Mirko, moc díky za tvá slova.
1: Naslyšenou.
0: A ještě připomenu posluchačům Radiožurnálu Sport, pokud si nás naladíte zítra po 8. hodině, mluvit bychom měli s Radkem Bejblem, bývalým záložníkem Atletika Madrid, který se tedy během své hráčské kariéry setkal právě se Santim Denijou. Ke kariéry setkal právě se Santim Denijou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největší ruského internetového prodejce a také ropnou rafinérii v Ryazani. Další drony zničily anebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Bryanské oblasti. Potvrdil to ukrajinský generální štáb. Počet obětí včerejšího zemětřesení na japonském ostrově Kjušu stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov. V jedné z nich po otřesech nejspíše vybuchl unikající plyn. Informovali o tom vládní zdroje. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok.
1: Sport.
3: Čtyřnásobný šampion basketbalové NBA Draymond Green nakonec zůstane v týmu Golden State Warriors. S klubem ho čeká už 14. sezóna. Green původně nabídku odmítl, aby Warriors dostali finanční prostor ucházet se o LeBrona Jamese. Po Jamesově angažmá ve Philadelphii ale podepsal Green novou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 na Brněnsku a nehoda na Barandovském mostě v Praze. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále vázne doprava u Velké Bíteše na kilometru 162. Pracují silničáři a pomalu se tak jede od Brna od Ostrovačic kilometru 173. Jsou to převážně kamiony, v pravém pruhu osobní auta projíždí rychleji, ale i pro ně zdržení celkově asi 25 minut. Pomalý provoz je na D1 tradičně i na příjezdu do Brna z Prahy před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Se pomalej jede od Kývalky. Na Brněnsku je pak neprůjezdná silnice 53 za výjezdem z Pohořelic směrem do Znojma u Branišovic. Tam uklízí silnici po nehodě dvou aut, objízdná trasa vede přes Vlasatice. V Praze jsou stále komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V první polovině mostu řeší nehodu osobního auta s motorkou, navíc tam překáží i nepojízdný kamion. Kolona je tak od sjezdu na Pankrác, je to asi na 20 minut. Dopravu pak brzdí také omezení Vekbelské obousměrně. Kolony jsou ale hlavně směrem k dálnici.

0: D8 na sever, kolony jsou teď z Lanového na Černý most a pokračují pak i v Novopatské. A zdržení je i na pražském okruhu z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, čekejte 15 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Na horách většinou naměříme kolem 23 stupňů. Kolik zprávy?
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport pro vás chystáme taky zajímavé soutěže. Ještě v tomto týdnu budeme každé ráno v 8 hodin a 50 minut hrát o něco zajímavého a třeba zítra to budou vstupenky na fotbalovou šance ligu utkání Sparta Zlín a někdy v příštích dnech taky na fotbalovou kvalifikaci o ligu mistrů, kdy Sparta bude hrát s Olympikem Lyon.

Basketbalistka Eliška Hamzová se v ženské WNBA po 4 duelech bez bodu střelecky prosadila, proti Torontu dala 4 body a přispěla k prodloužení vítězné série Minnesota. Tým s 24letou českou rozehrávačkou vyhrál nad Torontem 193 a dál je nejlepším celkem soutěže a my budeme Elišce Hamzové přát, ať se jí co nejvíc daří, protože bude potřeba i její příspěvek na blížícím se šampionátu basketbalistek, konkrétně mistrovství světa přivítají Němci v Berlíně mezi 4. a 13. zářím a Češky už znají své soupeřky pro skupinu, to budou reprezentantky Itálie, Číny a taky Spojených států amerických.

0: Řada sportů aktivně bojuje o to, aby se dostala do programu olympijských her. Znamená to nejen větší prestiž, ale pochopitelně a hlavně víc peněz. Odpolední rozhovor radiožurnálu Sport se ale bude věnovat opačnému případu, a to vyškrtnutí severské kombinace právě z programu zimní olympiády. Se sportovním ředitelem úseku tohoto sportovního odvětví Tomášem Slavíkem se bude bavit náš reportér Pavel Petr. A právě Tomáš Slavík říká, jak s tímto faktem se musí vyrovnat čeští sdruženáři.
1: Je potřeba to hodit za hlavu, pracovat na své výkonnosti, na své úrovni, aby ukázali, že ten sport má opravdu odpovídající úroveň, odpovídající level a že se dá prezentovat i tímto způsobem. A my samozřejmě se budeme snažit, aby to nebylo finální rozhodnutí a severská kombinace se pod pět kruhů opět vrátila. Já si myslím, že nám nic jiného nezbývá, než věřit a hlavně proto dělat ty věci, které vyplynou i z toho jednání, které budeme mít na konci prázdnin se zástupci FIS, a počítám, že se tam dozvíme i více informací, co stálo za tímto rozhodnutím.
0: To říká Tomáš Slavík, šéf úseku severské kombinace. Celý rozhovor s ním vám na radiožurnálu Sport nabídneme v odpoledním vysílání po 17. hodině, mimochodem třeba po 14. hodině taky náš pravidelný pořad České šampionky, který se věnuje ženským kolektivním sportům, které se taky chtějí dostat na olympijské hry, tedy těm českým reprezentacím, které mají takovou ambici třeba pro hry v Los Angeles v roce 2028.

12 hodin 50 minut, zdravíme vás z vysílání radiožurnálu Sport. Dalibor Svrčina má za sebou pro něj noční, pro nás dopolední bitvu na tenisovém turnaji v Los Cabos v Mexiku. Australana Woltona dokázal udolat 6-7, 7-6 a 6-3 v zápase, který skončil pro právě oba dva aktéry krátce před půl třetí ráno. Svrčina v osmi finále tak doplnil turnajovou jedničku Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený, tedy Ital Luciano Darderi. Lehečka ten vstoupí do turnaje dnes v noci, nad ránem někdy okolo třetí hodiny je zatím naplánovaný ten jeho zápas, vlastně takový přípravný, řekněme, na závěrečný Grand Slam sezony, tedy na US Open. Lehečka bude hrát poprvé pod novým trenérem, Francouzem Federikem Fontanem, a to proti reprezentantovi Hongkongu Wongovi. V prvním kole měl totiž Jiří Lehečka jakožto nasazený hráč volno.

0: Šermíře Alexandra Šupeniče čeká jako nového mistra světa a prvního hráče světového žebříčku nejen odpočinek, ale taky pár mediálních povinností. Jednu takovou povinnost snad změníme v příjemné povídání ve společném vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu už krátce po 13. hodině, tedy za zhruba 10-12 minut. Skutečně Alexandr Šupenič bude na velký rozhovor ve společném vysílání právě tady ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď ale ještě jedno téma. Olomoučtí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě a to znamenalo i zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně. To platí i pro Zeka Senišina, který se stává teprve čtvrtým Kanaďanem v historii klubu. Na Hanou se přesunul po nepříliš vydařené sezóně v Německu a taky krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zek Senišin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno. Takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
2: Dodal 29-letý forward, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední tři roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
1: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tým, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
2: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2016 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senišin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
1: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
2: Vypráví Senišin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
1: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa. A nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Otavě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
2: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zek Senišin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu Jakubové Zbořil a Lauko. Před dvěma lety dal v německé lize 27 gólů a na to by rád na Hané navázal. Z Olomouce Adam Kodet, radiožurnál.
3: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
4: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
5: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
6: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála chytala hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
3: Kromě Horváta s panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
7: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
5: Desítka Pavla Horváta živě.
3: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
5: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
8: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
9: Je 13 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
10: Rodičovský příspěvek stoupne od ledna o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Počet obětí po zemětřesení v Japonsku stoupl na 18. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji. V Praze komplikuje dopravu nepojízdný kamion na Barandovském mostě a bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
11: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
10: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
12: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila to tajemnice úřadu Helena Miterková.
13: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
14: Sport.
10: Golfistku Sáru Kouskovou čeká už druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
15: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
10: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open po 11:30.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Ucpaná D1 u Bíteše a v Praze nepojízdný kamion na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 opravují vozovku silničáři. Budou tam až do 3 a jede se pouze jedním pruhem. Aktuálně kolona kamiony už od 177. kilometru osobního cjezdu na Domašov a zdržíte se osobním autem přes půl hodiny. Ucpaná je tam i objížďka přes Velkou Bíteš. Na D1 silný provoz i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony od kilometru 179. V Praze je ucpaná a jižní spojka před Barandovským mostem. Přímo na mostě směrem na Smíchov stojí kamion. Porucha hydrauliky, vyteklý olej a blokuje dva jízdní pruhy. Kolona na spojce jede krokem a už od sjezdu na Vídeňskou ulici a zdržíte se asi 40 minut. Ucpaná je tam Modřanská ulice před nájezdem na Barandovský most. V Praze kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte 15 až 20 minut před sjezdem na Ořech. A na okruhu čekejte kolony taky na Černém mostě směrem do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Pro polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 27, na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už nabízíme speciálního hosta Radiožurnálu. Slovo má Jan Pokorný.
17: Dobrý den. Jako nedávno v případě wimbledonské vítězky Lindy Noskové, tak i dnes je důvod upravit program Radiožurnálu. Do České republiky se totiž vrátil nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič. Teď má čas a je tu. Dobrý den, jsem rád,
18: krásný,
17: že jste přišel.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: A je tu s medailí, kterou má položenou na stole. Ta září novotou, září zlatem. Jak je těžká?
18: Je docela těžká, je vlastně jako taková bytelná, kvalitní, takže jako super, jsem spokojený, je velmi hezká a mám z ní radost.
17: Vidíte v ní těch 23 let neuvěřitelného úsilí, práce?
18: To není tak, že to vidím v medaili, ale cítím to jako v sobě a vlastně... Je to tak, že spousta lidí právě vidí finálový zápas nebo vidí to, že nějaký titulek, že jsem vyhrál mistrovství světa, nebo přesně vidí tu medaili, ale já jsem si to jako prožil a ty moji nejbližší si to taky se mnou prožili vlastně tu dlouhou cestu a vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru. A vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti. A bylo to skvělý a vlastně mě to jako dojímá doteď.
17: Alexi, ano, dojímá, teď jste řekl to slovo. Je někdo z vašich nejbližších, kdo po tom finále nebrečel?
18: No, myslím si, že moc takových lidí není vlastně. Celý můj tým, vlastně můj trenér, fyzioterapeut Patrik, předseda svazu pan Kubišta, všichni moji blízcí, jako všichni jsme brečeli. A pak mě to jako dojímalo i jako druhý den a tak. Takže já si nemyslím, že to je špatně. Já si myslím, že to prostě jako ty emoce k tomu patří a vlastně kvůli těm emocím to člověk nakonec vlastně dělá.
17: Váš trenér před tím prvním soubojem vám prý řekl, musíš si to celé prožít. Co to vlastně znamená?
18: No, já jsem to pochopil v tu chvíli tak, že ono často jako ten tlak je obrovský na to mistrovství světa a vlastně když jsem šel na první zápas, tak jsem byl hodně nervózní, i ten zápas jako nebyl úplně ideální, ale podařilo se mi ho vyhrát. A potom když jsme vycházeli z toho kourumu, tak on mě řekl, abych si to prožil, abych vlastně si to zažil tu situaci, protože to je to, proč to děláme. Všechny ty tréninky, všechny to cestování, to kam jdeme, je vlastně kvůli tomu přijít na tu největší stage a vlastně ten pocit tam si užívat, prožívat ho. Neužívat si to v tom smyslu, já jako znám tisíc jiných věcí, které jsou lepší na užívání, ale prožít si to, vlastně být přítomnej tomu a být komfortní v té dané situaci. A myslím, že se mi to povedlo a pak každý ten zápas jsem se vlastně na něho těšil a i mě bylo dobře v tom zápase, takže to bylo super.
17: To znamená, i to finále byla taková show? Přece nemáte čas myslet na to, abyste šermoval pro lidi.
18: Finále rozhodně nebyla show, finále byla jako dokonalá disciplína z mé strany, jo. Protože já jsem vlastně našel skulinu a do té skuliny jsem prostě sázel jeden zásah za druhým a dařilo se mi vlastně měnit nějakým způsobem vzdálenost, tempo, ale byl jsem velmi disciplinovaný, protože často se stává, i mně se to stává, že když člověk třeba vede 6-1 nebo 6-0 a to je jedno, tak chce udělat něco, že trošku se dostane, jakoby to ego dostane takový boost, že má chuť udělat nějakou parádu nebo něco a já jsem tady vůbec takový pocity nezažíval a jenom jsem opravdu pracoval na každý ten jeden zásah. Vždycky nahlas jsem si pod maskou říkal, vybojuj tuhle akci, další sekvenci absolutně naplno. A pak jsem už tam ani nevěděl, jaký je stav a jenom jsem, jak kdyby jsme tam byli, tak já tam
17: 15-2 to bylo, víte to.
18: To vím, ale jako kdyby to bylo do 30, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že takhle můžu jet prostě nekonečno.
17: Váš finálový soupeř to nesl těžce, jak to? Je to profík, ne? Taky má něco za sebou.
18: Má toho za sebou hodně, je to aktuálně, nebo byl světová čtyřka, vlastně je to stříbrný z Paříže, z olympiády, 2 měsíce zpátky vyhrál světový pohár. Je to jeden z nejlepších šermířů světa, ale tohle se asi vlastně nikdy ve finále mistrovství světa nestalo. A i ty dva zásahy, co dal, tak byly ne po jeho nějaký aktivitě, ale po mý malý chybě jako technický. Takže si myslím, že to bylo nepříjemný a je těžký jako to v tu chvíli přijmout, ale on mě druhý den napsal, že se jako omlouvá za to, že ta jeho reakce jako nebyla úplně sportovní, ale vlastně, že jsem si zasloužil vyhrát a že mě gratuluje a že pro něj byla čest se mnou v tom finále být.
17: Na rozdíl od čtvrtfinále, kde jste prohrával, ale prý jste v jednu chvíli říkal trenérovi, ať nemá obavy, že vy víte, co má dělat, co máte vy dělat. Nemá to říkat spíš trenér vám?
18: Ne, no, jako on mě to samozřejmě taky říkal a on byl velmi celý den velmi jako sterilní v tom smyslu, že i za toho třeba, když ještě se vrátím do toho finále, za toho stavu 13-1, když byla pauza, tak dalo by se říct, že to je opravdu skoro vyhraný zápas a ta rada od trenéra by mohla být, já nevím, by si užít poslední dva body, prostě to, ale jeho rady vlastně byly velmi, jako přesně co mám dělat, jakože mi radil, kdyby ten stav byl 7-7, jo, jakože vůbec nebral ohled na to, že to je 13-1. No a tam v tom zápase, já ještě, když trošku odbočím, já jsem měsíc zpátky začal opravdu když jsem jako cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se. Byl jsem kuriózní najít, jak vyřešit tady tuhle hádanku, jak toho soupeře porazit. A vlastně pak jsem snížil na 9-6, pak byla nějaká pauza a já jsem vlastně v té pauze trenérovi říkal, hele, to dáme, to prostě bude dobrý. No a pak jsem najednou ucítil, že on se o ten výsledek začíná bát. No a to vám samozřejmě vlije benzínek do žil a už toho soupeře, už máte pocit, že už ho máte jako na lopatě. No.
17: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, prvním českým mistrem světa. A když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
18: No to je zajímavý. To je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
17: Já jsem nic nevyhrál.
18: No ne, ale jako když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa. A vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat. a je v pořádku, si myslím, nějakým způsobem si to prožít, ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně, já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě, ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád jako v tom smyslu, že emocionálním. A tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude, a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
17: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení jako do turnaje.
18: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje, věřím, že i do druhého a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas co nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě ty soupeři to začnou vnímat jinak. Jo? I s každým jako tím výsledkem ty soupeři k vám dávají nějaký příběh a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.
17: Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
18: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo. Pak moje kondiční trenérka, taky italka Analisa Coltorti, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako z té mentální části, a samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce, takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
17: Co když nás poslouchá Bára?
18: Tak já jsem mluvil o rodině.
17: To už je rodinu, vnímám
18: jako rodinu a jako velmi
17: blízký. Tady mluvíme o partnerce Alexandra Šupeniče, plavkyni, výborné plavkyni, Barboře Sémanové. V tom vašem týmu jsou tedy dva Italové. Mm-hmm. Hodilo se to v tom finále?
18: No, očividně ano, ale myslím si, že jako nejenom ve finále, ono se to hodí jako celkově, že jsou fakt jako dobří v tom, co dělají. Ten trenér je úžasný a kondiční trenérka taky. A myslím, že i pro ně je to takový jako trénujou proti Italovi, jo, takže je tam takový trošku spicy ten, že to jako chtějí dokázat, protože ti Italové, bylo krásně, když jsem nastupoval, ten komentátor říkal, Alexandr Šupenič může dokázat první zlato pro historii, pro Českou republiku, anebo Filippo Macchi může se postavit k těm stovkám mistrů světa, co oni mají, takže v tom jako my jsme opravdu malá země a historicky jako se nám nic takového zatím do té doby nepovedlo a těm Italům se velmi jako daří v tom sportu.
17: Ono by se chtělo říct, abyste se s tím trenérem hledali, protože na první pohled je to taky perfekcionista. On jde oslavit, ale pak ještě do 6 do rána sleduje analýzy těch zápasů.
18: To je blázen úplně. To je
17: jo, tak úplnej
18: blázen, jako já Giovanniho miluju v tomhle. On fakt, my jsme přišli z večeře z oslavy ve 3 ráno, šel jsem spát a v 5 ráno mě bliká SMS-ka od Giovanniho. Koukám na ty zápasy, bylo to skvělý, tady jsi dělal to. Já říkám, Giovanni, nech mě bejt, jako super, já jsem spokojený a chvilku mě nech. A on říká, jo, máš pravdu, ale já se na to dívám, proč nechci, aby ten den skončil, protože vlastně ty emoce z toho jsou tak velký, ten sport přináší tak jako, díky tomu, co člověk jako prožije za tu kariéru, tak je to pak strašně hezký.
17: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexandr Šupenič. A teď pojďme dolů. Příští týden máte kemp s dětmi. Znovu.
18: Je to od tak soboty jako, vlastně. Ano.
17: Je to od soboty. No. Už je vyprodáno?
18: Jo, to už bylo dávno, ale...
17: Nerozšíříte to teď?
18: Ne, nejde to. Já se, jako už i tak, jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Ale samozřejmě máme skvělý trenérský zázemí a skvělý manažerský zázemí a už to začíná v sobotu, je to vlastně od soboty do pátku. Já musím trošku ještě doléčit, protože mám lehce tady natržený biceps, ale vlastně byl jsem už u doktorky a nějakým způsobem z toho jí, ale těším se na to moc, je to hodně jako práce, hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit. No a pak to samozřejmě vrcholí příští pátek na Jakubském náměstí v 7 večer v Brně, no v 7:30, kde vlastně nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně a diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se z medailí se mnou a zažít zábavu.
17: Člověk občas vydává, řekněme, tenisové exibice nebo exibice v jiných sportech. Co je půvabného na šermířské exibici?
18: Je to úplně udělaný jinak. My postavíme na Jakubském náměstí stage, která bude jako dost zajímavá, interaktivní, zároveň celý ten zápas bude zhudebněn, jo? Že tam bude hudební podkres, nebude to tak sterilní, bude to jako zajímavý. Každý tým bude mít svého kapitána. Myslím, že kapitán českého mužstva bude Viktor Pulpán, vlastně brněnský basketbalista kapitán. Takže ty kapitáni mají mikrofony, mluví do toho, je to velmi interaktivní. Lidi z davu si můžou zašermovat o velkou cenu, což je jako zajímavý. Přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který jste nedělali o nějakou velkou cenu, takže myslím si, že to bude zábava. Všichni zvu, dorazte, bude to skvělý.
17: Takže 7. srpna, Jakubské náměstí, v Brně. Tak 19:30, když přijdete dřív, vůbec nic se nestane. Vy, Alexi, máte tady sebou tu zlatou medaili ze světového šampionátu. Co bude s tím fleretem, kterým jste...
18: Já ani nevím vlastně, který to je.
17: Nevíte, který to
18: ne,
17: je?
18: Ne, já jich mám 5 a vlastně upřímně si nepamatuju, který z nich to přesně byl. Takže můžeme to hrát na to, že to byly všechny a všechny můžou mít svůj highlight.
17: Podle čeho vy si vlastně vybíráte fleret? Jaký musí být, aby vám
18: sedl? Já se snažím mít všechny jako dost podobný, dost podobně, jako jsem na to velký pedant, tam každý milimetr řeším jako toho výhybu, nebo jak je to vyhlíta čepel a tak. Takže flerety mám dost podobný a i tu tvrdost těch čepelí mám trošku měkčí, protože vlastně jsem měl zraněný předloktí a nebo zápěstí, takže potřebuji ty čepele měkčí. A teď vzhledem jako k situaci, která je ve světě a že se všude válčí a tak dále, tak jako není tolik materiálu, aby se vyráběli. Tak doufám, že ještě jako to začnou zase vyrábět. No.
17: Kolik je tak potřeba toho materiálu, té oceli?
18: No? No to já nevím, ale jelikož k tomu, co se ve světě děje, tak asi z toho materiálu se vyrábí něco, co dokážou prodat dráž. A tím pádem těch čepelí je méně. No.
17: Z čeho ono to vlastně je? To
18: já
17: není
18: myslím,
17: normální
18: že to je
17: ocel.
18: Pružná ocel. Jo,
17: kdo to vyrábí? Němci, Francouzi?
18: To opravdu nevím. Jako těch firm je hodně, který to vyrábí, ale vlastně kde se to vyrábí, podle mě se to vyrábí jako všechno v Číně. No. Těžko říct. Já nevím. Já fakt nevím.
17: Tak tam budou asi možná jiné zbraně, jako sečné, než fleret, ne?
18: Nevím.
17: A to nevadí. Ten fleret musí být nějak speciálně vyvážený, ne? Tak aby to dobře drželo.
18: Jo, přesně tak. Jako, já jsem fakt na to říkám pedant, aby to bylo jako dobrý, aby ta špička byla jako lehčí, aby ta veškerá váha byla jako zase u té ruky a tak dále, aby ta čepa se přesně ohýbala a tak. Takže, ale každý to má jinak. Jsou lidi, kteří to vůbec neřeší, jsou naopak lidi, co chtějí tvrdý čepele, to pak dostává taky rány tady na hrudník, že to fakt bolí. To fakt bolí, no, že máte jako když dostanete tam klíční kost, tak tady máte modráka. Tady vidíte, jsem dostal tady taky mám modráka. Takže to jsou jako nepříjemné rány, ale každý to má jinak. I ten výhyb jako tý čepele, to je jak u hokeje, někdo to má víc, někdo míň.
17: Aleksandr Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu. Byl jste na prvních letních olympijských hrách ve 22 letech? Byl vám
18: je to tak, je to přesně 10 let zpátky. No.
17: Kam vás ta zkušenost nasměrovala? Byla to pro vás nějaká změna?
18: No, to bylo jako skvělá zkušenost. Jako já jsem za to strašně rád. Já jsem byl na 3 olympiádách a každá mě posunula jako někam dál. Ta první byla samozřejmě o tom se rozkoukat a vlastně jako zažít, jaká ta velká akce je. A taky mě nastavila to, co já potřebuju. Já jsem v průběhu těch let pochopil, že já třeba nemůžu. V Riu jsme tehdy přijeli si týden předtím, vlastně možná i 10 dní předtím, strašně dlouhá doba. Já jsem teďka jel do Hongkongu v podstatě 3 noci jenom před tím turnajem. Samozřejmě je to risk vůči jetlagu a tak, vůči tomu recovery, ale já potřebuju, pro mě začíná turnaj ve chvíli, kdy vyjdu z domu. A já to nedokážu udržet po dobu 10 dní. Já potřebuji být pořád stimulovaný a vlastně soustředěný. A to soustředění člověk nemůže udržet tak dlouhou dobu. Takže já se snažím vyjet co nejblíž před turnajem. Proto miluji turnaje v Evropě, kde můžu vyjet dva nebo v podstatě den předem a vlastně je to v pohodě. Ale jako ty zkušenosti z těch olympiád byly velmi zásadní a určitě mi pomohly.
17: Je tohle nastavení dobrá dispozice pro partnerský život?
18: Jako,
17: když vyjdete z toho domu a už nevidíte, neslyšíte, respektive vidíte jenom ten cíl, za kterým jdete.
18: No, jako
17: zatím maso, no, zatím.
18: To nastavení, jako je samozřejmě, že člověk vidí ten cíl, ale spíš bylo to, že je velmi jako, že už se naladí na ten turnaj, že už jako cítí prostě tady takový jako motýlky v břiše a že už je ten turnaj a ve chvíli, kdy tam na tom místě je dlouho, tak vlastně toto se ztrácí. Toto už mu to přijde normální, už je na tom turnaji, už to jako a já potřebuji, aby mě to stimulovalo. Ale pro partnerský život jsem jako furt jako pořádně jako dobrý podle mě, takže i jako 3 dny i
17: pozor, vy jste dobrý v tom sportu, jo. Tak já na vás hledám nějakou mouchu a ta nepřilétá.
18: Jo, no tak určitě jako těch věcí je spousta, ale snažím se být dobrým partnerem kdykoliv.
17: Už jsme o tom mluvili, že jste vyhrál celkové hodnocení světového poháru, což jsou všechny závody za ten celý rok. Co se to stalo? Něco jste změnil? Vyzrál jste?
18: Tak určitě se stalo to, že dříve jsem měl, pořád jsem jezdil do zahraničí, zlepšoval jsem se, pořád jsem jezdil, byl jsem schopen jet 1000 kilometrů autem, abych přijel za nějakým trenérem a na něco se ho zeptal. Jo. Pořád jsem se snažil zlepšovat a určitě mě formovaly i ty 3 olympiády, všechny ty turnaje, nějakým způsobem jsem dostal ty zkušenosti. No a poslední 2 roky tady mám trenéra Giovanniho Bortola, za který je přímo v Praze a ty podmínky máme takový, že tady můžeme trénovat. Hodně tady času jako trávíme, samozřejmě jezdíme pořád na soustředění za těma lidma a tak dále, jezdíme po turnajích po celém světě. Ale už hodně času trávím tady a vlastně se to ustálilo nějakým způsobem, se mi ustálil i život a ten trenér je opravdu skvělý a minulý rok jsme měli do té doby nejlepší sezónu, ale nepovedlo se nám mistrovství světa a poučili jsme se z toho a tenhle rok jsme ještě k těm světovým pohárům přidali ještě to mistrovství světa.
17: A řekněte mi, co stálo za tím rozhodnutím vzít ten sportovní život do vlastních rukou, nebýt pod nějakou agenturou nebo pod nějakou společností, která by vás zastupovala?
18: Myslím si, že člověk v mém případě aspoň, tak já vím sám, co nejvíc chci a sám dokážu jako za sebe nejvíc bojovat, protože nebo aspoň minimálně i ty lidi kolem mě, ale když člověk sám jako nejvíc, já jsem si prošel opravdu tím životem v podstatě hodně sám v tom, že jsem od 15 jezdil do zahraničí a pořád jsem hledal, jak vystoupit z té komfortní zóny, kde najít ty lepší trenéry, ty sparring partnery, kde se dozvědět o tom, jak trénujete, proč jste dobřím. Já jsem nikdy v životě neměl pocit, že bych si řekl, jo, tam to mají takhle, škoda, že to tady tak nemám. Pro mě to vždycky bylo, tam to mají takhle, proč, co dělají, pojedu tam, zjistím to a chci to taky tak mít. Jako vlastně jsem se těch lidí ptal, já jsem přišel za mistrem světa a ptal jsem se ho, proč jsi mistr světa, proč, jako, jak jsi to udělal, jak co děláš, co trénuješ, co jíš, jak spíš. Jo, jako velmi jsem vždycky se snažil dozvědět o těch lidech, no a to všechno se jako nakumulovalo a vlastně teďka se to vyplatilo, no.
17: Co je vlastně na vašem sportu, pokud si musíte nebo musíte, chcete sám hledat i sponzory a nějakou marketingovou spolupráci, co je pro ten biznis zajímavé?
18: Jako je to bojový sport, je velmi atraktivní, je velmi rozšířený v zahraničí, jako dělá ho strašně moc lidí jako po celém světě, strašně moc zemí a je vizuálně velmi krásný, je to gentlemanský, je to férový sport, což si myslím, že se trošku z naší společnosti vytrácí a ale pořád je to ta kombinace toho, že to je bojový sport a zároveň je to nějaký to gentlemanství a nějaká ta férovost tom je, takže si myslím, že to je krásný sport, všichni by se ho měli vyzkoušet, aby ho poznali a říkám, je vizuálně velmi, velmi atraktivní.
17: Zdražil jste po mistrovství světa?
18: Nemusíte odpovídat.
17: Já se omlouvám za tu otázku. Ale jsou další, které se nabízejí po takovémhle úspěchu českého sportovce, který vyvolává tu hrdost ve fanoušcích, nejenom sportovních. Co potřebuje český šerm?
18: Potřebuje v první řadě zájem společnosti, potřebuje trenéry, který budou profesionální a který budou se o ty děti starat, protože já vnímám sport jako extrémně důležitou věc společnosti, že ten člověk, který sportuje, nemusí být mistr světa, ale má přesah do jiný práce, může ty hodnoty, které si naučí v tom sportu a ty principy a návyky, tak mu pak můžou posloužit v biznisu, v čemkoliv vlastně dělá. Samozřejmě i je to zdravotní benefit, ne v mém případě už, to je zdravotní nebenefit, ale v případě jako mladých lidí, kteří sportují, je to velmi jako zdravotní benefit. Takže a je potřeba, aby ale ty lidi, kteří se o ty děcka starají, byli profesionálové. Takže si myslím, že investovat do trenérů, do kvalitních trenérů, do edukace trenérů je strašně důležitý. No a pak samozřejmě zázemí mít jako kde ten sport dělat. Ale v první řadě bych řekl, že musíte mít s kým ten sport dělat a musí vás ho někdo naučit.
17: Alexander Šupenič už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech. Je to tedy ten tradiční kemp v Brně. Potom už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech. Je to tedy ten tradiční kemp v Brně. Potom oslavy spojené.

0: v Šamoríně a mají tréninkový kemp, takže myslím si, že dělá maximum pro to, aby byla co nejlépe připravená.
1: Jste dva sportovci vedle sebe, to znamená, že chcete vyhrávat, máte touhu po vítězství. Myslíte si, že vaše vítězství bude i motivací pro Báru?
0: Pevně v to věřím, protože pro mě by to tak bylo. Takže pro mě jako výsledky a celkově jako Bára jako mě velmi jako inspiruje a motivuje to, jaký má přístup, protože my jsme velmi jako v něčem podobní a zase v něčem jiný, takže se jako od sebe jako navzájem učíme a ona je skvělá sportovkyně a věřím, že ona se učí ode mě, inspiruje se mnou a stejně tak já to mám vůči ní.
1: Ať vám to takhle vyjde třeba na celý život.
0: Děkuju moc.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl nejlepší šermíč tohoto roku, mistr světa z Hongkongu Alexander Šupenič. Celý záznam můžete potom vidět v aplikaci Můj rozhlas.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zeměživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Dobré odpoledne, teď je 13.30. A zprávy Radiožurnálu má Kateřina Sousidisová.
4: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává další vedra. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Sport. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santidenia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že jednání ještě pokračují.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u Humpolce a komplikace v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor před Humpolcem. Na kilometru 96 uklízejí silničáři kusy pneumatiky na vozovce. Pohybují se v jízdních pruzích, tak pozor na to. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolony před Velkou Bíteší. Omezení na 163. kilometru je pryč, volné 2 pruhy. Brzdí se na 177. kilometru, tak vydržte, za chvilku to pojede. Na D1 popojíždějí kolony i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá fronta, hlavně kamionů od kilometru 178 až do omezení na 196. V Praze se pozor uspává se taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Opět hlavně kamiony v pravém pruhu od 10. kilometru až do Brna. V Praze se vyhněte jižní spojce směrem na Smích. Na Barandovském mostě stojí nepojízdný kamion, blokuje 2 jízdní pruhy a zdržíte se přes 30 minut od sjezdu na Vídeňskou. V Praze kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 38 minut na Radiožurnálu Sport jste slyšeli nového mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Jak už zaznělo taky ze slov Jana Pokorného, i tenhle záznam pro vás budeme mít ještě třeba na našich sociálních sítích. Ale pojďme dál, pojďme ke sportovnímu přehledu. Novým trenérem české fotbalové reprezentace by mohl být Španěl Santi Denia. Češi by tak mohli mít poprvé v historii zahraničního kouče. 52letý trenér dovedl španělskou reprezentaci ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety v Paříži. Předtím se taky dostal k několika velmi úspěšným týmům, třeba do 17 nebo 19 let ve Španělsku. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal, ale předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání a že konkrétnější bude v řádu několika dalších dní. Pojďme na ty další informace, které přepravila Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné odpoledne. U fotbalu zůstaneme. Hradec Králové se totiž už zítra utká s norským Tromsø. Odveta druhého předkola Evropské ligy je na programu od 19 hodin. Norský tým i přes porážku 0-1 na domácím hřišti ukázal svou kvalitu a hradecký kanonýr Mick van Biren ví, že vsadit pouze na defenzivu nemusí k postupu stačit.
2: My musíme prostě být lepší na balón, jak jsme byli tam. Určitě bude tam nějaký tlak, protože oni jsou velmi dobře na balón, takže musíme dobře bránit, ale když dostaneme ten balón, musíme jako správně rozhodnout a s balónem na volno prostor a nemůžeme jako jenom bránit, protože pak to bude fakt těžký.
1: Odvetné utkání čeká zítra taky fotbalisty Jablonce. Ti v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohráli s chorvatským Varaždínem 2-3.
0: Vítkovičtí hokejisté už tento týden začali s tréninky na ledě, stejně jako několik dalších extraligových klubů. Pod dohledem vítkovičtí byli u nového hlavního trenéra Jurika Trejleho, který hrál ve Vítkovicích už jako útočník v letech 2008 a 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a taky francouzskou reprezentaci.
3: Yeah, I think it's life and destiny.
4: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
3: To be a head coach for next season is a big honor and big responsibility.
1: Tenista Jakub Menšík porazil v prvním kole turnaje ve Washingtonu Američana Svajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším finále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Stejná fáze, ale turnaje v mexickém Los Cabos čeká Jiřího Lehečku, který nastoupí už dnes po 19. hodině proti Číňanovi Wongovi.
0: A do druhého kola právě na turnaji v Los Cabos postoupil Dalibor Svrčina ve 3 setech a porazil svého australského soupeře. Pojďme na tenis dál. Daria Vidmanová ta porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolsovou ve 3 setech a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. V boji o první čtvrtfinále se utká s vítězkou US Open z roku 2017, tedy Američankou Stephensovou.
1: Basketbalistka Eliška Hamzová se ve Women NBA po 4 duelech bez bodu střelecky prosadila. Proti Torontu dala 4 body a přispěla k prodloužení vítězné série Minnesota. Tým s 24-letou českou reprezentantkou vyhrál nad Torontem 193 a je dál nejlepším celkem soutěže.
0: 4-násobný šampion basketbalové NBA Draymond Green zůstane věrný týmu Golden State Warriors a s klubem ho už čeká 14. sezóna. Green původně odmítl využít opci, aby Warriors dostali finanční prostor ucházet se o nejlepšího střelce soutěže LeBrona Jamese, ale po Jamesově angažmá ve Philadelphii nakonec podepsal Green novou roční smlouvu.
1: České basketbalisty do 18 let dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B proti Azerbajdžánu. Na šampionátu zatím nestratili ani bod a postup do čtvrtfinále tak už mají zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A musí zvítězit ve čtvrtfinále. Sezóna pro české dorostenecké reprezentace v házené vrcholí. Výběr chlapců do 18 let čeká Euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině narazí na Mexiko, Jižní Koreu a Dánsko. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
5: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli, oba dva zápasy jsme vyhráli, takže doufáme, že výsledek zopakujeme. A na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
1: Úvodní zápas Česko a Mexiko začne v rumunské Krajově v 17:30. O půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalcům. Ve skupině je pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
0: Takový byl sportovní přehled, připravila ho Veronika Šlajzová. Teď ve 13 hodin a 43 minut ho máme za sebou. Krásné odpoledne a pěkný zbytek směny.
1: Díky, naslyšenou.
0: Krásné odpoledne i vám, ať už nás posloucháte kdekoliv.

Richard Žemlička, to je jméno velmi povědomé fanouškům ledního hokeje. No a takový nový Richard Žemlička teď bude chtít prošlapávat stopu, kterou už udělal jeho otec, tedy bývalý kapitán pražské Sparty. Richard Žemlička mladší, ten se po půl roce v zámoří vrací do Finska a pokusí se prosadit do týmu Saipa Lappeenranta. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů podepsal na severu Evropy roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu. Žemlička ve Spojených státech amerických sehrál 33 zápasů v mládežnické USHL, vstřelil v nich 7 branek a přidal dalších 6 asistencí. Co se týče toho juniorského šampionátu, tak nám nastoupil za Česko ke 4 utkáním a jednou skóroval.

0: Sliby se mají plnit, to potvrzuje i španělský fotbalista Marc Cucurella, který se úkolu postavil čelem. A co tedy musel 28-letý obránce Španělska splnit, prozradí František Typovský, který taky pomáhal chystat tradiční hity sociálních sítí na radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Španělský fotbalista Marc Cucurella před finálovým zápasem na mistrovství světa ve fotbale prohlásil, že v případě výhry si nechá vytetovat podobiznu reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Španělsko porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení, no a tak přišla řada naplnění slibů. Necelé dva týdny po triumfu se na svém Instagramu Cucurella pochlubil novým tetováním. Na levé paži mu přibyl portrét trenéra Fuenteho, který drží v ruce trofej pro mistry světa. Španělský kouč tak může jen doufat, že na druhou část sázky už řeč nepřijde. V té totiž Cucurella zmínil konec kariéry v případě vítězství.
0: No, tak to by bylo hodně razantní vzhledem k tomu, že tenhle fotbalista teď míří do Realu Madrid. Co se týče fotbalu, tak na fotbalových sociálních sítích se pochopitelně hodně skloňuje jméno Zinedina Zidana, nového trenéra francouzské fotbalové reprezentace. Znovu s tím vyšla najevo jedna taková hudební vložka, kterou můžeme pustit na radiožurnálu Sport, ty víš víc?
1: Je to tak, je to australská skupina, která se jmenuje Vaudeville Smash a při jednom z těch předcházejících světových šampionátů v roce 2014 nahrála oslavnou píseň právě na počest Zinedina Zidana.
0: No a zpívá se tam Zinedine Zidane.
1: Ano, je to víceméně jenom vyjmenovávání fotbalistů minulosti a v refrénu se jenom zpívá Zinedine Zidane pořád dokola. Textař, zpěvák se úplně nevyřádil, řekněme. Vzal to hodně jednoduše, našel si seznam nějakých fotbalistů a uprostřed toho říká, ale nejlepší z nich je Zinedine Zidane a začne zpívat jeho jméno. Mm-hmm.
0: Ale mezi těmi fotbalisty je Pavel Nedvěd, to musíme zmínit.
1: Ano, Pavel Nedvěd a vícero slavných jmen, která nastupovala zhruba v první mezi lety 2000 a 2010 mě zaujal Jean-Pierre Papin.
0: Ano, bývalý francouzský fotbalista. Pojďme od fotbalu dál a to k hokeji. V přehledu sociálních sítí pokračují totiž oslavy hokejistů Caroliny, mezi kterými putuje Stanleyův pohár. Včera jsme mluvili o tom, jak si trofej užil Finn Sebastian Aho, který si poháru dopřál tradiční lososovou polévku, tedy tradiční pro sever Evropy, nikoliv asi pro nás. Na koho přišla řada tentokrát?
1: Ve Finsku zůstáváme, Stanley Cup zavítal na jih této severské země, konkrétně do rodného města hokejisty Jesperiho Kotkaniemiho. Na rozdíl od svého krajana si z trofeje žádnou místní specialitku nedopřál, ale ten svůj den se Stanley Cupem si patřičně užil. Fanoušky na sociálních sítích zaujal už první snímek, který na svém Instagramu zveřejnil účet Keeper of the Cup. Kotkaniemi vzal Stanley Cup na projížďku na vodním skútru a protože bez bezpečnost je na prvním místě, tak dostala slavná trofej i vlastní záchranou vestu. Chybět nemohla ani zastávka v tradiční finské sauně, kterou si útočník dopřál v tamní hokejové aréně.
0: Říká náš reportér František Typovský, ty kdyby si vyhrál nějakou podobně slavnou trofej, kam by si ji vzal?
1: To nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Moje kariéra profesionálního sportovce nebo ambice na to být profesionální sportovec vzali za své poměrně rychle. Většinou, když jsem se poprvé zúčastnil nějakého utkání, tak jsem zjistil, že...
0: tak to bylo naposledy.
1: No, že to asi na to být aktérem přímo na hřišti nebude a že bych měl raději směřovat za mikrofon.
0: Ale tam se ti daří, jak jsme teď zjistili, taky v přehledu sociálních sítí. Díky moc za tvůj čas, měj se fajn.
1: Naslyšenou.
0: 13 hodin 54 minut, krásné odpoledne s radiožurnálem Sport. Hraje vám třeba taky Brian Adams a blíží se další zpravodajská relace. Pěkné odpoledne.

0: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Resort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Jiřího Lehečku čeká první zápas pod novým trenérem. V Praze komplikuje provoz nehoda na Barrandovském mostě a bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara. A to za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Teď zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
4: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
1: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu.
5: Sport. Tenista Jiří Lehečka se hraje dnes večer první zápas pod novým trenérem Francouzem Frédéricem Fontangem.
6: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
5: Duel Lehečky proti Číňanovi Wongovi začne v mexickém Los Cabos dnes po 19. hodině českého času. V osmifinále se představí taky další český tenista Dalibor Svrčina. Ten se střetne s druhým nasazeným Italem Lucianem Darderim.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na Barrandovském mostě. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vázne provoz. Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od kilometru 173 až k omezení v Brně. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy. V Praze je ucpaná jižní spojka před Barrandovským mostem. Přímo na mostě směrem na Smíchov stojí kamion. Srazil se s osobním autem a při nehodě se mu posunul náklad. Ten poničil kabinu i návěs a budou ho muset přeložit a odtáhnout. Blokované dva jízdní pruhy a kolona na spojce tak jede velmi pomalu. Už od sjezdu na Vídeňskou zdržíte se přes 40 minut. Ucpaná je tam taky Modřanská ulice před nájezdem na Barrandovský most. V Praze kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte asi 15 minut před sjezdem na Ořech. Pozor dejte i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 3. kilometru a pomaleji pojedete až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, teploty vysoké 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříte kolem 27 a na horách většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
8: Hezký den s radiožurnálem Sport, je 14 hodin a 6 minut. Zatímco se v Česku řeší potenciální nový trenér reprezentace, Španěl Santi Denia Sanchez, tak prezident fotbalové asociace České republiky David Trunda vítá plán Mezinárodní fotbalové federace FIFA na prodej podílu na komerčních právech třeba pro dospělý světový šampionát. Což je tedy podpora, která by mohla zkomplikovat krok evropského orgánu UEFA k bojkotu budoucích událostí.
2: Radiožurnál Sport
9: a Adam Weidenthaler.
8: David Trunda o tom promluvil pro anglický web Sky News. Prodeje FIFA za 20 miliard dolarů poskytne podle něj cenné dodatečné finanční prostředky na podporu fotbalu a rozvoje infrastruktury v zemi. Teď jedna citace právě z webu Sky. Vidím, jak pragmatické výhody pro český fotbal pracují spolu s prezidentem FIFA Gianim Infantinem. To řekl tedy David Trunda. Samozřejmě potřebujeme víc podrobností, ale můj osobní názor je, že to bude mít pozitivní dopad tyto záměry FIFA. To jsou taky slova českého šéfa fotbalové asociace. No, jak to bude dál, to se samozřejmě dozvíme. Každopádně včera to docela vzbudilo kontroverze, že se FIFA snaží prodat část tedy práv právě pro mezinárodní šampionáty. Každopádně 211 členským asociacím FIFA bylo slíbeno několik desítek milionů dolarů vždy jednotlivě, ale co se týče reakce UEFA, tedy Evropské fotbalové asociace, tak ta bude podle jejího šéfa Alexandra Čeferina teprve jednat, jak se k tomu všemu postaví, a ve hře je prý i bojkot světových šampionátů. Na Radiožurnálu Sporty tohle téma budeme hodně řešit, stejně jako to už zmíněné s novým šéfem české fotbalové reprezentace. Zatím to tady vypadá na Santiho Deniu Sancheze, ale podrobnosti sám David Trunda zmínil, že zveřejní až v řádu několika dalších dní. 14 hodin 7 minut na Radiožurnálu Sport, za chviličku náš pravidelný pořad České šampionky.

0: Je středa po 14. hodině a tak je tu náš pravidelný pořad České šampionky, tentokrát o ledním hokeji. Po olympijských hrách v Miláně, kde Češky nepřešly přes čtvrtfinále, totiž začíná cesta za novým cílem v roce 2030. Příští hry se budou týkat nové nastupující generace českých hokejistek, která právě teď dorůstá třeba i v kategoriích do 16 a do 18 let. Krátce po srovnávacích fyzických testech před novou sezónou jsme měli možnost mluvit s manažerkou zmiňovaných věkových kategorií Markétou Mlíkovskou.
1: My vlastně ty data ještě nemáme úplně, takže na nějaké vyhodnocení ještě čekáme, budou to pak vyhodnocovat samozřejmě naši kondiční trenéři, ale já věřím, že ty testy nám dají nějaký cenný data k tomu, abychom vlastně mohli pak dlouhodobě zkoumat nějaký vývoj té fyzické připravenosti těch hráček. My víme, jako kde nás tlačí bota a samozřejmě v té fyzické připravenosti máme velké rezervy, co se týče i síly a kondice jako takové obecně. Takže na tom se snažíme pracovat. Myslím si, že od roku se to zlepšuje, že tam vidíme určitý posuny. Vlastně na to velký apel od našich reprezentačních trenérů Dušana Andrašovského a Martina Pousky, aby vlastně hráčky pracovali nad rámec jejich přípravy v klubu, takže jim pak od září vždycky společně s naší kondiční trenérkou připravou ještě individuální plány a snaží se prostě s hráčkama pracovat i mimo ty reprezentační akce, za což teda jim patří velký dík, protože to samozřejmě dělají v rámci svého soukromého času.
2: V lednu čeká u 18 domácí světový šampionát, tak jak to vypadá teď v rámci příprav? Bavíme se spolu na konci července. Co všechno se ještě stihne, než dojde k té závěrečné akci?
1: Vám se ta sezona teprve rozjíždí, takže zatím jsme teda měli ty fyzické testy. Teď nás bude čekat první kemp vlastně společný u 18 a u 16 v Liberci na začátku srpna a pak už najedeme na klasickou sezónu, což pro nás znamenají 3 Euro Hockey Tour. Jedno bude v Česku, jedno ve Švédsku, jedno ve Finsku, kde se vlastně srovnáváme s těmi nejlepšími týmy v Evropě, což je pro nás vždycky velmi cenná zkušenost a pak nás vždycky čekají přípravné kempy před samotným mistrovstvím světa. Takže ke konci listopadu a v prosinci už nás čekají tady ty krátké třeba 3denní přípravné kempy, kde už pilujeme nějakou taktiku, nějaký dovednosti a to, co je třeba.
2: Jak moc bolí tuhle kategorii, že odešla poměrně silná generace hráček, které se už teď třeba zapojily do olympijského turnaje, Tereza Plosová, Barbora Juříčková, Adela Šapovalová 2006, Linda Vocetková 2007, která byla taky na olympijských hrách. Tak daří se tuhle generaci nějak nahradit?
1: Tyhle hráčky, které zmiňujete, jako je Linda Vocetková, Adela Šapovalivová nebo Tereza Plosová, byly dlouhou řadu let vlastně velkými lídryněmi těch juniorských týmů a jsou to hráčky obrovské kvality, takže je určitě znát a pociťujeme samozřejmě jejich odchod, ale myslím si, že se to zatím daří dobře nahradit, že s tou mládeží pracujeme velmi kvalitně a koncepčně, takže si myslím, že i přesto, že tam třeba nemáme úplně takhle nějaký významný jména nebo hráčku, která by vlastně vynikala úplně takhle jakoby sama tou kvalitou, takže se nám to daří týmově prostě všechno dát dohromady a doufám, že to nebude tak znát.
2: Na co můžeme nalákat posluchače? Kolik třeba budou stát lístky, jestli už víte?
1: Tak já bych je hlavně chtěla samozřejmě nalákat na atraktivní hokej. Samozřejmě musíme počítat s tím, že to je juniorská ženská reprezentace, takže to asi nebude tak rychlý, na co jsou diváci zvyklí, ale věřím, že se jim to bude líbit. Samozřejmě bych byla ráda, kdybychom navázali na úspěchy z minulých let a podařilo se nám opět bojovat o medaile. Co se týče strategie ticketingové, tak za to já úplně mluvit ještě nemůžu, protože ji neznám, takže do toho se úplně nechci pouštět, ale věřím, že ten turnaj bude super a že lidi přijdou a udělají holkám skvělou atmosféru.
0: Taková je pozvánka Markéty Mlíkovské, manažerky hokejových reprezentací do 16 a 18 let na mistrovství světa hráček do 18 let, které bude v lednu v Porubě. Druhou část pořadu České šampionky nabídneme za moment.

0: Pokračuje magazín České šampionky a rozhovor s Markétou Mlíkovskou, manažerkou hokejových reprezentací do 18 a 16 let, která také pomáhá s projektem Future Olympians pro dívky do 15 let. Ptali jsme se i na to, jak Český svaz ledního hokeje pomáhá hráčkám s přechodem do zámořské univerzitní ligy NCAA, která je v tuto chvíli nejlepší vstupenkou do profesionálního ženského hokeje.
1: Zatímco v té mužské kategorii je vícero cest, člověk se může teoreticky i z české extraligy vyhrát do NHL nebo ze Švédska, z Finska, tak u nás v ženském hokeji to spíš vypadá, že je buď cesta jedna do Švédska, anebo přejít v hodně brzkém věku, třeba už i na střední škole do zámoří, anebo ideálně potom do NCAA. Dá se nějak říct, jestli existuje i strategie tímhle směrem, jak vlastně dostat co nejvíc holek do zámoří, aby si ochutnali i třeba ten nesportovní život a potom z těch zkušeností by český hokej těžil dál?
2: Úplně strategie, jak tam ty holky dostat, není samozřejmě. Myslím si, že na reprezentaci, aby jim zajišťovali co nejlepší podmínky tady, abychom je prostě vychovávali k tomu být jak dobrými kvalitními hráčkami, tak ale i dobrými osobnostmi. Myslím si, že když budou tvrdě pracovat, tak na těch jejich výkonech se to pak projeví a ty nabídky se jim otevřou například do té NCAA, o které jste mluvil, což je bezesporu za mě prozatím nejlepší cesta, jak ta hráčka může vlastně skloubit ten vrcholový sport s kvalitním vzděláním. Ty podmínky, které tam holky mají, jsou neuvěřitelné a na velmi vysoké úrovni. Vím, že hráčky na to velmi rády vzpomínají, ty, co si tou NCAA prošly. A vím, že probíhá určitě nějaká spolupráce nebo komunikace mezi vlastně trenéry NCAA a reprezentačními trenéry, kdy si vlastně vyhodnocují jednotlivé hráčky a hodně o nich debatují, jak o jejich charakteru, tak i hokejových dovednostech. Takže určitě tohle to tam probíhá, ale nějaká oficiální spolupráce to ne.
1: A to je tedy na se Dušan Andrašovský a trenéři NCAA?
2: Ano, převážně. Jo. Vždycky vlastně po mistrovství světa se mu ozve několik trenérů s různými jmény našich hráček.
1: Dušan Andrašovský teď zůstal pro to nové reprezentační okno hlavním trenérem u 18, ale řekněme, sestoupil z té funkce asistenta trenéra dospělého týmu. Tam přichází americký zkušený kouč Brian Idelsky. Co si od tohohle roku slibujete vy jakožto zástupkyně mládežnického ženského hokeje? Bude tam ještě třeba nějaká větší provázanost? Jakým způsobem bude teď ta kooperace nastolená v porovnání třeba s tím, jak to fungovalo za Karly McLeodové?
2: S každým nějakým novým realizačním týmem nebo novým trenérským týmem přichází asi nový impuls pro všechny ty kategorie reprezentací, i když se to úplně netýká samozřejmě ty 16 a 18, tím, že tam ty realizační týmy zůstávají víceméně neměné, ale věřím, že ta spolupráce bude fungovat dobře. Já si myslím, že bude velký apel na to, aby právě ty realizační týmy spolu hodně spolupracovali, komunikovali napříč všemi kategoriemi a předávali si nějaké zkušenosti samozřejmě a informace a díky tomu vytvoříme pro hráčky co nejlepší možné podmínky a prostředí, aby se zlepšovaly a aby měli vlastně co nejplynulejší ten přechod mezi jednotlivými reprezentacemi. Takže samozřejmě jsme zatím v rané fázi, tím, že se nám ta sezona teprve rozjíždí a ta spolupráce teprve začíná, ale vím, že už probíhaly i nějaký trenérský meetingy, takže věřím, že ta spolupráce bude kvalitní a bude prospěšná pro všechny zúčastněné.
1: Říká manažerka hokejové reprezentace do 18 a 16 let Markéta Mlíkovská. Pozice nového šéftrenéra Ivo Mocek. Jak se třeba tohle mění a co si od něj český hokej slibuje?
2: Tu funkci předtím zastával právě Dušan Andrašovský, který byl vlastně i šéftrenérem ženského hokeje. A já si myslím, že vlastně ve finále jakoby ta pozice jako taková bude mít asi za stejný cíl, jako měla doteď, a to je prostě ta komunikace hlavně mezi těma trenérama, kterou si myslím, že Ivo Mocek bude mít na starosti. Samozřejmě mám informace o tom, že proběhly nějaký schůzky mezi Ivom Mockem a Dušanem Andrašovským a Honzou Lucákem, což je vlastně hlavní trenér 16. Takže věřím, že ta spolupráce v tomhle směru bude taky dobrá.
0: Říká Markéta Mlíkovská, která se vedle kategorií do 16 a 18 let věnuje taky projektu Future Olympians, a tak se pojďme k těm úplně nejmladším ledním hokejistkám ještě závěrem rozhovoru vydat. Future Olympians fungují už několikátým rokem, tak o co se jedná a jak to třeba může zaujmout i naše posluchače?
2: Vlastně má za cíl rozvoj mladých talentovaných hokejistek a zaměřuje se hodně na jejich dovednosti. Vlastně v první fázi toho projektu jsme měli rozdělený projekt na dvě kategorie U19 a U15. A ta 19 byla hodně zaměřená vlastně na užší skupinu hráček a byly to tréninky pod vedením reprezentačních trenérů, kde probíhala právě ta práce s detailem. Hodně se zaměřovali na dovednosti, na které třeba nemají úplně čas ty hráčky v klubech. A pak se nám ten projekt zaměřuje i na kategorii U15. což vlastně funguje na bázi jednodenních rozvojových kempů po celé České republice, kdy se nám vždycky sjede okolo 30 hráček. Je to opět vedené reprezentačními trenéry, teď doposud to byl teda Dušan s Honzou Lucákem. Zahraju si, zatrénuju si vlastně v tom dívčím kolektivu, což je pro mnohé stále bohužel rarita v Česku. A vlastně do toho se nám zapojuje i projekt Holky na led, který se zaměřuje úplně na ty nejmenší, to jsou holky do 10 let. A to je vlastně trénink, který je vedený zatím hodně takovou zábavní formou, ale snažíme se už vlastně od toho útlého věku ty holky učit nějakým těm návykům a těm principům, které je pak čekají v té reprezentaci, pokud se do ní podívají.
1: To láká na projekt Future Olympians, koordinátorka tohoto projektu a taky manažerka ženské reprezentace do 18 let a 16 let Markéta Mlíkovská. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

Už zítra večer se dozvíme, jestli se hradeckým a jabloneckým fotbalistům podaří projít do třetího předkola evropské, respektive konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí proti norskému Tromze v 19 hodin, náskok mají Východočeši 1-0. Jablonec ten bude dotahovat ztrátu jednoho gólu už od 18 hodin v utkání s Varaždínem. Oba zápasy najdete v přímém přenosu na jediné platformě a tou platformou je rádio, které právě posloucháte. Stejně tak je pro vás budeme mít třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Carefree and

0: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Sausidisová doplní zprávy.
1: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun více, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard více, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šítským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé prostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení anebo tam zahrát na hudební nástroje. Sport. Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na tenisovém turnaji v Los Cabos, Mexiku. Australana Adama Voltna udolal 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Ital Luciano Darderi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze na jižní spojce a kolony na plzeňské dálnici před Prahou. V Praze čekejte kolony na jižní spojce ve směru na Barrandovský most. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem. Těsně za mostem se v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto. Blokují částečně i prostřední a kolona od Průmyslové zabere asi 15 minut. Na jižní spojce pak ještě jedna dlouhá a pomalá kolona popojíždí před Barrandovským mostem. Přímo na mostě stále odklízejí následky nehody auta a kamionu. Kamion nepojízdní, blokují dva jízdní pruhy a spojka je ucpaná už od sjezdu na Vídeňskou na Krč. Zdržíte se asi 45 minut. Ucpává se kvůli tomu i Modřanská na příjezdu k Barrandovskému mostu. Na dálnici D10 dejte pozor za Prahou směrem na Mladou Boleslav. Na 14. kilometru se prudce brzdí.
4: Jak je sjezd stará Boleslav Brandejs? Probíhá sekání trávy středový svodidla. Je to svedený do pravého jízdního pruhu a začíná se, brzdí se do kolony, do svá zvostra.
3: Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se na 5. kilometru a pomalu pojedete až na okruh ke sjezdu na Ořech. A ještě dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, nesouvislá kolona od 4. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vysoké 32 až 36 stupňů, v nížinách kolem 38. Na horách většinou o něco chladněji kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Netradiční, ale pro někoho možná férový postih zvolili v brazilském fotbale. Posuďte sami. Fotbalista Victor Gabriel nesmí hrát do té doby, než se jeho soupeř, kterému Gabriel zlomil nohu, vrátí do tréninku. Obránce Internacionálu Porto Alegre totiž dostal trest od Národního nejvyššího sportovního soudu. Co se stalo? Útočník Cruzeira Gabriel Peck utrpěl při ostrém faulu Victora Gabriela v ligovém utkání v minulém týdnu zlomeninu levé holení kosti. A soudci podle agentury AP označili ten standardní 6-zápasový postih vzhledem k závažnosti incidentu za nedostatečný. I když rozhodnutí nebylo jednomyslné, tak soudci využili paragraf, který v případě vážného zranění umožňuje, aby délka suspendace odpovídala době zotavení zraněného hráče. Zákaz činnosti soud omezil na 6 měsíců, ale mohl by tedy skončit dříve, pokud Peck dostane od lékařů povolení k návratu zpátky do tréninku ještě před uplynutím této lhůty. Je to asi zajímavá zpráva, každopádně jestli něco podobného hodlají zavést třeba i v Evropě, na to si musíme ještě nějakou dobu počkat. Každopádně je to tak, že tady Gabriel fauloval svého soupeře a teď tedy bude mít tak dlouhý distanc v podstatě, jako nebude hrát právě zraněný Peck.

0: Nejen extraligoví hokejisté se chystají na novou sezónu, třeba i taky házenkáři. A v Plzni se potí během druhého týdne letní přípravy na nový soutěžní ročník, ve kterém budou právě Západočeši obhajovat mistrovský titul. Mužstvo doplnili po odchodu reprezentantů Daniela Bláhy a Dominika Skopára do Drážďan a ukončení kariéry zkušené dvojice Šafránek Šindelář hned tři nové tváře. Křídlo David Polos, makedonský golman Andrej Petkovský a na pozici spojky taky srbský reprezentant Jen Radojičič. Reportér Vladislav Janouškovec si před jedním z tréninků povídal s oporou mistrovského talentu Jakubem Doudou.
1: To ono bylo podle mě nejkratší, co jsem tady zažil teďka. Plus ještě ta dřina na konci sezóny, co nás tady čekala s Adamem, byla hodně nepříjemná, takže odpočíval jsem, co to dalo.
2: Jak probíhal ten odpočinek? Byla nějaká dovolená vůbec?
1: Jo, byla dovolená s dětma, s manželkou u moře, takže to bylo fajn.
2: Jste se zúčastnil fotbalové soutěže Penaltový král v Chotíkově. Jak se dařilo?
1: No, jak se to vezme? Docela se dařilo, ale mohlo to být určitě i lepší. Ale určitě to byla superová akce a jestli se to bude opakovat příští rok, tak se chystá. Tam za Videm Polozem, který mi tam sekundoval a dokonce byl lepší než já, tak se tam určitě chystáme znova.
2: Je snadší házet sedmičky anebo kopat penalty?
1: No, házet sedmičky bych řekl. No, ty penalty kolikrát, když to chce člověk někam kopnout, tak to neletí tam. Kdybych si představoval v té házení, jsem si trochu jistější, že když to tam chci hodit, tak to tam většinou letí.
2: Děti vedete k házené, k fotbalu nebo k jakým sportům?
1: No, syn si vybral fotbal, takže ten zatím je na fotbale a dcera uvidíme, ta vlastně teďka bude nastupovat do první třídy. Takže uvidíme, co si vybere za kroužek, zatím tam proběh nějaký aerobik, takže uvidíme. Ale absolvovali tréninky vlastně na baby házení. I se synem předtím, takže uvidíme, jestli ještě bude pokračovat. Možná už je v tom věku, že jí to přestane bavit, nepřestane, uvidíme. Ale jestli bude ještě pokračovat, tak já budu jedině rád.
2: Vás baví trénovat, malé děti?
1: Zatím ještě jo, ale já je zatím moc netrénuju, to spíš má zásluhy Verča Stehlíková, která to celý připravuje a která to vede. Já jsem takový pomocník, bych řekl.
2: Za námi tady prochází už David Polos, tak jak jste přivítali nové spoluhráče, nové posily?
1: No tak on je hnedka přivítal stěhováním, takže to byla první posilovna, kterou já nemám rád, ale rád jsem mu pomohl samozřejmě a já myslím, že ho nebylo nějak extra moc potřeba přivítat, to prostředí tady znám moc dobře a možná jenom tady se seznámí s tou halou, kterou vlastně nestih a konečně jsme si také spolu potkali vlastně někde, že od střední školy, vždycky, když já přijdu, tak on odejde. No. Teď přišel on, tak doufám, že se to neobrátí, že zase budu muset odejít já teďka.
2: Je nějaký rozdíl mezi tím, když se scházíte k přípravě po mistrovské sezóně nebo po prohraném finále jako vicemistři, třeba jste víc hladový a teď zase veselější, protože obhajujete titul?
1: No, nevím, těžko říct. Jako. Myslím si, že v tom asi zase takový rozdíl není. No. Že ono asi je potřeba podle mě na to rychle zapomenout a nemyslet si, že jsme něco vyhráli a že teď to zase půjde samo, protože už jsme si několikrát přesvědčili, že to tak nefunguje, takže musíme se pořád soustředit a není to tak, že by jsme si říkali, že lážo plážo teďka a že se to zase vyhraje znova, to určitě ne.
3: Popisuje spojka talentu Jakub Douda, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

život klížím, nemám pevný bod. Pode mnou propast temná, není přes ní most.

Minulé vydání čtvrteční desítky Pavla Horváta se vám i soudě podle komentářů na platformě YouTube líbilo. Zavítal k nám Milan Petržela, který vlastně živě u nás poprvé oznamoval konec fotbalové kariéry. Zítra to nebude o konci, naopak spíš o začátcích fotbalových poutí mladých hráčů. Antonín Barák starší a Ondřej Lípa k tomu mají jistě co říct a právě oni budou novými hosty desítky Pavla Horváta. Možná snad vůbec poprvé, co mi takhle napadá v nedávné historii, to bude, že tady budou dva hosti plus Pavel Horvát a plus ještě moderátor pořadu Jan Běruška. Takže zítra po 10. hodině, teď je 14 hodin a 50 minut, krásné odpoledne a opatrně, pokud jste na cestách.

0: Jihlavský tým malých fotbalistů Mongagua začíná druhý rok své existence. Trenéři i většina hráčů jsou Romové a tým má dát klukům ze sídlišť náplň času a nové kamarády. A navíc na prvním tréninku po víc než měsíční pauze nabíral taky nováčky, fotbalisty už od 5 let věku.
1: Dobrý den, tady je Mongagua Jihlava.
2: Sebastián, přezdívaný Punťa. Čeká, za chvíli se sám vyběhne mezi kužely. Teď jste měli přes léto trochu pauzu, chyběl ti fotbal?
1: Řada. Jsem chodil každý den na fotbal.
2: S klukama, jo, si zakupal?
1: Sám.
3: Pojď, Punťa.
4: Chodím jako s nima často, akorát jako furt jsem práci, že jo, tohle, takže není tolik toho času s nima furt chodit, takže jsem obvykle i na dvoře, jo, takhle hrajem pořád, kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
2: Martin přivedl svého syna a švagra, oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
4: No, mám tak malýho švagra právě.
1: Ondro, Daník.
5: Jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
2: Co tě baví víc, dávat góly nebo bránit?
1: Dává goly.
5: Bránit.
2: Prozradím, vy máte jeden dres Barcelony, druhý dres Realu, takže to bude docela jako...
5: Rival.
3: Mezi sebou, chovat se slušně. A i venku. Jasný?
1: A poslouchat.
3: 2, 4, 5, 6 dětí nových.
2: Trenéra Miroslava Gunnara těší příchod nováčků, hlavně těch úplně nejmladších.
6: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme otevřené, Ukrajinci.
3: Koukejte se, jo? Posune a tyči. Jasný? A střílej, jo, ne, střílej to. Střela dobrá, ale než vystřelíš, hráč ti vezme balón.
2: Už jste s klukama sehraný tady?
1: Ano, jo, jsme hodně. Ano.
7: Se těším na zápas.
8: Tady jsme od 12.
2: Těší se Roman.
9: To je ta Barca.
2: Víne. Mongagua týmu jsou v celém Česku 2 desítky. První vznikl v Ústí nad Labem. Zakladatel Lukáš Půlko doufá, že se podaří kluky zabavit, ve fotbalu jim dát smysl. A může tak být třeba prevencí před setkání s drogami v pozdějším věku. Z Jihlavy, Daniel Zach.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
2: Do Česka dorazily tropy, v pátek bude až 39 stupňů, hrozí i požáry. Ukrajinci zasáhli další velkoslavy v Rusku. Začínají mládežnické šampionáty v házené, dorostence čeká euro, dívky mistrovství světa. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Barrandovském mostě.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů Celsia, v pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se delšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a taky Zlínském kraji platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce a také ropnou rafinérii v Ryazani.
4: Obyvatelé Ryazaně velký ukrajinský dronový útok probudil nad ránem. Podle záběrů z tamních sociálních sítí se v okolí oblastního města ozvalo asi 15 velkých explozí. Sklady Wildberries, otevřené před 3 lety, byly přímo zasaženy a začaly hořet. Distribuční centrum disponovalo plochou 175 tisíc čtverečních metrů. Plameny byly vidět také v ryazaňské ropné rafinérii. Další rafinérii patřící společnosti Lukoil Ukrajinci zasáhli u města Perm. Drony zničily nebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Brjanské oblasti, potvrdil ukrajinský generální štáb. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Při dopravní nehodě nezemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision,
5: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: Sport. České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezóny. Chlapecký výběr do 18 let čeká euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině nastoupí proti Mexiku, Jižní Koreji a Dánsku. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
7: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli, oba dva zápasy jsme vyhráli. Takže doufáme, že výsledek zopakujeme. A na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
6: Úvodní zápas mezi Českem a Mexikem začne v rumunské Krajově v 17.30. Už o půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalcům. V bělehradské skupině pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Brzdí se už na 182. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení na 196. Osobním zastavíte jen místy, to zdržení pro osobní je asi na 25 minut. Ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu se dojíždí na 11. kilometru u sjezdu na Blučinu. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova je ucpaná mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned na dvou místech tam opravují vozovku a zdržíte se přes 20 minut. V Praze čekejte kolony na jižní spojce směr Barandovský most, a to na dvou místech. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem. Kamion a osobní blokují pravý jízdní pruh. Fronta od sjezdu na Běchovice ze Štěrboholské spojky zabere asi 20 minut. No a pak je velmi ucpaná jižní spojka před Barandovským mostem. Přímo na mostě stále likvidují následky nehody auta a kamionu. Kamionu se při této nehodě posunul náklad a blokují dva jízdní pruhy. Občas musí zcela zastavit provoz. Kolona od sjezdu na Krč na Vídeňskou je na 50 minut. Hodně ucpaná je tam i Modřanská před nájezdem na Barandovský most. Vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách naměříme kolem 38. Tolik zprávy.
10: A jednou z těch hlavních dnešních je dál na radiožurnálu Sport fakt, že českou fotbalovou reprezentaci může v budoucnu vést poprvé zahraniční trenér, tedy Španěl Santi Denia, o kterém píše třeba španělský deník AS s tím, že už by všechno mělo být potvrzené, ruka je v rukávě a smlouva podepsaná na 2 roky, ale informace z českého tábora jsou zatím odlišné, zatím nic není potvrzené ani předsedou fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou, který uvedl na svých sociálních sítích, že v nejbližší době bude poskytovat bližší informace. Připomeňme, že Denia je úspěšným koučem španělských mládežnických fotbalových reprezentací. Vyhrál mistrovství Evropy do 17 i do 19 let. Má taky úspěch na světovém šampionátu. V jedné z těchto nižších věkových kategoriích je vicemistrem světa. Zároveň taky pomohl k triumfu na olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Mimochodem, členy toho tehdejšího týmu jsou vlastně i někteří fotbalisté, kteří se ukázali ve velmi dobrém světle na tom nedávném světovém šampionátu dospělých. Byl tam třeba Eric Garcia, Alex Baena a nebo Pau Cubarsí, tedy muž, který byl vyhlášen nejlepším mládežníkem toho dospělého světového šampionátu. Poslední angažmá trenéra Santiho Denii nedopadlo úplně slavně v Kataru v týmu Al-Shahania, který patřil mezi ty nejslabší v celé soutěži. Odkoučoval jen 13 zápasů na podzim minulého roku, z nich měl 3 výhry a hned 8 proher. Ten tým se nakonec baráži udržel v nejvyšší katarské lize, ale to už bylo bez tohoto trenéra, který tedy míří na českou trenérskou lavici, ale ještě nic není potvrzené. Za chviličku o fotbalu znovu, tentokrát o tom klubovém, protože už se blíží odvety druhého předkola Evropské i konferenční ligy.
8: Radiožurnál Sport a Adam Weidenthaler.

0: 15 hodin 11 minut, a to znamená, že zbývá už jen jeden den a pár hodin k tomu, než se fotbalisté Hradce Králové vrhnou k odvetě druhého předkola Evropské ligy. V Malšovické aréně nastoupí proti norskému týmu Tromsø, odkud si před týdnem přivezli výhru 1-0. V Hradci Králové začne za chvilku předzápasový trénink a tam bude taky reportér Tomáš Borovec. Hezký den.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
0: Změnila se role favorita po tom prvním zápase v Norsku, protože se docela otevřeně mluvilo o tom, že Tromsø je silným týmem, možná silnějším než Východočeši.
1: Myslím si, že rozhodně, co se týče kvality i hodnoty toho klubu. Mě docela na tiskové konferenci překvapilo, že jeden z norských novinářů, ne že se zeptal, ale on konstatoval, že před prvním zápasem byl favoritem norský tým, před druhým je to jednoznačně Hradec po tom vítězství. No tak s tím trenér Východočechů David Horejš vůbec nesouhlasil, odpovídal v tom smyslu, že si je vědom obrovské síly soupeře. Bylo to vidět v prvním zápase, hlavně v tom prvním poločase, kdy se hradečtí téměř nedostali na balón a podle Horejše se ta role prostě nemění. Rozhodně Norové přijeli do Hradce s tím, že chtějí postoupit a že chtějí to celé otočit na svou stranu. Samozřejmě Východočeši udělají všechno pro to, aby tomu bylo jinak. Ale na tvou otázku, myslím si, že ta role favorita nepřešla z jednoho týmu na ten hradecký.
0: Co se ale mění, to jsou podmínky, protože na severu Evropy byl polární den, hrálo se na umělé trávě a místo jistě tam taky bylo trochu chladněji, než je aktuálně v České republice. Tak může to být výhoda pro Královéhradecké?
1: No, to máš pravdu, že ty podmínky jsou opravdu rozdílné, tak Východočeši se museli vyrovnat v prvním zápase s tím, že tam bylo nějakých 9-10 stupňů a najednou tady má být 33-35. Tak ne, že by to pro našince byla úplně obvyklá teplota, ale za poslední leta jsme na to rozhodně zvyklejší než Norové, tak ti už jsou samozřejmě tady, už také se chystají na svůj trénink, který budou mít na 15 minut a bude přístupný veřejnosti. No a říkali, že jim je tady pořádné vedro. Láďa Darida, kapitán Hradce, mluvil o tom, že by tyhle ty drobnosti mohly hrát roli pro domácí tým. Samozřejmě bude záležet na tom, co předvede tým Hradce Králové na travnaté ploše, která je také jiná, samozřejmě na severu Evropy za polárním kruhem. To byla umělka, perfektně připravená. No a tady je to teď nový trávník, který se pokládal během horkých dnů nedávno. Není úplně v nejlepší kondici, ale není ani špatný. No a hradečtí už si na něj trochu zvykli, dobře se jim na tom hrálo o víkendovém derby, takže i tohle by mohl být drobný aspekt, který by mohl hrát do karet hradeckému týmu.
0: Berou právě otroci ten zápas s Pardubicemi nedělní, úspěšný, jako dobrou vstupenku do toho zítřejšího zápasu, protože Tromsø odpočívalo o víkendu.
1: No, to je pravda, ale Tromsø je v jiné situaci, protože norská liga už má odehraných nějakých 15, 16, 17 kol a tam ta přestávka norskému týmu rozhodně přijde vhod. Trenér Hradce Horejš zase zmínil, že tady jsme na startu nové sezony, že kluci toho nemají tolik v nohách, nepotřebují odpočívat. Ano, je to větší vytížení, ale ta rekonvalescence po tom, co se vyhraje zápas, a navíc to bylo derby, jde mnohem lépe a mnohem rychleji. Takže v tomhle tom hradecký tým nevidí žádný problém.
0: Mluvíme s Tomášem Borovcem, naším reportérem z Královéhradeckého regionu, který se věnuje taky fotbalovému týmu Hradce Králové. Opora obrany právě tohoto celku, Tomáš Petrášek, byl zraněný, tak jak to s ním vypadá a jak to vypadá s ostatními, protože ten kádr Královéhradeckých nemusí být nutně úplně široký, třeba právě i pro ty evropské soutěže, tak jsou všichni fotbalisté v pořádku?
1: Široký rozhodně není, také se mluví o tom, že by brzy měly být ohlášeny nějaké posily, ale zatím byl trenér týmu tajemný. Ale k tvé otázce je velmi pozitivní ta skutečnost, že Tomáš Petrášek, vysoký stoper, který tvrdí muziku v obraně, by už pravděpodobně mohl zasáhnout zítra do zápasu. Dneska půjde do tréninku a potom se s ním a s lékaři všichni domluví, jak na tom bude. Ale trenér Horejš naznačoval, že alespoň do části utkání by Tomáš Petrášek mohl být k dispozici. Takže ten tým je téměř připravený. Teď trochu ta negativní informace a ta se týká Tomáše Wiesnera, který, co by nová opora týmu letní, se zranila právě po utkání nebo při utkání v derby proti Pardubicím, takže ten do zápasu nezasáhne. Ale je to, co mám informace, tedy jediný zraněný hráč mimo sestavu.
0: Takže fit by měl být i Mick van Buren, který krásným sólem rozhodl ten první zápas před týdnem ve druhém předkole Evropské ligy a stejně tak skóroval i v tom prvním ligovém kole proti Pardubicím. Hradec Králové čekal na zápas v pohárové Evropě 30 let, tak jaký je o to domácí utkání mezi fanoušky zájem, Tomáši?
1: Přesně 31 let a ten zájem, myslím si, Adame, že je stejný, jako kdyby tomu bylo 30 let samozřejmě, ale je to tak, že máme tady letní období, tak samozřejmě ta návštěvnost během prázdnin není taková, jako od září potom v té klasické sezóně, ale co jsem se díval, tak zbývá ještě v prodeji pár stovek vstupenek a tiskový mluvčí klubu Petr Šatalík mluvil o tom, že by se mohlo i těchto pár stovek míst vyprodat do zítřejšího zápasu a že se právě očekává velkolepá atmosféra, která tady na tom novém stadionu v posledních letech je báječná a trenér Horejš také tohle neopomenul připomenout, že na to budou fotbalisté spoléhat, že to jim dá ten náboj, že i když někteří z nich hrají evropské poháry poprvé, tak to z nich spadne a prostě doma by měli toho domácího prostředí umět využít.
0: Tu atmosféru vytváří třeba i kotel fanoušku Hradce Králové, který je znám i z reprezentačních zápasů a vy ho jistě uslyšíte z mikrofonu Radiožurnálu Sport, který bude mít přímo v Malšovické aréně. Zítra od 19 hodin v utkání s Tromze náš reportér Tomáš Borovec tak vřele lákáme na přímý přenos, který bude Tomáš komentovat. Díky za tvé informace, měj se fajn a těšíme se zítra.
1: Rádo se stalo a hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
0: A pro fanoušky fotbalu ještě doplním, že zítra se bude hrát na Radiožurnálu Sport fotbal už od 18 hodin, kdy se Jablonec vrhne do odvetného utkání druhého předkola konferenční ligy a bude hrát s chorvatským Varaždínem. Před týdnem Jablonec po obratu soupeře ve druhém poločase nakonec prohrál na chorvatské půdě 2.

Česká extraliga mohla přijít o jednu ze svých největších hvězd, protože hokejista Filip Chlapík dnes na setkání s novináři při přípravě na novou sezónu připustil, že měl o sebe zájemce z hokejové NHL. Jenže, a teď budu citovat, to měl v hlavě nastavené jinak, muselo by to být hodně zajímavé, aby tam šel. Konec citace. Filip Chlapík tohle tedy řekl po tréninku Sparty, které chce pomoct ukončit 20-leté čekání na titul, takže v 29 letech zůstává v Česku a měl by být jednou z hlavních opor Pražanů, kteří mají zatím jednu velmi zvučnou posilu před novou sezonou, a to Matěje Blimla, tedy útočníka, který v těch minulých sezonách zkoušel prorazit do severoamerické soutěže, jenže mu to nešlo ani v barvách Dallasu, ani v barvách Bostonu na více než několik desítek zápasů.

Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl dnes odpoledne po 13. hodině nový šermířský mistr světa, ten vůbec první v samostatné české historii, Alexandr Šupenič, konkrétně po 13. hodině. Takže rozhovor s moderátorem Janem Pokorným si můžete dopřát třeba v našem audioarchivu na našich webových stránkách a najdete ho taky třeba ve své oblíbené podcastové aplikaci pod názvem profilu host Radiožurnálu právě rozhovor s Alexandrem Šupeničem, zhruba 24 minut zajímavého povídání. Když už jsme u šermu, tak můžeme zmínit i úspěch dvou mladíků, protože na mistrovství světa juniorů Matyáš Štegman a Dan Vorlíček uspěli ve štafetovém závodě. Je to už 7. zlato, které čeští reprezentanti dohromady od roku 2001 na juniorských světových šampionátech získali.

0: Dobré odpoledne, je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy Radiožurnálu.
1: Rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává další vedra. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 tisíc pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 tisíců stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Sport. Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. pojedete osobním autem asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy zbystřete u nájezdu z Břeclavy. Na kilometru 48,5 pneumatika.
4: V pravém pruhu zbytek pneumatiky od kamionu, když se mu roztrhla, tak je to docela nebezpečné.
3: Na dálnici D7 pozor, pokud přijíždíte do Chomutova směrem z Prahy. U sjezdu na Spořice na 78. kilometru se pohybuje pes, chodí v jízdních pruzích a policisté jedou na místo. V Praze se vyhněte jižní spojce směr Barandovský most. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem, tam je kolona ze Štěrbolské spojky, asi na 20 minut. A pak je jižní spojka velmi ucpaná před Barandovským mostem. Přímo na mostě likvidují následky nehody auta a kamionu. Kamion je neprůjezdný, musí ho přeložit a blokují dva jízdní pruhy. Kolona jede krokem od sjezdu na Krče, je to na dlouho. Hodně ucpaná je tam i Modřanská a Podolské nábřeží před nájezdem na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Vysoké teploty 30 až 36 stupňů a v nížinách můžeme zítra naměřit i kolem 38. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN nebo agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu. Ale pozor, předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda naopak návrh FIFA podpořil. FIFA v úterý oznámila, že chce prodat podíl z komerčních práv nejen mistrovství světa mužů, ale taky žen nebo mládeže i klubů, a právě tahle komerční práva by měla přinést FIFA zhruba 4 miliardy dolarů, tím pádem skoro 90 miliard korun. Sky News trochu překvapilo, že návrhy prezidenta FIFA podporuje právě předseda FACHRu David Trunda. Teď budu citovat: vidím pragmatické výhody pro český fotbal z úzké spolupráce s Gianni Infantinem a jeho týmem. Samozřejmě potřebujeme více podrobností, ale můj osobní názor je takový, že vidím pozitivní dopad závěru FIFA. To řekl Trunda britské televizi.

0: 15 hodin 43 minut a my se na radiožurnálu Sport dál věnujeme třeba i českému šermu, který zažil nedávno díky zlaté medaili Alexandra Šupiniče historický moment. Znovu připomínám už dnešní reprízu rozhovoru radiožurnálu Sport a radiožurnálu právě s novopečeným světovým šampionem a taky světovou jedničkou podle mezinárodního žebříčku najdete ve své vlastní oblíbené podcastové aplikaci anebo třeba taky už s videozáznamem taky na platformě YouTube. Nás během toho úspěchu Alexandra Šupiniče napadlo se taky inspirovat při hledání dalšího protagonisty pro naši pravidelnou středeční rubriku o současném životě bývalých sportovců. Jak dnes žijí, tak tomu říkáme. Z šermířských příběhů vystupuje jméno Američanky Ibtihaj Muhammadové. Čím je ona zajímavá, to vysvětlí Lukáš Antoš. Hezký den.
1: Příjemné odpoledne všem posluchačům.
0: Nejdřív tedy prosím přibliž, kdo vůbec je Ibtihaj Muhammadová, jak vypadala její sportovní kariéra.
1: Rodačka z New Jersey začala s šermem ve 13 letech na střední škole, zaměřila se na šavly a postupně se dostala na dosvětové špičky, což potvrdila na olympijských hrách v Rio de Janeiro, kde před 10 roky získala v týmové soutěži olympijský bronz. A i když to tak na první poslech asi nezní, šlo o docela významný historický moment. Muhammadová je muslimka jako vůbec první sportovkyně s docela významným historickým moment. Muhammadová právě nastoupila v olympijské soutěži s oblečením hijábem, tedy šátkem, který nosí muslimské ženy. A stala se tak první Američankou tohoto vyznání, která získala olympijskou medaili. Na světových šampionátech přidala v týmových soutěžích ještě 4 bronzové medaile a v roce 2014 pomohla také Adame ke zlatu.
0: Víc než sportovními výsledky, ale Muhammadová poutala pozornost právě tím, že se stala reprezentantkou amerických muslimek, o tom už si mluvil, tak v tom pokračuje prý i po kariéře, jak?
1: Asi nejviditelnějším projevem je její spojení s panenkou Barbie. Společnost vyrábějící tyto globálně známé hračky totiž vytváří taky řadu panenek, která je inspirována skutečnými ženami, které jsou nějakým způsobem inspirativní. Jako jednu z takových žen vedení společnosti vybralo taky Muhammadovou a vznikla panenka stělesňující tuto šermířku. A protože jde o co nejměrnější kopii, panenka má na hlavě imitaci hijábu. To v době vydání v roce 2018 budilo velké kontroverze. Panenka byla díky zájmu především muslimských dívek velmi rychle vyprodána. Na druhé straně ale proti podobě hračky protestovali američtí konzervativci, podle kterých šlo o propagaci náboženství směrem k dětem.
0: Ibtihaj Muhammadová by se asi jinak nedostala do vysílání radiožurnálu Sport, ale tohle je velmi zajímavý příběh, který jsme rozebrali taky na pozadí toho nedávného českého šermířského úspěchu, i proto, že ona sama má za sebou řadu šermířských vítězství. Lukáš Antoš o nich mluvil. Díky moc.
1: Mějte hezký den.

0: Bavili jsme se na Radiožurnálu Sport v posledních dnech taky o tom, že české hokejistky se chystají na novou sezónu, tu vlastně první po olympijskou, na které nakonec nepřišla kýžená medaile, kterou chtěli získat ještě pod vedením staré trenérky Karly McAloudové, teď už s novým trenérským vedením Briana Idalského se připravují Češky v Chomutově. No a jednou z těch vycházejících hvězd českého ledního hokeje mezi ženami je Tereza Pištěková, která má za sebou už i velké světové turnaje a taky jeden bronz na mistrovství světa. Hrála a bude hrát i dál v zahraničním angažmá, protože během tohoto léta se před ní objevila speciální šance. Může totiž nastupovat za oceánem v nejlepší lize světa, tedy PWHL.
1: Na motoru začala jsem v přípravce. A moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
2: Popisuje Tereza Pištěková první kručky na ledě. Vzorem pro ní byl starší bratr.
1: Prostě chtěla jsem být jako on.
2: Narodila se v Táboře a v Jihočeském kraji hokejově vyrůstala.
1: Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou. Jsme se stěhovali do Budějc.
2: Zajímavou odpověď Tereza Pištěková nabídne na otázku, který klub ji vychoval.
1: Samozřejmě HC Red Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
3: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí?
1: Já bych řekla, že super. Teď sama tam trénuju, protože Renda Vidarin mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
3: Jaká je ta práce s malými hokejisty? Jsou tam i hokejistky?
1: Jo, pár jich tam je. Je to náročný občas, musím říct. Ale je to super vidět, jak rostou, jak se posouvají, protože já se vždycky vrátím o rok díl a vidíte ten posun, takže to je super.
2: Tereza Pištěková se vrací domů po sezóně ze zahraničního angažmá.
1: Bylo tam Finsko 2 roky v Turku a pak v Hamenlině. Pak jsem šla do Švédska taky 2 roky, hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
2: Útočnice by v příští sezóně mohla hrát v zámořské hokejové lize. Českou reprezentantku draftovala Otava, která si ji ve 3. kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla v letošním roce na draftu jedinou Češkou. Úspěch ji lehce zaskočil.
1: No tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem 3. kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená. Tak samozřejmě je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu.
3: V Otavě je krásná arena, dá se třeba říct, že by to bylo splnění vašeho dívčího snu zahrát si v Kanadě.
1: Koukala jsem na to a ta arena je krásná, my bychom právě hráli na té NHL aréně, kde hrají prostě chlapy, takže to by bylo něco neskutečného, no určitě splněný sen.
2: Dodala česká hokejová reprezentantka Tereza Pištěková z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
3: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
1: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Dobrý den, je 16 hodin. Radiožurnál nabízí zprávy.
1: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Horko a suchý vítr komplikují hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Barandovském mostě. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě poroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky vyzval vládu, aby připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhodobých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novela počítá i s úpravou tzv. Superdávky. Podpora na bydlení by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Další vlna veder komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až na 41 stupňů. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
4: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
5: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 tisíc hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Temple, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Naničová.
6: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
7: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
8: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fačer David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Úsek od 180. kilometru k omezení na 196. pojedete osobním autem přes půl hodiny, kamionem ještě o něco déle. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u Koberovice. Na 76. kilometru na mostě přes Želivku stojí silničáři v levém pruhu. Něco upravují a dojíždí se do kratší kolony. V Praze se vyhněte jižní spojice před Barandovským mostem. Přímo na mostě překládají kamion po nehodě a ve směru na Smíchov zabírají dva jízdní pruhy. Kolona tak jede krokem, často stojí a zdržíte se asi 50 minut od sjezdu na Krč. Hodně ucpná je tam i Modřanská ulice před nájezdem na Barandovský most. Kolony čekejte i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z letiště na D1. Tam je kolona od plzeňské dálnice až ke sjezdu na Ořech na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam jsou hlavně kamiony v pravém pruhu od 6. kilometru. Provoz v Praze komplikuje taky omezení ve Kbelské ulici. Kolony čekejte v Cínovecké, v Liberecké, taky v Novopatské. Vše směr Kbelská ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večere na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 36 stupňů, v nížinách můžeme naměřit i kolem 38. Tolik zprávy.
10: Dobré odpoledne s Radiožurnálem Sport, je 16 hodin a přesně 6 minut. Na místo tradičního zakončení sezony Formule 1 na Blízkém východě může letos přijít změna. Pokud bezpečnostní situace neumožní uspořádat velké ceny Kataru a Abu Zabí, tak se přesune finále šampionátu do Evropy. O možnosti změny poprvé otevřeně promluvil prezident Formule 1 Stefano Domenicali a píše se o tom na různých zahraničních webech. Letos už se kalendář velkých ten párkrát měnil, odložené byly původně dubnové závody v Bahrajnu a v Saudské Arábii. No a kamže se Formule 1 dívá, tak podle Domenicaliho je jednou z možností Imola, kde se závodilo během velké ceny Emilia Romagna mezi lety 2020 a 2025 a předtím taky několik desítek let při velké ceně San Marína.
2: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.

V Česku už začala fotbalová ligová sezóna, ale dál je otevřené přestupové okno, což se může dotknout samozřejmě i českých týmů, ale teď se dotýká spíš těch zahraničních. Dvě zajímavosti právě z fotbalové Evropy, a to, že bosenský fotbalista a asi nejznámější bosenský hráč všech dob Edin Džeko bude dál pokračovat v profesionální kariéře. Podle novináře serveru Sky Sport Floriana Plettenberga totiž už je uzavřená smlouva mezi Džekem a Schalke 04, kde Džeko strávil posledního půl roku. Teď po mistrovství se asi dal několik dní, týdnů na rozmyšlenou a následně tedy skutečně podepsal smlouvu s bundesligovým nováčkem, který se vrací do nejvyšší německé soutěže. Ta smlouva má být na jednu jedinou sezonu a podle Plettenberga už chybí pouze lékařská prohlídka. Co se týče dalšího novináře, který hodně často vystupuje na sociálních sítích, Fabricia Romana, se ale naopak zastavil přesun světového šampiona z roku 2022 a aktuálně vicemistra světa, fotbalového brankáře argentinského původu Emiliana Martineze. Toho chce z Aston Villa zlanařit Juventus, jenže birminghamský celek si podle Romana žádá až příliš vysoké odstupné právě za golmana, který pomohl vyřešit tu argentinskou brankářskou otázku a před 4 lety pomohl týmu, který vedl kapitán Lionel Messi, k vysněnému titulu světových šampionů.

0: Lačníte po domácím fotbale, tak nezoufejte, už zítra pro vás máme na Radiožurnálu Sport odpověď, a to dva zápasy předkol evropských soutěží. Nejprve v konferenční lize v 18 hodin Jablonec přivítá chorvatský Varaždín. Připomenu, že první utkání toho druhého předkola konferenční ligy skončilo 2-3 v neprospěch Severočechu. No a od 19 hodin taky přímý přenos zápasu Hradec Králové Tromze. Na severu Evropy v Norsku se Východočechům podařilo zvítězit 1-0. Co se týče ligové sezóny, tak ve druhém kole se v předehrávce už v pátek proti sobě postaví pražská Sparta se Zlínem a o víkendu pak několik zajímavých zápasů, třeba v sobotu od 20 hodin Viktoria Plzeň versus Zbrojovka Brno, a nebo od 17 hodin Baník Ostrava versus Slávia Praha. A tohle bude pikantní zápas pro útočníka Ostravanu Václava Jurečku, který byl právě jediným střelcem Baníku v úvodním duelu ve Zlíně, a právě proto, že ho čeká ten další soupeř, tak si bude určitě mnout ruce na další branku, protože Václav Jurečka strávil v minulosti nějaký ten čas právě v pražské Slávii. Po intenzivním středečním tréninku s Václavem Jurečkou mluvil náš reportér David Procházka.
1: Václav Jurečka u mikrofonu Radiožurnálu Sport, útočník Baníku Ostrava, po asi náročném tréninku na Bazalech ve velkém vedru.
2: Jo, tak je středa, takže můžeme toto ještě šlápnout, takže náročný trénink byl. Počasí nám trošku nepřeje, ale pro všechny stejný, takže asi tak. No.
1: Do sezóny jste vstoupili výborně, dá se říct výsledkově. Vyhráli jste 1-0 po vašem gólu, což ani možná nebyla gólová střela, ale ukazuje se, že i možná nególová střela může skončit v brance.
2: Přesně, tak říká se, kdo vystřelí, tak má šanci na to skórovat, takže to se potvrdilo. Obránce na to stečoval pro nás se štěstím, ale pro nás důležitá výhra a máme se od čeho odpíchnout.
1: Jak hodnotíte vůbec ten start do sezóny i s tou přípravou s novým trenérem, trošku obměněné mužstvo?
2: Tak vždycky, když začíná nový trenér, tak to mužstvo si na to trošku zvyká, takže příprava byla náročná, zejména i pro mě, cítil jsem to hodně. Každopádně myslím si, že nám to pomůže hodně do sezóny a myslím, že se teďka z toho čerpáme a jsme skvěle připraveni na sezónu.
1: Když jsme tady mluvili na Bazalech při vašem příchodu z Turecka, to bylo v zimní přestávce, tady foukal studený vítr, dneska vedro. Co se za ten půl rok v Baníku událo? Baníku se to jaro příliš nepovedlo, jak vám osobně asi také moc ne?
2: Tak myslím si, že ten start tady byl dobrý, potom jak ty výsledky nepřicházely, tak na ten tým trošku padala deka a potom se to projeví i vlastně na té psychice, takže byl to pro nás hodně náročný vlastně ten půl sezony, ale myslím si, že zkušenosti jsme jako nabrali, mladý mančaft vlastně prošel si tady tím těžkým obdobím, takže myslím si, že tady v tom z toho můžeme čerpat vlastně v té další sezóně, takže pro nás určitě ponaučení. No.
1: Václav Jurečka, útočník Baníku Ostravy, dal na jaře 4 góly hned v tom prvním zápase na Slovácku, jeden, tam se asi mělo vyhrát, to je jasné, a pak hat-trick z Línu. Mrzelo vás asi hodně, že jste se neprosazoval průběžně?
2: Tak jak jsem říkal, vlastně ta deka nějaká tam byla, potom jsem nedal pár penalt, takže i to se trošku projevilo a šance byly. Trošku mě to mrzelo, že jsem víc neskoroval, ale jsem rád, že jsme to zvládli a že tu ligu jsme vlastně udrželi, protože Baník do ligy určitě patří.
1: Trenér Roman Skuhravý vypadá hodně tvrdě, asi ta příprava podle toho také vypadá také asi tvrdě. Dá, nebo i mezi zápasová.
2: Tak já jsem moc zažil už vlastně v Opavě, už tam byl vlastně náročný. Vlastně po 10 letech, co ho mám znova, tak vůbec neubral z toho, co on má nastavený, a myslím si, že to je jenom dobře, protože to potom utuží ten mančaft a tím náročnější trenér, tak tím náročnější potom vlastně jsou požadavky na tu hru a na všechno, a myslím si, že jenom z toho ten hráč každý vlastně může růst.
1: V sobotu vás čeká Slavia, nejtěžší možný soupeř, jak ji vnímáte na startu sezony?
2: Tak myslím si, že vždycky je to hratelný s Slavií na začátku té sezony, protože mají hodně vlastně reprezentantů, hráli mistrovství světa. Takže nemusí být úplně tolik ještě sehraní a toho bychom mohli využít.
1: Říká Václav Jurečka před sobotním zápasem se Slaví. Děkuji za rozhovor.
2: Taky děkuji, mějte se.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.

Před chvílí jsme byli v Ostravě, teď přes republiku míříme za fotbalem v Plzni. Viktoria totiž oznámila pár zajímavých změn ve své akademii. Do Štruncových sadů míří za účelem zvýšení kvality odborníci ze Švédska, které u mládežnických výběrů doplní sestava z řad bývalých hráčů Viktorie v čele s Janem Sýkorou, Martinem Filem, ale i Janem Kopicem anebo Martinem Zemanem, kteří už jsou v těch mládežnických kategoriích Viktorie Plzeň. Takže borci, kteří seděli v jedné kabině i třeba s naším expertem Pavlem Horvátem. Mimochodem, zítřejší desítka Pavla Horváta se bude soustředit právě i na rozvoj fotbalové mládeže. Zavítají do ní uznávaný trenér mládežnických fotbalistů Antonín Barák starší a taky Ondřej Lípa, který má za sebou taky různá angažmá co do práce ve fotbalových mládežnických rancích. Třeba absolvoval stáž v projektu Red Bullu Salzburg.

0: Real Madrid chystá další přestupovou bombu. Z Manchesteru City chce zlákat kapitána novopečených mistrů světa Rodriho, který před týdnem a půl pozvedl trofej pro šampiony na stadionu v New Jersey ve Spojených státech. Píše o tom španělský server AS, který dnes hodně citujeme kvůli informacím o novém kouči české reprezentace, ale i další weby nebo novináři. Real je prý připraven nabídnout za Rodriho něco přes 50 milionů eur. No a že je to málo, španělský gigant spoléhá hlavně na to, že defenzivnímu záložníkovi končí za rok smlouva a zároveň, že ve 30 letech a po několika zdravotních problémech v posledních sezónách už bude Rodriho cena pozvolna klesat.
1: V 16 hodin 30 minut.

0: Česká tisková kancelář. Podle mluvčí agentury Kateřiny Baránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Počet obětí včerejšího zemětřesení na japonském ostrově Kjúšu stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov. Informovali o tom vládní zdroje. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat v zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením se domluvil na ročním kontraktu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Divišovem a v Praze kolony. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za Divišovem. Na kilometru 46 hlásíte stojící kamion ve stoupacím pruhu.
3: Praskla pneumatika kamionu a je to rozházený v pravém stoupacím pruhu. Kamion se popravil do toho stoupacího pruhu a nedá se projet, kamiony vypočujou.
2: Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna. Od 178. kilometru se táhnou až k omezení na 196. a pro osobní auta je to asi na půl hodiny. A ještě jednou D1 ve směru z Přerova do Brna popojíždí kratší kolona u sjezdu na Němčice nad Hanou. Na kilometru 244 schořelo auto. Na místě hasiči průjezdný pouze levý pruh. A teď do Prahy. Dobrá zpráva z Barrandovského mostu. Nehoda, která celé odpoledne komplikovala průjezd směr Smíchov, je pryč. Kolona na jižní spojce od magistrály se tak začíná pomalu rozjíždět. Větší kolony i na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i směrem z D1 se zdržíte okolo 20 minut. No v Praze velmi silný provoz kolony i v centru města a nebo třeba v oblasti Palmovky a Vysočan. Spojovací ulice ta stojí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude jasno anebo skoro jasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Je 16 hodin 36 minut, ale středa, nikoliv čtvrtek, kdybychom se zítra bavili touto dobou na radiožurnálu Sport o jabloneckém fotbalovém klubu, tak ten se bude hodně chystat na zápas od 18 hodin a konkrétně na odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému nogometnému klubu Varaždin, tedy fotbalovému klubu, abychom mluvili česky. Severočeši první zápas prohráli 2-3 a teď absolvují předzápasový trénink. Sleduje ho taky sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal, kterému přejeme pohodové odpoledne na Jabloneckou Střelnici. Díky za váš čas.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport.
0: Než se budeme, pane Koukale, věnovat jablonecké odvetě, vy sám jste mistr ligy z Bohemians a v 80. letech jste si zahrál v dresu Klokanu taky evropské poháry, tak vybaví se vám ještě dnes nějaké pohárové bitvy? Jaké to je? Na co se můžou jabloneční fotbalisté připravit?
1: No tak samozřejmě se mi vybaví všechny vzpomínky a tak dále, ale v té manažerské činnosti teďka už mám trošku jiné pocity, ale ty vzpomínky dávno do minulosti, jak tomu říkám, se vybavují a jsou to vždycky pěkné vzpomínky a zážitky z toho fotbalového, z těch evropských pohárů a pohárů mistrů, jak se tomu kdysi říkalo. No, takže to je jasný, to zůstává v člověku pořád.
0: Jablonec zítra čeká odveta druhého předkola konferenční ligy po prohře 2-3 na hřišti chorvatského soupeře. Jak si Jablonec vyhodnotil ten první duel? Co vám ukázal? Protože byly tam dobré momenty, góly z různých standardních situací. Vy jste i vedli, ale ve druhém poločase soupeř skóre otočil.
1: Tak šli jsme do prvního ostrého zápasu vlastně po přípravě Varaždín, ale to samý, takže tam nemáme se na co jako vymlouvat. Určitě jsme si říkali před zápasem, že to bude zápas těžký, protože chorvatská liga je dobrá liga, oni 2-3 roky hrají opravdu výborný fotbal, mají tam i dobré fotbalisty. No a naše jako takový to určitý zklamání bylo z toho, že jsme vlastně zápas otočili, šli jsme do vedení 2-1, no ale pak už jsme to před koncem neuhráli a tak, jak to ve fotbale chodí, dostali jsme ještě vlastně góla před koncem a tak jsme si přivezli porážku 3-2. No.
0: Říká Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Jablonce. Mimochodem, jak vy sám vnímáte chorvatský fotbal a jeho kvality? Máme se u Chorvatu leccčems učit?
1: Individuality teda mají výborný, to je opravdu, z Varaždínu bych 2-3 hráče bral okamžitě a jsou to šikovní kluci, mají dobře postavené mužstvo, vyvážený i věkově a celkově příští týden přivítají Hajduk Split doma, takže oni mají dobrý týmy, jsou Zagreb a tak dále a Varaždín patří k ním, no, je to tak.
0: Pojďme ale k vám, vy jste v nedělním ligovém utkání dokázali jako Jablonec otočit průběh zápasu s Olomoucí, vyhrát 2-1, jakou teď tedy cítíte z kádru náladu? Povzbudilo to možná některé skleslé tváře vašich fotbalistů?
1: Ve fotbalový život běží strašně rychle a tyhle ty pohárové utkání se prolínají s ligou. To znamená, museli jsme se okamžitě přepnout a jít na ligu, na těžkýho soupeře, samozřejmě na Olomouc. Nastoupili hráči, kteří neměli takovou vytíženost, trenér to, bych řekl, dobře prostřídal a všichni hráči byli vlastně připravení a nakonec jsme to zvládli, i když jsme zápas taky potáčeli.
0: Co vy osobně očekáváte od toho zítřejšího pohárového zápasu s Varaždínem? Bude to postup Severočechů, jak si přeje asi nejeden fotbalový fanoušek, nejen třeba Jablonce, i těch dalších klubů, protože jedná se i o český koeficient a samozřejmě čím víc míst v Evropě, tím lépe.
1: Tak všichni si to uvědomujeme i ohledně koeficientu, ohledně výsledku, ohledně hry pro diváky, kteří s náma fanoušci třeba přicestovali i do Varaždínu a zítra přijde určitě mnoho diváků se na nás podívat, fanoušků, chtěl bych je tímto pozvat a hráči jsou nastavení tak, že chceme samozřejmě jít za postupem a udělá mančaft všechno pro to, abychom vyhráli a vlastně máme to složitý, ale musíme za vítězstvím jít za postupem.
0: My jsme na začátku zmínili, že aktuálně sledujete předzápasový trénink, i se některé zvuky ozývají za vaším mikrofonem, který máte aktuálně u sebe, tak můžete prosím na závěr přiblížit, jak zatím probíhá předzápasový trénink jabloneckých fotbalistů, jak vypadá vůbec takové předzápasové v uvozovkách soustředění, když je to ale na vlastním trávníku, na vlastním hřišti, když fotbalisté dobře znají to prostředí, kde se zítra v plné polní ukážou?
1: Tak hráči absolvovali krátké video na stadionu, pak jsme se přemístili na náš tréninkový, do našeho tréninkového areálu, kde právě teďka probíhá trénink a aktuálně teďka probíhá rozcvička, čili žádný taktický prvky vám neprozradím, ale rozcvička, to znamená zahřátí a tak dále, a pak se půjde na nácviky samozřejmě určitých standardních situací, určitých postových nácviků a tak dále, jo. Čili trénink teprve začíná.
0: Možná mě ještě napadá jedna otázka na sportovního ředitele fotbalového Jablonce Zdeňka Koukala, pakliže by šla ta cesta před koli konferenční ligy dál a dál úspěšně, v pořádku, dobře, tak přemýšleli byste ještě o nějakém rozšíření kádru? Jak to aktuálně vypadá s takovým prvoligovým týmem, který má za sebou první ligové kolo a první zápas v předkole evropských pohárů? Počítá se ještě s tím, že by se mohl kádr nafouknout?
1: S tímhletím se vlastně počítá neustále, protože během sezony přichází i zranění a i červené karty a kádr se doplňuje, nebo je poptávka po nějakém hráči a musíme ho, nebo jsou i prodeje hráčů. Samozřejmě na vaši otázku odpovídám ano, kádr není uzavřený, víte, že nám odešly dvě křídla třeba, takže to je něco, co vám trošku prozrazuje, ano, díváme se po útočníkách.
0: Děkuji za tyhle odpověď Zdeňku Koukalovi, sportovnímu řediteli klubu z Jablonce, který zítra čeká odvetný duel druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport si budete moct poslechnout tohle utkání v 18 hodin. Severočeši, připomenu, nejprve ale prohráli na severu Chorvatska 2-3. Pane Koukale, díky za váš čas a ať to zítra jabloneckým fotbalistům vyjde.
1: Děkuji mnohokrát a znova zkaz pro naše fanoušky, ať dorazí zítra na střelnici.

0: To byla snad jediná písnička Davida Bowieho, kterého máme v playlistu Radiožurnálu Sport, ale míříme od hudby zase zpátky ke sportu. V Česku totiž nejsou tak známé jako olympijské hry nebo mistrovství světa, ale přesto patří hry Commonwealthu mezi největší multisportovní akce planety. Pravidelně se na nich představují olympijští vítězové, mistři světa i světoví rekordmani a pro řadu sportovců mají obrovskou prestiž. Do konce tohoto týdne hostí právě hry Commonwealthu skotské Glasgow a podrobněji teď o nich budeme mluvit spolu s Lukášem Antošem. Hezký den ještě jednou.
1: Hezké odpoledne.
0: Lukáši, pojďme od začátku. Když se řekne olympiáda, tak každý ví, co se děje, ale když se řekne hry Commonwealthu, tak možná kor u nás, my nepatříme do Commonwealthu, je tolik lidí nezná. Tak co to je za akci, proč vznikla a jaký je její význam ve světě sportu?
1: No tak her Commonwealthu se účastní sportovci ze Společenství národů, které sdružuje především bývalé země britského impéria. Dohromady jde o 74 reprezentací. První hry Commonwealthu se uskutečnily v roce 1930 v kanadském Hamiltonu. Tehdy se ještě jmenovali British Empire Games. Jejich cílem bylo spojit země Commonwealthu prostřednictvím sportu a postupně se z nich stala mimořádně prestižní akce, která se koná jednou za 4 roky. Na programu jsou především tradiční olympijské sporty, jako je atletika, plavání, cyklistika, gymnastika, box nebo judo. Vedle nich se ale objevují i sporty typické právě pro země Commonwealthu, například bowls, což je sport, kde hrají hráči koulí, speciálně asymetrické koule po trávníku, tak aby se co nejvíce přiblížili k malé bílé kulice zvané jack. Nebo netball, což je zase kolektivní míčový sport podobný basketbalu, který hrají 2 7členné týmy, přičemž hráči se s míčem nesmějí pohybovat ani driblovat a musí jej přihrávat vymezeným prostorům hřiště tak, aby jej skórovali do obroučky bez desky.
0: Možná si někdo řekne, že jde jen o regionální soutěž bývalých britských kolonií, jenže když se člověk podívá na startovní listiny, tak zjistí, že tam závodí v podstatě světová špička. Tak jak silná je ta letošní konkurence v Glasgow a kteří sportovci nebo třeba i disciplíny stojí za největší pozornost?
1: Sportovní úroveň je opravdu vysoká, platí to především pro atletiku, která je dlouhodobě ozdobou těchto her. V Glasgow například startuje olympijský vítěz a mistr světa v hodu kladivem Kanaďan Eitan Katzberg. Ve sprintech sledujeme souboje nejlepších atletů z Jamajky, Austrálie, Velké Británie nebo Kamerunu. Velkou pozornost vzbudil Emmanuel SMS Kamerunu, který stovku vyhrál v čase 9,83 setiny sekundy. Mezi ženami byla nejrychlejší Novozelanďanka Zoe Obsoba, která byla před 2 lety čtvrtá na halovém mistrovství světa v běhu na 60 metrů. Tradičně fantastickou úroveň mají také běhy na středních a dlouhých tratích. Keňané a Ugandané patří mezi nejlepší vytrvalce světa, ale budou to mít velmi těžké, protože domácí Scott Josh Kerr totiž jen 9 dní před hrami šokoval atletický svět, když po 27 letech překonal světový rekord na 1 míli. No a kdybychom se podívali do historie her, startoval zde například nejrychlejší muž historie Usain Bolt, který získal zlato na stovce, ale i ve štafetě.
0: A vedle sportovních výkonů se letos taky mluví ve spojitosti s hrami Commonwealthu o budoucnosti celé akce, protože Glasgow převzalo pořadatelství v podstatě na poslední chvíli a ty letošní hry jsou podstatně menší než bývalo zvykem, musela se tomu i přizpůsobit některá sportoviště, tak co zatím stojí a jaká budoucnost ty hry čeká?
1: Hlavním tématem jsou finance. Původně měla být letošní hry měly pořádat australská Victoria, ale kvůli prudce rostoucím nákladům od organizace odstoupila. Glasgow proto řešení a využilo většinu sportovišť, která už měla z her v roce 2014. Místo obvyklého počtu sportů jich je jen 10. Na druhou stranu zůstaly ty nejdůležitější disciplíny, tedy atletika a plavání, a organizátoři chtěli ukázat, že i velkou multisportovní akci lze uspořádat kvalitně a bez obrovských investic do nové infrastruktury. Pokud se úsporný model osvědčí, může být inspirací i pro další pořadatele. Zájem sportovců je totiž stále obrovský a pro mnoho z nich jsou tyto hry hned po těch olympijských a mistrovství světa nejprestižnější akcí, na které mohou reprezentovat svou zemi.
0: Hry Commonwealthu představil ve vysílání Radiožurnálu Sport Lukáš Antoš. Díky za to.
1: Hezký den.
0: Krásné odpoledne.

Na Radiožurnálu Sport pro vás máme další zajímavosti. Za chviličku odpolední rozhovor, který se bude týkat českých sdružinářů. Už zítra třeba desítka Pavla Horváta, která se bude týkat mládežnického fotbalu, anebo pro vás máme zajímavé vstupenky v naší soutěži, konkrétně lístky na fotbalovou šance ligu, anebo i na kvalifikaci Ligy mistrů. Krásný poslech dalších pořadů, je 16 hodin 56 minut. Hezké odpoledne. Don't be-

0: Radiožurnál Sport.
1: Je 17 hodin. Radiožurnál a zprávy. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Americký prezident Trump po iránských útocích v Jordánsku pohrozil odvetou. Královéhradečtí fotbalisté se chystají na domácí odvetu kvalifikace Evropské ligy z Tromsø. V Praze komplikuje dopravu nehoda na jižní spojce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lenka Mlinková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa odpoví na noční iránské útoky na americké vojenské základny silou. Šéf Bílého domu to nastínil stanici Fox News. Potvrdil, že protizdušná obrana zneškodnila balistické rakety mířící na základny Spojených států v Jordánsku. Trump taky tvrdí, že noční americko-saudské údery na proiránské milice v Iráku byly koordinované s vládou v Bagdádu. Úřad iráckého prezidenta ale tyto útoky odsoudil jako zjevné narušení suverenity země. Ve Friedlandu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice, stát bude 108 milionů korun. Teď zdravotníci ve Friedlandu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
1: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, tři rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
4: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
1: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun.
0: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí zítra ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø od 19:00 z prvního zápasu v Norsku. Si přivezli výhru 1:0, kterou vybojovali za polárním kruhem i za nízkých teplot na umělém trávníku. Na východě Čech se očekávají třicítky a podle kapitána Vladimíra Daridy by to spolu s odlišným povrchem hřiště mohla být drobná výhoda.
6: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu. Asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali.
5: Jablonečtí fotbalisté se budou pokoušet otočit dvojutkání s Varaždínem. Po porážce 2-3 v Chorvatsku ho budou hostit zítra také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, a to od 18 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Větší kolony čekejte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na kilometru 179 a nesouvislá kolona místy v levém pruhu se táhne až do Brna k omezení. Pro osobní auta čekejte až půl hodiny navíc. V Praze ten velmi silný odpolední provoz brzdí nehoda na jižní spojce. Ve směru na Hradec Králové se za lanovým mostem srazilo auto s motorkou. Průjezdný pomalu pouze jeden pruh a kolona je dlouhá. Od nájezdu ze Spořilovské ulice postojíte asi 40 minut. Větší kolony v Praze, mimo jiné i na okruhu, na Pražském okruhu, popojíždějí před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech, jak od D1, tak od letiště čekejte kolony asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno, anebo skoro jasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách nejčastěji kolem 28 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Dobré středeční odpoledne. Konec července vždy v tenisovém kalendáři znamená, že se elitní okruhy stěhují na severoamerické betony. No a tak už jste v našem vysílání slyšeli o tom, že do turnaje ve Washingtonu dobře vstoupil Jakub Menšík. V Los Cabos, tedy v Mexiku, se to povedlo Daliboru Svrčinovi a za pár hodin bude hrát svůj úvodní zápas na mexickém hardu Jiří Lehečka jako nasazená jednička turnaje v Los Cabos. No ale dobrý tenis, doufám si tvrdit, se hraje také u nás, protože tradičně na konci července se v Liberci koná Challenger, tedy turnaj té série pod okruhem ATP, na kterém lze vidět řadu třeba i budoucích opravdu hvězd. Věřme, že takové vyrostou třeba i z mladých českých tenistů Martina Krumicha a Jana Kumstáta, kteří v Liberci na Sviany Open dokázali dnes odpoledne postoupit do čtvrtfinále. Takže pokud je chcete jít podpořit a další české tenisty v boji o úspěch na libereckém Challengeru, tak rozhodně máte příležitost.
0: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: O vyřazení severské kombinace z programu zimních olympijských her už jste ve vysílání radiožurnálu Sport slyšeli. Dnes se v odpoledním rozhovoru k tomuto tématu vrátíme. Na soustředění českých sdruženářů si ve Slovinské Planici, jen kousek od místa, kde Domen Preuc skočil světový rekord 254,5 metru, o tom se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem povídal reportér Pavel Petr.
1: S Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, si povídáme ve Slovinské Planici při tréninku českých sdruženářů tady v areálu, co je aktuální. Není to tak dávno, co vyšla informace o tom, že severská kombinace je vyškrtnuta z programu olympijských her. Teď s krátkým odstupem času. Jaké jsou k tomu informace, jaké jsou reakce mezi sdruženáři?
2: Tak reakce jsou samozřejmě velice negativní, bylo to takový, musím říct, velký šok. Teď se to snažíme nějakým způsobem zpracovávat, co to vlastně bude znamenat. Máme během letních závodů mezinárodních sezení se zástupci naší disciplíny v rámci FIS, kde by mělo být nějakým způsobem detailněji zhodnoceno, na základě čeho vlastně došlo k vyřazení naší disciplíny, ale ten začátek je samozřejmě obrovský zklamání. Teď se snažíme si nějakým způsobem projít. Víme, že nás čeká mistrovství světa v zimní sezóně. Další dvě mistrovství světa jsou jasně naplánované. To znamená, severská kombinace nějakým způsobem jede, ale tohle to samozřejmě bude stěžení otázka do dalších let.
1: Měl jste nějaké avízo, že by k tomuto kroku mohlo dojít?
2: Avízo jsme dostávali, protože není to asi úplně nová otázka. Myslím si, že už se to diskutuje několik let, že vždycky některé disciplíny, které mají nejmenší potenciál zaujmout, tak se dostávají na ten seznam, o kterých se na jaře hlasuje, jestli budou v následujícím programu zimních olympijských her nebo ne. Musím říct, že když jsme zjistili informaci na jaře, že vlastně nepřijdou nové disciplíny z letních sportů, to znamená, bude se stále fungovat na sněhu a ledu, tak jsem byl výrazně klidnější a myslel jsem si, že to proběhne tímto způsobem, a tohle to bylo opravdu pro nás zaskočení.
1: Jaké vlastně byly ty argumenty pro vyřazení z programu? Mluvilo se o tom, že se jedná o neatraktivní disciplínu, to ale předpokládám, že mi vyvrátíte.
2: Tak atraktivní, to samozřejmě jsme to mohli vidět i na zimních olympijských hrách, kdyby ty stadiony byly opravdu plné, jak na skokanském můstku, tak na běhu. V průběhu zimní sezóny, když vidíte stadiony při světových pohárech, není to na všech místech, ale prostě minimálně na polovině těch štací je opravdu plný dům, přenáší to televize a tak dále a tak dále. To znamená, ten zájem tam určitě je, ale je to situovaný všechno spíše do západní, střední a severní Evropy. To znamená, ten globální trh Čína, Austrálie, Jižní Amerika těžko oslovit tímto sportem, a myslím si, že to byl jeden z těch hlavních důvodů, na který pak Mezinárodní olympijský výbor koukal. Ale furt si myslím, že pokud nás tam nechtěli, jak to měli říct, jednoduše a ne sestavit nějaký list bodů, na který jsme měli zapracovat, a musím říct, že se opravdu ta kombinace posunula i v rámci genderové vyváženosti, vyrovnanosti. Holky udělali obrovský posun a tohle je samozřejmě rána.
0: Říká Tomáš Slavík. Za sportovním ředitelem úseku severské kombinace na Svazu lyžařů České republiky se do Slovinské Planice vydáme znovu po písničce v odpoledním radio rozhovoru jediného čistě sportovního rádia u nás.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: 17 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Vyškrtnutí severské kombinace, tedy sportu propojujícího skoky a běh na lyžích z olympijského programu, to je téma odpoledního rozhovoru naší stanice. Se sportovním ředitelem úseku severské kombinace Tomášem Slavíkem natáčel ve slovinské Planici reportér Pavel Petr.
1: Co to může znamenat pro české združenáře? Jak je to může zasáhnout?
2: Tak těch asi scénářů je více. Jak jsem už zmiňoval, tak letošní sezóna je jasná, to znamená závodníci mají vrchol sezóny mistrovství světa, i za další dva roky je naplánované mistrovství světa, to znamená je to ještě furt dříve, než by vůbec jsme se dostali na další zimní olympijské hry. Ale co to bude znamenat v rámci financování sportu, to myslím si, že bude ta základní otázka, protože sport jako takový bude fungovat samozřejmě dál, i když to bude neolympijská disciplína, ale pro udržení té kvality a jak toho realizačního týmu závodníků a toho zajištění, to bude složitější. A samozřejmě uvidíme, jak se k těmto otázkám budeme schopni postavit a získávat zdroje.
1: Změní se podmínky pro přípravu?
2: V letošním roce se ty podmínky nezmění, ale v těch následujících letech to samozřejmě ten vliv může mít.
1: Nebojíte se toho, že nejlepší závodníci by mohli přejít třeba na jiné disciplíny, třeba na skoky samotné nebo na běžecké lyžování?
2: Tak tady to asi není o tom, jestli se bojíme nebo nebojíme. Prostě pokud ten sport bude mít nějakou budoucnost, tak ty sportovci to budou dělat. Pokud ten sport potom přestane mít budoucnost, tak samozřejmě, pokud se budou chtít a budou mít šanci se prosadit v jiné disciplíně, tak jedině dobře. Tohle je vždycky o tom, já to zmiňuji na všech možných pozicích. Prostě ten závodník je svým způsobem svým pánem a pokud je schopný se prosadit někde jinde, tak hlavně to prostě má nějaký výstup jak pro něj, tak pro celou reprezentaci.
1: Jakým způsobem komunikujete teď se závodníky? Snažíte se udržet na té pozitivní vlně?
2: To je asi to základní motto, protože ten první týden po této informaci to nebylo jednoduchý, protože je logicky ta informace není vůbec příjemná a ty závodáci prostě makají, bojují za to, aby se na té olympiádě představili a tohle se těžko vstřebává. Takže teď si myslím, že už s tím nějakým odstupem jsou si vědomi, že ta sezona pro letošní rok je neměnná, nemá smysl si zahlcovat hlavu více informace o tom, co bude za 3, za 4 roky, ale soustředit se aktuálně na tuto sezónu a pak se to bude řešit dál.
0: Říká sportovní ředitel úseku severské kombinace na Svazu lyžařů České republiky Tomáš Slavík. Ještě jednou se za ním na Radiožurnálu Sport do slovinské Planice vydáme. To proto, abychom vám představili tamní skokanský areál.

0: Let's try love.
1: S Tomášem Slavíkem, sportovním ředitelem úseku severské kombinace na Svazu lyžařů České republiky, jsme se zatím v našem odpoledním rozhovoru dotkli tématu vyřazení právě jeho sportovního odvětví z programu zimních olympijských her. Teď nám v povídání s Pavlem Petrem představí areál ve Slovinské Planici, kde se čeští sdruženáři v uplynulých dnech připravovali.
2: Pojďme do areálu, ve kterém se právě nacházíme, to znamená ve Slovinské Planici. Jak moc významný tady ten areál je? Jak bys to charakterizoval?
3: Je to tradiční areál, vlastně ve Slovinsku je od nepaměti, bylo to tady vždycky primárně známý tím, že tady probíhaly lety na lyžích, ale zároveň tady byly i střední můstky, které tak postupně opravovali, neopravovali, a myslím si, že tak zhruba 15 let zpátky nebo 10 let zpátky přišla velká rekonstrukce a je tady teďka krásný areál, který má dohromady 7 skokanských můstků, je tady k tomu sportoviště s kolečkovou dráhou, ubytování přizpůsobené pro sportovce, to znamená zajištění, hala a tak dále a tak dále. To znamená, je to takový klasický sportovní rezort, který umožní sportovcům, klasickým disciplínám se věnovat tomu sportu, který dělají.
2: Jak často vlastně mají možnost čeští sdruženáři ten zdejší areál využívat?
3: Řekl bych, že minimálně jednou ročně se tady určitě otočíme. Ty sportoviště musíme nějakým způsobem měnit, kombinovat pro reprezentační družstvo. Je to jasný tím, že spolupracujeme s německým týmem, tak se snažíme ten program ladit společně s Němcema, ale teď jsme tady konkrétně na soustředění, kdy tady máme juniorské reprezentační družstvo ženy, to znamená, je to společné soustředění českých kombiňáků a jsem velice rád, že pak při takovémhle areálu se tady můžou všichni zase posouvat ty své hranice.
2: Mimochodem, jak nabité leto mají čeští sdruženáři, bývají i letní závody?
3: Je to tak i v letošním roce, letní závody budou začínat druhé polovině prázdnin. Máme celkem 5 závodů Summer Grand Prix, který je vlastně to stejný, co zimní závody světového poháru, sjede se tam ta celá špička, ale není to pod hlavičkou světového poháru. To znamená, to jsou závody, které se budou konat ve střední Evropě a pak nás bude čekat až na podzim přesun na sever ku Sámu a začne další díl světového poháru.
2: V úvodu toho rozhovoru jsem zmínil ten světový rekord. Ten světový rekord tady skočil Slovinec Preuc. Tak jaké to může být letět vzduchem 1/4 kilometru?
3: Neskutečný, samozřejmě. To jsou ty pocity, který ten sportovec, myslím si, že musí mít potom v každém sportu, ať už to je, že skočí do výšky najednou nějakou metu, laťku, tak samozřejmě, když pak člověk pluje tím vzduchem s těma lyžema, tak je to neskutečný, a když dokáže uletět 1/4 kilometru a bezpečně to odjet a ví, že prostě překonal všechny hranice, které před ním nikdo nezvládnul, tak je to neskutečný pocit.
2: Dá se vůbec taková vzdálenost ještě překonat, případně co je k tomu potřeba?
3: Překonat se dá cokoliv, každý rekord se dá překonat, ale v aktuální vlastně té stanovené hodnotě se to může posouvat v rámci jednotek metrů. Možná opravdu, kdyby se přistoupilo k nějaké rekonstrukci stávajících můstků, ať už ve Vikersundu nebo v Planici, tak určitě se tam něco dá. Myslím si, že do budoucna se to i plánuje. A nebo to můžou být nějaké soukromé akce, jak jsme mohli vidět asi 3 roky zpátky, kdy Ryoyu Kobayashi na Islandu na upraveném můstku sněhovém, neoficiálním, letěl téměř 300 metrů. To znamená, ty hranice samozřejmě neustále se dají posouvat a musí k tomu být jenom ta infrastruktura.
2: Říká Tomáš Slavík z Planice, Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: McLean Celebrini, tedy stále teprve 20-letý hokejový útočník, podepsal se San Jose nejlukrativnější smlouvu v historii NHL, alespoň pokud jde tedy o gáži za jednu sezónu. Hvězdný kanačtský forward bude v barvách organizace Sharks po dobu 5 let každý rok vydělávat 18,8 milionů dolarů, tedy bezmála 400 milionů korun. Znamená to tedy, že by se McLean Celebrini mohl stát od příští sezóny, od kdy začne jeho nový kontrakt platit, nejlépe hodnoceným hokejistou světa, ale do té doby se samozřejmě ještě může stát mnohé a třeba ten jeho aktuálně podepsaný kontrakt někdo překoná. Je 17 hodin 29 minut, za chvíli aktuální zprávy a potom další zajímavá témata.
1: Vstávat s námi se vyplatí.
2: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
1: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
3: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
4: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
3: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
1: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
6: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. Je to zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes je až 34 stupňů Celsia. V pátek může být až 39 stupňů. Na naše území podle meteorologů dnes je až 34 stupňů Celsia. V pátek může být až 39 stupňů. Na naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu.

0: Sum získal Oscara za píseň Fallin' Slowly z filmu Once, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. Do Česka se často vracel, naposledy vystoupil před měsícem na festivalu Slunovrat v Opavě. Sport. České basketbalisty do 18 let už za půl hodiny čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. V chorvatské Rijece se střetnou s Azerbajdžánem. Na šampionátu zatím čeští mladíci nestratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají jistý. Nicméně pro udržení naděje na návrat do elitní divize A musí zvítězit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Brně a taky v Praze kolony. Na dálnici D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem, delší ve směru z Prahy na Ostravu. Poprvé se brzdí v obou průzích na 180. kilometru a fronty se táhnou až k omezení na 196. kilometru. Pak se ta kolona na chvilku rozjede a opět zastaví u Slatiny, u sjezdu na letiště. Tam na 202. kilometru teď zasahují hasiči u nehody, hlásí náš zpravodaj.
3: Na kilometru 202,5 ve směru na Vyškov je nehoda kamionu s osobním autem, čili pravý pruh je neprůjezdný, zpomaluje se tam do zastavení.
2: A kolona se prodlužuje. Celkově se ve směru z Prahy na Ostravu v Brně zdržíte přes půl hodiny. V Praze silná odpolední špička komplikovaná nehodami. Na jižní spojce ve směru na Hradec Králové se za lanovým mostem zrazilo auto s motorkou. Průjezdný pouze levý pruh a kolona zabere asi 40 minut od Spořilovské ulice. Dlouhá kolona na spojce i ve směru na Barandovský most. Od magistrály pojedete pomalu až k tunelu Mrázovka. Regulují vjezdy do tunelu. A ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Jak od letiště, tak i z dálnice D1 počítejte asi 25 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách nejčastěji kolem 28. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

17 hodin, skoro 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který teď může zmínit skutečnost, že ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. MOV předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympijské hry do Los Angeles za 2 roky. Ukrajinský olympijský výbor ve svém prohlášení uvedl, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodl předčasně a bez řádného ověření, jestli jeho prohřešky, které vedly k suspendaci, byly skutečně vyřešeny. Jen připomenu, že ruský olympijský výbor byl suspendován od října roku 2023 za to, že schválil přijetí sportovních organizací z Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, tedy z oblastí z okupované Ukrajiny po ruské invazi, která začala v únoru roku 2022. Dnes už máme skoro polovinu, tedy prázdnin, 29. července roku 2026. Jsou pořádně horké dny a budou ještě teplejší. A to komplikuje situaci třeba také pořadatelům dostihů. Vždyť o víkendu se má konat třeba i třetí kvalifikace na velkou pardubickou steeplechase. A tak zkrátka pořadatelé museli nějakým způsobem reagovat. Jakým konkrétně, tak to probereme na Radiožurnálu Sport.

0: Nastupující tropické počasí v Česku poznamená i pořádání sportovních akcí. Organizátoři třetí kvalifikace na Velkou Pardubickou upravili časový program sobotního mítinku. A tak se bude začínat netradičně už v 9 hodin ráno. Na Radiožurnálu Sport o tom teď budeme mluvit se šéfem pardubického dostihového závodiště Jaroslavem Millerem. Pane Millere, hezké odpoledne.
1: Hezký den z pardubického závodiště.
0: Je to ojedinělý váš zásah do programu, nebo musíte častěji sahat takovým opatřením, že byste posunuli program do dopoledních hodin?
1: Tak určitě to není úplně standardem, ale není to zase úplná novinka. Už jsme to několikrát v historii udělali, především s ohledem na klimatické podmínky. Ta předpověď počasí je skutečně taková, že ty teploty budou vysoké, že budou letní, takže jsme se rozhodli hlavně s ohledem na účastníky posunout ten začátek na 9. hodinu raní.
0: A spíš s ohledem na jezdce a jezdkyně nebo na koně, komu ty vysoké teploty by měly vadit víc?
1: Tak je to otázka, jak to kdo snáší, ale samozřejmě víme, že spousta těch dostihových koní v těch letních měsících absolvují tréninky v brzkých raných hodinách, takže pro ně to takové překvapení nebude, že se běhá dopoledne. Já jsem si jistý, že i pro ty jezdce a žokeje a žokejky to bude příjemnější, protože jsou to lidé, kteří nemají problém vstát brzy ráno a jít do práce, takže to pro ně bude snad i příjemná změna.
0: Pane Millere, a existuje nějaká horní teplotní hranice, nad kterou už se nesmí závodit, nebo je to vždy na posouzení toho jednotlivého závodiště, jak si situaci vyhodnotí?
1: Tak ono to není pouze o těch teplotách, ale samozřejmě je to o tom, jak dlouho ty teplé dny přetrvávají, protože není to pouze o tom jednom dostihovém dnu, ale je to samozřejmě a především o přípravě dostihové dráhy. To musíme vyhodnocovat průběžně a opravdu ten dnešek a další dva dny budou teplotně nadprůměrné, takže děláme všechno pro to, aby ta dráha byla perfektně připravená, aby byla korektní a s tím ohledem samozřejmě počítáme i s tím dřívějším začátkem. Takže to jsou všechno aspekty, které musíme brát v úvahu.
0: Šéf pardubického dostihového závodiště Jaroslav Miller, který hostem Radiožurnálu Sport, zmínil dráhu. Aktuálně je tedy dost sucho. Jak složité to má teď správce dráhy Václav Žižka?
1: Tak správce dráhy má určitě napilno, protože nedělá nic jiného, než kropí a kropí, aby jsme tu dráhu skutečně měli korektní, takže má plné ruce práce, samozřejmě to s ním každým dnem konzultuji, ale každý den mě přesvědčuje o tom, že ta dráha bude perfektně připravená, že bude sízná a že to bude mít bezproblémový průběh.
0: Takže teď se asi moc netěšíte na to, až přijdou účty vodné, stočné za tuto sezónu, bude asi hodně vysoké.
1: Tak to víte, že všechno stojí peníze, ale děláme to pro blaho koní, pro blaho lidí, takže nedá se nic dělat, tak to prostě je a to, co je pro nás důležité a nejdůležitější, aby ta dráha byla sízná, aby byla korektní, aby to vše dobře dopadlo.
0: Ano, přesně tak, aby se ideálně všichni koně a jezdci a jezdkyně na nich dostali v pořádku do cíle. No a ono jich bude i vzhledem, nebo možná právě proto, jaké je počasí v těch 8 dostizích sobotního mítinku, kde vrcholem bude ta třetí kvalifikace na Velkou Pardubickou, netradičně až dost kvalifikaci, to bude 11 koní. Čím to, pane Millere, myslíte je?
1: Tak my jsme rádi, že to pole těch koní je takto početné. Samozřejmě víme, že zase vzhledem k těm klimatickým podmínkám byly některé ty dostihové dny zrušeny i na jiné. Takže samozřejmě ty koně jsou v nějaké pravidelné přípravě v tréninku a potřebují závodit a z toho důvodu se propisují do těch přihlášek a proto máme i v Pardubicích ty startovní pole poměrně nabité.
0: Velká Pardubická, to je samozřejmě vždy téma na začátku října a už i týdny předtím pro příznivce turfu. Loni tenhle slavný dostih, slavnou Steeple Chase po 30 letech ovládl kůň připravovaný zahraničí, irský Stumptown. Máte letos už nějaké informace z ciziny, že by v říjnu dorazilo třeba nějaké podobné ESO?
1: Tak zatím úplně konkrétní zprávy nemáme. Samozřejmě ten loňský ročník zaznamenal zájem zahraničí nebo zvýšený zájem zahraničí. Přihlášky na Velkou Pardubickou jsou ještě daleko, ty budou až v měsíci září, takže uvidíme, kdo si bude brousit zuby na nějaké třeba lepší umístění nebo vítězství v letošním ročníku, to se skutečně ještě dozvíme, ale už teď máme zprávy o tom, že se sem zřejmě bude chtít přijet podívat a možná i s koněm přijet navštívit pardubické závodiště ekipa z Francie. Já si myslím, že i v Irsku chystají Stamptowna na to, aby se pokusil obhájit. Uvidíme, jestli někdo přijede ze Slovenska, třeba i z dalších zemí.
0: Říká šéf pardubického dostihového závodiště Jaroslav Miller. Pane Millere, díky za váš čas a ať to o víkendu všechno dobře klapne.
1: Moc vám děkuju a zvu všechny na pardubické závodiště tuto sobotu už v 9 hodin ráno.
0: Ano, přesně tak. Pardubický dostihový meeting tentokrát už opravdu hodně brzy. Bude potřeba si přivstat, ale určitě to bude stát za to.

0: Je 17 hodin 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a protože teploty stoupají venku až nad tropickou třicítku, tak asi nebude od věci se v našem vysílání také trochu schladit u ledu. V přípravě na novou hokejovou sezónu jsou totiž nejen hráči, ale také rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli v jihočeském Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom to vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Hocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Hocký.
3: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážených hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to dozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidlech.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Hocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme,
1: to je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Hocký z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména.
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Je 18 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
8: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun.
9: Rodiny s malými dětmi se často ocitají v situaci, kdy se jejich příjmy propadají, zatímco výdaje rostou.
8: Při dopravní nehodě zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Na D1 v Brně brzdí provoz nehoda směrem na Vyškov. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů. Je středa 29. července. Dobrý podvečer u hlavních zpráv a vám přeje Ondřej Látal.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
10: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
9: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
10: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
11: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
10: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení 9. tříd základních škol. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
12: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
13: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
12: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
14: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
12: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské školský systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
8: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit 100 tisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
6: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: A před vysokými teplotami varuje taky Český hydrometeorologický ústav. Na naše území totiž proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. Zítra tak může teplota stoupnout na 36, v pátek až na 39 stupňů. Horká tak znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus. Tropické teploty už dnes přilákaly lidi taky na přírodní koupaliště. Pláž obsadili třeba u bývalého lomu v Nové Vsi na Třebíčsku.
15: Kdo by to vydržel? Paneláku anebo na zahradě, jo, když bazén není, tak...
16: Vlastně měl Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
17: Ten lom má vlastně tři prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlí.
16: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
17: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
16: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. Je to zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna tří ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
18: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před dvěma týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval taky v Česku.
19: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
20: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
19: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
8: A víc k tomu řekneme chvíli po zprávách.
7: Sport.
21: Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia, který už měl podepsat dvouletou smlouvu. Šéf české asociace David Trunda na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání, ale neupřesnil s kým. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
22: Já je vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a tohle to nás čeká i zítra, takže nebude to rozhodně nic lehkého, to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezmeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval, myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je do té odvety, aby jsme to zvládli.
21: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu zítra přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18:00. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Ucpaná D1 v Brně a v Praze nehody. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu na 202. kilometru. Likvidují následky nehody. Teď už jsou průjezdné opět dva jízdní pruhy. Nesouvislá kolona se táhne od 183. kilometru a zdržíte se okolo půl hodiny směrem na Ostravu. A taky v Praze silný provoz komplikují nehody. Na Strakonické směrem z centra se u Hornbachu srazila dvě auta, blokují jeden pruh a kolona se natáhla až na Barandovský most. Popojíždět budete přes 20 minut. Nehoda i na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Za nadjezdem nájezdem z Běchovic dvě auta v levém pruhu a kolona už z Černého mostu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
24: Příjemné středeční odpoledne. V jeho dresu hráli Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, George Hagi nebo Pep Guardiola a také české kvarteto Pavel Zrníček, Libor Kozák, Jaromír Zmrhal a Aleš Matějů. Založen byl před 114 lety a teď historie klubu Brescia Calcio končí. Osud tradiční fotbalové značky v Itálii definitivně spečetil soud. Na vině jsou dlouhodobé finanční problémy. Teď soud tedy v Brescia už nařídil likvidaci tohoto klubu. Mezitím ve městě vznikl nový klub Union Brescia, který se chce v nové sezóně pokusit o postup ze třetí do druhé ligy. Co se stane s tradiční značkou Brescia Calcio, to není jasné. Co je jasné, pokud budete i nadále poslouchat Radiožurnál Sport, že vás za chvíli vezmeme za českou ženskou golfovou jedničkou, která má před sebou další pořádnou výzvu.
7: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
25: Starting the day, I couldn't be balanced.

0: Datum 30. července, tedy zítřejší, má ve svém kalendáři určitě pěkně červeným kroužkem označeno česká golfová jednička Sára Kousková. Právě zítra totiž vstoupí do britského Women's Open. Na tomto turnaji elitní kategorie Major hrála poprvé loni a skončila mezi posledními. Letos je ale Sára Kousková na tamní podmínky připravená mnohem lépe, což potvrdila dobrým výsledkem na generálce ve Skotsku.
1: Ta hra ve větru se jako obrovsky zlepšila a posílám velkou pochvalu celému svému týmu, protože jsme na tom opravdu zamakali. A musím říct, že jsem pyšná docela i na sebe, protože to byl fakt skvělý výkon.
2: Pochvalovala si Sára Kousková hru na Scottish Open. Na turnaji, který se koná pod záštitou evropské tury, ale i elitní světové LPGA, se oproti minulým rokům podstatně zlepšila a po dvou kolech prošla takzvaným katem do víkendových bojů.
1: Měla jsem ráda, že jsem se zahrála 4 kola, protože pro mě asi je nejhodnotnější trénovat to v turnaji a v tom turnovém tlaku, takže to vlastně vyšlo úplně nejlíp. A byť jsme se třeba nechtěli úplně tolik koncentrovat na výsledek před začátkem toho turnaje, tak z toho vyšel moc hezký výsledek.
2: Konkrétně dělené 31. místo v největší světové konkurenci. Elita severoamerického i asijského golfu totiž Scottish Open bere jako poslední přípravu na britský major Women's Open a tam je příprava důležitá, takzvaná linksová hřiště, typická pro britské ostrovy, se vyznačují silným větrem, vysokou trávou mimo fairwaye a specifickými písečnými překážkami. Sára Kousková podle svých slov na tato hřiště našla recept.
1: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet toho jako správného plánu, jak ty jamky odehrát, a myslím si, že to bude třeba souviset i s tímto týdnem tady v Lethem na The Open.
2: Cílem pro Kouskovou při druhé účasti na Women's Open by tak mohl být postup do víkendových kol, tak jak se jí to poprvé na majoru povedlo před 3 týdny ve francouzském Evianu. 27letá absolventka Texaské univerzity se ale spíš než na výsledek soustředí na taktickou kázeň.
1: Primárně to, abych se udržela té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Nejvýznamnější turnaj v sezóně, britské Women's Open na hřišti Royal Lithem a St. Anne's, začne Sára Kousková ve čtvrtek po 11:30 odpoledne. Krištof Kousal, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport už jste slyšeli, že šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino má v úmyslu prodat podíly z mistrovství světa soukromým investorům. A před chvílí vyšlo najevo, že stanovil 211 členským federacím na 19. září termín pro vyjádření souhlasu s prodejem podílů. Proti ultimátu se okamžitě ohradila Evropská fotbalová unie UEFA. Ta s další komercializací šampionátu nesouhlasí a podle médií je ve hře dokonce bojkot mistrovství světa. Třeba šéf francouzské fotbalové federace Philippe Diallo Radio France Inter řekl, že chybí nám konkrétní informace potřebné k tomu, abychom se mohli vyjádřit k záležitostem, které jsou pro budoucnost fotbalu zjevně zásadní. Naopak předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda plány FIFA podpořil.

0: Je 18 hodin 26 minut a zítra v tomto čase už na Radiožurnálu Sport budeme poslouchat přímý přenos odvety druhého předkola konferenční ligy mezi fotbalisty Jablonce a Varaždínu. Severočeši si z chorvatské půdy přivezli porážku 2-3, ale to rozhodně není výsledek, kvůli kterému by měli před domácí odvetou věšet hlavu. Jablonec Varaždín tedy zítra od 18 hodin, od 19 hodin potom budeme poslouchat také přímý přenos utkání mezi Hradcem Králové a norským Tromze. Půjde o odvetu kvalifikace druhého předkola Evropské ligy. No a východočeši udělali na půdě norského soupeře velký krok k tomu, aby postoupili do další fáze, protože do domácí odvety půjdou s vědomým vítězství 1-0 v úvodním utkání. Zítra na Radiožurnálu Sport tedy nebudou chybět přímé přenosy ze zápasů dvou českých klubů, tedy Jablonce a Hradce Králové, na evropské scéně.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 18 hodin 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
1: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Ekatemiríny s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se třeba na ostrově Lesbos anebo na Peloponézu. Do Česka se vrátily tropy. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. Dál platí taky výstraha před vznikem požárů, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a taky Zlínském kraji. A zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes večer poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Sport. 20-letý kanadský hokejový útočník je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Sport. 20-letý kanadský hokejový útočník a někdejší jednička draftu NBA.

0: Je to kvůli zúžení ve Kbelské ulici. Zastavíte už na Štěrboholské spojce kousek za Průmyslovou, za Europarkem a popojíždí to až do Kbelské ulice. Na Štěrboholské spojce se ucpává i opačný směr na Lanový most. U nájezdu z Běchovic je první nehoda v pravém pruhu a o kousek dál u stavby okruhu ještě jedna nehoda v levém pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Pražský okruh je ucpaný i před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona ve směru z D1 na letiště. Tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelu a brzdí se u sjezdu na Vestec. Lepší zprávy máme z Brna. Na D1 se rozjíždí kolona směrem na Ostravu. Na kilometru 202 po nehodě už neprůjezdná pouze Krajnice. To zdržení přes Brno na D1 v tuto chvíli pro osobní asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc bude jasná, anebo skoro jasná, teploty 20 až 16 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Cyklistický závod kolem Dánska má za sebou první etapu, která měřila skoro 200 kilometrů. No a nakonec byl ve spurtu nejrychlejší Belgičan Wout van Aert. Na druhém místě dojel Slovák Kubiš, na třetím Dan Pedersen. Nestratili se ani dva čeští cyklisté, kteří se účastní závodu kolem Dánska, protože Tomáš Kopecký se objevil v cíli jako sedmý nejrychlejší a jeho bratr Matyáš, ten dojel na 27. místě se ztrátou 17 sekund na vítězného Wouta van Aerta. To byl jeden tedy výsledek středy 29. července, ty další vám nabídneme už za malou chvíli ve velkém přehledu.

0: Ústřední melodie k filmu, který propagoval box. Už je to tedy pěkných pár desítek let, co Sylvester Stallone tedy jako Rocky za těchto zvuků běhal do schodů ve Filadelfii. Možná si to vybavíte. O boxu teď řeč nebude, ale nabídneme vám jiné sportovní novinky. Středy 29. července. A začneme tou, že podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia. Tuhle informaci rozvine tedy na úvod velkého přehledu Jakub Kanta. Kubo, vítej.
1: Hezký den. 52-letý rodák z Albacete Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry Španělska a redaktoři a spíšou, že už měl dokonce podepsat i smlouvu.
2: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf FAČR David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Hradce Králové už zítra odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli výhru 1-0, kterou vybojovali za polárním kruhem i za nízkých teplot a na umělém trávníku. Na východě Čech se očekávají teploty přes 30 stupňů Celsia a podle kapitána Vladimíra Daridy by to spolu s odlišným povrchem hřiště mohla být drobná výhoda.
3: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes léto díl, ale stejně tak asi jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
1: Jablonec bude naopak v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti Varaždínu dohánět jednogólové manko po úvodní porážce 2-3. O tom, co by případný postup přes chorvatského soupeře znamenal z pohledu možného rozšíření a posílení kádru, mluvil v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport Zdeněk Jelínek, sportovní ředitel Jablonce.
4: Během sezóny přichází i zranění a červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakém hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly dvě křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
1: Odvetné utkání na Jablonecké Střelnici začne zítra v 18 hodin. Zápas Hradce Králové s Tromsø o hodinu později. Radiožurnál Sport nabídne obě utkání v přímém přenosu.
0: A pojďme na led. Hokejový supertalent McLean Celebrini prodloužil v NHL s předstihem své působení v San Jose. S vedením Sharks podepsal rekordní 5letou smlouvu na celkem 94 milionů dolarů. V přepočtu skoro 2 miliardy korun. To Richard Žemlička, 20letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů, zámoří opouští. Po půl roce celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde se domluvil na 2letém kontraktu s finským týmem Saipa Lappeenranta.
1: Český hokejový národní tým žen začal přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
5: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektují. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moci žádný turnaje. Takže s tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje. Teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
0: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu vstoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
6: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se hlavně držet tý svý strategie a toho svýho plánu, jak chce hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
1: Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. MOV předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympijské hry do Los Angeles 2028.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Jakub Kanta. Kubo, díky za to.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
0: 18 hodin 47 minut. Příjemný poslech.

0: Se vstupem fotbalistů Jablonce a Hradce Králové do předkol evropských pohárů vám tento týden na radiožurnálu Sport rádi připomínáme úspěchy českých klubů v některé z evropských soutěží. Teď se vrátíme o 7 let zpátky do pražského Edenu. Slavia tam 14. března roku 2019 vyřadila španělskou Sevillu 4-3 po prodloužení a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy.
1: Nechci říkat, že to je od mě, a nechci slyšet, že si to užijeme, my to neužijeme. My budeme vyválčit další dva zápasy a další postup, je to jasný, protože uběháte, ubojujete, usoubojujete, znepříjemíte jim to, ale musíte o tom být přesvědčený.
2: Slavia si přivezla ze hřiště Sevilla nadějnou remízu 2-2. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský měl před odvetou k celému týmu památný proslov, který zazněl i v podcastu Totální sezóna, věnovaný i dramatickému duelu proti španělskému týmu.
1: Dneska si můžete šáhnout na něco, na co budete vzpomínat celý život, tak ať to nepromarní, ať nechodejdeme dneska večer do garáže s tím, že už se to nedá vrátit. Buďte odvážní a držte při sobě. Jasný?
2: V úvodním poločase vidělo 19 000 fanoušků na stadionu v Edenu 2 góly, po jednom na každé straně.
1: Oši, poslouchejte. Je to super, jo? Jsme pole poločas od postupu, jo? 45 minut. Za 45 minut jsme v podstatě nepřišli do žádný šance, kromě poslední střely.
2: I ve druhém poločase padly 2 góly. Nejprve z penalty poslal Slávii do vedení kapitán Souček. Za hosty vyrovnal nádhernou ranou Munir. Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm se Sevilla dostala poprvé v utkání do vedení díky Vasquezovi a Slavia tak postupu musela dát 2 branky.
3: Traoré, jeho prostrkávačka Olajinka, kombinace, Van Buren může zakončovat, nakonec mu tam stojí. Je to gól! Van Buren prostřel jak Kjera, tak Vaclíka na vzdálenější tyč a v polovině 102. minuty Slavia srovnává na 3-3.
2: Naději dal domácí nizozemský útočník Mick Van Buren, který vyrovnal na 3-3. A ve 119. minutě dostala Slavia možnost zahrávat trestní kop po faulu na Ibrahima Traorého.
3: Konec ještě Olajinka dostává balon ve vápně. Olajinka se to natáhl na levačku, stále Olajinka. A tohle střela, kterou dávají slavisté gol 4-3. 119. minuta utkání. Slavia dává postupový gol. A tady je neskutečná radost a euforie.
2: A právě Traoré byl posledním slávistou, který se dotkl míče. Než ho hostující Kjer dostal do vlastní sítě za záda brankáře Vaclíka.
4: Míč končí v zámezí, ale konec! Slavia vítězí v neuvěřitelném utkání 4-3 po prodloužení. Skutečně tohle bylo drama se vším všudy.
5: Samozřejmě to hezky bylo takový spontánní, skvělý pocit a hlavně jde o to, že vlastně vidíte v tu chvíli, kolik lidí uděláte šťastných a to je to nejdůležitější, prostě proč to hrajeme. Samozřejmě my jsme šťastní, my si převezeme další tým, ale prostě vidíte ty lidi, ty šťastní, kteří jsou tady do půlnoci a ráno určitě půjdou do práce do toho a jsou tady s váma a užijou si to.
2: Řekl po postupu do čtvrtfinále trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
6: To bylo neskutečný, to se prostě nedá zapomenout a ty emoce cítím ještě teď.
7: To byl takový zápas, který každýho pohltí a já měl radost stejnou, jako kdyby hrál. To byl takový zápas, který si určitě každý bude pamatovat, prostě 120. dá takovýhle gol. Krásný zápas, no.
2: Popsali své pocity v rozhovoru pro klubovou televizi útočník Milan Škoda a záložník Josef Hušbauer. Cesta Slávie Evropskou ligou skončila v dalším kole. Ve čtvrtfinále ji vyřadila londýnská Chelsea, která vyhrála 1-0 v Edenu a 4-3 na domácím hřišti. Alena Benešová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport.
9: Sport ze

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, s Brojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: A protože nás posloucháte, tak se teď dozvíte, že s reprezentačním výběrem volejbalistek zahájila přípravu na brněnské mistrovství Evropy i nahrávačka Kateřina Valková, která si v květnu poranila koleno a kvůli tomu přišla o turnaje v Lize národů. 30-letá opora národního týmu z posledních let podstoupila na jaře i drobnou operaci. Teď je ale tedy zpět a věří, že bude moci zabojovat o šampionát, na který se české volejbalistky chystají na prvním soustředění v Táboře. Jen doplním, že při absenci Valkové doplnila Květu Hrabovskou na nahrávačském postu Pavla Šmídová a po návratu po téměř 7 letech přispěla k tomu, že Češky ve své druhé sezóně v prestižní Lize národů vybojovali 6 vítězství ze 12 zápasů a obsadili konečné 10. místo. Teď je tedy čeká evropský šampionát, který pro české volejbalistky začne v Brně 21. srpna.
7: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
8: 19 hodin. Radiožurnál přináší zprávy. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Firma BMW chce do konce roku 2027 propustit 8 000 zaměstnanců v Německu. Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová se zapojila jako asistentka do přípravy českých hokejistek. V Praze teď brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Rodičovský příspěvek od příštího roku pravděpodobně vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
9: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
8: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
10: První vozidlo vyrobené v obce, vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
8: Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobce automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a taky silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti.
11: Festival začal happeningem pod vedením výtvarníka a hudebníka Petra Nikla. Ten společně s přítomnými diváky namaluje návrhy na cenu diváků, která se jako jediná na tomto festivalu uděluje.
12: Samozřejmě bych si přál, aby přijelo hodně lidí.
11: Říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan. Diváci uvidí až do neděle skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
12: Má to tady tu výhodu, že to město není velký, jednotlivý ty sály jsou blízko vedle sebe. A vzniká tady spoustu nových přátelství, protože ty lidi se o těch filmech pak baví.
11: Na filmy se můžou dostat pomocí festivalové akreditace.
13: Tím, že máme opravdu veliké sály, takže se opravdu nebojíme, že do těch velkých sálů by se na filmy nedostali i diváci na jednotlivý vstupenky.
11: Dodává pořadatelka Barbara Trojanová. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Radiožurnál.
14: Sport. České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u národního týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolina Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
15: Tady na té úrovni už víceméně chce každé minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 v Brně, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 další nehoda teď brzdí provoz v Brně směrem na Vyškov. Už na výjezdu z Brna u Rohlenky se na 208. kilometru srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a je tam kratší kolona asi na 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolony od Hradecké dálnice na 10 až 15 minut. A pozor, Štěrboholská spojka je ucpaná i v opačném směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Je to kvůli nehodě na Novopatské ve směru na Kbelskou. U sjezdu na Satelice blokují jeden pruh. Brzdí se u sjezdu na Běchovice a zdržíte se přes 20 minut. A ještě jednou pražský okruh, kolona stále ve směru z D1 na letiště. Po pojíždí před sjezdem na Ořech od sjezdu na Lochkov. Ucpává se kvůli tomu taky ulice k Barandovu směrem z centra před sjezdem na pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Dobré pozdní odpoledne. Když se řekne Edin Džeko, český fotbalový fanoušek okamžitě odpoví. To je přece útočník, který svoji parádní kariéru odstartoval v Teplicích. Ano, před dvěma dekádami sázel Edin Džeko góly za severočeský klub. A ta jeho kariéra stále nekončí. Je mu 40 a teď se tedy rozhodl, že bude pokračovat v německém Schalke i po jeho postupu do první ligy, ke kterému ostatně bývalý hráč Manchesteru City nebo Interu Milán přispěl 6 góly v 11 zápasech poté, co před jarní části sezóny přišel právě do dresu klubu Gelsenkirchenu. Bundesligu si tedy Edin Džeko zahraje po 15 letech po odchodu z Teplic. Byl totiž v letech 2007 až 11 oporou Wolfsburgu a v jeho dresu se v roce 2010 dokonce stal králem bundesligových střelců.
16: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

Pavla Flamíková a Anna Šantrůčková, to jsou přední české reprezentantky veslařky, které se představují na té nejvyšší scéně v disciplíně s názvem Dvojka bez kormidelníka. No a v posledních týdnech a měsících byly velmi úspěšné. V sezóně 2026 totiž dosáhly na celkové vítězství ve světovém poháru. Dokázali vybojovat medailová umístění ve všech třech podnicích letošního seriálu. No a tak není divu, že si je do svého pořadu pozval herec David Novotný. Na place tedy dnes byly Pavla Flamíková a Anna Šantrůčková. Rozhovor s nimi vám nabídneme večer po 11. hodině v repríze, anebo ho potom můžete najít také, kdykoliv budete mít čas a chuť, v mobilních aplikacích, těch podcastových a samozřejmě i té naší s názvem Můj rozhlas. No a po 13. hodině jsme vám nabídli rozhovor s Alexandrem Šupeničem, bronzovým olympijským medailistou v šermu fleretem z Tokia 2021 a aktuálně především prvním českým šermířem mužem, který dokázal vybojovat na světovém šampionátu individuální zlato. Alexandru Šupeničovi se to podařilo v Hongkongu, no a dnes tedy přišel k nám do Českého rozhlasu a my vám ten rozhovor v repríze nabídneme už za pár minut po zprávách o 7:30.

0: Je 19 hodin, skoro 18 minut a jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. A že vás poslouchá tolik, že jsme se už za 5 let našeho vysílání stali nejposlouchanějším digitálním rádiem v Česku. No a věříme, že to tak bude i nadále. Třeba proto, že vám budeme nabízet zajímavé rozhovory. Teď je tady jeden z nich. Olomoučtí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě. A to znamenalo i zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně. To platí i pro Zacha Senyšina, který je teprve 4. Kanaďanem v historii hanáckého klubu. Do Olomouce se přesunul po nepříliš vydařené sezóně v Německu a krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zach Senyšin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno, takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
2: Dodal 29-letý forward, který je teprve 4. Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední 3 roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
1: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tým, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
2: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2015 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senyšin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
1: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
2: Vypráví Senyšin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
1: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa a nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Otavě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
2: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zach Senyšin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu Jakubové Zbořil a Lauko. Před 2 lety dal v německé lize 27 gólů a na to by rád nahané navázal. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Second.

Máme středu 29. července, v Severní Americe už se rozjíždějí turnaje, které budou patřit do této části tenisové sezóny. Pokud jde o turnaj ve Washingtonu, tak tam už včera dokázal postoupit po svém prvním zápase Jakub Menšík. V mexickém Los Cabos se dařilo Daliboru Svrčinovi a dnes nastoupí jako nasazený hráč číslo 1 rovnou do utkání druhého kola, tedy dnes mexického času, ale z českého pohledu už zítra Jiří Lehečka. Aktuálně 12. hráč světového žebříčku. A dokonce na 7. místo mezi ženami poskočila po svém senzačním triumfu ve Wimbledonu Linda Nosková. Čerstvá grandslamová šampionka si stále ještě užívá volno, ale už se musí připravovat, protože příští týden naskočí do tisícovkového turnaje v Torontu. Následovat bude další turnaj stejné kategorie v Cincinnati. No a Linda Nosková před posledním grandslamem sezóny, tedy New Yorkským US Open, si naplánovala také ještě turnaj v Monterrey, tedy v Mexiku, který před 2 lety vyhrála a získala tam první ze svých 3 titulů. Loňskou obhajobu zakončila ve čtvrtfinále. Ale je samozřejmě otázkou, jestli Linda Nosková v Monterrey bude hrát, pokud by se jí mělo dařit v Torontu a následně třeba i v Cincinnati, tak možná mexický turnaj i vynechá, aby se připravila na ten zmíněný poslední Grand Slam sezóny, tedy New Yorkské US Open. Lindu Noskovou samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport stejně jako další české tenistky a tenisty budeme sledovat. Teď je 19 hodin 26 minut, je tady skupina Green Day a za chvíli už zprávy o 7:30.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chyběl. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili třeba o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Sport. Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně a kolony v Praze na Černém mostě. Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207,5 se v levém pruhu srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého

0: Dálnice, je to kolona asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách naměří většinou kolem 28. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Dobré pozdní odpoledne. Alexandr Šupenič, šermíř, který znovu prokázal svou příslušnost k absolutní elitě své disciplíny, tedy fleretu. Má bronz z olympijských her, vítězství ve světovém poháru, medaily z evropského šampionátu. V sobotu v Hongkongu ale tyto úspěchy dokázal ještě trumfnout. Stal se totiž mistrem světa. A dnes byl hostem Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Ptal se ho moderátor Jan Pokorný.
5: Do České republiky se vrátil nový mistr světa v šermu Alexandr Šupenič. Teď má čas a je tu. Dobrý den, jsem rád,
6: krásný, že jste dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A je tu z medailí, kterou má položenou na stole. Ta září novotou, září zlatem. Jak je těžká?
6: Je docela těžká, je vlastně jako taková bytelná, kvalitní, takže jako super, jsem spokojený, je velmi hezká a mám z ní radost.
5: Vidíte v ní těch 23 let neuvěřitelného úsilí, práce?
6: Není tak, že to vidím v medaili, ale cítím to jako v sobě a vlastně je to tak, že spousta lidí právě vidí finálový zápas nebo vidí to, že jsi nějaký titulek, že jsem vyhrál mistrovství světa, nebo přesně vidí tu medaili, ale já jsem si to jako prožil a ty moji nejbližší si to taky se mnou prožili vlastně tu dlouhou cestu a vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru a vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti a bylo to skvělý a vlastně mě to jako dojímá doteď.
5: Alexi, ano, dojímá, teď jste řekl to slovo. Je někdo z vašich nejbližších, kdo po tom finále nebrečel?
6: No, myslím si, že moc takových lidí není vlastně. Celý můj tým, vlastně můj trenér, fyzioterapeut Patrik, předseda svazu pan Kubišta, všichni moji blízcí, jako všichni jsme brečeli. A pak mě to jako dojímalo i jako druhý den a tak, takže já si nemyslím, že to je špatně, já si myslím, že to prostě jako ty emoce k tomu patří a vlastně kvůli těm emocím to člověk nakonec vlastně dělá.
5: Váš trenér před tím prvním soubojem vám prý řekl, musíš si to celé prožít. Co to vlastně znamená?
6: No, já jsem to pochopil v tu chvíli tak, že ono často jako ten tlak je obrovský na to mistrovství světa a vlastně, když jsem šel na první zápas, tak jsem byl hodně nervózní, i ten zápas jako nebyl úplně ideální, ale podařilo se mi ho vyhrát a potom, když jsme vycházeli z toho kórumu, tak on mě řekl, abych si to prožil, abych vlastně si to zažil tu situaci, protože to je to, proč to děláme. Všechny ty tréninky, všechny to cestování, to kam jdeme, je vlastně kvůli tomu přijít na tu největší stage a vlastně ten pocit tam si užívat, prožívat ho. Neužívat si to v tom smyslu, já jako znám tisíc jiných věcí, které jsou lepší na užívání, ale prožít si to, vlastně být přítomnej tomu a být komfortní v té dané situaci. A myslím, že se mi to povedlo a pak každý ten zápas jsem se vlastně na něho těšil a i mě bylo dobře v tom zápase, takže to bylo super.
5: To znamená, i to finále byla taková show? Přece nemáte čas myslet na to, abyste šermoval pro lidi.
6: Finále rozhodně nebyla show, finále byla jako dokonalá disciplína z mé strany, jo. Protože já jsem vlastně našel skulinu a do té skuliny jsem prostě sázel jeden zásah za druhým a dařilo se mi vlastně mít nějakým způsobem vzdálenost, tempo, ale byl jsem velmi disciplinovaný, protože často se stává, i mně se to stává, že když člověk třeba vede 6-1 nebo 6-0, to je jedno, tak chce udělat něco, že trošku se dostane, jakoby to ego dostane takový boost, že má chuť udělat nějakou parádu nebo něco a já jsem tady vůbec takový pocity nezažíval a jenom jsem opravdu pracoval na každý ten jeden zásah. Vždycky nahlas jsem si pod maskou říkal, vybojuj tuhle akci, další sekvenci absolutně naplno. A pak jsem už ani nevěděl, jaký je stav a jenom jsem, jak kdyby jsme tam byli, tak já tam
5: 15-2 to bylo, víte to.
6: To vím, ale jako kdyby to bylo do 30, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že takhle můžu jet prostě nekonečno.
5: Váš finálový soupeř to nesl těžce, jak to? Je to profík, ne? Taky má něco za sebou.
6: Má toho za sebou hodně, je to aktuálně, nebo byl světová čtyřka, vlastně je to stříbrný z Paříže, z olympiády, 2 měsíce zpátky vyhrál světový pohár.

0: Je to jeden z nejlepších šermířů světa, ale tohle se asi vlastně nikdy ve finále mistrovství světa nestalo a i ty dva zásahy, co dal, tak byly ne po jeho nějaký aktivitě, ale po mý malý chybě jako technický, takže si myslím, že to bylo nepříjemný a je těžký jako to v tu chvíli přijmout, ale on mě druhý den napsal, že se jako omlouvá za to, že ta jeho reakce jako nebyla úplně sportovní, ale že vlastně, že jsem si zasloužil vyhrát a že mi gratuluje a že pro něj byla čest se mnou v tom finále být.
1: Na rozdíl od čtvrtfinále, kde jste prohrával, ale prý jste v jednu chvíli říkal trenérovi, ať nemá obavy, že vy víte, co má dělat, co máte vy dělat. Nemá to říkat spíš trenér vám?
0: Ne, no, jako on mě to samozřejmě taky říkal a on byl velmi celý den velmi jako sterilní v tom smyslu, že i za toho třeba, když ještě se vrátím do toho finále, za toho stavu 13-1, kdy byla pauza, tak dalo by se říct, že to je opravdu skoro vyhraný zápas a ta rada od trenéra by mohla být, já nevím, běž si užít poslední dva body, prostě to, ale jeho rady vlastně byly velmi jako přesně co mám dělat, jakože mi radil, jak kdyby ten stav byl 7-7, jo, jakože vůbec nebral ohled na to, že to je 13-1. No a tam v tom zápase já ještě, když trošku odbočím, já jsem měsíc zpátky začal opravdu když jsem jako cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se. Byl jsem kuriózní najít, jak vyřešit tady tuhle hádanku, jak toho soupeře porazit. A vlastně pak jsem snížil na 9-6, pak byla nějaká pauza a já jsem vlastně v té pauze trenérovi říkal, hele, to dáme, to prostě bude dobrý. No a pak jsem najednou ucítil, že on se o ten výsledek začíná bát. No a to vám samozřejmě vlije benzínek do žil a už toho soupeře, už máte pocit, že už ho máte jako na lopatě. No.
1: Alexander Šupeněč, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu i radiožurnálu Sport, prvním českým mistrem světa. A když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
0: No to je zajímavý. To je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
1: Já jsem nic nevyhrál.
0: No ne, ale jako když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa. A vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat. A je v pořádku, si myslím, nějakým způsobem si to prožít, ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně, já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě, ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád, jako v tom smyslu, že emocionálním, a tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takovýho mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude, a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
1: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení tak, jako do turnaje.
0: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje. Věřím, že i do druhého a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas co nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě ty soupeři to začnou vnímat jinak. Jo, i s každým jako tím výsledkem ty soupeři k vám dávají nějaký příběh a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.
1: Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
0: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo, pak moje kondiční trenérka, taky Italka Analýza Coltorti, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako s té mentální části. A samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce. Takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
1: Co když nás poslouchá Bára?
0: Tak já jsem mluvil o rodině.
1: To už je rodinu, Bára už je rodinu.
0: Vnímám jako rodinu a jako velmi, velmi
1: tady jenom mluvíme o partnerce Alexandra Šupeniče, plavkyni, výborné plavkyni, Barboře Slemanové. V tom vašem týmu jsou tedy dva Italové. Mm-hmm. Hodilo se to v tom finále?
0: No, očividně ano, ale myslím si, že jako nejenom ve finále, ono se to hodí jako celkově, že jsou fakt jako dobří v tom, co dělají. Ten trenér je úžasný a kondiční trenérka taky. A myslím, že i pro ně je to takový jako trénujou proti Italovi, jo, takže je tam takový trošku spicy ten, že to jako chtějí dokázat, proti Italové. Bylo krásně, když jsem nastupoval, ten komentátor říkal, Alexandr Šupinič může dokázat první zlato pro historii, pro Českou republiku, anebo Filippo Macchi může se postavit k těm stovkám mistrů světa, co oni mají, takže v tom jako my jsme opravdu malá země a historicky jako se nám nic takového zatím do té doby nepovedlo a těm Italům se velmi jako daří v tom sportu.
1: Ono by se chtělo říct, abyste se s tím trenérem hledali, protože na první pohled je to taky perfekcionista. On jde oslavit, ale pak ještě do 6 do rána sleduje analýzy těch zápasů.
0: To je blázen úplně.
1: Úplně
0: blázen, jako já Giovanniho miluji v tomhle, on fakt, my jsme přišli z večeře z oslavy ve 3 ráno, šel jsem spát a v 5 ráno mě bliká SMS-ka od Giovanniho, koukám na ty zápasy, bylo to skvělý, tady jsi dělal to. Já říkám, Giovanni, nech mě bejt, jako super, já jsem spokojený a chvilku mě nech. A on říká, jo, máš pravdu, ale já se na to dívám, proč nechci, aby ten den skončil, protože vlastně ty emoce z toho jsou tak velký, ten sport přináší tak jako, díky tomu, co člověk jako prožije za tu kariéru, tak je to pak strašně hezký.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexandr Šupenič. A teď pojďme dolů. Příští týden máte kemp s dětmi. Znovu.
0: Je to od soboty vlastně, ano.
1: Je to od soboty. No, už je vyprodáno?
0: Jo, to už bylo dávno, ale...
1: Nerozšíříte to teď?
0: Ne, nejde to. Já se, jako už i tak, jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Ale samozřejmě máme skvělý trenérský zázemí a skvělý manažerský zázemí a už to začíná v sobotu. Je to vlastně od soboty do pátku. Já musím trošku ještě doléčit, proč mám lehce tady natržený biceps, ale vlastně byl jsem už u doktorky a nějakým způsobem se to hojí, ale těším se na to moc, je to hodně jako práce, hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit. No a pak to samozřejmě vrcholí příští pátek na Jakubském náměstí v 7 večer v Brně, no v 7:30, kde vlastně nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně a diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se z medailí se mnou a zažít zábavu.
1: Člověk občas vydává, řekněme, tenisové exibice nebo exibice v jiných sportech. Co je půvabného na šermířské exibici?
0: Je to úplně udělaný jinak. My postavíme na Jakubském náměstí stage, která bude jako dost zajímavá, interaktivní, zároveň celý ten zápas bude zhudebněn, jo? Že tam bude hudební podkres, nebude to tak sterilní, bude to jako zajímavý, každý tým bude mít svého kapitána, myslím, že kapitán českého mužstva bude Viktor Pulpán, vlastně brněnský basketbalista kapitán, takže ty kapitáni mají mikrofony, mluví do toho, je to velmi interaktivní, lidi z davu si můžou zašermovat o velkou cenu, což je jako zajímavý, přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který jste nedělali, o nějakou velkou cenu, takže myslím si, že to bude zábava. Všichni zvu, dorazte, bude to skvělý.
1: Takže 7. srpna, Jakubské
0: náměstí v Brně.
1: Tak 19:30, když přijdete dřív, vůbec nic se nestane. Vy, Alexi, máte tady sebou tu zlatou medaili ze světového šampionátu. Co bude s tím fleretem, kterým jste...
0: Já ani nevím vlastně, který to je. Já jsem
1: nevíte, který to
0: ne,
1: je?
0: Já jich mám 5 a vlastně upřímně si nepamatuju, který z nich to přesně byl, takže můžeme to hrát na to, že to byly všechny a všechny můžou mít svůj highlight.
1: Podle čeho vy si vlastně vybíráte fleret? Jaký musí být, aby vám
0: sedl? Já se snažím mít všechny jako dost podobný, dost podobně, jako jsem na to velký pedant, tam každý milimetr řeším jako toho výhybu, nebo jak je to vyhlí ta čepela, tak. Takže flerety mám dost podobný a i tu tvrdost těch čepelí mám trošku měkčí, protože vlastně jsem měl zraněný předloktí a nebo zápěstí, takže potřebuji ty čepele měkčí. A teď vzhledem jako k situaci, která je ve světě a že se všude válčí a tak dále, tak jako není tolik materiálu, aby se vyráběly, tak doufám, že ještě jako to začnou zase vyrábět, no.
1: Kolik je tak potřeba toho materiálu, té ocelina?
0: No to já nevím, ale jelikož k tomu, co se ve světě děje, tak asi z toho materiálu se vyrábí něco, co dokážou prodat dráž a tím pádem těch čepelí je méně, no.
1: Z čeho ono to vlastně je? To já není myslím, normální ocel.
0: Pružná ocel.
1: A kdo to vyrábí? Němci, Francouzi?
0: To opravdu nevím. Jako těch firm je hodně, který to vyrábí, ale vlastně kde se to vyrábí, podle mě se to vyrábí jako všechno v Číně. No. Těžko říct. Já nevím. Já fakt nevím.
1: Tak tam budou asi možná jiné zbraně, jako sečné, než fleret, ne?
0: Nevím.
1: A to nevadí, Ten fleret musí být nějak speciálně vyvážený, ne? Tak jo. Aby to dobře drželo.
0: Jo, přesně tak. Jako já jsem fakt na to říkám pedant, aby to bylo jako dobrý, aby ta špička byla jako lehčí, aby ta veškerá váha byla jako zase u té ruky a tak dále, aby ta čepa se přesně ohýbala a tak. Takže, ale každý to má jinak. Jsou lidi, kteří to vůbec neřeší, jsou naopak lidi, co chtějí tvrdý čepele, to pak dostávat taky rány tady na hrudník,
1: že to fakt bolí.
0: To fakt bolí, no, že máte jako když dostanete tam klíční kost, tak tady máte modráka. Tady vidíte, jsem dostal tady taky mám modráka. Takže to jsou jako nepříjemné rány, ale každý to má jinak. I ten výhyb jako tý čepele, to je jak u hokejek, někdo to má víc, někdo míň.
1: Aleksandr Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu. Byl jste na prvních letních olympijských hrách ve 22 letech? Byl vám
0: je to tak? Je to přesně 10 let zpátky, no.
1: Kam vás ta zkušenost nasměrovala? Byla to pro vás nějaká změna?
0: No, to bylo jako skvělá zkušenost. Jako já jsem za to strašně rád. Já jsem byl na 3 olympiádách a každá mě posunula jako někam dál. Ta první byla samozřejmě o tom se rozkoukat a vlastně jako zažít, jaká ta velká akce je. A taky mě nastavila to, co já potřebuju. Já jsem v průběhu těch let pochopil, že já třeba nemůžu. V Riu jsme tehdy přijeli si týden předtím, vlastně možná i 10 dní předtím, strašně dlouhá doba. Já jsem teďka jel do Hongkongu v podstatě 3 noci jenom před tím turnajem. Samozřejmě je to risk vůči jetlagu a tak, vůči tomu recovery, ale já potřebuju, pro mě začíná turnaj ve chvíli, kdy vyjdu z domu. A já to nedokážu udržet po dobu 10 dní. Já potřebuji být pořád stimulovaný a vlastně soustředěný. A to soustředění člověk nemůže udržet tak dlouhou dobu. Takže já se snažím vyjet co nejblíž před turnajem. Proto miluji turnaje v Evropě, kde můžu vyjet dva nebo v podstatě den předem a vlastně je to v pohodě. Ale jako ty zkušenosti z těch olympiád byly velmi zásadní a určitě mi pomohly.
1: Je tohle nastavení dobrá dispozice pro partnerský život?
0: Jako,
1: když vyjdete z toho domu a už nevidíte, neslyšíte, respektive vidíte jenom ten cíl, za kterým jdete.
0: To nastavení, jako je samozřejmě, že člověk vidí ten cíl, ale spíš bylo to, že je velmi jako, že už se naladí na ten turnaj, že už jako cítí prostě tady takový jako motýlky v břiše, že už je ten turnaj a ve chvíli, kdy tam na tom místě je dlouho, tak vlastně toto se ztrácí. Toto už mu to přijde normální, už je na tom turnaji, už to jako a já potřebuji, aby mě to stimulovalo. Ale pro partnerský život jsem jako furt jako pořádně jako dobrý podle mě, takže i jako 3 dny i
1: pozor, vy jste dobrý v tom sportu, jo. Tak já na vás hledám nějakou mouchu a ta nepřilétá.
0: Jo, no tak určitě jako těch věcí je spousta, ale snažím se být dobrým partnerem kdykoliv.
1: Už jsme o tom mluvili, že jste vyhrál celkové hodnocení světového poháru, což jsou všechny závody za ten celý rok. Co se to stalo? Něco jste změnil? Vyzrál jste?
0: Tak určitě se stalo to, že dříve jsem měl, pořád jsem jezdil do zahraničí, zlepšoval jsem se, pořád jsem jezdil, byl jsem schopen jet 1000 kilometrů autem, abych přijel za nějakým trenérem a na něco se ho zeptal, jo, pořád jsem se snažil zlepšovat a určitě mě formovaly i ty 3 olympiády, všechny ty turné, nějakým způsobem jsem dostal ty zkušenosti. No a poslední 2 roky tady mám trenéra Giovanniho Bortolaza, který je přímo v Praze a ty podmínky máme takový, že tady můžeme trénovat. Hodně tady času jako trávíme, samozřejmě jezdíme pořád na soustředění za těma lidma a tak dále, jezdíme po turnajích po celém světě, ale už hodně času trávím tady a vlastně se to ustálilo nějakým způsobem, se mi ustálil i život a ten trenér je opravdu skvělý a minulý rok jsme měli do té doby nejlepší sezónu, ale nepovedlo se nám mistrovství světa a poučili jsme se z toho a tenhle rok jsme ještě k těm světovým pohárům přidali ještě to mistrovství světa.
1: A řekněte mi, co stálo za tím rozhodnutím vzít ten sportovní život do vlastních rukou, nebýt pod nějakou agenturou nebo pod nějakou společností, která by vás zastupovala?
0: Myslím si, že člověk v mém případě aspoň, tak já vím sám, co nejvíc chci a sám dokážu jako za sebe nejvíc bojovat, protože nebo aspoň minimálně i ty lidi kolem mě, ale když člověk sám jako nejvíc, já jsem si prošel opravdu tím životem v podstatě hodně sám v tom, že jsem od 15 jezdil do zahraničí a pořád jsem hledal, jak vystoupit z té komfortní zóny, kde najít ty lepší trenéry, ty sparring partnery, kde se dozvědět o tom, jak trénujete, proč jste dobří. Já jsem nikdy v životě neměl pocit, že bych si řekl, jo, tam to mají takhle, škoda, že to tady tak nemám. Pro mě to vždycky bylo, tam to mají takhle, proč, co dělají, pojedu tam, zjistím to a chci to taky tak mít. Jako vlastně jsem se těch lidí ptal, já jsem přišel za mistrem světa a ptal jsem se ho, proč jsi mistr světa, proč, jako, jak jsi to udělal, jak co děláš, co trénáš, co jíš, jak spíš. Jo, jako velmi jsem vždycky se snažil dozvědět o těch lidech, no a to všechno se jako nakumulovalo a vlastně teďka se to vyplatilo, no.
1: Co je vlastně na vašem sportu, pokud si musíte nebo musíte, chcete sám hledat i sponzory a nějakou marketingovou spolupráci, co je pro ten biznis zajímavé?
0: Tak je to bojový sport, je velmi atraktivní, je velmi rozšířený v zahraničí, jako dělá ho strašně moc lidí jako po celém světě, strašně moc zemí a je vizuálně velmi krásný, je to gentlemanský, to férový sport, což si myslím, že se trošku z naší společnosti vytrácí, ale pořád je to ta kombinace toho, že to je bojový sport a zároveň je to nějaký to gentlemanství a nějaká ta férovost tom je, takže si myslím, že to je krásný sport, všichni by se ho měli vyzkoušet, aby ho poznali a říkám, je vizuálně velmi, velmi atraktivní.
1: Zdražil jste po mistrovství světa?
0: To asi nechám
1: odpovídat. Já se omlouvám za tu otázku. Ale jsou další, které se nabízejí po takovémhle úspěchu českého sportovce, který vyvolává tu hrdost ve fanoušcích, nejenom sportovních. Co potřebuje český šerm?
0: Potřebuje v první řadě zájem společnosti, potřebuje trenéry, který budou profesionální a který budou se o ty děti starat, protože já vnímám sport jako extrémně důležitou věc společnosti, že ten člověk, který sportuje, nemusí být mistr světa, ale má přesah do jiný práce. Může ty hodnoty, které si naučí v tom sportu a ty principy a návyky, tak mu pak můžou posloužit biznisu, v čemkoliv vlastně dělá. Samozřejmě i je to zdravotní benefit. Ne v mém případě už, to je zdravotní nebenefit, ale v případě jako mladých lidí, kteří sportují, je to velmi jako zdravotní benefit. Takže a je potřeba, aby ale ty lidi, kteří se o ty děcka staraj byli profesionálové, takže si myslím, že investovat do trenérů, do kvalitních trenérů, do edukace trenérů je strašně důležitý. No a pak samozřejmě zázemí mít jako kde ten sport dělat, ale v první řadě bych řekl, že musíte mít s kým ten sport dělat a musí vás ho někdo naučit.
1: Alexander Šupinič už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech. Je to tedy ten tradiční kemp v Brně, potom oslavy spojené nejenom s tím kempem, ale i se ziskem titulu 7. srpna. A pak jedete do Paříže na mistrovství Evropy v plavání?
0: Pak jedu do Paříže, sezona pokračuje, sezona naší rodiny nekončí a my dál jako držíme soustředění a těším se na to, že budu v roli fanouška a podporovatele.
1: V jakém rozpoložení je teď vaše partnerka Bára Semanová?
0: To byste si museli zeptat jí, můžete jí zavolat, ale já si myslím, že ve skvělém.
1: Mi dáte
0: určitě ne. A připravuje se souprave z reprezentací na soustředění v Šamoríně a mají tréninkový kemp, takže myslím si, že dělá maximum pro to, aby byla co nejlépe připravená.
1: Jste dva sportovci vedle sebe, to znamená, že chcete vyhrávat, máte touhu po vítězství. Myslíte si, že vaše vítězství bude i motivací pro Báru?
0: Pevně v to věřím, protože pro mě by to tak bylo. Takže pro mě jako výsledky a celkově jako Bára jako mě velmi jako inspiruje a motivuje to, jaký má přístup, protože my jsme velmi jako v něčem podobní a zase v něčem jiný, takže se jako od sebe jako navzájem učíme a ona je skvělá sportovkyně a věřím, že ona se učí ode mě, inspiruje se mnou a stejně tak já to mám vůči ní.
1: Ať vám to takhle vyjde třeba na celý život.
0: Děkuju moc.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl nejlepší šermíč tohoto roku, mistr světa z Hongkongu Alexander Šupenič. Celý záznam můžete potom vidět v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Také skupina Blink 182 patří do vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako zprávy.
1: 20 hodin, dobrý večer. Ondřej Nalapal má zprávy.
2: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
7: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasova. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci pěti vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ve věku 56 let zemřel zpěvák Glenn Hansard. Písničkář získal společně s Markétou Irglovou taky Oscara, a to za baladu Falling Slowly z filmu Once. Společně s Glennem Hansardem si zaspíval také Tomáš Maček, který vystupuje pod jménem Tom Artway.
8: Já jsem díky němu začal hrát na ulici, takže já jsem to fakt měl jako ty písničky v sobě. Jako vystoupení jeho, ta energie, to je všechno. Smutek, radost, to takový trubadur. Když jsem ho potkal i třeba jako na koncertě nebo backstage, tak si vždycky pamatoval jako mě a kde jsme se viděli, tak jako měl takový zájem o ty lidi, prostě o všechny. No. Takže takový jako laskavý člověk.
9: Sport. Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
10: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
9: Hradec Králové v zítřejší odvětě druhého předkola Evropské ligy přivítá po výhře v Norsku 1-0 Tromsø před vlastními fanoušky od 19 hodin. A také tento duel budete moct poslouchat celý v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Hradce Králové, do Turnova za sjezdem na Bezděčín před Mladou Boleslaví. Pozor, mezi kilometry 42 až 44 jede po dálnici cyklista. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané je hlášená překážka na vozovce. Kilometr 237 v levém pruhu plachta. opatrně. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. A pozor, auta blokují levý jízdní pruh. Kolona se tam teď netvoří, čekejte hustší provoz. A v Praze stále hustý provoz, kolona v Novopatské ulici směr k Belská Ústí nad Labem v úseku překáží. Následky nehody zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
0: Dobrý středeční večer. V dnešním vysílání radiožurnálu Sport poměrně často mluvíme o Světové fotbalové federaci FIFA, tak teď ještě jednou a z jiného pohledu. Tahle organizace totiž zahájila disciplinární řízení s argentinskou fotbalovou asociací a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa. Tresty hrozí argentinské federaci za transparent s politickým sloganem týkajícím se sporu o Falklandské ostrovy. FIFA bude Argentinu vyšetřovat i kvůli dalším možným prohřeškům na šampionátu, jako jsou diskriminační pokřiky a gesta, pozdní nástupy k utkáním, porušování bezpečnostního protokolu, nevhodné vzkazy týmu a diváků a házení předmětů fanoušky na hřiště. Další disciplinární řízení se potom týká potyčky po závěrečném hvizdu finále, ve kterém Španělsko porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení. Asi si vybavíte, jak tam byl nejúčinnější, tedy a nejaktivnější Paredes, který tak čelí obvinění ze 3 bodů napadení. Jeho spoluhráč Nahuel Molina je obviněn ze 2 bodů. Molina, další Argentinec Thiago Almada, asistent trenéra Roberta Ayala a také Gavi jsou zároveň obviněni i z nesportovního chování. Tak se nechme překvapit, jestli Světová federace FIFA opravdu bude trestat Argentince, celou federaci i jednotlivé hráče a případně jak moc.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: 20 hodin 11 minut zpěvačka Adele ve vysílání Radiožurnálu Sport. A teď také hokej, na který jsme tady přece jenom zvyklí mnohem víc. Šivíkačka v ústech, přísný pohled, zároveň ale klid a žádný křik. Američan Brian Idalsky teprve poznává národní hokejový tým žen, který převzal po Kanaďance Karle McLeodové. Na srazu v Chomutově má Idalsky téměř 50 hráček. Jeho cílem je z nich vytvořit tým, který rozbije světovou nadvládu Kanady a Spojených států amerických.
1: It's fun. Who doesn't? Yes, I've dreamt of this for years. This is a goal. Like someone else has to push into this. It's the best thing for the growth of women's hockey that more teams have an opportunity to win gold.
2: Sní o tom už roky Brian Idalsky, který si myslí, že pro růst ženského hokeje by to bylo to nejlepší, kdyby mělo víc týmů možnost vyhrát zlaté medaile. Odvážná slova ocenila opora české reprezentace Kristýna Kaltounková.
3: Samozřejmě, když to jde od toho nejvyššího lídra, tak samozřejmě všechny holky, to pro ně znamená něco víc, než kdybychom tady řešili, že chceme jít na turnaje a jenom prostě podat nějaký výkon. Takže to, že se od nás očekává to nejlepší a že i on se těší na ty nejtěžší zápasy, mě hodně těší, protože to jsou jedny z mojich nejoblíbenějších zápasů, co se týče hry do těla, celkově rychlosti té hry, takže jsem ráda, že to jde takhle ze zhora.
2: Češky ale na poslední velké akci olympijských hrách skončili už ve čtvrtfinále, ve kterém podlehli Švédkám. Proto je opatrná, zkušená Tereza Vanišová.
4: Jako sebevědomí je určitě jako velká věc, ale jako výkonnost je věc druhá, no, takže jako když nebude výkonnost, tak jako ani sebevědomí vám jako asi nepomůže.
5: Tak jako já si myslím, že tam ta výkonnost ještě není jako úplně upřímně. Ještě pořád ztrácíme jako výkonnostně na Ameriku, na Kanadu, takže jakoby až tam ta výkonnost bude, nebo budeme se jako přibližovat, tak samozřejmě to sebevědomí jako pomůže, ale jako ještě si pořád myslím, že tam jako ztrácíme.
2: Od Briana Idalskyho se ale nečekají zázraky hned. Tým, který bude konkurovat zámořským velikánům, bude mít čas sestavit.
6: Náš teďka velký cíl je udělat úspěch za 4 roky, neudělat ho instantně, neudělat ho hned v listopadu a jít krok po kroku a nějakým způsobem pracovat s tou skupinou, kterou teďka máme. Je to 50 plus hráček samozřejmě, ale mít takový plán, který nám dokáže vytvořit vlastně tu nejlepší možnou skupinu pro olympiádu v roce 2030. Hodně času vlastně strávil v NCAA v Americe, kde jsou to vlastně ty 4leté programy, pracuje s mladýma hráčkama, ale současně pracuje i s těma, řeknu, více zkušenýma hráčkama, takže pro nás je to takový, že to aktuálně jakoby sedí i tomu, co ten program vyžaduje.
2: Řekla Tereza Sadilová, generální manažerka české ženské hokejové reprezentace. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Pravidelné encyklopedii se na radiožurnálu Sport tento týden věnujeme videu ve fotbale. A dnes si připomeneme případy, ve kterých takzvaný VAR, tedy systém pomocných rozhodčích, kteří z videozáznamu pomáhají hlavnímu sudímu opravit jasné chyby, výrazně pochybil. No a postaráme se o to s Lukášem Antošem. Lukáši, vítej.
1: Příjemný večer.
0: Tak se do toho pusť.
1: Možná nejznámější příklad je z anglické Premier League, ve které před 3 lety Liverpool přišel o úvodní gol v utkání s Tottenhamem kvůli domnělému offsideu. Vzpomenete si, kdo byl tehdy střelcem zmiňované branky?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to Kolumbiec Luis Díaz, bývalý útočník Liverpoolu, dnes hráč Bayernu Mnichov. Po Díazově gólu následoval obvyklý postup, kdy se na obrazovce kreslily čáry, aby se určilo, jestli brance předcházel offside.
0: Darren England, který u videa seděl, se mylně domníval, že rozhodčí Simon Hopper gól uznal, a tak potvrdil jeho verdikt s tím, že VAR zasahovat nemusí. Pokud by udělal opak, vedlo by to ke správnému uznání gólu. Anglický orgán rozhodčích později přiznal, že k neuznání branky vedla významná lidská chyba videoasistenta rozhodčího.
1: Další velké pochybení videorozhodčích nabídl třeba skupinový zápas Portugalsko-Uruguay na mistrovství světa v Kataru před 4 lety. V závěru utkání se Uruguayec Jiménez snažil zablokovat centr Brauna Fernandéže do pokutového území. Míč zasáhl Jiménezovu ruku, kterou se při skluzu opíral o trávník, aby udržel rovnováhu.
0: Asistentu videa rozhodčí mu poradil, aby situaci přezkoumal, a sudí nakonec nařídil penaltu, kterou Portugalci proměnili a po vítězství 2:0 postoupili do osmifinále. Zhruba o rok dříve přitom Mezinárodní fotbalová federace FIFA vydala oficiální pokyn, podle kterého nastřelená ruka, kterou se hráč opírá, není důvodem k nařízení pokutového kopu.
1: A na závěr jen příklad z české ligy. V květnovém duelu Slávie v Liberci hostující Moses v souboji trefil loktem do obličeje libereckého Hoduše, který musel střídat a se zlomenou čelistí zamířil rovnou do nemocnice. Asistenti u videa rozhodčího k obrazovce nepozvali, nigerijský záložník i tak od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dostal 8-zápasový trest.
0: Tak to byla jedna historická výprava, i když v některých případech to není zas až tak daleko v rámci naší sportovní encyklopedie, ve které tento týden probíráme tedy VAR, neboli videoasistenta rozhodčího ve fotbale. Teď jsme si tedy některé příklady, kdy to nebylo úplně v pořádku, připomněli s Lukášem Antošem. Díky.
1: Hezký večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Česká fotbalová veřejnost stále čeká na to, kdo se po Miroslavu Koupkovi, pod kterým tedy čeští fotbalisté rozhodně nepřesvědčili, když to řeknu hodně diplomaticky, na mistrovství světa ujme kormidla, tak v Itálii tam už mají jasno. No a trenér Roberto Mancini začal své druhé angažmá u italské fotbalové reprezentace tím, že se omluvil za to, že před 3 roky národní tým opustil. 61-letý kouč dal tehdy přednost lukrativnímu angažmá u výběru Saudské Arábie a od skvadry Azury, se kterou v roce 2021 slavil evropský titul, odešel. Moc mě to mrzí. Bylo to jako když přijdete o svou životní lásku. To znamená, že jste udělali něco, co jste neměli. Omlouvám se. Řekl dnes tedy Roberto Mancini den poté, co se stal nástupcem Gennara Gattuza. Italové pod Gattuzovým vedením neuspěli v jarním playoff o postup na světový šampionát, na kterém chyběli už po třetí za sebou. Vrátit 4-násobné mistry světa na výsluní má Roberto Mancini, který začne 25. zápasem Ligy národů proti Belgii, tedy 25. září.

0: 20 hodin 30 minut. Ve studiu Ondřej Látal, tady jsou zprávy.
1: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Do Česka se vrátily tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů Celsia. Na Česko podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze čtyř reaktorů kvůli rekordně nízké hladině Dunaje. Vodu z řeky používá pro chlazení, informoval o tom provozovatel zařízení. Za současný pokles hladiny v druhé nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a taky letní vlny veder. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok. Sport. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil sedmý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a komplikace na dálnici D1 na odpočívce na 19. kilometru. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. Jedno z aut blokuje levý pruh, další jsou na krajnici, místem projedete plynule. Dálnice teď i jinde bez kolon, na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov komplikace. Na odpočívce na 19. kilometru uvízlo nákladní auto a blokuje jízdní pruh. Na odpočívku se nedá vjet. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je na vozovce olej. Kluskou vozovku čekejte u Bílého kostela. Má to být úsek dlouhý zhruba 100 metrů. A v Ostravě ve Výškovické ulici havarujte u Bílého kostela. Má to být úsek dlouhý zhruba 100 metrů. A v Ostravě ve Výškovické ulici havaroval cyklista. Nehodu taky

0: rozvoj bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů a na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport teď krátce o hokeji, protože supertalent McLean Celebrini, 20-letý útočník, prodloužil v NHL s předstihem své působení v San Jose, i když má před sebou ještě poslední, tedy třetí ročník nováčkovské smlouvy. S vedením Sharks bývalá jednička draftu podepsala 5letou smlouvu do roku 2032 na celkově 94 milionů dolarů, tedy téměř 2 miliardy korun. V průměru díky tomu od příští sezóny 2027-28 bude Celebrini vydělávat rekordních 18,8 milionů dolarů, tedy téměř 400 milionů korun ročně. Více za jediný ročník NHL nikdo v historii neobdržel. Nová dohoda se Sharks posouvá sezónní historické maximum v lize už podruhé během července. Asi si dobře vybavíte, že před pár týdny se Anaheim rozhodl dorovnat nabídku Philadelphia a aby udržel útočníka Lea Carsona, udržel s ním smlouvu na 90 milionů dolarů. 21-letý Švéd se díky tomu může od nové sezóny těšit v průměru na 18 milionů dolarů. Ale od té příští sezóny NHL ho tedy překoná McLean Celebrini. No a vzhledem k tomu, že v elitní hokejové lize světa stále stoupá platový strop, tak je dost možné, že McLean Celebrini se vlastně tím nejlépe placeným hokejistou NHL ani nestane. No počkejme si na vývoj, jaký v zámoří tedy další měsíce nabídnou. Z pohledu tedy toho, jaké platy hokejisté budou pobírat.

0: to, že je léto v plném proudu a jsou tu pořádná vedra, na Radiožurnálu Sport docela často mluvíme o hokeji. V předchozích desítkách minut už jste slyšeli české reprezentantky a jejich nového kouče, posilu olomouckého extraligového týmu nebo rozhodčí, jak se chystají na novou sezónu. A teď pojďme na led znovu. Po skončení extraligové sezóny musel kapitán hokejistů Liberce Radim Šimek na operaci ruky. Do ní ho totiž playoff trefil jeden ze soupeřů pukem. Na začátku května do startu suché přípravy už nastoupil obránce se zkušenostmi z NHL ještě se sádrou. Nechtěl totiž zůstat bez pohybu. Teď už ale Radim Šimek naskočil na led v plné hokejové zbroji a těšil se na trénink s mužstvem Bílých tygrů.
1: To vždycky je příjemný se vrátit po té letní, zvlášť když má člověk individuální a vidět znova kamarády, spoluhráče. A věřím, že jsme se těšili všichni. To volno bylo, si myslím, dostačující, že jsme všichni odechli a teďka můžeme naplno začít makat na novou sezónu.
2: Popsal Radim Šimek pocity na startu finální části přípravy. Tu letní měl připravenou na míru. Museli přizpůsobit zdravotnímu stavu a možnostem.
1: Půlku letní ještě jsem měl sádru po té operaci, takže bylo to v takovém omezeném módu nějakým, ale snažili jsme se s trenérem nějak úplně nevyrazovat nějaký ty partie, který jsem úplně nemohl cvičit kvůli ty ruce, ale myslím si, že jsme udělali všechno pro to, abych byl na tu novou sezónu zase připravený. A zároveň teďka máme 2 měsíce, než začne liga, nějaký měsíc a půl, než začne Liga mistrů, takže toho času ještě té přípravy bude hodně, takže věřím, že to ještě vyplu, abych se cítil do startu té sezóny dobře.
2: Při začátku na ledě ještě operovanou ruku cítil. Musí si postupně zvykat na zátěž.
1: Ty první 2 ledy, tak jsem trošku i cítil, bylo to pro mě takový nějaký, nechci říct úplně jako zatížení první, ale prostě s hokejkou v jedné ruce pracovat, tak večer jsem to měl trošku bolavý ruku, ale každý den je to lepší a lepší a nějak extrémně to neomezuje, takže jsem za to rád, že ta operace proběhla dobře a je to dobře srostlo a že můžu být na ledě 100%.
2: Jako kapitán je spokojený s tím, že nedošlo k velkým změnám v kádru. Těší ho především návrat útočníka Jakuba Rychlovského ze zámořské AHL.
1: Tak samozřejmě někdo odešel, ale zase přišel Rychlás, prostě nejlepší střelec, teďka nevím přesně jaký sezóny, ale tu kvalitu do toho zakončení má. Myslím si, že takovýhle hráč nám i scházel v tom týmu a hrozně dobře se povedlo ho udělat sem zpátky do Liberce a to jádro zůstalo a když ještě tu naši hru a celkově ten výkon pozvedneme o další level, tak věřím, že ta sezóna může být úspěšná.
2: Před startem extraligy čeká ještě Bílé tygry Liga mistrů. Zkušený 33-letý obránce se na konfrontaci s předními evropskými celky těší. Přeci jen už je to nějaký čas, co si soutěž naposledy zahrál.
1: Vlastně možná pro mě to byla sezóna 16-17 poslední a je to příjemný si zahrát s nějakýma jinýma týmama, prostě s nejlepšíma týmama z Evropy. Je to určitě lepší, než jezdit, já nevím, 6krát nebo hrát 6krát i s extraligou prostě z Boleslaví třeba, s Litvínovem a s Kladnem, takže určitě zpestření a bude to dobrá prověrka pro nás do té extraligy letos.
2: Věří Radim Šimek. Mimochodem, na zmíněnou mladou Boleslav Bílí tygři narazí už při startu série přípravných zápasů, a to 6. srpna doma, o 5 dní později pak na ledě Bruslařů. Z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: 20 hodin 49 minut, středa 29. července a posloucháte Radiožurnál Sport, což už je nejposlouchanější digitální stanice v Česku. Děkujeme za to, že už se vás našlo tolik, kteří si ladíte právě Radiožurnál Sport. No a teď bude řeč doháze oházené. Rozdílným způsobem vstoupili do svých velkých turnajů mládežnické reprezentační výběry. Mladí házenkáři do 18 let na startu mistrovství Evropy zaváhali, podlehli stejně starým Portugalcům 25-27. České házenkářky do 18 let hrají dokonce mistrovství světa, no a Češky začaly velmi dobře, protože Mexičanky porazily 42-16. Další dva zápasy ve skupinách, ale ještě samozřejmě mladé házenkáře i házenkářky čekají. No a co čeká házenkáře Plzně? Ti už se potí během druhého týdne letní přípravy na nový soutěžní ročník. V něm budou obhajovat mistrovský titul. Mužstvo doplnili po odchodu reprezentantů Daniela Bláhy a Dominika Skopára do Drážďan a ukončení kariéry zkušené dvojice Šafránek Šindelář tři nové tváře. Křídlo David Polos, makedonský golman Andrej Petkovsky a na pozici spojky srbský reprezentant Ognjen Radojičić. Reportér Vladislav Janouškovec si před jedním z tréninků povídal s oporou mistrovského plzeňského talentu Jakubem Doudou.
1: To ono bylo podle mě nejkrásnější, co jsem tady zažil teďka. Plus ještě ta dřina na konci sezóny, co nás tady čekala s Adamem, byla hodně nepříjemná, takže odpočíval jsem, co to dalo.
2: Jak probíhal ten odpočinek? Byla nějaká dovolená vůbec?
1: Jo, byla dovolená s dětma, s manželkou u moře, takže to bylo fajn.
2: Jste se zúčastnil fotbalové soutěže Penaltový král v Chotíkově. Jak se dařilo?
1: No, jak se to vezme? Docela se dařilo, ale mohlo to být určitě i lepší. Ale určitě to byla superová akce a jestli se to bude opakovat příští rok, tak se chystám za Davidem Polozem, který mi tam sekundoval. A dokonce byl lepší než já, tak se tam určitě chystáme znova.
2: Je snadší házet sedmičky nebo kopat penalty?
1: No, házet sedmičky bych řekl. No, ty penalty kolikrát, když to chce člověk někam kopnout, tak to neletí tam. Kdybych si představoval v té házení, jsem si trochu jistější, že když to tam chci hodit, tak to tam většinou letí.
2: Děti vedete k házené, k fotbalu nebo k jakým sportům?
1: No, syn si vybral fotbal, takže ten zatím je na fotbale a dcera uvidíme, ta vlastně teďka bude nastupovat do první třídy. Takže uvidíme, co si vybere za kroužek, zatím tam proběhne nějaký aerobik, takže uvidíme. Ale absolvovali tréninky vlastně na baby házené i se synem předtím, takže uvidíme, jestli ještě bude pokračovat. Možná už je v tom věku, že jí to přestane bavit, nepřestane, uvidíme. Ale jestli bude ještě pokračovat, tak já budu jedině rád.
2: Vás baví trénovat malé děti?
1: Zatím ještě jo. Zatím ještě jo, ale já je zatím moc netrénuju, to spíš má zásluhy Verča Stehlíková, která to celý připravuje a která to vede. Já jsem takový pomocník, bych řekl.
2: Za námi tady prochází už David Polos, tak jak jste přivítali nové spoluhráče, nové posily?
1: No tak on je hnedka přivítal stěhováním, takže to byla první posilovna, kterou já nemám rád, ale rád jsem mu pomohl samozřejmě a já myslím, že ho nebylo nějak extra moc potřeba přivítat, to prostředí tady znám moc dobře a možná jenom tady se seznámí s tou halou, kterou vlastně nestih a konečně jsme si také spolu potkali vlastně někde před střední školy. Vždycky, když já přijdu, tak on odejde. No. Teď přišel on, tak doufám, že se to neobrátí, že zase budu muset odejít já teďka.
2: Je nějaký rozdíl mezi tím, když se scházíte k přípravě po mistrovské sezóně nebo po prohraném finále jako vicemistři, třeba jste víc hladový a teď zase veselější, protože obhajujete titul?
1: No, nevím, těžko říct. Jako. Myslím si, že v tom asi zase takový rozdíl není. No. Že ono asi je potřeba podle mě na to rychle zapomenout a nemyslet si, že jsme něco vyhráli a že teď to zase půjde samo, protože už jsme se několikrát přesvědčili, že to tak nefunguje, takže musíme se pořád soustředit a není to tak, že by jsme si říkali, že Lážo Plážo teďka a že se to zase vyhraje znova, to určitě ne.
0: Popisuje spojka talentu Jakub Douda z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čas se zastavit nedá, postoupil zase dál a tak jsou tu zprávy.
1: 21 hodin. Večerní zprávy má Ondřej Lábal.
2: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Německý kancléř Merz přebudoval vládu ve vlastní straně, ale sklízí nevoli. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty do 38 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
4: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
5: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
6: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
4: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna tří ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
7: Prezident Steinmeier prohlásil přejmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
8: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
9: Sport. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaj.
10: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
9: První odpál čeká Kouskovou na Women's Open po 11:30 dopoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice u Chebu. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy stojí auto po nehodě. U sjezdu na Černý most 59. kilometru blokuje levý pruh. Byla tam policie, odjela, dejte pozor, místo není dobře označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zůstává zavřený vjezd k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokuje je porouchaný kamion, na místě je servis nebo odtahovka. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most na půl kilometru za odbočkou na Průmyslovou ulici. Hustý provoz, kolona, vepředu řidiči hlásí omezení práce na silnici. Zdržení krátké do 5 minut. U Chebu je neprůjezdná silnice 214 ve Svatém kříži. Podle policie kruhový objezd u kasína Palas je převrácený vlek za traktorem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu republiky při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháníkami, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
0: Dobrý večer a jedna dobrá zpráva, která přišla od české plavkyně Abhejali Bernardové. Zdolala totiž po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Trasu dlouhou 34 kilometrů urazila z Británie do Francie za 17 hodin a 38 minut. Prsařským stylem 49-letá Bernardová úžinu překonala jako teprve čtvrtá žena. Kraulem se jí to podařilo v letech 2011 a 2021. No a když už tedy třikrát překonala kanál La Manche Abhejali Bernardová, tak musíme připomenout, že před ní to samé dokázali z Čechů jenom Iveta Hlaváčová a David Čech.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: 21 hodin 9,5 minuty z Radiožurnálu Sport přejeme příjemný večer. V našem pravidelném pořadu České šampionky jste dnes mohli slyšet o ledním hokeji. Po olympijských hrách v Miláně, kde Češky nepřešly přes čtvrtfinále, totiž začíná cesta za novým cílem v roce 2030. Příští hry se budou týkat nové nastupující generace českých hokejistek, která právě teď dorůstá v kategoriích do 16 a do 18 let. Krátce po srovnávacích fyzických testech před novou sezónou mluvil reportér Adam Weidenthaler s manažerkou zmíněných věkových kategorií Markétou Mlíkovskou.
1: My vlastně ty data ještě nemáme úplně, takže na nějaké vyhodnocení ještě čekáme, budou to pak vyhodnocovat samozřejmě naši kondiční trenéři, ale já věřím, že ty testy nám dají nějaký cenný data k tomu, abychom vlastně mohli pak dlouhodobě zkoumat nějaký vývoj té fyzické připravenosti těch hráček. My víme, jako kde nás tlačí bota a samozřejmě v té fyzické připravenosti máme velké rezervy, co se týče i síly a kondice jako takové obecně. Takže na tom se snažíme pracovat. Myslím si, že od roku se to zlepšuje, že tam vidíme určitý posuny. Vlastně na to velký apel od našich reprezentačních trenérů Dušana Andrašovského a Martina Pousky, aby vlastně hráčky pracovali nad rámec jejich přípravy v klubu. Takže jim pak od září vždycky společně s naší kondiční trenérkou připravují ještě individuální plány a snaží se prostě s hráčkama pracovat i mimo ty reprezentační akce, za což teda jim patří velký dík, protože to samozřejmě dělají v rámci svého soukromého času.
2: V lednu čeká u 18 domácí světový šampionát, tak jak to vypadá teď v rámci příprav? Bavíme se spolu na konci července. Co všechno se ještě stihne, než dojde k té závěrečné akci?
1: Vám se ta sezona teprve rozjíždí, takže zatím jsme teda měli ty fyzické testy. Teď nás bude čekat první kemp vlastně společný u 18 a u 16 v Liberci na začátku srpna a pak už najedeme na klasickou sezónu, což pro nás znamenají 3 Eurohockey Tour. Jedno bude v Česku, jedno ve Švédsku, jedno ve Finsku, kde se vlastně srovnáváme s těmi nejlepšími týmy v Evropě, což je pro nás vždycky velmi cenná zkušenost a pak nás vždycky čekají přípravné kempy před samotným mistrovstvím světa. Takže ke konci listopadu a v prosinci už nás čekají tady ty krátké třeba 3denní přípravné kempy, kde už pilujeme nějakou taktiku, nějaký dovednosti a to, co je třeba.
2: Jak moc bolí tuhle kategorii, že odešla poměrně silná generace hráček, které se už teď třeba zapojily do olympijského turné, Tereza Plosová, Barbora Juříčková, Adela Šapovalová 2006, Linda Vocetková 2007, která byla taky na olympijských hrách. Tak daří se tuhle generaci nějak nahradit?
1: Tyhle hráčky, které zmiňujete, jako je Linda Vocetková, Adela Šapovalová nebo Tereza Plosová, byly dlouhou řadu let vlastně velkými lídryněmi těch juniorských týmů a jsou to hráčky obrovské kvality, takže je určitě znát a pociťujeme samozřejmě jejich odchod, ale myslím si, že se to zatím daří dobře nahradit, že s tou mládeží pracujeme velmi kvalitně a koncepčně, takže si myslím, že i přesto, že tam třeba nemáme úplně takhle nějaký významný jména nebo hráčku, která by vlastně vynikala úplně takhle jakoby sama tou kvalitou, takže se nám to daří týmově prostě všechno dát dohromady a doufám, že to nebude tak znát.
2: Na co můžeme nalákat posluchače? Kolik třeba budou stát lístky, jestli už víte?
1: Tak já bych je hlavně chtěla samozřejmě nalákat na atraktivní hokej. Samozřejmě musíme počítat s tím, že to je juniorská ženská reprezentace, takže to asi nebude tak rychlý, na co jsou diváci zvyklí, ale věřím, že se jim to bude líbit. Samozřejmě bych byla ráda, kdybychom navázali na úspěchy z minulých let a podařilo se nám opět bojovat o medaile. Co se týče strategie ticketingové, tak za to já úplně mluvit ještě nemůžu, protože ji neznám, takže do toho se úplně nechci pouštět, ale věřím, že ten turnaj bude super a že lidi přijdou a udělají holkám skvělou atmosféru.
0: Říká Markéta Mlíkovská, manažerka hokejových reprezentací do 18 a 16 let. Druhou část magazínu České šampionky nabídneme hned po skupině Činasky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 17 minut a na Radiožurnálu Sport pokračuje magazín České šampionky. A to rozhovorem s Markétou Mlíkovskou, manažerkou hokejových reprezentací do 18 a 16 let, která také pomáhá s projektem Future Olympians pro dívky do 15 let. Ptal se Adam Weidenthaler a také na to, jak Český svaz ledního hokeje pomáhá hráčkám s přechodem do zámořské univerzitní ligy NCAA, která je v tuto chvíli nejlepší vstupenkou do profesionálního hokeje.
1: Zatímco v té mužské kategorii je vícero cest, člověk se může teoreticky i z české extraligy vyhrát do NHL nebo ze Švédska, z Finska, tak u nás v ženském hokeji to spíš vypadá, že je buď cesta jedna do Švédska, anebo přejít v hodně brzkém věku, třeba už i na střední škole do zámoří, anebo ideálně potom do NCAA. Dá se nějak říct, jestli existuje i strategie tímhle směrem, jak vlastně dostat co nejvíc holek do zámoří, aby si ochutnali i třeba ten nesportovní život a potom z těch zkušeností by český hokej těžil dál?
2: Úplně strategie, jak tam ty holky dostat, není samozřejmě. Myslím si, že na reprezentaci, aby jim zajišťovali co nejlepší podmínky tady, abychom je prostě vychovávali k tomu být jak dobrými kvalitními hráčkami, tak ale i dobrými osobnostmi. Myslím si, že když budou tvrdě pracovat, tak na těch jejich výkonech se to pak projeví a ty nabídky se jim otevřou například do té NCAA, o které jste mluvil, což je bezesporu za mě prozatím nejlepší cesta, jak ta hráčka může vlastně skloubit ten vrcholový sport s kvalitním vzděláním. Ty podmínky, které tam holky mají, jsou neuvěřitelné a na velmi vysoké úrovni. Vím, že hráčky na to velmi rády vzpomínají, ty, co si tou NCAA prošly. A vím, že probíhá určitě nějaká spolupráce nebo komunikace mezi vlastně trenéry NCAA a reprezentačními trenéry, kdy si vlastně vyhodnocují jednotlivé hráčky a hodně o nich debatují, jak o jejich charakteru, tak i hokejových dovednostech. Takže určitě tohle to tam probíhá, ale nějaká oficiální spolupráce to ne.
1: A to je tady na se Dušan Andrašovský a trenéři NCAA?
2: Ano, převážně. Jo. Vždycky vlastně po mistrovství světa se mu ozve několik trenérů s různými jmény našich hráček.
1: Dušan Andrašovský teď zůstal pro to nové reprezentační okno hlavním trenérem u osmnáctky, ale řekněme, sestoupil z té funkce asistenta trenéra dospělého týmu. Tam přichází americký zkušený kouč Brian Idelsky. Co si od tohohle roku slibujete vy jakožto zástupkyně mládežnického ženského hokeje? Bude tam ještě třeba nějaká větší provázanost? Jakým způsobem bude teď ta kooperace nastolená v porovnání třeba s tím, jak to fungovalo za Karly McLeodové?
2: S každým nějakým novým realizačním týmem nebo novým trenérským týmem přichází asi nový impuls pro všechny ty kategorie reprezentací, i když se to úplně netýká samozřejmě ty 16 a 18, tím, že tam ty realizační týmy zůstávají víceméně neměné. Ale věřím, že ta spolupráce bude fungovat dobře. Já si myslím, že bude velký apel na to, aby právě ty realizační týmy spolu hodně spolupracovaly, komunikovaly napříč všemi kategoriemi a předávali si nějaké zkušenosti samozřejmě a informace a díky tomu vytvoříme pro hráčky co nejlepší možné podmínky a prostředí, aby se zlepšovaly a aby měli vlastně co nejplynulejší ten přechod mezi jednotlivými reprezentacemi. Takže samozřejmě jsme zatím v rané fázi, tím, že se nám ta sezona teprve rozjíždí a ta spolupráce teprve začíná, ale vím, že už probíhaly i nějaký trenérský meetingy, takže věřím, že ta spolupráce bude kvalitní a bude prospěšná pro všechny zúčastněné.
1: Říká manažerka hokejové reprezentace do 18 a 16 let Markéta Mlíkovská. Pozice nového šéftrenéra Ivo Mocek. Jak se třeba tohle mění a co si od něj český hokej slibuje?
2: Tu funkci předtím zastával právě Dušan Andrašovský, který byl vlastně i šéftrenérem ženského hokeje. A já si myslím, že vlastně ve finále jakoby ta pozice jako taková bude mít asi za stejný cíl, jako měla doteď, a to je prostě ta komunikace hlavně mezi těma trenérama, kterou si myslím, že Ivo Mocek bude mít na starosti. Samozřejmě mám informace o tom, že proběhly nějaký schůzky mezi Ivom Mockem a Dušanem Andrašovským a Honzou Lucákem, což je vlastně hlavní trenér 16. Takže věřím, že ta spolupráce v tomhle směru bude taky dobrá.
1: Říká Markéta Mlíkovská, která se vedle kategorií do 16 a 18 let věnuje taky projektu Future Olympians, a tak se pojďme k těm úplně nejmladším ledním hokejistkám ještě závěrem rozhovoru vydat. Future Olympians fungují už několikátým rokem, tak o co se jedná a jak to třeba může zaujmout i naše posluchače?
2: Vlastně má za cíl rozvoj mladých talentovaných hokejistek a zaměřuje se hodně na jejich dovednosti. Vlastně v první fázi toho projektu jsme měli rozdělený projekt na dvě kategorie U19 a U15. A ta 19 byla hodně zaměřená vlastně na užší skupinu hráček a byly to tréninky pod vedením reprezentačních trenérů, kde probíhala právě ta práce s detailem. Hodně se zaměřovaly na dovednosti, na které třeba nemají úplně čas ty hráčky v klubech. A pak se nám ten projekt zaměřuje i na kategorii U15. což vlastně funguje na bázi jednodenních rozvojových kempů po celé České republice, kdy se nám vždycky sjede okolo 30 hráček. Je to opět vedené reprezentačními trenéry. Teď doposud to byl teda Dušan s Honzou Lucákem. A zahraju si, zatrénuju si vlastně v tom dívčím kolektivu, což je pro mnohé stále bohužel rarita v Česku. A vlastně do toho se nám zapojuje i projekt Holky na led, který se zaměřuje úplně na ty nejmenší, to jsou holky do 10 let. A to je vlastně trénink, který je vedený zatím hodně takovou zábavní formou, ale snažíme se už vlastně od toho útlého věku ty holky učit nějakým těm návykům a těm principům, které je pak čekají v té reprezentaci, pokud se do ní podívají.
1: To láká na projekt Future Olympians, koordinátorka tohoto projektu a taky manažerka ženské reprezentace do 18 let a 16 let, Markéta Mlíkovská. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Vím.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 21 hodin, 26 minut, čas, kdy pokud bychom se posunuli o den, tak už bychom věděli, jak dopadly dva české týmy ve druhých předkolech svých evropských soutěžích. Všechno tedy zítra začne Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy nastoupí v domácím prostředí proti chorvatskému Varaždínu, tedy proti týmu, kterému dokázal na jeho stadionu minulý týden vstřelit dva góly, jenže jablonečtí tři inkasovali. Takže budou muset v domácím prostředí vyhrát, aby si uchovali naději na postup dál. No a pokud vyhrají o dva góly, tak samozřejmě o tom, že si zahrají i minimálně třetí předkolo konferenční ligy, nebude pochyb. A už a potom od 19 hodin nastoupí Hradec Králové proti norskému Tromze. Před týdnem východočeši na půdě svého rivala zvítězili 1-0 gólem Mika van Birena, takže jejich výchozí pozice do odvety je opravdu velmi dobrá. Oba dva duely, jak Hradce Králové, tak Jablonce, uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. No a teď už skupina Rolling Stones. Příjemný poslech a klidný večer.

0: hodinách je 9:30. A ve studiu je taky Ondřej Látal.
1: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Americká centrální banka znovu nechala základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 3,5 až 3,75%. Fed tak podle agentury AP rozhodl i přes přetrvávající inflaci a nárůst cen energií, který způsobila válka s Íránem. Inflace se ve Spojených státech už více než 5 let drží nad 2% cílem. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Chara přijal pověřovací listiny Vítězslava Piboňky. Informuje o tom agentura SANA. Piboňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašara Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením se syn stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty Richarda Žemličky domluvil na ročním kontraktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na silnici 50 u Starého Hrozenkova a na Českobudějovicku. Na pražském okruhu východní části 59. kilometru směr dálnice do Mladé Boleslavy odklidili. Havarované osobní auto bylo v levém jízdním pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zůstává i teď zavřený vjezd k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokoval porouchaný kamion, ten už je na straně, v jediném pruhu stojí, zřejmě je to servisní vozidlo. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensku srazilo osobní auto Jelena. Následky havárie bez zranění osob zasahují do pruhu mezi odbočkou na obec Bzová a Starým Hrozenkovem. A na Českobudějovicku silnici 156 trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Nehoda je u odbočky na obec Žár. Na místě záchranáři, policie hlásí 2 neprůjezdné pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo bouřky, teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo bouřky, teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28 stupňů Celsia.

Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglického Newcastlu, alespoň to tak píše portugalský server Diario do Minho a uvádí, že už nic nebrání podpisu smlouvy, protože Newcastle zaplatil Braze požadovanou výstupní klauzuli v hodnotě 30 milionů eur. Portugalská média také informují o tom, že Braga jednání o přestupu českého reprezentanta a účastníka nedávného mistrovství světa protahovala kvůli jasné představě o částce, ze které nechtěla slevit, a také kvůli odvetnému zápasu předkola konferenční ligy. Lukáš Horníček ještě dnes dopoledne trénoval před zápasem proti železniční Čaru Pančevo a zítra by tedy dost možná měl nastoupit do odvety. Braga první zápas na půdě soupeře vyhrála 1-0. Je tedy docela dobře možné, že Lukáš Horníček zítra večer odchytá poslední zápas v dresu Bragy proti železničaru Pančevo a potom se bude stěhovat na britské ostrovy, konkrétně do kádru Newcastlu. Jestli se tak opravdu stane, o tom na Radiožurnálu pochopitelně uslyšíte.

0: Zítra večer budeme i ve vysílání radiožurnálu Sport držet palce dvěma českým klubům ve druhých předkolech jejich evropských pohárových soutěží. Konkrétně tedy Jablonec se představí v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždínu, který první duel doma vyhrál 3-0. A Hradec Králové přivítá norské Tromze. Východočeši svého rivala dokázali před týdnem na jeho stadionu porazit 1-0, tak doufejme, že to zvládnou i před svými fanoušky a postoupí dál. Oba dva duely nabídneme na radiožurnálu Sport v přímých přenosech. No a o víkendu už se za sebe budeme soustředit na nejvyšší domácí soutěž, tedy Šance ligu. A fotbalisty Baníku Ostrava čeká v sobotu, dá se říci, šlágr, protože přivítají v domácím prostředí pražskou Slávii. Baník vstoupil do nové sezóny úspěšně, a to díky útočníkovi Václavu Jurečkovi, který byl jediným střelcem Baníku v úvodním duelu proti Zlínu. Po intenzivním středečním tréninku právě s Václavem Jurečkou mluvil reportér David Procházka.
1: Václav Jurečka u mikrofonu radiožurnálu Sport, útočník Baníku Ostrava po asi náročném tréninku na bazalech ve velkém vedru.
2: Jo, tak je středa, takže můžeme toto ještě šlápnout, takže náročný trénink byl. Počasí nám trošku nepřeje, ale pro všechny stejný, takže asi tak. No.
1: Do sezóny jste vstoupili výborně, dá se říct výsledkově, vyhráli jste 1-0 po vašem gólu, což ani možná nebyla gólová střela, ale ukazuje se, že i možná nególová střela může skončit v brance.
2: Přesně, tak říká se, kdo vystřelí, tak má šanci na to skórovat, takže to se potvrdilo. Obránce na to stečoval pro nás se štěstím, ale pro nás důležitá výhra a máme se od čeho odpíchnout.
1: Jak hodnotíte vůbec ten start do sezóny i s tou přípravou s novým trenérem, trošku obměněné mužstvo?
2: Tak vždycky, když začíná nový trenér, tak to mužstvo si na to trošku zvyká, takže příprava byla náročná, zejména i pro mě, cítil jsem to hodně. Každopádně myslím si, že nám to pomůže hodně do sezóny a myslím, že teďka z toho čerpáme a jsme skvěle připraveni na sezónu.
1: Když jsme tady mluvili na bazalech při vašem příchodu z Turecka, to bylo v zimní přestávce, tady foukal studený vítr, dneska vedro. Co se za ten půl rok v Baníku událo? Baníku se to jaro příliš nepovedlo, jak vám osobně asi také moc ne?
2: Tak myslím si, že ten start tady byl dobrý, potom jak ty výsledky nepřicházely, tak na ten tým trošku padala deka a potom se to projeví i vlastně na té psychice, takže byl to pro nás hodně náročný vlastně ten půl sezony, ale myslím si, že zkušenosti jsme jako nabrali, mladý mančaft vlastně prošel si tady tím těžkým obdobím, takže myslím si, že tady v tom z toho můžeme čerpat vlastně v té další sezóně, takže pro nás určitě ponaučení. No.
1: Václav Jurečka, útočník Baníku Ostrava, vy jste dal na jaře 4 góly hned v tom prvním zápase na Slovácku jeden, tam se asi mělo vyhrát, to je jasné, a pak hat-trick z Línu. Mrzelo vás asi hodně, že jste se neprosazoval průběžně.
2: Tak jak jsem říkal, vlastně ta deka nějaká tam byla, potom jsem nedal pár penalt, takže i to se trošku projevilo a šance byly. Trošku mě to mrzelo, že jsem víc neskoroval, ale jsem rád, že jsme to zvládli a že tu ligu jsme vlastně udrželi, protože Baník do ligy určitě patří. No.
1: Trenér Roman Skuhravý vypadá hodně tvrdě, asi ta příprava podle toho také vypadá také asi tvrdá, nebo i mezizápasová.
2: Tak já jsem ho zažil už vlastně v Opavě, už tam byl vlastně náročný. Vlastně po 10 letech, co ho mám znova, tak vůbec neubral z toho, co on má nastavený a myslím si, že to je jenom dobře, protože to potom utuží ten mančaft a čím náročnější trenér, tak tím náročnější potom vlastně jsou požadavky na tu hru a na všechno a myslím si, že jenom z toho ten hráč každý vlastně může růst.
1: V sobotu vás čeká Slavia, nejtěžší možný soupeř, jak ji vnímáte na startu sezony?
2: Tak myslím si, že vždycky je to hratelný s tou Slavií na začátku té sezony, protože mají hodně vlastně reprezentantů, hráli mistrovství světa, takže nemusí být úplně tolik ještě sehraní a toho bychom mohli využít.
1: Říká Václav Jurečka před sobotním zápasem se Slavií. Děkuji za rozhovor.
2: Taky děkuji, mějte se.
1: Z bazalu David Procházka, radiožurnál.

budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí

tak nějak jsme to zvládli. Už je to nejmín 200 let.

0: Také skupina Kabát přispěla do vysílání radiožurnálu Sport ve středu, tedy poslední červencovou středu večer, konkrétně 12 minut před 22. hodinou. No a my vyrazíme zase zpátky na led. Chce se říci, dlouho jsme tam nebyli. Ještě je to teprve pár minut, co jsme si povídali o mladých českých hokejových reprezentantkách do 16 a 18 let. Těmito věkovými kategoriemi už prošla Tereza Pištěková, která s hokejem začínala v Milevsku. Má totiž za sebou už velké světové turnaje. Vybojovala bronz na mistrovství světa. Hrála a bude i nadále hrát v zahraničním angažmá. Během tohoto léta se totiž před 21-letou Terezou Pištěkovou objevila speciální šance nastupovat do zápasů za Atlantským oceánem v nejlepší lize světa.
1: Na motoru začala jsem v přípravce a moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
2: Popisuje Tereza Pištěková první kručky na ledě. Vzorem pro ní byl starší bratr.
1: Prostě chtěla jsem být jako on.
2: Narodila se v Táboře a v jihočeském kraji hokejově vyrůstala.
1: Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou. Jsme se stěhovali do Budějc.
2: Zajímavou odpověď Tereza Pištěková nabídne na otázku, který klub ji vychoval.
1: Samozřejmě HC Red Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
3: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí?
1: Já bych řekla, že super. Teď sama tam trénuju, protože Renda Vidarin mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
3: Jaká je ta práce s malými hokejisty? Jsou tam i hokejistky?
1: Jo, pár jich tam je. Je to náročný občas, musím říct, ale je to super vidět, jak rostou, jak se posouvají, protože já se vždycky vrátím o rok díl a vidíte ten posun, takže to je super.
2: Tereza Pištěková se vrací domů po sezóně ze zahraničního angažmá.
1: Bylo tam Finsko 2 roky v Turku a pak v Hamelině. Pak jsem šla do Švédska taky 2 roky. Hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
2: Útočnice by v příští sezóně mohla hrát v zámořské hokejové lize. Českou reprezentantku draftovala Ottawa, která si ji ve 3. kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla v letošním roce na draftu jedinou Češkou. Úspěch ji lehce zaskočil.
1: No tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem 3. kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená. Tak samozřejmě je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu.
3: V Ottawě je krásná arena, dá se třeba říct, že by to bylo splnění vašeho dívčího snu zahrát si v Kanadě.
1: Koukala jsem na to a ta arena je krásná, my bychom právě hráli na té NHL aréně, kde hrajou i prostě chlapy, takže to by bylo něco neskutečného, no určitě splněný sen.
2: Dodala česká hokejová reprezentantka Tereza Pištěková z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Víte, jak se na ledě připravují rozhodčí na nový ročník extraligy? A nebo jak probíhá takový nábor jednoho opravdu velmi neobvyklého fotbalového klubu? Tak to vám ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku povíme už za pár minut. Ale teď nás čekají zprávy nejen ze sportu, ale i z domova, ze zahraničí, ze silnic nebo o počasí.
1: 22 hodin. Zprávy připravil a čte Ondřej Látal.
2: Ministerstvo průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku. Počítá se 100% cly na kupce ruské ropy a plynu. České hokejistky trénují v Chomutově pod novým trenérem Brianem Idalským. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
2: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
5: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan.
6: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
7: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
6: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Sport. České hokejistky mají v Chomutově první sraz v sezóně, ve které už v listopadu čeká světový šampionát. Do něj půjde národní tým pod vedením nového trenéra, Američana Briana Idalského, který se s širším kádrem teď hlavně poznává. Způsobení v zámoří Idalského dobře zná Tereza Vanišová.
8: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody v Plzni a na Českobudějovicku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně od sjezdu na Lysou nad Labem mezi kilometry 18 až 8 po pojíždí v levém jízdním pruhu údržba. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zase zrna Benešov skončila uzavírka na vjezdu k odpočívce. Na 19. kilometru průjezd blokoval porouchaný kamion. V Plzni na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta a následky zpomalují provoz na křižovatce ulic Ukrajinská u Prazdroje. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova a na Slovensko srazilo osobní auto Jelena. Následky nehody čekejte kousek za odbočkou na Komňu. A na Českobudějovickou silnici 156 trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Nehoda je u odbočky na obec Žďár. Policie z místa hlásila dva neprůjezdné pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28 stupňů. To byly zprávy.
0: Dobrý středeční večer. Po středě přichází čtvrtek a na Radiožurnálu Sport to mimo jiné znamená, že po desáté dopoledne se můžete těšit na desítku Pavla Horváta s hostem. Tentokrát ti hosté budou dokonce dva. Asi to nebude tak veselé jako obvykle, i když možná i na nějaké ty zajímavé historky a hlavně tedy vtipné dojde, ale o toto bude určitě tedy závažnější a důležitější téma, které se bude probírat. Protože hosty Pavla Horváta budou zítra v desítce Antonín Barák starší a Ondřej Lípa, tedy zakladatel a manažer projektu Trenéři ve školách. Je tedy rozhodně o čem debatovat, na co se ptát a co probírat. Poslouchejte tedy zítra po desáté dopoledne desítku Pavla Horváta.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Fotbalisté Slovanu Bratislava postoupili do třetího předkola Ligy mistrů. V domácím prostředí s gruzínským týmem v odvetě sice Slovan jen remizoval s týmem Iberia 1999 1-1, ale po výhře 2-0 v úvodním utkání na půdě svého rivala mohou tedy Belasí slavit úspěch. A s nimi i jejich stále ještě nový trenér, bývalý skvělý fotbalista Jaja Touré, který tedy své první trenérské angažmá v roli hlavního kouče začal na Slovensku velmi dobře, protože Slovan provedl úskalými druhého předkola Ligy mistrů a úspěšně tedy bratislavský klub vstoupil i do slovenské nejvyšší fotbalové soutěže o víkendu. Tolik tedy fotbal a teď už pojďme zase za hokejem. V přípravě na novou sezónu jsou totiž nejen samotní hokejisté, ale také rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na další ročník extraligy, se sešli v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom to vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Hocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Hocký.
3: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku a samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidlech.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Hocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme,
1: to je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Hocký z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahce Istanbul. Polský Gorník Zabře ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek, obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce. Tolik tedy fotbal z té nejvyšší úrovně a teď se pojďme věnovat nejpopulárnějšímu sportu naší planety zase z trochu jiného pohledu. Jihlavský tým malých fotbalistů Mongaguat začíná druhý rok svojí existence. Trenéři i většina hráčů jsou Romové. Tým má přinést klukům z problematických sídlišť náplň času a také nové kamarády. A navíc na prvním tréninku po více než měsíční pauze nabíral nováčky. Fotbal už od, tedy malé fotbalisty, už od 5 let.
1: Dobrý den, tady je Mongaguat Jihlava.
2: Sebastián, přezdívaný Punťa, čeká, za chvíli se sám vyběhne mezi kužely. Vy jste měli přes léto trochu pauzu, chyběl ti fotbal?
3: Řada.
1: Jsem chodil každý den na fotbal. Řada.
2: S klukama, jo, si zakopal?
1: Sám.
4: Pojď, Punťa.
5: Chodím jako s nima často. Akorát jako furt jsem práci, že jo, tohle, takže není tolik toho času s nima furt chodit, takže jsme obvykle i na dvoře a takhle hrajem pořád, kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
2: Martin přivedl svého syna a švagra, oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
5: No, mám tak malýho švagra právě.
6: Ondro, Daník, jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
2: Co tě baví víc, dávat góly nebo bránit?
6: Dává goly. Bránit.
2: Prozradím, vy máte jeden dres Barcelony, druhý dres Realu, takže to bude docela jako...
6: Rival.
7: Mezi sebou, chovat se slušně.
8: Tam krásný.
7: A i venku. Jasný?
6: Mhm. A poslouchat.
7: 2, 4, 5, 6 dětí nových.
2: Trenéra Miroslava Gunara těší příchod nováčků, hlavně těch úplně nejmladších.
9: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme, otevřeli Ukrajinci.
7: Koukejte se, jo? Posune a tyči. Jasný? A střílej, jo, ne, střílej to. Střela dobrá, ale než vystřelíš, hráč ti vezme balón.
2: Už jste s klukama sehraný tady?
1: Ano,
10: jsme hodně.
1: Se těším na zápas.
10: Tady jsme od 12.
2: Těší se Roman.
11: To je ta Barca.
12: Víme.
2: Mongaguat týmu jsou v celém Česku 2 desítky. První vznikl v Ústí nad Labem. Zakladatel Lukáš Půlko doufá, že se podaří kluky zabavit, ve fotbalu jim dát smysl. A může tak být třeba prevencí před setkání s drogami v pozdějším věku. Z Jihlavy, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chyběl. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili například o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Sport. 20-letý kanadský hokejový útočník a někdejší jednička draftu NHL McLean Celebrini podepsal se San Jose rekordní smlouvu. Díky novému 5letému kontraktu si od sezóny 2027-28 vydělá skoro 19 milionů dolarů za rok, tedy v přepočtu zhruba 400 milionů korun.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda v Plzni. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto. 115. kilometr na krajnici u auta policie a venku taky vícečlenná posádka. V Plzni na průjezdu městem se před hodinou srazila dvě osobní auta. Omezený průjezd čekejte na křižovatce ulice Ukrajinská u Prazdroje. Je to nehoda bez zranění a hlášené uzavírky místa. Na Českobudějovicku silnici 156 na trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Následky nehody čekejte poblíž odbočky na obec Žár. A u Chebu je podle policie stále neprůjezdná silnice ve Svatém Kříži. Uzavírka je na kruhovém objezdu u kasína Palas. V podvečer tam havaroval traktor s vlekem. Vlek byl převrácený. Obět uzavírku se dá přes Háje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: freaking icon. 22 hodin 36 minut a ve vysílání Radiožurnálu se pojďme věnovat tomu, že vyškrtnutí severské kombinace, tedy sportu propojujícího skoky na lyžích a běh, to je tedy téma našich příštích minut. Ostatně o tom už jsme také ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvili. Teď se ale k tomuto tématu vrátíme. Na soustředění českých sdruženářů si ve Slovinské Planici, jen kousek od místa, kde Domen Preutz skočil světový rekord 204,5 metru, o tom se sportovním ředitelem úseku severské kombinace na Svazu lyžařů České republiky Tomášem Slavíkem povídal reportér Pavel Petr.
1: S Tomášem Slavíkem, šéfem úseku severské kombinace, si povídáme ve Slovinské Planici při tréninku českých sdruženářů tady v areálu, co je aktuální. Není to tak dávno, co vyšla informace o tom, že severská kombinace je vyškrtnuta z programu olympijských her. Teď s krátkým odstupem času. Jaké jsou k tomu informace, jaké jsou reakce mezi sdruženáři?
2: Reakce jsou samozřejmě velice negativní, bylo to takový, musím říct, velký šok. Teď se to snažíme nějakým způsobem zpracovávat, co to vlastně bude znamenat. Máme během letních závodů mezinárodních sezení se zástupci naší disciplíny v rámci FIS, kde by mělo být nějakým způsobem detailněji zhodnoceno, na základě čeho vlastně došlo k vyřazení naší disciplíny, ale ten začátek je samozřejmě obrovský zklamání. Teď se snažíme s nějakým způsobem projít. Víme, že nás čeká mistrovství světa v zimní sezóně, další dvě mistrovství světa jsou jasně naplánovaný, to znamená, severská kombinace nějakým způsobem jede, ale tohle to samozřejmě bude stěžení otázka do dalších let.
1: Měl jste nějaké avízo, že by k tomuto kroku mohlo dojít?
2: Avízo jsme dostávali, protože není to asi úplně nová otázka. Myslím si, že už se to diskutuje několik let, že vždycky některé disciplíny, které mají nejmenší potenciál zaujmout, tak se dostávají na ten seznam, o kterých se na jaře hlasuje, jestli budou v následujícím programu zimních olympijských her nebo ne. Musím říct, že když jsme zjistili informaci na jaře, že vlastně nepřijdou nové disciplíny z letních sportů, to znamená, bude se stále fungovat na sněhu a ledu, tak jsem byl výrazně klidnější a myslel jsem si, že to proběhne tímto způsobem a tohle to bylo opravdu pro nás zaskočení.
1: Jaké vlastně byly ty argumenty pro vyřazení z programu? Mluvilo se o tom, že se jedná o neatraktivní disciplínu, to ale předpokládám, že mi vyvrátíte.
2: Tak atraktivní, to samozřejmě jsme to mohli vidět i na zimních olympijských hrách, kdyby ty stadiony byly opravdu plné, jak na skokanském můstku, tak na běhu. V průběhu zimní sezóny, když vidíte stadiony při světových pohárech, není to na všech místech, ale prostě minimálně na polovině těch štací je opravdu plný dům, přenáší to televize a tak dále a tak dále. To znamená, ten zájem tam určitě je, ale je to situovaný všechno spíše do západní, střední a severní Evropy. To znamená, ten globální trh Čína, Austrálie, Jižní Amerika těžko oslovit tímto sportem a myslím si, že to byl jeden z těch hlavních důvodů, na který pak Mezinárodní olympijský výbor koukal. Ale furt si myslím, že pokud nás tam nechtěli, jak to měli říct jednoduše a ne sestavit nějaký list bodů, na který jsme zapracovat a musím říct, že se opravdu ta kombinace posunula i v rámci genderové vyváženosti, vyrovnanosti. Holky udělaly obrovský posun a tohle je samozřejmě rána.
0: Říká Tomáš Slavík, za kterým se do Slovinské Planice vydáme znovu už za malou chvíli v našem rozhovoru na Radiožurnálu Sport.

0: Vyškrtnutí severské kombinace, tedy sportu propojujícího skoky na lyžích a běh na lyžích z programu olympijských her, to je teď téma na radiožurnálu Sport. Se sportovním ředitelem úseku severské kombinace na svazu lyžařů Tomášem Slavíkem natáčel ve Slovinské Planici Pavel Petr.
1: Co to může znamenat pro české sdruženáře? Jak je to může zasáhnout?
2: Tak těch asi scénářů je více. Jak jsem už zmiňoval, tak letošní sezóna je jasná, to znamená závodníci mají vrchol sezóny mistrovství světa. I za další dva roky je naplánované mistrovství světa, to znamená, je to ještě furt dříve, než by vůbec jsme se dostali na další zimní olympijské hry. Ale co to bude znamenat v rámci financování sportu, to myslím si, že bude ta základní otázka, protože sport jako takový bude fungovat samozřejmě dál, i když to bude neolympijská disciplína, ale pro udržení té kvality a jak toho realizačního týmu závodníků a toho zajištění, to bude složitější a samozřejmě uvidíme, jak se k těmto otázkám budeme schopni postavit a získávat zdroje.
1: Změní se podmínky pro přípravu?
2: V letošním roce se ty podmínky nezmění, ale v těch následujících letech to samozřejmě ten vliv může mít.
1: Nebojte se toho, že nejlepší závodníci by mohli přejít třeba na jiné disciplíny, třeba na skoky samotné nebo na běžecké lyžování?
2: Tak tady to asi není o tom, jestli se bojíme nebo nebojíme. Prostě pokud ten sport bude mít nějakou budoucnost, tak ty sportovci to budou dělat. Pokud ten sport potom přestane mít budoucnost, tak samozřejmě, pokud se budou chtít a budou mít šanci se prosadit v jiné disciplíně, tak jedině dobře. Tohle je vždycky o tom, já to zmiňuji na všech možných pozicích. Prostě ten závodník je svým způsobem svým pánem a pokud je schopný se prosadit někde jinde, tak hlavně to prostě má nějaký výstup jak pro něj, tak pro celou reprezentaci.
1: Jakým způsobem komunikujete teď se závodníky? Snažíte se udržet na té pozitivní vlně?
2: To je asi to základní motto, protože ten první týden po této informaci to nebylo jednoduchý, protože je logicky ta informace není vůbec příjemná a ty závodáci prostě makají, bojují za to, aby se na té olympiádě představili a tohle se těžko vstřebává. Takže teď si myslím, že už s tím nějakým odstupem jsou si vědomi, že ta sezona pro letošní rok je neměná, nemá smysl si zahlcovat hlavu více informace o tom, co bude za 3, za 4 roky, ale soustředit se aktuálně na tuto sezónu a pak se to bude řešit dál.
0: Říká sportovní ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík. No a ještě jednou se za ním na radiožurnálu Sport vypravíme a samozřejmě tedy do Slovinské Planice. To proto, abychom vám představili tamní skokanský areál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 22 hodin 47 minut a do třetice ještě na Radiožurnálu Sport sportovní ředitel úseku severské kombinace na svazu lyžařů Tomáš Slavík. V rozhovoru s ním jsme se zatím dotkli tématu vyřazení právě tohoto sportovního odvětví z programu zimních olympijských her. Teď na povídání s Pavlem Petrem představí Tomáš Slavík areál ve Slovinské Planici, kde se čeští sdruženáři v uplynulých dnech připravovali.
1: Pojďme do areálu, ve kterém se právě nacházíme, to znamená ve Slovinské Planici. Jak moc významný tady ten areál je? Jak bys to charakterizoval?
2: Je to tradiční areál, vlastně ve Slovinsku je od nepaměti, bylo to tady vždycky primárně známý tím, že tady probíhaly lety na lyžích, ale zároveň tady byly i střední můstky, které se tak postupně opravovali, neopravovali, a myslím si, že tak zhruba 15 let zpátky nebo 10 let zpátky přišla velká rekonstrukce a je tady teďka krásný areál, který má dohromady 7 skokanských můstků, je tady k tomu sportoviště s kolečkovou dráhou, ubytování přizpůsobené pro sportovce, to znamená zajištění hala a tak dále a tak dále. To znamená, je to takový klasický sportovní rezort, který umožní sportovcům klasickým disciplínám se věnovat tomu sportu, který dělají.
1: Jak často vlastně mají možnost čeští sdruženáři ten zdejší areál využívat?
2: Řekl bych, že minimálně jednou ročně se tady určitě otočíme. Ty sportoviště musíme nějakým způsobem měnit, kombinovat pro reprezentační družstvo, je to jasný, tím, že spolupracujeme s německým týmem, tak se snažíme ten program ladit společně s Němcema, ale teď jsme tady konkrétně na soustředění, kdy tady máme juniorské reprezentační družstvo ženy, to znamená, je to společné soustředění českých kombiňáků a jsem velice rád, že pak při takovémhle areálu se tady můžou všichni zase posouvat i své hranice.
1: Mimochodem, jak nabité leto mají čeští sdruženáři, bývají i letní závody.
2: Je to tak i v letošním roce, letní závody budou začíná druhé polovině prázdnin. Máme celkem 5 závodů Summer Grand Prix, který je vlastně to stejný, co zimní závody světového poháru. Sjede se tam ta celá špička, ale není to pod hlavičkou světového poháru. To znamená, to jsou závody, které se budou konat ve střední Evropě a pak nás bude čekat až na podzim přesun na sever ku Sámu a začne další díl světového poháru.
1: V úvodu toho rozhovoru jsem zmínil ten světový rekord. Ten světový rekord tady skočil Slovinec Preu. Tak jaké to může být letět vzduchem 1/4 kilometru?
2: Neskutečný, samozřejmě. To jsou ty pocity, který ten sportovec, myslím si, že musí mít potom v každém sportu, ať už to je, že skočí do výšky najednou nějakou metu, laťku, tak samozřejmě, když pak člověk pluje tím vzduchem s těma lyžema, tak je to neskutečný. A když dokáže uletět 1/4 kilometru a bezpečně to odjet a ví, že prostě překonal všechny hranice, které před ním nikdo nezvládnul, tak je to neskutečný pocit.
1: Asi vůbec taková vzdálenost ještě překonat, případně co je k tomu potřeba?
2: Překonat se dá cokoliv. Každý rekord se dá překonat, ale v aktuální vlastně té stanovené hodnotě se to může posouvat v rámci jednotek metrů. Možná opravdu, kdyby se přistoupilo k nějaké rekonstrukci stávajících můstků, ať už ve Vikersundu nebo v Planici, tak určitě se tam něco dá. Myslím si, že do budoucna se to i plánuje. A nebo to můžou být nějaké soukromé akce, jak jsme mohli vidět asi 3 roky zpátky, kdy Ryo Kobayashi na Islandu na upraveném můstku sněhovém neoficiálním letěl téměř 300 metrů. To znamená, ty hranice samozřejmě neustále se dají posouvat a musí k tomu být jenom ta infrastruktura.
1: Říká Tomáš Slavík z Planice, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovými vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Divokej byl na Radiožurnálu Sport a po zprávách repríza pořadu Na place Davida Novotného.
1: Radiožurnál 23 hodin. Večerní zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. Při hašení lesního požáru na řeckém ostrově Kréta zahynuli 2 hasiči. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Zítra bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
4: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí, informuje o tom server Ekaterini, s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují také další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořeli se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponézu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboea nebo na ostrovech ve východní části Egejského moře. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci Queer Community World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do davu na Prideu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu, dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské stanice CBC zvýší taky Pride v Montrealu. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabízí téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
5: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
3: Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
6: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS 2-letý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fačer David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D48, u Frýdku Místku a nehoda na Kolínsku. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jede auto proti správnému směru jízdy. Naposledy mezi sjezdy na Frýdek Místek a Hukvaldy, exity 45 a 38. Ještě jednou D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína, auto v protisměru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí osobní auto. 129. kilometr policie hlásí, že blokuje pravý jízdní pruh. Na silnici 12 z Kolína do Prahy u Plaňan nehoda bez podrobností a kolona se v místě havárie teď netvoří. Na Znojemskou silnici z Moravského Krumlova do Dobřínska je osobní auto v příkopu. Nehoda na půl cesty blokuje zatím jen krajnici. A u Chebu už průjezdná silnice ve Svatém Kříži. Uzavírka po nehodě traktoru skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
9: David Novotný na place a se mnou na mým place jsou Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, holky ve Slezsku. Ahoj holky.
10: Ahoj.
11: Ahoj.
9: Holky ve Slování. To je jako z mýho laického hlediska a dneska vás poprosím, abyste mě brali jako laika, který prostě jako ve Slování viděl z dálky, z rychlíku, tak to je prostě taková chlapská dřina, když to řeknu úplně blbě. A teď chci, ať se do mě pustíte.
10: Já se asi pouštět nebudu, protože jo, to... je to chlapská dřina. V podstatě jako je to sport samozřejmě i pro ženy, to jako nebudu to říkat, že samozřejmě, že je. Ale třeba náš trenér vždycky říká, že chtěl trénovat chlapy tak moc, že si z nás dělá ty chlapy na vodě.
11: Já se k tomu taky vyjádřím, teď je to vlastně otrocká práce, že jo? Tam to začalo, no. To jsou prostě galejníci, to jako začalo všechno tím, že to lidi jako nutili dělat.
9: Vikingové a zajatci na lodích prostě převeslovávali oceány. A to teda, a tak tam asi mezi něma taky byli asi ženský, no. Ale já jsem to nechtěl jako genderově vlastně jako zvrátit někam, jako kam to nepatří, jo. Ale vy jste prostě ramena té holky, to je to, co lidi nevidějí, co posluchači teďko jako nevidějí, to vidím já. Já obdivně na vás zírám, že to je prostě jako taková plavecká figura, že jo. Že to je vysekaný nahoře, pak je jako přesýpací hodiny v podstatě.
10: Dneška to máš tě potržený tím, že je vlastně bývalá plavkyně, takže...
9: Takže opravdu, jo, takže... no vidíš.
10: Ano.
9: To je taky otázka, jako jak jste se k tomu veslování dostali, přes jaký sporty původně, anebo rovnou jako vesla do ruky a čau. Nepředpokládám, že ve 4 letech třeba jako vemeš veslíčko a jdeš si někam na vodičku.
10: No já jsem dělala jako takové ty klasické sportovní kroužky. A jako
9: gymnastiku.
10: Jako je vybíjená, basketbal, zkoušela jsem i jako judo, když mi byla asi 3-4, protože moje maminka byla judistka, takže jsem to super. Jako zkoušela. Ta zjistila, že tam radši lezu po žebřinách a že mě to nebaví, takže jsem skončila, pak jsem rovnou šla veslovat asi v 8 letech. Takže...
9: Teda v 8 se může začít s veslováním. To je docela zajímavé. A ty Aničko?
11: No v 8 je to docela brzo. Abych řekla, že Pavče je spíš výjimka, že většina těch veslařů začíná tak jako 12 dál, ale myslím si, že první jako naše žákovská kategorie je od 10, kdy jako už můžou závodit.
10: No 9, 10.
11: 9, 10, no. Takže Pavčata to ještě měla fakt jako
10: začala hodně
9: chápu
10: brzo.
9: To tak, že pro děti je vlastně ten sport jako nežádoucí, protože je fyzicky namáhavý.
11: Jo, pro nás je úplně nejvíc žádoucí dostat už jako fyzicky připravený jedince z nějakých jiných sportů, aby pak chytili to veslo a začali jezdit strašně rychle.
9: Takže to tvoje plavání je třeba jako cajk v tohle.
11: Jo, to bylo úplně vlastně jako skvělý základ. Skoro bych řekla, že plavání je jako nejlepší taková jako kolíbka pro ty veslaře. No.
9: Jo, protože voda? No, anebo protože námaha?
11: Protože třeba ten dech jako je hodně namáhaný, nebo i právě jako podobný svaly se zapojou, řekla bych, že to je fakt jako super sport. No,
10: no to určitě, protože třeba když si vezmeme teďka nejlepšího skifaře na světě, Olivera Zeidlera, Němce, tak to je bývalý plavec, který jako plaval hrozně dlouho, pak začal veslovat asi po 2 letech, prostě byl mezi nejlepšíma. Takže to plavání je určitě super a veslovat není špatně, začít jako brzo, ale tam je náročné to, aby tam nebyla ta raná specializace pro ty děti, aby byly všestranně rozvíjené a nejenom čistě pro to veslování, protože jak se vlastně zatěžuje celé tělo, tak to potom můžou odnést pohybově ty děti. Jakože záda, protože je to náročné i na tu techniku, takže tam si myslím, že atletika, gymnastika, plavání jsou jako super sporty na začátek.
9: Ale úplně zase laicky, jo, jenom to zopakuju, že jsem laik. Když jsou ty trenažéry veslařský, třeba miluju House of Cards, ten, co má jako prezident Kevin Spacey, tak mu tam bublá voda. On zatáhne a tam prostě se točí, vlastně on roztáčí nějakou turbínku. A to mě hrozně baví na tom, když jsem dřívávě něco takového jako provozoval, vysvětloval, že můžeš zapojit jako kteroukoliv skupinu. Když chceš, tak můžeš jít nohama trošku, když chceš, můžeš jít ramenama, můžeš i prsama. Jak je to u vás s tím, když vlastně ty říkáš, jak to není úplně vhodný pro děti, protože to zafláká nějakou skupinu svalovou, ale pro mě je to vlastně laicky, jako zaměstná spoustu svalů, tak kde je ta rovnováha mezi tím? Jsou sporty, které jsou úplně na jednu stranu, že jo? Máš tenis, máš golf, máš hokej, to je prostě, seš na jednu stranu a tohle je prostě, přijde mi to rovnovážný takový.
10: Tam jako není to špatně pro ty děti, ale musí k tomu dělat i jako ty ostatní sporty nebo jiné pohybové aktivity, protože tam vlastně náš ten pohyb vychází z přenášení síly z nohou, vlastně z velkého odkopu. Spousta lidí si myslí, že my zatěžujeme nejvíc ruce a ramena, ono to tak úplně není. My vlastně přenášíme přes celé tělo sílu z toho odrazu přes ruce do vesel. Mm-hmm. Takže v tom je to náročné, že musí udržet jako zpevněný ten trup těla a vlastně ten kor, aby to přenesli a neposlali přímo ten odkop, který, když řeknu, už i malé dítě se odkopne víc než třeba 50 kilo, dám příklad, tak by si to poslal celý do páteře, kdyby nebyl jako správně zpevněný. A pak z toho právě vznikají ty vyhřezlé plotínky, takže já když třeba přijdu náhodou do fitka a vidím, jak někteří veslují na trenažeru, tak mě bolí plotínky za ně.
9: Za ně tě bolej, protože hned vidíš, co dělají vlastně jako nesprávně a špatně.
10: No.
0: Anna Šandručková a Pavlína Flamínková jsou hosty Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a se mnou jsou tady holky Veslařky, Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Já bych pokračoval ještě v tom mým naivním vyptávání se na to, jako třeba pro mě novinka, že odkop je vlastně jako nejdůležitější. V jaký fázi vlastně toho odkopu zabírají vesla?
1: No tak jako když to člověk, když je šikovný, tak to umí chytit jako hodně vepředu už vlastně tu vodu, ale největší potom ta jako páka je, když je to veslo kolmo. Kolmo k lodi, takže tam jako největší asi ten, no když je člověk
0: ale musíš čutnout.
1: Ve výhmatu na začátku.
0: Výhmat. Jo, super, to potřebuju.
2: Když dojedeme do začátku toho tempa, kde jasně. Vlastně dáváme to veslo do vody.
0: Tak jsi zadkem nejdál na tom.
2: Tak jsem vlastně zadkem nejblíž k patám.
0: No jasně, ke špičce.
2: Takže jsem jako nejdál. Ano. A tam začnou zabírat ty nohy, ale jako tam je to jako okamžitě. To by mělo být fakt nasetěný. Ten,
0: no prostě právě, to, jasně.
1: O to my se jako snažíme, fyzika. Ale ono je to docela těžký tohle udělat je. Taky. No.
0: A tam se dělají ty rozdíly, tam se dělají desetinky.
1: No tam jako tam ještě ten
0: desetinky.
1: Problém, když se třeba netrefíme úplně stejně, tak se tam hlavně dělají desetinky, že jo?
2: Ano,
0: jasně. No, protože to je, ano, to je dvojka bez kormidelníka, to je taky jako, to je taky mazec, že jo. Vy jste ty holky, co držej pádlo, veslo, pádlo. Budu tady dělat ještě
1: horší
0: volek.
1: Radši bych to ještě párkrát připomněla, ale jo.
0: Jo, je to veslíčko. A máte vy nějaké jako takové, jako oproti kanoistům nebo oproti pádlařům, máte, jste jako vepři nějaký?
1: Tak jako ze srandy.
0: Z legrace,
1: no. Ale teďkon s jakým se daří, tak většina lidí prostě v České republice říká pádlo, no. Je to takový, je to víc zažitý, no.
0: Rychlostní kanoisti jsou před váma kousek a i ty slalomáři vodní, že jo, no. Takže no. Pádlisti mají pré a vy to...
2: Cákalové.
0: No, ale vy taky, když se vám to nepovede, tak dovedete docela dobře našplouchat, ne?
2: To jo, ale my se nám říkají zase couvalové.
0: Couvalové, protože jedete po prce. Já se zblázním, dobrý, voda. Ale jinak jste kámoši, jako jo. Voda zbližuje, ne, podle mě. No, když to odkejváš, Aničko, celý, tak to bude hrozně potichu, podle mě. Anička kejvá, může se tady zbláznit. Hřívají vlaje, ale posluchači z toho nic moc nemají.
1: Já to jenom potvrzuju, tak čekejvám, jsme kámoši, no, je to dobrý.
0: Jo. Hele, ještě jako výhmat, pojď ještě nějaký specializace. Co ta loď, ta šlupka, to se nějak jmenuje určitě, viď?
2: No, ta se jmenuje...
0: Šalupa.
2: Loď.
0: Ne, kdy my máme... sdílny s takovýhlema názvama, teď to je pro blbce, to musí být jinak určitě.
2: No, tak máme jako skifa.
0: No jasně, jednotlivé.
2: Jednotlivec, dvojskif, dvojka, bez kormidelníka, čtyřka, non-cock.
0: To jsou prostě názvy těch posádek.
2: Tak říkáme ale... potom i té lodi samotné, to je prostě loď. Jo. Vevnitř je slide.
0: To je to, po čem se vozíš.
2: To je přesně to, po čem se vozím. Pak mám nohavky.
0: To jsou boty
2: připevněné v lodi, tam si dávám nohy.
0: Jak to vypadá?
2: No prostě jsou to boty namontované na desce.
0: Ty do ní vklouzáváš jako komplet.
2: Jo.
0: Tam jdeš nohama
2: ano.
0: Do tohohle kompaktu. To je prostě nohavka.
2: Jo, tomu se říká
0: jedna
2: nohavka.
0: A druhá, jo. Levá, pravá, přesně. Ale jsou u sebe.
2: Ano, jsou u sebe.
0: Ty nejsou takhle, jako to není šlapadlo.
2: Ne, není to šlapadlo, ty tam jsou prostě napevno namontované v té lodi.
0: Utahuješ nějakýma, jako přeskáče nebo něco
2: ne,
0: takového?
2: Ne, to jsou prostě klasické boty, které tam jsou přišrubované v té lodi, takže normálně mám na suchý zips, je to prostě jak kopačky třeba, když si přestavíte
0: no,
2: na sucháč. To,
0: ale musí ti být, ne? Musí no jasně, být tvoje kopačky, prostě.
2: Jasně, musí to být moje kopačky.
1: Já si mám třeba hrozný problém. Já si jako, teďkon jsme zkoušeli jinou loď a já mám docela velkou nohu, já mám 43 a tam byly 41, že jo? A to prostě nešlo, takže já jsem normálně...
0: Pokrčíš prostě...
1: Ne, já jsem prostě, no to jsem vydržela 8 kilometrů, pak jsem se myslela, že už jako no, ani metr dál, tak jsem se brnělo. Nemusela vyndat. Ale pak se zase nevesluje moc dobře, že jo? No tak je blbý.
0: No tak to je jasný.
1: Ale takže dá se to jako všechno vyměnit. Ono u nás na té lodě je strašně moc věcí nastavitelných, jo? To je prostě od toho, jak se posouvá vyložení, tam jako se dá udělat, že to jako
0: vyložení.
1: Různě...
2: Musíš vysvětlit, co je vyložení.
0: Vyložení. Na šalupě.
1: Jsem se nabila hodně, jako já fakt na ty technické věci na tom tak dobře nejsem. Pavčo, nechceš to chopit ty? Já mám vzatit to s těma botama, jo, to by nejde.
0: Jo, boty dobrý.
1: Boty v pohodě, to by mi šlo. Takže jsem vlastně si normálně tam musela dát jiný boty, jakoby z jiný lodi, jenže potom, když jsem chtěla jít na tu druhou loď, tak jsem se zase musela odmontovat boty z tamtý lodi a zase se vrátit zpátky na tu.
0: Ta montáž je náročná, jako nebo
1: vemeš prostě...
0: No tak
1: jako trvá to, že jo, nejhorší, když na to člověk zapomene, takže teďko
0: na tři šrouby.
1: No, ale když tu loď, jakoby už to vynesem, že jo, vyjdem z té lodě, něco dáme se tu loď na vodu, teďko konzi s tím je, hele, já tady nemám boty, tak se musím vrátit zpátky.
0: Jasně,
1: musím někde
0: plus,
1: najít,
0: no,
1: musím někde najít ten klíč, jasně, kterým to za sebou očroubovávat, jasně, což se mi samozřejmě nedaří, že jo, takže už to trvá. Pavčata je naštvaná, čeká na břehu. Já mám moc naštvaná, nebejvá, to je dobrý. Ale tak jako všechno to najednou trvá, no, takže je to lepší tady ten si
2: věci. Většinou tyhle věci dělá Pavča, aby nebyla naštvaná, že čeká na břehu.
0: Jo, jo, aby si ušetřila toho čekání.
2: Přesně tak.
0: Tak si přešroubuje to, co je potřeba, a madam přijde k hotovýmu, odkejvá hezky a je hotovo. Výborně. Velké, my se dostaneme za chvilku ještě někam dál, ale zůstaneme chvilku u té lodi, mě zajímají ty názvy. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, Veslařky.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný a se mnou na place, na mým place je Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, holky Veslařky a jsme u vyložení, protože prostě Anička do toho Pavlínu nemočila. Protože Anička se tady jenom tak zúčastňuje a když má nějaký vtipný příspěvek nebo bonmotek, tak zasáhne a ve chvíli, kdy to je na paní učitelce, tak to předá prostě Pavlíně. Takhle to máte holky i v lodi?
2: Takhle popravdě, popravdě asi jo.
1: Jo, že jo.
3: Ale vtipné je, že to je paní učitelka.
1: Fakt?
3: No.
1: Jako v čem, ale?
2: No. Já to mám vystudovaný, ale ještě se k tomu moc nedostala prakticky.
1: Ty máš pajďák?
2: No, já mám FTVS a přírodovědu, mám jako tělocvik zeměpis kombinace.
1: Tělocvik zeměpis, no tak to seš jak naši oba,
2: no,
1: to jasný.
2: No, tak není to moc
1: to
2: jako... technický vyložení, prostě no, jako trochu jsme to tam řešili, ale pak jsem si říkal, že tu specializaci si radši dělat nebudu, že to trénování přece jenom asi na mě je moc náročný.
1: No tak mi řekni, co je vyložení, Pavlíno,
3: no,
1: prosím.
3: No, vyložení se nastavuje na křídle nebo na krákorci.
1: A jsme v háji.
2: Já to klidně vysvětlím já, hele.
1: Jo, fakt, křídlo a krákorec umíš, jo?
2: Křídlo, krákorec.
1: Věci vodko. Dávejte mi věci vodko, to dám.
2: No, na té naší lodi, co je rozdíl mezi veslicí a potom jakoby tou lodí. Kajak, kánoje, my máme veslo pevně upevněný k lodi. To tam prostě drží.
1: A takovým drží to... očkem nějakým.
2: To je havlinka.
1: Havlinka?
2: My to, veslo se dává do havlinky. A ta havlinka je přidělána na křídlem a na krákorci.
1: Jo.
2: A to je taková věc, která tam prostě trčí a je to tam jako...
1: Převažuje vlastně.
2: Přesně, kouká
1: ale zároveň,
2: to mimo tu loď.
1: Zároveň i vyvažuje, ne? To je důležitý pro rovnováhu.
2: No,
1: my
2: to vyvažují hlavně ty vesla. Jako kdybyste tam neměli ty vesla, tak to moc stabilní nebude.
1: No, jasný, no. Jasný. Takže, vy, no, jasný.
2: Takže, to, no. Takže na tom křídle a na tom krákorci se dá nastavit vyložení.
1: Ale krákorec byla havlinka, krákorec jsem ještě minul.
2: Jo, no,
1: to je buď a nebo.
2: Krákorec nebo křídlo. Krákorec už se dneska moc nepoužívají, tam šlo o to, že to bylo jako z boku lodí, kdežto to křídlo je propojený vlastně přes celou tu loď, že to jde i jako přes střed té lodi, bych řekla. No. Ty křídla byly jenom jako, teda ty krákorce byly jenom z boku.
1: Jenom z lodi ven prostě a tohle zasahuje i jako k vám
2: do toho vašeho
1: prostoru.
2: Ty křídla jsou jako modernější, no, je to takový, že se to vyrábí až posledních, já nevím, 10-15 let.
3: Jo, dobře. Je tam lepší přenos té síly.
1: Pojďme se vrátit tomu vyložení teda.
3: No, tak to vyložení se právě nastavuje na tom křídle krákorci a je to vzdálenost havlinky.
1: Ano.
3: To je tam, kam se dává veslo.
1: No, jasně.
3: Ke středu lodi nebo jako k
1: veslaři. A to máte každá jinak, protože jste každá jinak stejně, každá jinak velká.
3: To máme právě nastavené stejně a podle toho se vlastně přizpůsobuje i to, jak daleko, jak dlouhé to tempo vepředu a vzadu máme, nebo jak je to těžké, protože vlastně od té havlinky ke konci vesla se nastavuje páka. Toho vesla a pak je vlastně a ještě celá délka. A tím se vlastně jako ovlivňuje to, jak, když to přirovnám, tak je to jako, když si přidáváte závaží v posilovně, tak tím se jakoby upravuje ta páka a to pomáhá to vyložení plus ještě ta páka na tom samotném vesle a tím se vlastně jako koriguje vzdálenost, jakou my jsme schopni jet s tím veslem, takže jakoby délka vepředu a vzadu, což je docela důležité, protože samozřejmě je pro nás nejvýhodnější být co nejdelší vepředu i vzadu, v nějaké té efektivní fázi toho tempa.
1: Takže se musíte se shodnout na nějakých parametrech, musíte se shodnout. A jak to probíhá tady, takové shodování?
3: No, to shodování probíhá tak, že přijde trenér, nastaví
1: dobrý.
3: To.
1: Ještě ne, uvezu to, ne.
3: No.
1: A teď už jo.
3: No, takhle, v podstatě takhle někdy i během tréninku, když jsme třeba hodně unavené, nebo tak si řekneme, hele, je to moc těžké pro nás,
1: jasně,
3: už to jako nemůžeme utáhnout, už to právě jako nemůžeme tak kvalitně vystupňovat to tempo, takže nám to třeba to jako zlehčíme právě na tom vesle.
1: Jasně. A to jde jednoduše, jako jednodušejc než boty?
3: Jo, je to nepříjemné to dělat přímo na vodě, protože si vlastně vezmeme tu rovnováhu, protože to veslo si musíme zatáhnout k sobě. A ono nás jako vyvažuje. A teď ještě třeba, když my jsme na té dvojce, tak ta opora pro nás v obě zůstane jenom na jednom vesle. Takže to potom není úplně na to, když
1: je to hodně vratký, asi hodně.
3: Je to hodně vratký,
1: je to taková šlupička.
3: Je to jako hodně vratký. Já si pamatuju, že v Pardubicích na Sporťáku, když jsem byla, tak jsme to zkoušeli s trenérkou od kanoistů, že si vzala skifa a zkusila ho jako s pádlem ustabilizovat a nejde to. Jako bez těch vesel to nejde, no. Jako určitě si neumím si představit kanoistu, který by si vzal pádlo a pádloval třeba na skifu. To by asi úplně nedopadlo, protože
1: no,
3: my máme i to těžiště máme.
1: Ale obráceně taky těžký, ne? Asi na tom rychlosti. No, prostě
2: tam nemáme kam přidělat, že?
1: On je jakoby široký a jakoby proti vašemu tomu, proti vaší loďce je širší, ale
3: to
1: stejně jako...
3: To úplně si nemyslím.
2: Není,
1: jo.
3: Nemyslím.
1: Naklekneš tam a...
2: Je to jako jiný ta loď. Máme jakou delší.
1: Jasně.
2: No, ale...
1: A ten prostor je stejný, teda podle tebe, podle vás, jo?
2: Já si myslím, že je docela, jo, no.
3: Já si myslím, že jo.
2: Musíš tam vejít zadek.
1: Když vy jste bez kormidelníka.
3: Tak já mám kormidlo na noze. Připevněné k té nohavce.
1: Takže musíš mít nohu venku.
3: Ne, tam je to vlastně, je tam vlastně hýbu, já hýbu s tou nohavkou do stran.
1: A to jenom jako špičkou uděláš nějaký pohyb?
3: Jo,
1: levou špičkou nebo pravou špičkou?
3: Pravou, mám jenom to na pravé noze a buď, když chci zatočit.
1: Tak prostě když dáš šajtly, anebo prostě placírku.
3: Jo, když chci zatočit jako na Aničinu stranu, tak dám špičku doleva, když na sebe, tak doprava.
1: Hele, tak tohle jsem vůbec nevěděl. To je úžasný. No. Teda jsem nevěděl ani havlinku samozřejmě, to nevím skoro vůbec nic o tom vašem sportu, ale baví mě si s vámi o tom povídat. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Veslujeme, seznamujeme se s lodí a možná se seznámíme i s nějakýma tratěma. Jaká je vaše oblíbená destinace na těch Račice?
1: Tak to úplně asi ne.
0: Jak to?
1: Já mám Lucern oblíbený.
0: Lucern, proč?
1: Tou atmosférou i vlastně to závodiště.
0: Umějí to tam lidi udělat.
1: Jo,
0: a voda je rovná.
1: Jo, a hlavně jsou tam krávy se zvonama a to je skvělý.
0: Jako bere tě to, protože jo. Zemědělka.
1: Protože jo, prostě to je ono.
0: Nebo čokoláda Milka, nebo něco se tam prostě jako děje.
2: Mě tam teda jako trochu vadí v Lucernu, tam je koupaliště na startu. Jo. A když je tam potom třeba letos, jsme tam měli třeba jako 35-37 stupňů. A to bylo strašný vědro. A teď tam jakoby se soustředím na ten závod, už jsem taková nervózní a najednou tam prostě vidím ty děti, jak jsem
0: takže
2: jako
0: závidíš.
2: Já jim normálně jim to fakt závidím.
0: Jakože jim řekli, já bych tam čachtala se.
2: Já bych tam ale skočila jako
0: a teď tady, ale musím prostě na
2: teď
0: tom.
2: Tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že jo?
0: Dejte jako mi pokoj, já chci tamhle být. Aha. No tak jasně, takže to tě štve Lucern, ale
2: teď
0: tom
2: tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že jo?
0: Dejte mi pokoj, já chci tamhle být. Aha. No tak jasně, takže to tě štve Lucern, ale jinak teda jako dobrá. A proč ne Račice?

0: regatu, tak ta, tam
1: to zní bylo, tak jako
0: tam je to,
1: britsky nějak.
0: Ano, to je v Británii a je tam velmi specifická trať, protože tam se jezdí jeden na jednoho, se tam závodí, takže je úzká. Normálně jezdíme v šesti, tady jedeš...
1: Jako
0: tady
1: Oxford, se... Cambridge, prostě jedou taky jenom dvě lodě. Ne?
0: Ano,
2: jako prostě... nevím, no, co tam mají ty Briti tak rádi, ale oni to jezdí docela často tohle.
1: Že
2: no.
1: Prostě jsou dva... A vyřadí se jeden druhý.
0: Jo, no.
1: Jo, je to pavouk prostě jo, a jedu proti sobě až do finále.
2: Ano. My jsme to teď jeli vlastně poprvé. My jsme tam, teď nevím, jsme byli asi 3 týdny zpátky, no. Tak to byla jako naše premiéra v tenhle tom jako systému závodění.
1: Jako to je taky v rámci světového poháru.
0: Ne, to ne, to už je... To je,
1: no to je spíš zábava nějaká, nebo zábava asi v úvozovkách.
0: To je docela prestižní regata.
1: Je to prestižní regata.
0: Je to královská regata.
1: Okay,
0: takže v Británii, když se veslaři jako někomu představují, tak dost často zmiňují dřív. Kolikrát vyhráli Henley, než kolik mají olympijských medailí. Takže
1: fakt,
0: tam je to pro ně je to hodně prestižní závod. No.
1: Taková snobárnička.
0: Je to hodně snobárna.
1: Hodně snobárnička. No. Jako Wimbledon de facto.
0: Tak bych řekla, prostě že vlastně... přirovnala bych to asi k veslařskému Wimbledonu. No.
1: A v Henley se něco přihodilo. Něco, no. Něco to nám naváže. Já vám musím prozradit, že jsme se tady povídali mezi vstupama a že já jsem se něco dozvěděl a proto jsme takovým oslým můstkem se teď dostali a provážeme dvě věci dohromady. Je to trasa v Henley a je to něco s kormidélkem, tak mi to pověz.
0: No, my jsme si půjčovali v Henley loď, protože naše loď zůstala doma.
1: Takže přijedeš do nějaký snobárny, přijedeš do něčeho, co je hodně prestižní, ale nemáš svoji lodičku,
0: no,
1: jo?
0: Tak jo? No, nemám, protože to bylo hodně rychle. My jsme měli vlastně den a půl mezi koncem světového poháru a tím, co jsme museli odletět do Henley.
1: A koho napadne, jako to chcete vy? Jako
0: jo, to napadlo
1: to chcete,
0: nás.
1: To chcete vy dvě, aby to takhle bylo. A pak nemáte ani svoji lodičku, ale teda.
0: No.
1: A pak se musí něco jako přihodit, no tak to je, no. Ano, tady Anička mě zase rozkejvala studio, je to výborný.
2: No by tak byla nuda, že bychom tady neměli co vypravit, kdybychom si nevymýšleli takovýhle věci,
1: jasně.
2: Že někam pojedem hned potom,
1: fofr.
2: Tohle, fofr, tamhle. No, ale tohle byla fakt sranda, protože my jsme si půjčovali teda loď, kterou jsme měli půjčenou jako od jedné federace. Tak dobrý, nějak jsme to jako s trenérem nastavili a sedli jsme poprvé na vodu. Teď to pro nás bylo hodně jako nových věcí, protože tam ta jako trať je fakt úplně jiná, než jsme zvyklí. A jezdí tam hrozně člunů. My jsme byli vlastně v pauze. Oni tam mají udělané jako pauzy mezi závodama, kdy se může jít na trénink. Jenže co my jsme nevěděli, že je lepší chodit ráno nebo večer a my jsme šli vlastně v poledne, kdy tam jako je puštěná normálně plavba,
1: jo.
2: Takže tam bylo, já nevím, jestli tam bylo třeba 50 lodí, prostě tam tak jako pro... Jožiš,
1: takže jste jeli na vlnách, prostě na moři.
2: No, to by nebyl ten problém, jenže my jsme jakoby sedli na tu vodu, že jo, a teď jedem a já se ním jakoby vzadu a otáčím se na té lodi a říkám Pavče vlastně, kam má jet, protože Pavče má to kormidlo, což jsem mimochodem ráda, že nemám já, protože to by bylo hrozný. Ale tak říkám Pavče jako pojeď na mě, že máme buď to jako na štroky, na háky, nebo na tebe, na mě, to záleží. Štroky, háky, klidně nějaký vysvětlím. Pavče, štrok, já jsem hák, záleží, na kterou stranu máme to veslo.
1: Tak to je na mě, na tebe, tak to je stejný,
2: no,
1: ne?
2: Je to
1: štrok,
2: to,
1: hák,
2: je to
1: jako
2: to stejný, no.
1: Seno, sláma.
2: No. To
0: vlastně
2: můžu
0: říct.
2: Vlastně,
0: tak, to je to stejný.
1: Jo. Já myslím, že to bude složitější, no, jsou nějaký 4 směry, ne? Jsou 2 směry,
2: jsou dva,
1: na tebe,
2: dva,
1: na mě.
2: Dva,
1: no, dobrý, fajn.
2: No, takže říkám, Pavče, jako by ať zatočí na mě. A Pavče jakoby najednou to vohla úplně na druhou stranu, že? Jenže tam byla ta loď. Takže jsem byla taková jako aha, super. Tak jsem začala být taková trochu nervní. Nějak jsme to zastavili a říkám Pavče znovu, pojď na mě. No tak Pavče to znovu začala úplně na druhou stranu.
1: Okay.
2: A teď už jsme do té lodi, to byla ještě taková jako asi poměrně drahá.
1: A už bylo asi jasno.
2: Nějaká drahá dřevěná, taková jako hezký.
1: Ta cizí, co vám převážela.
2: Takový motorový člun, to nebyla jako veslice, to
1: jasně,
2: bylo prostě normálně, že jo. Tam lidi si dávali šampaňský jahody.
1: Civilisti,
2: a my jsme tam takhle jim udělali divadlo. No a skončilo to na tom, že jsme dospěli jako k závěru, že vlastně to kormidlo tam bylo špatně uchycený, že nebylo jako překřížený, takže Pavče to točilo na druhou stranu.
1: Čili jako v Británii prostě řízení na druhé straně, řízení vpravo.
0: Ale to nebyla britská loď, to
1: nebyla.
0: Nebyla
1: ale
0: to britská,
1: to tak měl,
0: ale někdo to tak prostě měl nastavené. No.
1: Neuměl šajtly a neuměl prostě placír.
0: Bylo to na rozvod, na infarkt, hrozný to bylo.
1: Co z toho proběhlo? Nic, ani rozvod se nekonal a ani infarkt se nekonal, že ne? Nakonec. Takže je zbytečná historie.
0: Úplně zbytečná.
1: Holky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, jsou to holky, které veslují, jsou hostem Davida Novotného na place.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a mými hosty na mém place jsou Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Jsou to holky veslařky a berou mě na svůj plac a to se mi taky líbí. A holky, emoce, to je to, co mě zajímá. A ty si říkala, že to bylo na rozvod, že to bylo prostě na infarkt a že prostě popáte hysterii. Jak moc musíte k sobě mít blízko, když si vlastně máte tolik vyhovět v tom sportu, který jste si vybrali?
2: No, je to náročný někdy. Fakt je to jako náročný, protože my jsme tam dvě a jsme spolu teďkon fakt jako skoro pořád. My se vidíme každý den prostě pořád a hlavně se na tu druhou člověk musí strašně spolehnout. Já vlastně na tu vodu bez té pavčít prostě nemůžu. A když já přijdu pozdě, ona na mě musí počkat a nesmí na mě být protivná, protože na mě bude protivná, tak zase potom já budu protivná na ní, že? A ten trénink nebude stát za nic. Takže my
1: dobře,
2: se fakt
1: a když
2: jako...
1: bude protivná zaslouženě, protože si přišla pozdě, protože jako nedrží slovo, tak ty jako nemáš důvod být protivná. Ona může být protivná, protože si přišla pozdě a ten důvod tam je zjevnej a ty musíš sklapnout patky prostě chvíli a jako tu to prominout jí vlastně nějakou velkorysost v sobě najít a říct, ano, máš asi právo, bej na mě naprotivná, ale tak jako dobrý, tak jak dlouho to bude trvat? 5 minut, ještě 10? Jo?
2: Jo, jako já se samozřejmě vždycky zastydím, je to pravda.
1: Ok, dobrý, to jsem si trošku oddech. Teda. Dobrý, ale teda je to dennodenní setkávání se pořád se stejným člověkem, na kterého se musíš 100% spolehnout. Jako nevisí na tom život, když jsou na sebe horolezci navázaný, tak asi jde o jiný věci, ale je to pro vás důležitý, abyste se měli rádi? Nebo stačí být profi, jako jenom co se týká té lodi a pak si jdete každá po svým?
3: Myslím si, že to úplně nestačí. Musí tam fungovat nějaká lidská chemie, protože já musím Aničce na 1000000% věřit a ona mě taky. Hmm. Protože jako v podstatě, když třeba jedeme...
1: To není málo milion, ono i to je hodně, ale...
3: Ne, jako já jí musím jako věřit v jakýmkoliv pohybu, protože ještě jako vtipný, já se bojím vody. A pro mě to není sranda jako věřit někomu, že tam neudělá něco a já kvůli ní do té vody nespadnu. Takže jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
1: Ona vesluje a bojí se vody.
2: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat. Já jsem to mockrát neviděla, ale tak...
1: A takže tě tam hodili a proč se bojíš vody? Bojíš se pavouků, myší a hadů? Ne.
2: Ale teda... Já se bojím pavouků, to jsou hodně zvířata.
1: Nic, pavouci to nejsou.
3: Já se bojím ucholářů, tomu se říká tady škvoři. U nás se tomu říká...
1: Škvoři, no jasně.
3: No, tak těch se bojím.
2: Jo, a ta voda to taky jako pavča. Já vlastně nevím, proč s tím má problémy.
1: Odmala nebo co?
3: Jo, odmala mi to vadí, no.
1: Hodili tě někdy někam?
3: Tak jsem se naučila plavat, no.
1: No.
3: Hodili mě do vody a plav.
1: No a plavala si. Trošku si se nabumbala asi.
3: Ne, tam vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale mě teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha.
1: Jasný.
3: Takže když jsme na velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře, což nás třeba čeká mistrovství Evropy.
1: Kde pa?
3: V Itálii, ve Varéze a tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
1: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
3: No, nejdu,
2: taky se nám tam jednou s pavčou stalo, se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Já prostě jako by nikam nejedu. A teď tam začala na ty lodi fakt jako protestovat. A já to sama neodveslu, já nemůžu, protože každá máme právě to jedno veslo. Takže najednou přesně přišlo takový to uklidňování, hele, vůbec nic se neděje, v pohodě, nadechni se, vydechni se, počkáme, prostě nikam nepospícháme.
1: Jeho prvního bodu, třeba do mě asi.
2: No,
1: ne,
2: nebo... no na mě nevidí. Ona se
1: jo, no. Takže na mě, jo, takže na mě, není na mě. Vem si zrcátko, já jsem tady za tebou.
2: No, takže máme i takovýhle vzpomínky, kdy mi pavča chytla jako nějaký panický trochu záchvat a najednou prostě odmítala jet dál a teď jsem jako já přemýšlela, co to
1: bude. A to bylo jako při tréninku nebo při závodě? Při tréninku.
2: Při závodě naštěstí to jako nestihne. Tam, on, ten náš výkon je fakt jako tak náročný, že tam člověka jako tenhle si věci moc nenapadnou.
1: Nemyslíš, hotovo. Tunel nějaký.
2: Tunel jeden.
1: Čau, jako jo.
3: Ale tam jsou jako ty bojky v závodě, takže to je nějaký pro mě pevný
1: bod. Na tréninku nejsou bojky.
3: No, když jsme jako mimo tu závodní dráhu.
1: Ale je tam ta vaše loď, když se jako taky chytíš se.
3: No to mě nedojde.
1: Havlinky, křídla, krakorce.
3: Já se musím právě koukat jenom pak na špičku té lodi nejdál, okay. Že se jako nekoukám kolem sebe
1: zavřeš,
3: moc. No.
1: Zavřeš tam.
3: Zavřu bublinu a jako nekoukám se jinam moc, protože jakmile se to ještě začne vlnit, třeba tak
1: hele, to je docela unikum, mluví to o tobě třeba soupeřky, že by prostě... Víš co, já kdybych o tobě věděl, že se bojíš vody, tak asi udělám spoustu různých věcí, které by to nějak jako zvětšili nebo prostě no, přiblížili
2: jako
1: tu.
2: Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
1: Že neví.
2: No. Není.
1: Tak doufám, že to neposlouchají. Jenomže vlastně jako rozumíš, tak v Česku asi nemáte úplně soupeřky, ne, tady jste prostě number one a takže jako a venku nám nerozumějí, takže to můžeme tady úplně v klidu jako pouštět. Co olympiády, jak je to s olympiádama?
2: No, pro nás je to vrchol prostě. No. Ten u toho našeho sportu je to jako to nejvíc, co člověk může.
1: Tak žádný mistrovství světa, žádný světový pohár, prostě.
2: Ne, je to prostě olympiáda.
1: To, co
2: prostě
1: je bohužel jednou za 4 roky.
2: Jo,
1: tam, kde prostě musíš být jako nalepená, jako na to musíš vyladit formu.
2: Přesně, je to to, k čemu my teď směřujeme, no.
1: Los
2: to je
1: Angeles.
2: Taková naše dohoda, že prostě chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale je to hrozný, je to jako hrozná představa, že fakt je to teďkon za 2 roky vlastně a člověk neví, že jo, teďkon může přijít nějaká viróza, může přijít tohle a teď na to jako nemyslet, makat, ale furt jako počítat s tím, že přesně jako se může takových věcí jako pokazit a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no. To je to, proč to děláme a to je to, co jako chceme. Ale a chceme to obě.
1: Tak je to i s celým životem, ne? Že se prostě během chvilky může úplně zvrátit a zase na druhou stranu, tak to je jako jasný. Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, holky, mali jsme doveslovali do Los Angeles, ale posloucháte nás na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mým place Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková veslujeme. A doveslovali jsme do Los Angeles, do Los Angeles. Prostě modlíme se, aby to tam vyšlo. Když si důvěřujete, jakoby na 1000000%, ve chvíli, kdy prostě víte, že to jako není, vstanu ráno a nemám tu náladu. Nemám ani na sebe náladu. Co jako mě namotivuje k tomu, jakože jdu a potkám toho druhýho a dělám zase tu jako denní rutinu?
1: No, je to těžký, no, ale tak to je asi do každý práce člověk, jako někdy se mu nechce z postele.
0: Já svoji práci miluju! Já ne. Tak to já jsem výjimka.
2: Tak to je kec.
0: Není. Miluju.
2: Ne, tak já samozřejmě taky svoji práci miluju, ale prostě někdy toho mám plný zuby a no, nechce se mi nic. No,
0: a jsou to ty rutinní záležitosti. A je to pořád ta stejná loď, ta stejná voda a ta stejná Anička.
2: A to mi vůbec nevadí, ale prostě já si řeknu, hele, tak co dělá tady Rumunka? Ta asi prostě vstane a půjde. Tak si řeknu, přijdu na trénink, vstanu, jdu a řeknu Aničce, hele, prostě dneska nemám svůj den, omlouvám se předem. Asi budu protivná nebo něco, nebudu mluvit.
1: Říkáme jako rovnou ráno, prostě přijdem s tím jako dobrý, špatný a hned víme, s čím pracovat.
0: Tak to je úplně dobrý, že si to nalepíte prostě na čelo.
1: Ještě teda náš trenér je výborný, když přijde takový, že jsme zamračený, tak ten jako dělá všechno pro to, abychom se začali tvářit nějak normálně. Takže ten je fakt jako schopný vzít jako si na sebe ženský šaty, úplně jako cokoliv, co ho napadne. My je takový hodně živej, jo, takže už jsme zažili fakt různý situace, ale vždycky jako to je hezký, že se jako snaží rozesmát.
0: Asi takže se nejde proti té vaší náladě, vlastně jako jde, ale ne násilím.
1: Jo, je to takový správný, že je fakt se jako prostě snaží nás pozvednout na duchu.
0: Okay.
1: Jo. No.
0: Máme tady veselýho chlapíka, který vás mimochodem trénuje, tak zas popadněte ty těžké věci a vrhněte se do té rutiny. Jo, tak to je dobrý. No a ty jsi zmínila Rumunku. Co vlastně jako vaše soupeřky, jak důležitý je umět je číst a umět se v nich vyznat a vědět třeba, jo, tahle Němka dneska nemá náladu, viděla jsem, jak brečí na břehu. Nebo víš jako něco, víš, jak to myslím, nebo víte, jak to myslím.
2: A asi pro mě je třeba důležitý si umět načíst, jak se závodí, takže my máme po dojetí závodu mám průměry po 500 metrech, mám tam vlastně závodní data s frekvencí, s rychlostí lodí po 50 metrech, takže já vždycky si sednu jak datový analytik a sjedu si to. A pak se
0: pomůže to.
2: A pomůže mi to, protože vím, kdy si v tom závodě nastupují. A on většinou se to opakuje u těch závodníků. Takže třeba v loňské sezóně a i sezóny předtím jsme hodně závodili s holkama z Chorvatska. A ty už jsem měla úplně přečtené a vždycky, když jsme třeba přijeli do toho Lucernu, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že je předjedu. Bylo to třeba zrovna jenom na tom závodišti. Oni nás jinde porazili, ale na tom závodišti prostě oni z toho byli ve stresu. Aha. Já jsem věděla přesně, kde oni budou nastupovat, takže tam na mě stačilo, ať to bylo vlastně dřív s Radkou, teďka s Aničkou, tak prostě jsem věděla, že se tam zlomějí. A nikdy se nestalo, že by mě vypekli a nestalo se to. Jako. Takže jako ne všechny závodnice samozřejmě, nebo všechny ty federace mají pořád stejné složení těch posádek,
0: jasně,
2: ale dost se to dá takhle načíst. No.
0: A vy jste taky fluktuovali, jako oddělovali se od sebe a zase se spojovali?
1: Jo,
2: ano.
0: Párkrát k tomu došlo. Byla svatba, rozvod, svatba.
2: V podstatě.
0: A jenom takhle stačilo. Svatba, rozvod, svatba.
1: Jo, ano, teď jsme si řekli, že toho to chvíli jako zkusíme udržet ten vztah.
0: Stříbrná svatba je kolik? 15. Jo, tak 25. Papírová. David Novotný na place a se mnou na mým place byly Anička Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Holky veslařky, děkuju moc za rozhovor. Ahoj holky.
1: Taky děkujem.
2: Ahoj. Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
1: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Francouzským hasičům se zatím daří bránit rozšíření požáru na jihozápadě země. Santi Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
3: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
4: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
5: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
3: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení 9. tříd základních škol, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
7: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
6: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
8: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
6: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Celý pořad 20 minut Radiožurnálu s ministrem školství Robertem Plagou slyšíte v repríze hned po hlavních zprávách. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že hašení komplikovaly vedro a silný vítr. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů.
9: Zástupkyně vlády v oblasti Gironde Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu, a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léškap-Fere Philippe de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
10: Přístroje, které jsme používali, mohly zapříčinit další požár.
9: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ukrajina přišla o jednu stíhačku F-16. Stroj se z dosud neznámých příčin zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Oznámilo to velení ukrajinského letectva.
11: Na palubě stíhačky F-16 došlo podle předběžných zjištění k nestandardní situaci a pilot se musel katapultovat. Nachází se v úplném bezpečí a lékaři teď prověřují jeho zdravotní stav, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Stíhačka zřejmě nebyla sestřelená ruskou protivzdušnou obranou a příčinou mohla být technická závada nebo chyba pilota. To zjistí experti, kteří mají k dispozici trosky letadla, které dopadly na území kontrolované ukrajinskými silami a nespůsobily žádné škody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi tisícovka balení z Dánska.
12: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
13: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
12: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
14: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
12: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval ve středu na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval také v Česku.
15: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
16: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
15: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: V Česku pokračuje vlna veder. Teploty dnes podle předpovědi můžou dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Seniori by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, upozorňuje mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
17: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou k ochlazení do výběhu několik tun ledových kostek. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo také pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
18: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
1: Sport. Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia, který už měl podepsat 2letou smlouvu. Šéf české asociace David Trunda na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání, neupřesnil ale s kým. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
19: Já je vnímám pořád stejně, protože první zápas byly velmi silní, kvalitní, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
1: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18 hodin. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdné silnice na Orlickou, Ústecku a v Ostravě. Dálnice teď volné, bez nahlášených nehod. Na Orlickou, Ústecku má být několik hodin neprůjezdná silnice 43 na trase Červená voda Králíky. V úseku narazilo auto do stromu. Osobním autem můžete u zabírku objet přes Horní a Dolní Boříkovice, větším vozidlem pak přes Jablonné nad Orlicí. V Ostravě v Rudné ulici na úrovni Avion Shopping Parku směr jízdy Poruba se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zraněním zásahem záchranářů blokuje odbočku k obchodnímu centru a zřejmě taky přejezd z Výškovické ulice na Rudnou ulici směr Poruba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Jak se postaví vládní koalice k nápadu zrušit 9. třídy základních škol? Kolik by se tím ušetřilo a jaké by to mělo souvislosti? A proč předložil ministr školství návrh na plošný zákaz mobilů ve školách, když ještě v březnu podobný návrh opozičních poslanců ostře kritizoval? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
21: Dobrý den a díky za pozvání.
20: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. V polovině července navrhl předseda poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, aby se zrušily 9. třídy na základních školách. Řekl, že to přinese rozpočtu 50 miliard korun ročně. Vy jste na Instagramu ten nápad dost ostře odmítl. V posledním týdnu ale o zrušení 9. tříd několikrát mluvil i premiér a předseda vašeho hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v pondělí řekl, že o tom už jednal s ministryní financí, že čeká vaše vyjádření. Už jste mu ho dal?
21: Já jsem se s ním o tom zrovna včera bavil. Já jsem jako zcela jednoznačně na začátku aktivitu předsedy poslanecké sněmovny, tedy nečlena vlády, ať si to rovnou řekneme, odmítl, a to z věcných důvodů, které se ukazují. A já ještě podkládám čísly a studiemi, že byly relevantní na mé straně. A zároveň rovnou začnu tím, že debata o tom, že uspoříme ve školství tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje. Když se podíváte na to, co tím sleduje Tomio Okamura na základě studie Petra Macha, který ji předložil.
20: Náměstka ministra financí z SPD.
21: Přesně tak. Tak už teď můžu říct, že i ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo a vůbec to nehraje s tím, co by se ve skutečnosti stalo. Tak si to teďka pojďme ve zkratce říct, protože pokud bychom převáděli studenty z 8. a 9. třídy v jednom roce, máte zdvojený ročník, který musí proputovat středním školstvím. Jedno dítě ve středním školství stojí 90 tisíc korun, zhruba normativně na základní škole 70 tisíc. Takže minimálně 3 roky po sobě v této komponentě to bude o 30% dražší a ne, že se ušetří 50 miliard korun. A to se vůbec nebavím o kvalitě výuky, nebavím se o tom, že nám nenasedají všeobecné vzdělání, nám v tuto chvíli nenasedá na základní školy, to je ta inovace oborové soustavy, kterou minulá vláda prohlásila za dokončenou a ona není hotová. Zároveň tady připravujeme modernizaci obsahu vzdělávání a základní školy pracují na tom, aby to, co po nich chceme jako stát a co se stále navyšuje, co chceme po školách, zvládli v 9 letech. Takže ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
20: Když jste tohle včera řekl panu premiérovi, vzal to? Přesvědčil jste ho?
21: Myslím si, že jako ten závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že to přinese nějaké okamžité úspory, je prostě slepá ulička a navíc nepravdivá informace. Zároveň, a to jsem deklaroval rovnou, když jsem reagoval na Tomia Okamuru, já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít 2 povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách, jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu, to znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním, ale to, co tady vypadá jak letní bouře, že by se jako okamžitě rozhodlo o tom, že se bude všechno jako všechno vylejt a všechno znova, tak to můžu všechny uklidnit i na základě jednání s premiérem, že takhle není. To znamená, je to za mě jako okurková sezóna a nějaká světlice Tomia Okamury. A ano,
20: To znamená, že teď to vůbec jako vláda nebudete řešit, ten nápad?
21: Já předpokládám, že se o tom klidně budeme bavit, ale já vám můžu říct, že vládní programové prohlášení v tuto chvíli o tom to nehovoří a já mám dost argumentů na to, abych koaličním partnerům vysvětlil, že to, co letí mediálním prostorem, tak je fikce a ne realita. Takže můžu uklidnit rodiče a školy, že rozhodně od 1.9.26 nebo 27 se toto nestane.
20: Tam mělo být 29, jestli jsem dobře vnímal pana předsedu poslanecké sněmovny, takže ani 29 se to nestane.
0: dostane 1. září?
21: Myslím si, že ne. Na 99%.
0: Na 99%.
21: Vždycky si musíte nechat nějaké procento, ale prostě jako, když se podíváte i na stanovisko ministerstva financí, i na to moje, tak to se nedělá v tuto chvíli, nedělá se to z důvodu úspor. Pojďme se bavit o tom, aby jsme měli co nejvzdělanější společnost, jestli z toho vypadne 8 000 základní školy, tak klidně, ale ne, že jako uspořím peníze nějakým tupým škrtem, a ještě jsou tam falešná čísla. To je studie Petra Macha.
0: To znamená, že ani ministerstvo financí není pro tu změnu?
21: Když se podívá, to je důležité oddělit, přestože Petr Mach je náměstkem ministryně financí, tak to není oficiální materiál ministerstva financí.
0: Dobře, ale ministryně financí podle slov Andreje Babiše nějaké své stanovisko předložila, alespoň tak to říkal pan premiér v pondělí. Tak to stanovisko je proti tomu nápadu?
21: Stanovisko, které jsem dostal já z ministerstva financí jako oficiální stanovisko ministerstva financí, tak nepodporuje tento návrh a uvádí dost podobné argumenty, které jsem vám před chvilkou uváděl já.
0: Vy říkáte, že 50 miliard je nesmysl, že k tomu se dostat nedá. Na druhé straně pan premiér v pondělí řekl, že selským rozumem podle něj v případě zrušení 9. tříd ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče. Tak ušetří někdo? Máte to spočítané, kolik by se tím dalo ušetřit?
21: Znovu, já jsem ochoten se bavit, a to neutíkám z odpovědi, jenom se to snažím vysvětlit i posluchačům tak, aby to bylo jasné. A pokud se chcete dívat na školství tupými škrty, tak škrtněte celou kapitolu ministerstva školství, máte 300 miliard a nemusí chodit do školy nikdo. Jo? Jsem bytostně přesvědčen, že...
0: Jenom 284 miliard, ale budíš.
21: Já pevně doufám, že 300. A pro rok 27. A každopádně... úspory, tím, že něco škrtnu, já musím vědět, čeho chci dosáhnout. Mým cílem jako ministra školství je, aby jsme měli co nejprovzdělanější společnost, která přináší celospolečensky nejvyšší přidanou hodnotu. Co tím chci říct, aby jsme byli bohatá společnost, protože máme chytré lidi. A škrtnutím jednoho roku, to účetně vypadá na úsporu, kterou třeba paní Tykač vyčíslilo i hospodářská komora, i paní Zajíčková na 27,1 miliardy korun, pan Mach na 50 miliard korun, ale pokud vám neprojdou ty lidi, kteří budou uplatitelní na trhu práce, tak vám žádné úspory z toho, že dřív půjdou na trh práce, nevznikají, respektive úspory. Nezískáte nic s tím, že půjdou dřív na trh práce. Cílem mě jako ministra školství a pevně věřím, že všech rozumných lidí v České republice je, aby jsme byli co nejchytřejší a měli co nejvyšší platy, což souvisí s kvalitou vzdělání a jeho efektivností, ne s tím, že škrtnu rok.
0: Ještě jednou v téhle souvislosti budu citovat pana premiéra. On v pondělí řekl, že třeba ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO také neabsolvovala 9. ročník základní školy a že je živým příkladem toho, že to může fungovat. Máte opravdu pocit, že ta 9. třída je výrazným přínosem pro vzdělávání v Česku?
21: Myslím si, že tak, jak je koncipováno to, co po školách chceme, tak svůj význam má. Když se podíváte na to, že ty studie říkají, že děti se mají rozhodovat o té své specializaci, o dalším směřování co nejpozději, tím neříkám ve 20 letech, tak mi ten rok 9. třídy a rozhodování se v 15 letech, kam půjdu dál, když nemáme další 2 roky všeobecného vzdělání v tuto chvíli, nebo 3 roky všeobecného vzdělání, ale máme tam tu specializaci, tak mi přijde rozumný. Samozřejmě, že vnímám to, že někdo řekne, ale oni už po přijímačkách jakoby nic nedělají. To znamená, ten rok může být naplněn školu od školy, učitel od učitele různým způsobem, takže určitě najdete anekdoty a příběhy rodičů, které budou říkat, že 9. rok byl ztracený, případně žáků. Stejně jako najdete x případů, když se budete hledat, že ten 9. rok dává smysl. Za mě smysl dává a hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé. Naučte ve škole ještě ty děti toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v tom dnešním moderním světě a zároveň řeknete, tak dobrý, a máte na to jenom 8 let. Klidně, tu debatu veďme, ale pak redukujme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila. To je to, po čem volám. Bavme se o celém systému, o tom, aby byl efektivní. Jestli z toho vypadne doporučení odborníku, že to má být 8 let, já ho budu jako ministr respektovat, ale ne, že někdo spočítá hausnumero, že se ušetří, anebo anekdoticky, a to pro mě není verná mince, já jsem také šel z 8. třídy, když byl zrovna ten přechodový rok, tak jsem šel z 8. třídy a přecházelo se na 9, ale nebudu na základě svojí zkušenosti soudit celý systém.
0: Rozumíte tomu, proč se ten nápad ze strany Tomia Okamury objevil právě teď?
21: Protože ta studie Petra Macha má červnové datum, takže předpokládám, že ji předložil předsedovi sněmovny, jelikož je tam také za SPD a Tomio Okamura tuto informaci měl, tak ji prostě vypustil do éteru. Nehledal by v tom nějakou jako větší konspirační teorii, než je to Okamova břitva, prostě dostal do ruky materiál a nejbližší příležitosti to řekl. Vyšlo to na prázdniny.
20: Když předseda koaliční strany přijde s takovýmto nápadem, když potom se k němu vyjadřuje předseda vlády a předseda hnutí ANO, tak jak se vyjadřoval v těch posledních dnech, jak to na vás jako na ministra školství působí?
21: Tak když se podíváte, tak rozhodně bych byl samozřejmě radši, nebudu lhát, aby předseda sněmovny jako napřed kontaktoval třeba mě, nechal si k tomu dát oponentské stanovisko a nevystřelil to na druhou stranu. Mediální svět a politický svět nějak funguje, takže já to beru, jak to je. Mou povinností je, nebo já to tak aspoň beru, k tomu dát věcné argumenty, data, to jsem dal. Legitimní je, když premiér řekne, OK, je tady koaliční partner, přišel s nápadem, mně to přijde zajímavé, tak mi k tomu dodejte informace, takže to teďka dělám. Myslím si, že ale bude platit to, co jsem řekl hned v první reakci, protože zatím se ukazuje i ve stanovisku MF, i ve stanovisku ministerstva školství, že ty argumenty, které jsem kladl na stůl hned na začátku, tak jsou relevantní a na rozdíl od těch argumentů a čísel Petra Macha, tak jsou založena na faktických číslech.
20: Neměl by být premiér v takových situacích zdrženlivější? Neměl by dříve, než se k tomu veřejně bude vyjadřovat, to třeba konzultovat se svým rezortním ministrem, notabene, pokud reprezentuje stejné hnutí?
21: Byl bych radši, kdyby tam bylo napřed to období, kdy já bych k tomu dal tu pozici, ale nebudu kritizovat premiéra, prostě beru to, jak to je. Rozhodně bych byl ale šťastnější, kdyby jsme si to napřed řekli a on si k tomu potom zaujal tu pozici, protože i ten náš dnešní rozhovor je důkazem toho, že v tom mediálním prostoru si to žije nějakým životem, zatímco v tom reálu jsem dostal ten úkol, a tím připravím pro a proti hnedka na začátku. Takže to, co mediálně nějak vypadá v reálu, je, tak mi k tomu zpracujte pozici, pane ministře.
20: Vás čeká samozřejmě vyjednávání o rozpočtu. Nevrátí se vám to, neuslyšíte, tak tady mohly být nějaké úspory, vy je odmítáte, tak v tom případě nedostanete tolik, kolik chcete?
21: Bez pochyby se to může v té retorice mezi koaličními stranami vrátit. Proto jsem tady rovnou řekl a deklaroval na jasných číslech, že i kdyby to nastalo, tak první úspora fiktivní a ještě ne 50 miliard korun nastane až poté, co ten ročník zvýšený, zdvojený ročník proputuje středním a vysokým školstvím. No a bavíme se o tom, že tento krok rozhodně by se projevil nejdřív v roce 34 částečně a plně třeba v roce 39.
20: Vy jste při předávání vysvědčení na konci června řekl, že budete chtít, aby příští rozpočet myslel na školství víc než ten letošní, že byste chtěl o desítky miliard víc. Před chvílí jste řekl, že počítáte s částkou 300 miliard, to znamená, to, co chcete navíc, je těch 16 miliard, tak abyste se dostal na 300, nebo
21: ne,
20: chcete
21: ne,
20: ještě
21: ne,
20: víc?
21: To bylo, ne, to bylo jenom tak, aby z toho nebyl ten titulek, že Plaga chce 300 miliard. Já si myslím, že ten nárok, když ho dopočítáte podle vládního programu prohlášení hospodářské strategie, je samozřejmě vyšší. A já bych...
20: O kolik vyšší?
21: To přesné číslo vám neřeknu, budeme o tom jednat v srpnu, ale samozřejmě jsou to desítky miliard korun, jo? Protože to hold efektivní kvalitní školství něco stojí. Každopádně ten rozpočet trojkou začínat musí, ale neberte mě za slovo, já jsem jenom jako chtěl deklarovat, že to trojkou má začínat, to znamená 300 miliard, ale bych rád, kdyby to bylo více. Konkrétní číslo vám neřeknu. Pokud by neměl být ten nárůst plně v souladu s tím vládním programovým prohlášením, respektive bude v souladu, že tam jsou milníky až pro rok 29, ale já bych chtěl, aby bylo vidět i ze střednědobých výdajových rámců, že tam směřujeme. To znamená, jako nepotřebuju to, co byla v té první žádosti pro rok 27, ale musí celý terén vidět, že tato vláda to splní nejpozději v roce 29. To je moje strategie do vyjednávání.
20: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ze hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Minulý týden vláda schválila návrh poslanecké novely školského zákona, kterou jste předložil vy spolu s premiérem Andrejem Babišem a která plošně zakazuje používání mobilních telefonů v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Přitom v březnu jste se proti podobnému návrhu opozičních poslanců ostře vymezil. Na tiskové konferenci po jednání vlády 9. března jste doslova řekl, že ze strany opozičních poslanců je to snaha svést se na vlně aktuálního tématu, že snahou autorů je opanovat mediální prostor, že jde o tupý zákaz a že vaše vláda naopak postupuje zodpovědně a nabízíte školám metodickou podporu. Proč jste změnil názor?
21: Věcně chronologicky. Na únorové tiskové konferenci jsem představil metodiku do škol jako nejrychlejší nástroj, který je rozhodně rychlejší, když si ředitelé v rámci novely z roku 2021 upraví školní řád, tak to může naběhnout od 1.9.2026. Zároveň, když si dohledáte tu tiskovou konferenci, jsem říkal, že si sejmu situaci ve školách, to znamená, podívám se, jestli to doporučení metodické zafungovalo, jaký vlastně stav ve školách je. A jsem připraven, a to na té tiskové konferenci v únoru zaznělo, v případě, že to nebude dostačující, sáhnu k legislativnímu řešení. V březnu ten lidovecký návrh, když ho srovnáte s tím návrhem, který jsem dal společně s premiérem jako poslanecký, tak opravdu to je nebe a dudy. Ten náš návrh jako je promyšlený, můžeme se o tom dále bavit. Ten lidovecký byl opravdu jenom jako mediálně zakazujeme, ale nebyl vůbec dotažený, co se týká toho, jak na co všechno se to vztahuje. Byly tam velké díry. To znamená, byl to legislativní paskvil, což jsem myslím tehdy řekl a stojím si za tím. V květnu jsme sebrali data ze škol, tam se ukázalo, což je argumentace dětského musma, že 93% škol má upraveno nakládání s mobily tak, jak jsme umožnili v roce 2021. Ale ta podstatnější je v té tabulce číslo 2, pouze polovina těch prvních stupňů, to má omezeno o přestávkách. A ty školy, kde to funguje, kde je dobré klima, tak to mají omezeno. Takže jestli se ptáte, proč k tomu došlo, protože se ukázalo, že ta regulace nepoužívejte to v hodinách, respektive nevyrušujte s tím v hodinách, sice na školách je, ale o přestávkách, tam ten scroll time prostě je a není tam ta aktivní škola, kterou bychom tam rádi viděli.
20: To znamená, jinými slovy, myslíte si, že ředitelé se nerozhodují dobře a proto jste to teď navrhli udělat plošně?
21: Myslím si, že ředitelé se většinově, v případě asi první stupně to 55%, takže většinově dobře rozhodují, ale z různých důvodů, nebudu to hodnotit, nenaplňují ten cíl, který tam byl.
20: A z vašeho pohledu cíl je, aby ani o přestávkách tedy mobilní telefony nebyly k dispozici?
21: Jelikož jsem si v mezidobí nechal samozřejmě od odborníků z Národního ústavu duševního zdraví dát dohromady materiál, který jako toto hodnotí, to znamená odborný podklad, tak z něj se skutečně ukazuje, že a plus jsem se věnoval tomu, že jsem ty školy, které to mají zakázáno, tak jsem s nimi byl v kontaktu a moji kolegové taky. To znamená, ukázalo se, že to funguje. A ano, za mě je chtěné a velmi chtěné, aby ty děti místo mobilu o přestávce byli u těch pingpongových stolů, u těch školních fotbálků, nebo skákali toho panáka, nebo hráli venku fotbal. To je ten koncept aktivní školy. A školy, které zakázaly o přestávkách mobily, možná měly 2-3 měsíce problém, protože tam probíhal standardní detox, ale když tam nabídli dětem využití, zároveň ve školách probíhá prevence a komunikace s dětmi a s rodiči, což jsme všechno dali do té metodiky a budeme to dál podporovat, tak to funguje. Takže ano, cíl je, aby na prvním stupni nebyla škola, kde o přestávkách děti koukají do mobilu. Je to tak.
20: Vy říkáte, že škola má nabídnout něco alternativního. To jste ostatně říkal i na té březnové tiskové konferenci. Tehdy s odvoláním na mezinárodní studie jste řekl, že pokud regulujete mobilní telefony o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní vyžití, aktivní program. To ale v té novele není.
21: Ale zase jsme u toho program Aktivní škola, který rozvíjíme, kde máme ambasadora Lukáše Krpálka, kde jsme a děláme soutěž o to, jako jak zviditelnit ty aktivní školy, které to dělají. Tak není o tom, že napíšete do zákona, musí být v každé škole dva fotbálky. Ale tohle je ta pozitivní motivace, toto opravdu není nad zákonný předpis, to si asi nemusíme vysvětlovat, ale je to na tom, že to je chtěná aktivita a že podporujeme ty školy a zviditelňujeme ty školy, které to dělají. A byl bych rád, aby v rámci svých možností ty školy to udělali. Co se týká ale zákazu těch mobilních telefonů, tak tam, jelikož ta čísla ukazují, že to polovina škol nedělá, tak si myslím, proto jsem to předložil, že ten zákaz je na místě.
20: Ten zákaz se týká i deváťáků, vlastně týká se po celou dobu povinné školní docházky. Deváťákům v současné době je 15 nebo 16 let, v takovém věku mohou mít partnery nebo partnerky, mají a mohou mít spoustu mimoškolních aktivit. Není nepřiměřené takto starým žákům zakazovat, aby o přestávce nebo v jídelně nebo po obědě při čekání na odpolední vyučování mohli něco vyřídit z mobilu?
21: Není. Pokud budete hledat arbitrární číslo, tak když řekneme, že to je 15 let věku, budeme to s něčím kalibrovat, pak mě řeknete, že brigáda je možná o 14 let věku.
20: Ale jenom o prázdninách.
21: Jasně, jo, ale mimochodem to je zajímavý point zaměstnávání 14 letých i ve vztahu k rušení 9. tříd, což jsem tady nezmínil, když to mám propojit ta dvě témata. Každopádně je samozřejmě jasné, že někde ta hranice musela být. Ta hranice je v tuto chvíli na základní škole, střední školy to dále upravují podle školního řádu a svých možností. Mohlo byste mě nachytat na tom, na střední škole bude věkově mladší dítě než v dobíjající 9. třídě. Máte pravdu, někde tu hranici jsme udělat museli, udělali jsme ji na konci základní školy. Určitě jsou tam děti, které by si v tom věku již s tím sami poradili, ale snažíme se chránit tu populaci, musíme nějak systémově, je to takto.
20: Já mířím k tomu, jestli ta pravidla pro prvňáka a pro deváťáka by přece jenom neměla být odlišná, jestli je to úplně to samé.
21: Já, když se podíváte na moje výroky z nějakého období třeba podzimu minulého roku nebo nástupu do funkce, tak já jsem si myslel, že ta doporučení těch odborníků budou pro první stupeň jiná než pro druhý. Našel bych minimálně 2-3 rozhovory, kde jsem s touto hypotézou do toho vstupoval, ale v tom doporučení, které máme od toho NUDZu, tak případně ten screening těch jednotlivých dalších zemí, tak vlastně neodstupňuje a bere tu věkovou kohortu až do těch 15 let pod stejnou úrovní ochrany nebo zákazu, chcete-li.
20: Mimochodem Národní ústav duševního zdraví opravdu doporučil i přestávky, i pauzy na oběd, protože když jsem v ČTK četl v červnu vyjádření ředitele tohoto ústavu, tak on mluvil o zákazu během vyučování.
21: Když bavíme se během výuky, nebo se bavíme během celé jako školní docházky, během toho celého systému. Za mě a ta podkladová studie a zahraniční data hovoří o tom, že to klíčové je ochránit ty děti během těch přestávek a když si zajdete do školy, opravdu, když si zajdete do školy, která má zakázané mobily o těch přestávkách a je tam to aktivní výžití, tak vám každý řekne, že ty děti se spolu začaly bavit, že se znají jmény třeba a že tam probíhá reálný život a reálný pohyb. Já si za tím návrhem stojím.
20: Vy jste říkal, že na rozdíl od té původní opoziční novely, tak vy jste si dali záležet s definicí toho, na jaká zařízení se to má vztahovat. Ten návrh totiž nezakazuje jenom mobily, ale také jiná elektronická komunikační zařízení. Podle důvodové zprávy se tím myslí třeba i chytré hodinky nebo další zařízení s připojením k internetu. Znamená to, že bude zakázáno do školy nosit, respektive ve školách používat třeba i elektronické čtečky knih?
21: Myslím si, že čtečka knih tam nepatří jako jiné elektronické zařízení.
20: Pokud je připojená na internet,
21: tak ano.
20: Ano.
21: Máte pravdu, zase takhle to můžeme rozebrat celé. Ten princip, když vám vysvětlím, je jednoduchý. To znamená cokoliv, kde vás to může během té výuky vyrušovat, cokoliv, kde se můžete připojit na sociální sítě během té přestávky, tak je tam zahrnuto. Nikdy to nebude dokonalé, samozřejmě další výhrady budou. A co, když se ty technologie budou vyvíjet? Jistě mohou. Myslím si, že ten návrh není tupým zákazem, když jsem něco pojmenoval tupým zákazem, když se podíváte, standardní výhrady, zdravotní důvody jsou ošetřeny. A další výhrada je, chcete, aby děti byly hloupé, nemůžou používat mobilní telefony. Mohou, na pokyn učitelé mohou používat ty mobilní telefony. To znamená aplikace Kahoot, ChatGPT, jakékoliv AI-ko, může běžet té výuce, ale řízeně, aby to byl dobrý sluha, zlý pán, aby to byla řízená výuka. Zároveň chceme, aby tam byla ta prevence, aby školy vysvětlovaly v rámci té komunikace těm žákům, proč, kde je to nebezpečí sociálních sítí a tak dále. To znamená, není to izolovaný výstřel do tmy, je to, řekl bych, promyšlený způsob, jak pomoci. A je to nedostatečný samozřejmě i s ohledem na to, že návyky vznikají v rodinách. To tady si řekněme rovnou. A i proto teďka třeba přes léto mám na sociálních sítích kampaň, která je cílena na rodiče, protože ta škola může pomoct, ale situaci nezachrání. To si taky uvědomuje. Nemyslím si, že to spasí doba od 18 do 14.00.
20: Ten zákaz má platit od začátku školního roku 2027-28, tedy za rok a měsíc. Neuvažovali jste o nějakém přechodném období? Mysleli jste třeba na sedmáky, současné sedmáky, kteří jsou zvyklí na mobily o přestávkách, teď ze dne na den jim to vlastně zakážete? Nezhorší to jejich duševní stav?
21: Když se na to podívám, tak já jsem, a doufám, že to sněmovna nezmění, já jsem zastánce toho, aby to začínalo s novým školním rokem. I když kdyby to sněmovna projednala, tak já bych nerad, aby to začínalo třeba 3. března. To znamená, proto je tam ten začátek školního roku. Jak už jsem vám tady jednou řekl, tak ty školy, které to zakázaly, tak také tam neměly přechodné období, ale měly období 2 až 3 měsíců, kdy ty děti samozřejmě se s tím srovnávaly, že to tam není. Na druhou stranu, když se podíváte, tak i ty děti na těch školách vám řeknou, že jsou za to vlastně rádi. Neříkám, že všechny, ale není to úplně černobílé. To znamená, neuvažuji o přechodném období. Myslím si, že dobré je zavést to s novým školním rokem a po nějakém nepříliš dlouhém čase si to na těch školách, pevně věřím, sedne.
20: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
21: Naslyšenou, díky za pozvání ještě jednou.
20: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují 4 minuty po 12:30. Pavel Prouza a krátké zprávy.
5: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Japonsko po úterním silném zemětřesení na ostrově Kyushu hlásí 18 obětí, zraněných jsou desítky. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kashima. Podle zdrojů televize NHK tam po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze 4 reaktorů. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, ze kterého elektrárna používá vodu pro chlazení. Informoval o tom provozovatel zařízení. Za současný pokles hladiny v 2. nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy

0: Ústecku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Lubencem srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Valeč, kilometr 83,5 a místo nehody s opatrností průjezdné. Na Orlickou Ústecku je po nehodě stále neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. Před půlnocí v úseku narazilo auto do stromu. Osobním autem se dá uzavírka objet přes Horní a Dolní Boříkovice. Větším vozidlem přes Jabloné nad Orlicí. Podobně v Ostravě v Rudné ulici u Avion Shopping Parku směr Poruba blokuje průjezd srážka osobního auta s motorkou. Nehoda a taky uzavírka je na odbočce k obchodnímu centru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Děkuji za slovo, je to přesně tak. Začíná noční radiožurnál necelých 8 minut po půl jedné. Dnes je čtvrtek 30. července a možná se vám některým neusíná úplně ideálně. Včera totiž vrcholil úplněk a i teď máme jasný měsíc na obloze. Navíc je tu tropická noc, tak pokud se vám nedaří usnout, můžete zkusit zůstat i v dalších minutách s nočním radiožurnálem. My tu s vámi budeme po celou noc a za moment vyrazíme do světa filmu. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Dozvíte se to v nové komedii Miroslava Ondruše s názvem 6 gramů. Za chvíli si o snímku řekneme víc, včetně toho, kdy ho uvidíte v kinech.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. To je výchozí situace nové komedie s názvem 6 gramů režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s kterýma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: A je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý.
6: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovém tom světě algoritmu, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle.
1: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
1: No
2: tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
1: Pane, naši synové jsou spolužáci a kamarádi se.
7: Pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho Jiří Mádl.
5: Ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se ty jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
6: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. Si myslím, že se potkali dva světy, jo. Civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Vatchým. A prostě já jsem se snažil jít podle scénáře. Kluci jeli, si hráli jako jiný film, ale dalo se to sestříhat, jakoby, takže dobrý.
6: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně, i vlastně každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět. Tak pro ty to určitě je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.
10: Se snaží.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Resort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinské přístavy. Hokejistka Kaltounková po zranění trénuje s reprezentací. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například to aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Rusko zaútočilo na přístavy v Oděském zálivu, ty už kvůli každodenním ruským útokům prakticky zastavili provoz. Podle Kyjeva ohrožuje Moskva globální potravinovou bezpečnost. Ukrajina pšenicí, kukuřicí a slunečnicovým olejem zásobuje asi 500 000 lidí, převážně v zemích takzvaného třetího světa.
4: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se ozvaly dvě silné exploze. Podle telegramového kanálu Trucha Rusko udeřilo nízkoletícími střelami H-35 z raketového systému BAL. Na obzoru stále kotví loď zasažená před několika dny ruskými raketami. Podle oděských ekologů hrozí únik motorové nafty a dalších látek do moře. Ukrajina teď hledá možnosti, jak zemědělské plodiny vyvést jiným způsobem. Zástupci Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Evropské komise se prostřednictvím videokonference radili, jak zajistit alternativní cesty exportu přes dunajské přístavy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Letos 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma, rozhodlo Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí, dodává šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy.
5: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky ve správě Národního památkového ústavu. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu. Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
2: Sport.
1: České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
6: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektujou. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže s tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje, teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 na Karlovarsku a uzavírka na silnici 43 u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Lubencem srazilo auto zvěř. Nehodu taky omezení čekejte za sjezdem na Valeč, kilometrů 83,5. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Vlašim od 44. kilometru v levém pruhu uklízí vozovku a po pojíždět budou až k exitu 21 Benešov. Na Orlicko-Ústecku je už přes hodinu neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. V úseku šetří nehodu osobního auta nebo odklízí následky. Auto narazilo do stromu. Obě se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď si poslechněte další rozhovor z našeho výběru To nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
8: Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, který se stal z potápěče a policisty. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Profesionálním ochranářem přírody a předsedou společnosti Justice for Nature. Keporka Ktimi, ten jeho příběh sleduje téměř celá planeta. Co vy si o tom myslíte?
9: No, za prvý je to fakt jako srdcerivnej příběh. Je to nestandardní, protože keporkakové se v podstatě, nebo obecně velryby se v Baltu neobjevují. Tedy je to jakási zbloudilá velryba, která za mě osobně ukazuje celému světu problém, který tu máme v současné době, a to je ohrožení velrybých populací. Samozřejmě ten příběh jako osobně vnímám jako takovou zvláštní situaci, poněvadž na jednu stranu je to zvíře, které trpí, na druhou stranu v přírodě ten přirozený proces toho umírání úplně líbivý není, a myslím si, že v tomhle ohledu si nikdo není jistý, jestli konáme dobře s tou záchranou, nebo jestli už překračujeme určitou mez našeho božství, kdy se snažíme zvrátit průběh událostí.
8: Přirozený běh věcí.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste říkal, že to není úplně obvyklé, že by se velryba objevila v Baltu. Máte proto nějaké vysvětlení, že velrybí mládě, tedy nebo mládě? Mladá velryba se dostane do Baltu?
1: Není to ani jejich migrační trasa a není to ani jejich krmeliště, ani jejich reprodukční zóna. To jsou takové tři základní jako body, takový magický trojúhelník, kdy reprodukční zóny, je jich na světě asi 6 velkých a několik desítek menších, kam vám ti keporkakové vlastně připlouvají za reprodukcí, tedy rozmnožováním, námluvami, rozením mláďat a tak dále. Pak máte tu migraci, která vlastně vám směřuje od té reprodukční zóny do těch míst, kde mají dostatek potravy, což je většinou někde u Antarktidy nebo v tomhle případě na severu u Norska a tak dále. A ten Balt do toho nezapadá. Takže je to pravděpodobně asi nějaký buď zoufalý omyl a nebo teda součást nějakého špatného zdravotního stavu, který tu velrybu přivedl do Mělčin.
0: Což se asi dozví odborná nebo i laická veřejnost až bohužel po pitvě.
1: Tak to je.
0: Prý může být někdy příčina v otravě nějakými jedovatými mořskými řasami?
1: Můžou to způsobovat řasy, třeba u nás v Kostarice může být ten problém s takzvaným rudým přílivem, ale není to úplně obvyklé. Oni vám velryby dost často umírají nebo onemocní na základě parazitů, které jim napadají mozek, plíce. Je to otázka znečištění oceánu, protože přece jenom, co si budeme povídat, těch plastových odpadků, a když ta velryba vám vlastně filtruje plankton a ty odpady tam jsou, tak to do sebe dostává a z nějakého dlouhodobého hlediska hromaděním samozřejmě to té velrybě způsobí zdravotní problémy. Další obrovský klíčový prvek jsou vlastně podmořské výbuchy, těžba, což jim narušuje centrum rovnováhy. Vlastně jim to ničí, když to řeknu, laicky jejich GPSku a narušuje jim to, tak jako my máme střední ucho, vnitřní ucho, bubínek a tak dále, tak ty podmořské výbuchy jim to zničí a oni ztrácí orientaci. Může to být nemoc, bruceloza. To je veliký problém pro morské savce. To je vlastně bakterie, která napadá hodně často hospodářská zvířata, léčí se to antibiotiky. A vlastně vyvržení delfínu velryby, pokud se jim udělá vlastně test nebo nějaký odběr třeba z mozku nebo z jater, tak dochází potom k tomu, že pokud se zjistí, že je to bruceloza, tak je to velice klíčový problém současnosti. Nevíme úplně přesně, jak se do moře dostalo, nebo do mořských savců, ale způsobuje to neplodnost a způsobuje to jakousi fatální únavu, kdy ta zvířata mohou reálně vlastně vám vyplout do Mělčiny a vlastně si tam v uvozovkách odpočnout, což se jim nakonec stane osudným. Já si myslím, že uvíznutí velryby na pobřeží je málo kdy omyl. Že je to buď součást nějakého problému spojeného se zdravotním stavem, a nebo potom nějaký jiný druh vyčerpání, únavy.
0: Ono to není nic nového, protože podle toho, co jsem četl, tak se velryby ocitaly někde na pláži už před stovkami, možná tisíci let.
1: Určitě.
0: Ale pořád se neví to přesné vysvětlení, proč to občas udělají.
1: My to nevidíme, protože většina těch uvíznutí se odehrává na nepřístupných pobřežích. Že jo? Takže jako tady v Evropě s tím nemáme úplně nějakou velkou zkušenost. Ale ta příčina, pravděpodobně je to zdravotní stav. Já bych v tom neviděl úplně omyl.
0: Vy jste říkal u nás v Kostarice, tak tady bychom měli říct, že vy jste v Kostarice jako doma, anebo skoro víc než doma, a monitorovali jste nebo monitorujete pořád právě keporkaky?
1: My vlastně třetím rokem monitorujeme už 6. migrační sezónu keporkaků dlouhoploutvých v zálivu. Já tomu rád říkám záliv velryb nebo velrybí porodnice. Je to reprodukční zóna IMMA San Juan del Sur Papagayo Bay, což je jedna z nejvýznamnějších tichomorských vlastně reprodukčních zón keporkaků dlouhoploutvých. Je označená také číslem C3, což znamená, že se tam reprodukují velryby ze severní jižní polokoule, což je vlastně jediné dosud známé místo na světě. A my jsme se tam ocitli vědomně v roce 2022, kdy jsme zjistili, že tato oblast je součástí velkého průmyslového plánu na vybudování obrovského přístavu v rámci projektu Suchý kanál, který měl propojit vlastně karibskou a pacifickou část v rámci nějaké jako kdyby náhradního panamského průplavu a chtěli to dělat zrovna v té reprouční zóně. No a tehdy jsme se spojili s lidmi z Národního parku, z ACG Guanacaste, ti nám zhodou okolností dali kontakt na morského biologa Franka Garitu, který se přes 30 let věnuje morským savcům a je to kapacita v rámci Střední Ameriky. No a on nás uvítal jako terénní tým pro monitoring velryb, takže nás všechno učil. My jsme koupili loď, vybudovali jsme tam oceánské centrum a zaměřili jsme se vyloženě na keporkaky, morské savce v této oblasti, abychom vytvářeli i nějakou prevenci pro budoucnost, aby tam vlastně žádné průmyslové využívání vzniknout nemohlo, poněvadž to původní bylo zhozeno ze stolu kostarickou vládou jako environmentálně naprosto jako neúnosný projekt.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochránce přírody a předseda společnosti Justice for Nature. Vy jako potapěč jste byl někdy blízko ke Porkakovi?
1: Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny. A já je tu lokalitu šel učit a teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivouni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyrvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
0: Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
1: Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
0: Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
1: Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani. Živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samci, samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
0: To znamená, že má něco jako duši.
1: No určitě, ale víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
0: Má rád lidi?
1: Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi. Ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice. A ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaku pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté. Ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu. Takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaku pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
0: Něco jako podvodní dron?
1: Ten máme taky, ale tohle je vyložený dron, který bude zhazovat 360-kovou kameru ze vzduchu.
0: Fakt?
1: Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti.
0: A to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
1: Ne, to bude vyloženě. Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to zhodíte dobře.
0: K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
1: To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme, absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, že každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý je jedinečný. Tak jako máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve. I ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to stotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jejich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koly, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 tisíc velryb. To je neúměrné číslo.
0: Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
1: Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývale velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
0: Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
1: Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě to komunikaci s těmito majiteli těch rejdařství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které přepravují všechno to naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli, a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci, v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.

0: Kacír.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek krátce po 12:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Máme 30 minut po 1 hodině. A posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit 100 tisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku v zemi sešehly přes 116 tisíc hektarů porostu. S lesními požáry bojují taky hasiči ve Španělsku nebo v Řecku. Americká centrální banka znovu nechala základní úrokovou sazbu bez změny v rozmezí 3,5 až 3,75%. Fed tak podle agentury AP rozhodl i přes přetrvávající inflaci a nárůst cen energií, který způsobila válka s Íránem. Inflace se ve Spojených státech už více než 5 let drží nad 2% cílem. Zemřel francouzský hudebník a DJ Kevinsky, bylo mu 50 let, s odkazem na úřady, o tom informuje agentura AFP. Kevinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. Jeho tvorba se řadí ke stylu French Touch. Hudebník před 3 lety vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Sport. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S 8členou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil 7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a neprůjezdná silnice u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů na kilometru 83,5 už uklizeno, auto tam srazilo zvěř. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy stále pozorně za sjezdem na Vlašim. Mezi kilometry 44 až 21 po sjezd na Benešov uklízí vozovku a popojíždí v levém jízdním pruhu. Na Orlickou Ústecku má být ještě více než hodinu. Neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík v úseku šetří nehodu osobního auta. Obě se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně přes Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor z našeho výběru To nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách. Sorry seems to be...

0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Když částečně probíráme příběh Keporkaka Timiho, tak se nedá nezeptat na to, jestli si myslíte, že si tím jeho příběhem pomáhají i lidé, kterým až tak o záchranu a ochranu velryb nejde.
1: Víte, to si myslím, že přináší každá takováhle událost, že máte opravdu organizace, které dlouhá léta velryby monitorují, sledují, chrání a tak dále. A pak máte takové, jak bych to nazval, rychlokvašky, které vám vlastně přicházejí s tou danou událostí a mohou v tom vidět nějaký rychlý krátkodobý zisk na základě obrovské mediální pozornosti. Takže já bych nikoho nechtěl v tomhle označit, ale třeba je vidět, že ty záchranné týmy v současné době v tom Baltu, že fakt jako hodně vaří z vody. Že tam byl první záchranný tým, který vlastně vyhodnotil to zvíře v nějakém kritickém stavu a že by se to mělo nechat nějakému přirozenému vývoji, což samozřejmě veřejnost spodnícená aktivisty environmentálními nepřijala a stává se z toho taková jako táhlá, dlouhodobá, čím dál tím kontroverznější vlastně situace, kdy až začínáme z toho mít pocit, že ve jménu té publicity anebo neústupnosti jsme schopni toho Keporkaka vlastně až týrat. Jo. Uvidíme. Teď se chystá ta, vypadá to záchranná finální operace. Já se mohu přiznat, že jestli se jim to podaří a toho Keporkaka vypustí a on opravdu vypluje do oceánu nebo do toho Severního moře, protože by měl mít GPSku na sobě, takže bychom se měli dozvědět, jaký jeho osud, jestli zemře, jestli to zvládne, utopí se, nebo jestli opravdu to bude mít pozitivní výsledek. Pokud se jim to podaří, tak smeknu. Ale pokud se to nepodaří, tak samozřejmě budou muset počítat s tím, že se na ně snese kritika.
0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík, předseda společnosti Justice for Nature, její Štrčko. Má tady ve studiu radiožurnál na sobě. Co to je Justice for Nature?
1: Justice for Nature je pro nás takový filozofický koncept. Příroda jako taková není právní subjekt v našem lidském společenství, byť bychom si dokázali představit, že by mohla. Ale my si myslíme, že tak jako si zaslouží spravedlnost člověk, tak stejně tak si zaslouží spravedlnost příroda.
0: Jak ji vymáháte?
1: My máme takovou zvláštní strategii, protože samozřejmě vymáhat právo přírody není legislativně vůbec jednoduché. A my jsme si za spoustu let činnosti v protipytláckých hlídkách a v tom terénním monitoringu uvědomili, jak je obrovsky důležité spolupracovat s legitimními úřady. V tomhle případě v Kostarice s rangery ze státní ochranou přírody SINAK, které vlastně podporujeme v terénu, děláme jim jakousi předsunutou hlídku pro odhalování pytláctví a pokud zjistíme nějaké ilegální činnosti, tak to řešíme s nimi, protože oni mají pravomoce. My jim můžeme pomoct technicky, s vybavením. Teďka chystáme třeba velikou akci na nákup neprůstřelných vest pro rangery ve dvou národních parcích v Kostarice, termovize. Vypadá to, že budeme mít termální dron na odhalování pytláctví v noci. Takže dokážeme jim pomoci, ale ta samotná, ta represivní část té ochrany přírody je na nich a k tomu musí být připraveni a vybaveni.
0: Jaká je to vlastně země co do ochrany přírody, Kostarika? Je zaslíbená jak pytláctví, tak ochraně přírody?
1: Já si myslím, že zaslíbená ochraně přírody. Uh-huh. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že tam, kde je divoká příroda, kde jsou zvířata, je i pytláctví. V tomhle nechci úplně mít nějakou kritickou notu, ale Kostarika v 70. letech udělala fakt obrovský kus práce pro přeměnu společnosti v zelenou společnost v ochraně přírody. Povedlo se jim to. Opravdu ta generace si myslím, že by si zasloužila sochu. Ale trošku usnuli na vavřínech a začali hodně jít cestou jako kdyby turistiky, což samozřejmě přináší zpoplatnění národních parků, přináší zisky, které jdou do státní pokladny, včetně státní ochrany přírody, takže je to důležité, je to nutné. Ale malinko jako upozadili v posledních třeba 5 letech, upozadili rangery v terénní kontrole ochraně, kterých je málo. Takže díky tomu, že není dostatek rangerů,

0: a nemají v současné době třeba i moderní technologie na odhalování pytláců, jako jsou zrovna termodrony a tak dále, tak dochází k tomu, že pytláctví narůstá. Také to je spojeno s ekonomickou situací. V Kostarice je docela draho na to, že je to střední Amerika. Ne všichni ti místní lidé dosáhnou na nějaký ekonomický standard a potom tyhle skupiny lidí loví. A pak jsou to pytláci, kteří loví pro trofeje, pro zábavu, tak jako jinde na světě, kde je to legální. V Kostarice si vezměte, že celostátně je zakázán lov zvířat.
1: Včetně velryb.
0: Samozřejmě. Akorát lov zvířat jako na souši, velryby jsou chráněné, chrání živočichové morské želvy a tak dále, ale samozřejmě jako rybolov jako takový zakázaný není, ale nesmí se lovit v chráněných územích.

0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Viděl jste někdy lov velryby?
1: Viděl.
0: Jaké to je?
1: Strašné. Rok 2007, Alor, vestice La Malera, místní lidé, nebyl to průmyslový lov velryb, jako jsou harpuny výbušné a tak dále, ale byl to příběh lokální komunity, která do dneška vlastně má povoleno lovit vorvaně, a nejenom vorvaně, loví rejnoky, manta, loví kosatky. Jediné, koho neloví, jsou kosticovité velryby, takže žádní plejtvákovití. Ale byl jsem přímo u toho s kamerou v ruce, když ulovili vorvanici s dvěma mláďaty, a řeknu vám, že tehdy se ve mně něco zlomilo a uvědomil jsem si, že pácháme zlo v rámci přírody a že na to nemáme jako lidi právo.
0: A točil jste to?
1: Točil jsem to.
0: Co jste s tím pak udělal?
1: V podstatě nic. V podstatě pořád je v archivu a čekám na vhodný okamžik, abych to spojil s prací, kterou děláme dneska, kdy vlastně v jednom okamžiku jste u toho, když lidé zabíjejí velryby a jste tam jako kameraman a chcete záběry a pak najednou vám to úplně vás to rozbije a zjistíte, že tudy cesta nevede. Takže teď mám v rukou materiál, který je ještě na starší typ kamery a tak dále, že jo, 2.7, ale je to neskutečně poutavý materiál, který by dokázal lidem ukázat tu hrůzu, která by měla být přetavena do jejich absolutní ochrany.
0: Hodí se vám při práci profesionálního ochranáře přírody to, že jste byl policista?
1: Určitě.
0: V čem třeba?
1: Určitě. Já jsem navíc sloužil jako kdyby u tajné policie, takže vlastně tu činnost, kterou dneska děláme, odhalování pytláctví, jejich monitoring, skrytými kamerami a tak dále, tak určité strategie se dají použít nejenom v rámci lidské společnosti, té kriminální části, ale samozřejmě tohle je environmentální kriminalita, takže jednoznačně z toho vycházím a vlastně i ta protistrana, když spolupracujeme s parkem a oni vědí, co jsem dělal, tak je to přijato v podstatě pozitivně.
0: Existují někde nějaká, řeknu to laicky, policejní oddělení, která by se zaměřovala pouze na envirokriminalitu?
1: Jednoznačně. A je toho spousta na světě. Dokonce i Slováci mají envirokriminálku. Jo, my jsme tady
0: v Čechách.
1: Ne, envirokriminálka máte v podstatě odbor environmentální policie, který řeší trestnou činnost páchanou proti přírodě. Takže pytláctví, znečišťování a další enviro problémy, které tu jsou, nelegální skládkování, že to všechno je envirokriminalita. No a Kostarika má velice silnou environmentální kriminálku, OIE, to součást OIE kriminálky. My s nimi i přímo spolupracujeme. A řeknu vám, že je to něco, co nám tady v Česku obrovsky chybí, poněvadž třeba u nás envirokriminalitu řeší hospodářská kriminálka a nechci absolutně snížit práci těch kluků a těch ženských, jako bývalý policajt navíc, ale jednoznačně není to úplně jejich rank, není to jejich kompetence. Navíc hospodářská kriminalita v Čechách je obrovsky rozvětvená, takže to enviro by chtělo vyloženě profíky na enviro.
0: Podívejme, kam jsme se dostali od velryb.

0: Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste svého času přichystal komplexní a funkční vzdělávací program o zemi, o zvířatech, etika země. Letos by měl být hotový. Jsem četl v roce 2026 a měli byste ho předat v Peru více než 70 zemím světa do používání do škol nebo národním parku.
1: Tohle se maličko změnilo, protože oni v Peru ten světový kongres rušili a on má být
0: tak příští by to nemáte kde předat.
1: Argentíně.
0: Máte to hotové a nemáte to kde předat?
1: Ještě to nemám úplně hotové. My vlastně už od roku 2012 jedeme ve školách českých projekt Nejbohatší ekosystém planety Země, který má nějakých 25 filmových dílů, včetně teda osobních zkušeností. Ale na tomhle pracuji, sami asi víte dobře, je to zpracovávání videomateriálu za spoustu let, nějaká koncepce a já jsem hodně čekal ještě na jednu takovou vychytávku, kterou jsme až vlastně letos doladili a to je, že dokážeme přes AI provádět dabingy do cizích jazyků. Takže tohle mě teďka odstartovává, tady tenhle velký mezinárodní rozsah a do budoucna teda nás určitě čeká to předání. My jsme členy International Ranger Federation od roku vlastně 2018, takže přesto IRF-ko, které sdružuje obrovské množství zemí na světě, asi 160, tak bych strašně rád přesto IRF tenhle program dostal mezinárodně do světa.
0: Ještě jsme nemluvili o tom, že vy jste vlastně, vy a vaši kolegové, vy jste si pořídili v Kostarice kus toho pralesa, je to tak?
1: Je to tak, my tam máme dva projekty, jeden je oceánský a druhý je pralesní, kde jsme vlastně vykoupili díky jednomu štědrému donorovi tady z Prahy. Já to můžu říct asi panu Rybáčkovi, protože opravdu to je fenomén, ten člověk. A ten nám tehdy umožnil vlastně vykoupit nějakých 156 hektarů pralesa, vybudovat nádhernou pralesní rezervaci na hranicích s Národním parkem Tapanty, kde taktéž teda v okolí naší rezervace rozkryváme pytláctví a spolupracujeme s Národním parkem.
0: Který druh z toho vašeho pralesa je nejohroženější momentálně?
1: Jak to myslíte?
0: No, kterému hrozí třeba, že by se jeho počty zmenšovaly a zmenšovaly? Po kterých ti pytláci jdou?
1: Takhle, my teď operujeme vlastně ve dvou významných ekosystémech. Je to horský tropický prales v pohoří Talamanca Cordillera v centrálu Kostariky, kde si myslím, že jako hrozba pro prales není kromě pytláctví. Ale na severu, tam, kde vlastně jsme u toho oceánu, tak tam je poslední, opravdu reálně poslední fenomenální zbytek ekosystému tropického suchého pralesa na severní polokouli amerického kontinentu. A tam, teďka jak se tady bavíme a posluchači nás tady poslouchají, o čem hovoříme, tak tam teď hoří. A opravdu jako ve velkých plochách hoří i část Národního parku Issy di Guanacaste, Národní park Palo Verde a jsou to obrovské ztráty na biodiverzitě, které ovšem vychází nejenom od farmářů a zemědělství při rozšiřování pastvin pro hospodářská zvířata, zejména krávy, a když vlastně ten oheň vám přeskočí z těch soukromých pozemků až do národních parků, ale veliký problém zase je v tomhle pytláctví, kdy pytláci buď teda nechají ohniště v tom pralese a ono se to v období sucha potom vznítí a rozhoří. Musíme vzít úvahu, že tam třeba 4 měsíce neprší vůbec v tom suchém tropickém lese, teď je období sucha. A nebo jsou to úmysly vyloženě, že tím nahání zvířata nebo se jim mstí Národnímu parku za nějakou protiakci. Není to úplně jednoduchá práce pro ty rangery, je to nebezpečné, i proto používají třeba neprůstřelné vesty a tak dále. Hodně tam pytlačí třeba Nikaragujci, to je asi 30 km po moři. A v tomhle ohledu ten suchý tropický les je mnohem větším ohrožení, než třeba ten prales jako takový v Kostarice, ten deštný.
0: Profesionální ochranář přírody Milan Jeglík byl hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
1: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Záchranáři v Japonsku stále pátrají po zasypaných lidech v troskách domů po zemětřesení na ostrově Kjušu. Fotbalisté Hradce Králové zabojují proti Tromze o postup do 3. předkola Evropské ligy. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjušu stoupil na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři